0: ty lokální zdroje vysvětlají.
1: Sport. V úvodním zápase třetího kola šance ligy vyhráli fotbalisté Liberce nad Zbrojovkou 1-0. V Brně dal jediný gól zápasu hostující Dulaj po hodině hry. Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na letošním poháru Hlinky a Greckého. Poté, co po prohře s Finy přišli o šanci bojovat o medaile, nastoupí v bitvě o konečnou pátou příčku proti Švýcarům. Podle trenéra Jaroslava Nedvěda uspokojila jeho svěřence povedená příprava, ve které třikrát vyhráli a nedostali ani gól. Nedvěd to řekl radio žurnálu Sport.
2: Ta příprava se nám povedla jakoby vlastně úplně až nesmyslně nadstandardně, protože my jsme vyhráli 2-0, 4-0, 6-0. Říkám, a možná prostě nám to vlastně ublížilo malinko v tom, že jsme pojali podezření, že ty góly dostávat nebudeme a že budeme jenom dávat. No a pak když jsme trošku přišli do té reality, tak jsme se s tím neuměli úplně dobře popasovat.
1: Utkání Česko-Švýcarsko začne za hodinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D35 u Hořic a také na 60 v Jeseníkách. Na dálnici D35 z Hradce Králové směrem do Jičína velmi opatrně na novém úseku dálnice u Hořic na kilometru 116,5 havarovalo osobní auto. Na místě jsou policisté, vybočuje se bez kolon. Na silnici 60 z Jeseníků směrem k polské hranici pozor u Uhelné. Řeší tam nehodu osobního auta do příkopu. Je to v lesním úseku v zatáčkách, tak pozor, je to nepřehledný úsek. A na Chrudimsku je uzavřená silnice 343 od přehrady Seč směrem do obce Seč. U kempu u letadla narazilo osobní auto do stromu a nedá se projet. Objízdná trasa vede pro osobní auta přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se mírně ochlazuje, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Necelých 6 minut po 2 hodině je s vámi noční radiožurnál a před námi je soutěž. Dnes a ještě zítra můžete vyhrát právě vyšlou knihu Zmizení mladé dámy z detektivní série Vraždy v Mightworthu. Jedná se o mistrovské dílo autorské dvojice Neil Richards a Matthew Costello a na vás čeká příběh dcery z prominentní rodiny, která vyrazí do Londýna 20. let minulého století za svým snem stát se tanečnicí. Ovšem hrozí nebezpečí a tak je do akce povolán bývalý agent jejího veličenstva Harry Mortimer a jeho žena Kat. A jestli se jim podaří dceři pomoci, tak to zjistí ti z vás, co s námi o detektivku budou soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.
7: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Miroslav Žbirka zazněl v nočním radiožurnálu a před námi je soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Mythworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a ještě zítřek tedy známe. Teď pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Jirka ze Železných hor.
0: Jiří, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétneme pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď.
2: Jo, dobře.
0: Perfektní. Tak jdeme na to. Dnešní otázka nás zavede přímo do Londýna a ptáme se, kterou z následujících staveb a pamětihodností nenajdeme v hlavním městě Velké Británie, tedy v Londýně. Za A. Westminsterský palác, za B. Tower Bridge, za C. Stonehenge. Tak co myslíte, že není v Londýně?
2: Já bych řekl to C.
0: Říkáte C-čko, Stonehenge. Myslíte si, že Karel III. Nekouká na zahradu svého Buckinghamského paláce na stavby z kamení? Ne, samozřejmě nekouká. Je to správná odpověď. Gratuluji. Ne, já jsem vás napídal, ale samozřejmě je to správná odpověď. Poprosím vás tedy, vydržte jenom ještě chviličku na telefonu.
2: Jo, vydržím.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit ještě zítra. I zítra tu na vás čeká kniha Zmizení mladé dámy. Tak pokud máte rádi detektivky, zítra po 14:00 v nočním radiožurnálu buďte s námi.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Miraj a Eva Farná v nočním radiožurnálu. Neziskové organizace v Moravskoslezském kraji varují, že by někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku obydlení. Technicky totiž aplikace Jenda neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení, typicky třeba v tréninkových bytech. Od srpna dostávají peníze přímo klienti, a tak sociální pracovníci se bojí, že je utratí dřív, než zaplatí nájem a dostanou se tak do dluhů.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o něj přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímo úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko. Pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku, může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce, pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janišková.

0: 2:30. Martin Matějka připravil stručné zprávy.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, je mezi nimi i údajný šéf gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy. Policisté během operace zabavili asi 15 000 tablet extáze, přes 60 kg hašiše, několik zbraní nebo sledovací zařízení. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na 2 lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava z nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu a do jí zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí bylo zraněných. A střelbu na škole v thajském Bangkoku nepřežilo nejméně 7 lidí, včetně útočníka. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie. Zraněných jsou více než 20. Podle úřadu byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Jeho motiv zatím není známý. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Hořic a uzavřená 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D35 z Hradce Králové směrem do Jičína stále pozor na novém úseku u Hořic. Na kilometru 116,5 řeší nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté, vybočuje se ale plynule. Na silnici 38 je teď zastavený provoz na trase z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy a Kolína. Za výjezdem z Brodu u obce Rožňák narazilo osobní auto do stojícího kamionu. Na místě jsou záchranáři, policisté a provoz tak museli zastavit. Dá se to objet osobním autem přes Veselý Žďár. A na Chrudimsku zůstává neprůjezdná silnice 343 na cestě od přehrady Seč do obce Seč. U kempu u letadla tam narazilo osobní auto do stromu, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě čeká až k 8 stupňům a přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: V tuhle chvíli máme 3:30 po 14:30 a v nočním radiožurnálu zazní zpěvačka Dajdou s písní Here With Me.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Rodina, přátelé, veřejnost, bývalí studenti i politici se rozloučili s Milanem Knížákem. Výtvarníkem, hudebníkem, pedagogem a mužem, který měl rád konflikty a budil kontroverze. Na jeho poslední cestě ho vyprovodili tři salvy, česká hymna i jeho vlastní happeningová píseň. Na posledním rozloučení jsme byli a reportáž uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Jako symbol intelektuálního rebelství označil svého přítele, výtvarníka, pedagoga a hudebníka Milana Knížáka bývalý prezident Václav Klaus. Umělec zemřel 26. července ve věku 86 let. S Knížákem se včera na pohřbu se státními poctami rozloučili i další politici, například ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, ale i přátelé, kolegové nebo jeho studenti výtvarného umění.
1: Touhu po lepších hodnotách vystihl Milan Knížák v textu své skladby Aby nám sny nezešedly, kterou nahrál se svou undergroundovou kapelou Aktuál a která se stala jedním ze symbolů protestních akcí k prvnímu výročí srpnové okupace. Zazněla i na posledním rozloučení s umělcem ve velké obřadní síně krematoria v Pražských Strašnicích. Další proslov před stovkami smutečních hostů přednesl bývalý prezident Václav Klaus. Odmítl Knížáka nazvat provokatérem, ale použil slovo rebel.
2: Komunistický režim oproto neměl rád.
3: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy. Vlastně pokud já vím, tak jeho demonstrace jednoho z roku 64 je první performance ve veřejném prostoru za železnou oponou.
1: Připomíná prorektorka Akademie výtvarných umění a Knížákova kolegyně historička umění Pavlína Morganová akci, kdy Milan Knížák poblíž právnické fakulty žádal kolem jdoucí, aby pokud možno při procházení kolem tohoto místa kokrhali, zatímco on ležel na bílém papíře, četl knihu a nakonec vše spálil.
3: Pro mě Milan Knížák byl prostě vynikající originální uměleckou osobností, já o něm do dnešního dne přednáším našim studentům. On byl prostě člověk, který opravdu celý život, on už to má v tom manifestu Aktuálu z roku 65, konflikty, aby se mohly řešit. Má tam tu větu, jako využívat každé situace k demonstraci, k útoku na své okolí a na sebe samého. A já si myslím, že to je prostě motto jeho života.
1: Milan Knížák byl zároveň jednou z nejkontroverznějších postav českého umění. V letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Jeho reformy vyvolaly protesty části veřejnosti. Rázně se rozešel i s několika odborníky. Milana Knížáka na poslední cestě doprovodili tři salvy a česká hymna. Velkou retrospektivu Knížákových děl připravuje Moravská galerie v Brně. Vystavit by je měla příští rok na podzim. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přidá Martin Matějka.
1: Policie obvinila 5 lidí na správě železnici Zem, je mezi nimi i bývalý ředitel Svoboda. Španělská vláda začne ode dneška na hranicích kontrolovat cestující na spojích z Itálie. Slovan Liberec ve fotbalové lize vyhrál na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
4: Já si nemám co rozmýšlet a prosím vás, už mě teda neobtěžujte. Jo, děkuju, naschánu.
3: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Podle listu El País se opatření týká letiště, přístavu a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Řím svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a italskou vládu vyzvala, aby opatření zrušila, ta to odmítá. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku je nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
5: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelné. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
1: V Klatovech v pátek padl nový rekord v počtu parašutistů spojených ve volném pádu. Radiožurnálu to potvrdil rozhodčí Daniel Suchý. Šlo o takzvanou sekvenční formaci. Parašutisté se při ní musí spojit do předem dané sestavy, pak se pustit a znova se spojit do jiné. To vše během 1 minuty volného pádu. Podařilo se to 28 člené skupině. Doteď byl rekord 21 lidí. Druhý rekord ve velké formaci, kdy se mělo spojit přes 41 parašutistů, se překonat nepodařilo. Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec v předehrávce 3. kola šance ligy vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. O jediný gól se postaral v 61. minutě z dorážky křídelník Patrik Dulaj. Liberec následně neproměnil několik dalších vyložených příležitostí z protiútoků. I po výhře toho litoval trenér Slovanu Branislav Fordek.
6: Škoda len z nášho pohľadu, že sme tam mali ešte dobré situácie a ten zápas sme mohli zavrieť skore a netrpnúť možno do konca, lebo v takomto prípade 1-0 domáci stavili ešte prirodzené všetko do risku, do ofenzívy a tam môže hoci čo zastaviť pri tej štandardke, prepadnú tá lopta, ale si myslím, že to víťazstvo je zaslúžené a veľmi si ho vážime.
1: Fotbalový Hradec Králové si nechal odložit utkání 4. kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou z 16. srpna na středu 2. září. Změnu schválila Ligová fotbalová asociace a Východočeši totiž v těchto týdnech bojují o postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená 38 za Havlíčkovým Brodem a překážka na 20 na Plzeňsku. Na silnici 38 je zastavený provoz Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy. Kousek za výjezdem z Brodu u obce Rožňák zasahují záchranáři u těžké nehody. Osobní auto tam narazilo do stojícího kamionu a nedá se projet. Náhradní trasa je poměrně dlouhá, vede přes Veselý Žďár. Na silnici 20 z Nepomuků směrem do Plzně opatrně za obcí Chocinická Lhota. Ve stoupání za Lhotou leží sražená zvěř na vozovce.
8: 500 metrů za Chocinickou Lhotou je sražená srnka. Je to vidět na poslední chvíli. V tom stoupání jdu na Plzeň.
7: A na Chrudimsku zůstává neprůjezdná silnice 343 od přehrady Seč směrem do obce Seč. U letadla u kempu narazilo auto do stromu, na místě jsou záchranáři hasiči, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Cardel.
9: Společnost vám dělá stále noční vysílání radiožurnálu s datem 8. srpna a právě teď máme 6 minut po 3. hodině. 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami se v pátek zakousl do torza vyhořelé 11-patrové budovy ve Zlíně. Začátek demolice sledovali desítky lidí, mezi nimi i naše reportérka a detaily nabídneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Ve Zlíně včera dopoledne začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Objekt zachvátil požár 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
1: Ta budova, to byl takový hlavní, taková výkladní skříň svitu.
2: A teďka, když vidíme, jak ty demoliční stroje to tady ničí, tak je to...
1: To je hrůza, říkám jako.
3: Popisuje Vítězslav Dohnal, který v budově pracoval jako skladník. Zatímco on sleduje její bourání z lítostí, majitel sousední posilovny Lečenským Radek Doležel začátek demolice vítá. Od červencového požáru musí mít kvůli bezpečnostnímu perimetru zavřeno a ztráty podle něj dosahují několika milionů korun.
4: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Předpoklady, že se bude pracovat i o víkendech a že se bude pracovat v intervalu 6 až 20 hodin, kdy je optimální světlo.
3: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která zhořelou budovu, nebo teď už spíš trosky z ní vlastní. Popisuje, jak bude demolice postupovat.
5: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení nebo demolice té jižní budovy směrem k té Jokohamě, která je nejblíž k tomu torzu, takže to je jasný postup.
3: Tím má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolní budovy, aby se firmy i lidé mohli do této části Zlína postupně vrátit. Na demolici také symbolicky dohlíží sám Tomáš Baťa. Jeho portrét na ohořelém plakátu stále visí na jedné ze zbývajících stěn vyhořelého torza a podle jeho bývalého zaměstnance pana Vítězslava by to byl pro slavného průmyslníka smutný pohled.
1: Bohužel, pan Baťa se bude v hrobě otáčet, kdyby to viděl, tu hrůzu.
3: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Sutiny a veškerý další materiál musí potom firma odvést do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Noční radiožurnál teď pokračuje sportem. Velká opora české atletické reprezentace Amálie Švábíková bude na blížícím se mistrovství Evropy chybět. Ale jméno Švábíková s

0: že se snad ty naše cesty spojí třeba příští rok.
1: Věří Amálie Švábíková, která drží národní rekord 480 cm od olympiády v Paříži, kde skončila pátá. Apolena se jí postupně přibližuje, ale takové ambice jako starší sestra zatím nemá.
0: Po téhle sezóně já opravdu nechci nic moc očekávat, protože mě přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon, takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále a uvidíme.
1: Apolena Švábíková loni vybojovala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy v Tampere a letos už se posunula na 451 cm. I proto věří, že se Amálie po porodu vrátí ve své standardní formě a konečně si zazávodí společně na velké akci.
0: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moct rozdat i na těch stejných výškách a myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu. No.
1: Doplňuje Apolena Švábíková a třeba už se sejdou společně na té příští za 2 roky v Los Angeles. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o téměř 17% míň než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky podle něj klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. Německé spolkové země Porýní, Falc a Sársko u hranice s Francií, Belgií a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jízd kamionů v neděli a svátky. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. A po dobu omezení lodní nákladní dopravy na tomto evropském veletoku můžou po dálnicích jezdit ve dnech pracovního klidu i kamiony vracející se bez nákladu. Výjimka začíná platit už tento víkend a ve dvou spolkových zemích zůstane v platnosti do 30. září. A ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zjistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Sport. Střelkyně Viktorie Šindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice bez komplikací a uzavřená 38 za Havlíčkovým Brodem. Na dálnicích je teď po půl čtvrté klidný provoz, projíždí se bez komplikací, bez kolon je i omezení na D1 v Brně a volně průjezdné je i zúžení v Praze ve Kbelské ulici. Silnice 38 na Vysočině je stále neprůjezdná za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy. U obce Rožňák havarovalo osobní auto do stojícího kamionu. Je to těžká nehoda, na místě jsou hasiči, záchranáři a provoz policisté obou směrně zastavili. Dá se to objet okolními silnicemi přes obec Veselý Žďár. A na Chrudimsku zůstává uzavřená silnice 343. Je to cesta od přehrady Seč směrem do obce Seč. U kempu u letadla tam narazilo osobní auto do stromu, také tam je silnice blokovaná, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní noc už přinesla mírné ochlazení, teploty klesly většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď začíná repríza pořadu Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
4: Dobrý den. Tento týden byl horký, klimatická změna ukazuje svou sílu a její dopady. Na druhé straně lidé válčí, umírají, investuje se do zbrojního průmyslu. Je to divná doba. Snažíme se v ní vyznat a ptáme se, co se děje se světem. Odpovídá i dnes Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
6: Co se děje se světem?
2: Události končícího týdne v kontextu.
4: Začněme tím, co má a bude mít dopady i na globální ekonomiku. Situace v Hormuzském průlivu. Když se na to podíváme třeba optikou cen akcí, je to jako na houpačce, očekávání a zklamání. Radiožurnál má na Blízkém východě zpravodajku a podívejme se na její vstup v pondělí. Cituju, Spojené státy a Izrael o víkendu odložili chystané údery na energetickou infrastrukturu v Iránu. Teď americký prezident Donald Trump tvrdí, že dnes odpoledne, rozuměj v pondělí, začne Washington a Teherán znovu znovu jednat. Iránská média píšou o tom, že tamní diplomacie finalizuje rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Připomínám, pondělí. Už něco z toho funguje?
5: No tak všimli jsme si, že ten výsledek není nijak valný. To znamená, že opět to byl jakýsi apel, z kterého prezident Spojených států ustoupil. Začíná to být jakýsi kolorit, který ale nevede k kýženému cíli, protože jestliže měli Spojené státy onen plán A, tou drtivou vojenskou silou donutit iránskou teokracii k tomu, aby přijala jejich podmínky a ten se nepovedl, no tak plán B, který byl vymýšlen za pochodu, pořád není realizován tak, jak by měl, protože krásným příkladem může být ona ekonomická blokáda, která měla velký smysl Iránu, teď mám na mysli, protože ve chvíli, kdy vy zamezíte jakémukoliv státu export ropy, tak dojde nutně k tomu, že on musí omezit těžbu. A to není, jako když zamknete na klíč dveře, následně přijdete druhý den a odemknete je. Abyste opět nastartoval těžbu, tak potřebujete nemalé, obrovské investice k tomu, což by poškodilo iránskou ekonomiku extrémně. Ale Irán toto velmi dobře věděl, povolil, popustil, dovolil uzavřít ono memorandum, na čež byla blokáda zrušena. Irán exportoval úplně všechno, co měl. De facto jsme se dostali do situace, kdy pomalu koupelny soukromých osob byly napužděné ropou, teď jsem to přehnal, tak, aby on nemusel zastavovat těžbu. To se povedlo. Na čež teď opět je znovu vyhlášená blokáda. No a já mám obavu, aby jsme se nedostali do podobné situace, že Irán znovu v následujících týdnech popustí Spojené státy, opět opustí tu strategii tého ekonomického tlaku a budeme tam, kde jsme.
4: Fakt to byla zajímavá inventura sledovat nabídku naší tamní zpravodajky Jany Karasové. V úterý nabízí. Zatímco americký prezident Trump ohlásil na včerejšek obnovu jednání, Tehrán to v zápětí popřel a americký prezident teď do Iránu vzkázal, že země má poslední šanci. Výhrušky vůči Tehránu ale posílal i před víkendem a z útoku nakonec prozatím ustoupil, což bylo zase pro akciové trhy to zklamání.
5: To je pravda, je to jak na houpačce, správně jste to nazval. Dokonce je vidět, že i některé útoky se řídí akciovými trhy. Kdybych měl tipnout a měli by dojít k nějakému většímu úderu, já si to v tuto chvíli pořád ještě nemyslím, viz volby midterms, které budou za 3 měsíce, tak bych ho očekával někdy v pátek odpoledne, až zavře Wall Street. Opravdu je vidět, že ta korelace tam je.
4: Tak to souvisí.
5: No souvisí to výrazně, protože ve chvíli, kdy vy eskalujete konflikt v době otevření akciových trhů, no tak ten výkyv je obrovský. Zatímco když tu akci dokončíte během toho víkendu, samozřejmě ta hysterie kolem toho opadne, tak ten výkyv nebude takový. Takže to má samozřejmě propojeném globalizovaném světě i tento ekonomický vliv.
4: Ve středu jsme dali naší zpravodajce relativně volno, protože ve Spojených státech byly demokratické primárky, to bylo taky zajímavé téma. No a ve čtvrtek Irán a Omán se údajně shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, takhle to říká iránská diplomacie. Co je nového dnes?
5: Nového je to, že zatím neznáme přesné obrysy té dohody, která je avizována, nicméně, co uniklo, tak vypadá, že ta plavba by měla být uskutečňována tak, že lodě, které budou vplouvat do Perského zálivu, poplují výsostnými vodami Iránu, zatímco ty, co budou vyplouvat, tak poplují výsostnými vodami Ománu. Bohužel se řeší poplatky, já to nazývám výpalným. Irán to jistě vzletně nazve navigačními poplatky nebo něco podobného. Ty Irán požaduje ve výši 5-7% z hodnoty nákladu lodě, zatímco Omán je někde na 3%. To jsou obrovská čísla, která by byla precedentem pro jakoukoliv úžinu na světě. Čili Spojené státy samozřejmě toto dopustit nechtějí. Irán tvrdí, že to je dohoda, která by měla platit jenom 2-4 měsíce, poté se uvidí, když skončí ekonomická blokáda Iránu, tak se to může rozvolnit, změnit. Je to další páka iránské teokratické diktatury proti západnímu světu, proti Spojeným státům. Takže vlastně to, že otevřeli další fronty, ať už to jsou ony šíjické milice dislokované v Iráku, nebo Hútijové dislokovaní v Jemenu, oba dva útočí proti Saúdské Arábii a spojencům Spojených států v regionu, tak je to další nadstavba Iránu. A všimněte si ještě jedné situace, která se změnila. Irán je čím dál tím asertivnější. Zatímco předtím vždy jenom komentoval, co vyřkl prezident Trump, případně administrativa prezidenta Trumpa, tak dnes je to Irán, který občas sám vypustí balónek typu my nebudeme na nic čekat, odpálíme naše rakety na spojence, když kdokoliv si cokoliv dovolí vůči nám. Stejně tak vypustil rétorickou salvu proti Ukrajině, že byl připraven zasáhnout 3 přístavy Ukrajiny, kdyby nedošlo došlo k tomu, že Ukrajina se omluví za onen útok v Kaspickém moři. Takže je vidět, že Irán je čím dál tím asertivnější, ale Spojené státy mu to umožňují. To si pojďme říct, protože ta politika není důsledně aplikována.
4: Posloucháte Radiožurnál Co se děje se světem.
2: Co se děje se světem?
4: Pojďme do Evropy. Ukrajinské letadlo na letišti Lipsko-Hale, u kterého se našel dron s výbušninou. Je to hybridní útok, jako to mluví někteří němečtí politici?
5: Asi bych ho tak nazval, to novum. Proč je to tak důležité, zásadní a my se o tom tady bavíme? Není sporadický přelet ruského dronu někam do Pobaltí, který spadne do pole. Tady jde o to, že na tom dronu byla výbušnina. Neexplodovala jenom shodou náhod, vypadá to podle vyšetřování, že nezafungovala roznětka, takže se nic nestalo. Nicméně ten útok rozhodně byl cílený. Pojďme si říct ty dva důvody. První důvod je Lipsko jako takové, to letiště Lipsko-Hale, spojené letiště, je sice civilní, nicméně má i sekundární funkci, a to je vojenská. Transport především nadrozměrných nákladů. Na to na něm provozuje program SALIS, to jsou právě nadrozměrné náklady, do něhož se zapojilo tuším 9 států, mimochodem včetně České republiky. A ony obří Antonovy, které zmiňujete, jsou sice ukrajinské, nicméně NATO si je pronajímá, oni jsou často ve vzduchu, aby právě transportovalo nadrozměrné náklady. Nemusí to být jenom na Ukrajinu, respektive víme dobře, že nad Ukrajinou se nedá letat, takže do Polska, ale následně ten vojenský materiál je převezen především vlakem na Ukrajinu, ale i do jiných členských států NATO. Takže ten efekt je jednoznačný. No a k tomu, to jsou ony Antonovy, přesně tak, které jsou a byly naloženy vojenským materiálem, no tak to jsou dva důvody, které vidíte, že prostě nemohou být náhoda. To není jen tak ledejaký přelet nějakého dronu kdesi nad polem zemědělského státu.
4: Pro ilustraci tam je ještě jeden postřeh, že na tom letišti Lipsko-Hale jsou AN-124, tedy Antonovy, i pod takzvaně ruskou vlajkou, pod vlajkou Ruské federace, protože tam zůstaly ještě od doby uvalení sankcí na Rusko, takže na jednom letišti jsou tři ruské Antonovy a zbytek ukrajinských, kteří je tam kdysi přesunuli z Ukrajiny z toho zničeného letiště.
5: Máte pravdu, ony ruské Antonovy jsou doslova a do písmene uzemněny, na rozdíl od těch ukrajinských.
4: Ano. Rusům musí být trnem v oku dodávky zbraní, pokud se dá takhle spekulovat i na to téma, co se stalo na letišti v Lipsko-Hale. O tom svědčí i to, že podle Spolkového úřadu na ochrany ústavy byl plánovaný atentát na jistého Štefana Tumana. Jeho startup Donaustal dodává ukrajinské armádě útočné drony. To je jedna věc. A pak je tady ještě věc, a to je třeba útok na německý tanker. To znamená, že Rusové trochu mění taktiku?
5: Máte pravdu, oni modifikují, přizpůsobují situaci, ale cíle jsou nezměněné. Testovat připravenost a soudržnost NATO, to je ta první část cíle, a ta druhá část, kterou jste skvěle zmínil, tak je odradit co možná nejvíc států světa, partikulárně Evropy, od dodávek zbraňových systémů Ukrajině. Protože vracíme se k tomu, vlastně nechci říct každý týden, ale často, na začátku konfliktu v roce 2022 já jsem konstatoval a dodnes si zatím stojím, že válku na Ukrajině rozhodnou dva faktory. Morálka Ukrajiny, ať už ukrajinské armády nebo týlu, to znamená obyvatel, a druhá část dodávky zbraňových systémů ze západu. Pořád si zatím stojím, je to 50-50 a bez těchto dodávek by samozřejmě Ukrajina nemohla dál fungovat ani žít, ačkoliv vyvíjí sama vlastní zbraňové systémy, klobouk dolů, ale pořád potřebuje naši podporu, ať už finanční nebo materiální. Takže je to tak, je to prostě kombinace informační, hybridní války. Nedělejme si iluze, že v Rusku určitě diskutují, já neříkám, že ji uskuteční, ale diskutují nad jakousi obdobou operace Pavučina, kterou Ukrajina uskutečnila v Rusku, tak něco podobného určitě je předmětem diskuse v Kremlu i ve vazbě na některý členský stát NATO. To znamená, že se nějaký anonymní kamion bez označení dopraví k nějakému, řekněme, civilnímu letišti, odevře se korba a z něj vzlítnou jednotky nebo desítky dronů, které potom zaútočí na to letiště. Představte si ten chaos, který by to způsobilo. Následnou diskusi, kdyby ten kamion byl neoznačený, nikdo by se nedopátral té ruské vlajky na těch dronech, případně na tom kamionu. To prostě jsou věci, které přesně vyhrály Rusku do karet.
4: Co pak ruská vlajka, ale nejenom tajné služby v posledních dnech mluví i o hrozbě útoku pod falešnou vlajkou.
5: Přesně
4: to
5: tak.
4: Jak představitelé Litvy, tak ale i Polska.
5: Máte pravdu. unikly dokonce informace, že Rusko shromažďuje zabavené ukrajinské drony, které doletěly nad ruské území, neexplodovaly, jsou ve funkčním stavu, takže by i ty byly součástí této operace, protože představte si potom ty diskusy i nějaké politického spektra v České republice, které by tvrdili, podívejte se, to jsou ukrajinské drony, no tak přece to musí být Ukrajinci, kdo útočí na nás. No, to je přesně to, co chce to Rusko. Hmm. Prostě to je to krásné ruské slovo maskírovka. Zamaskovat to, prostě udělat to vlastně tak v otaznicích, že kdo ví, jak to bylo. A přesně toho by chtěli v té hybridní válce docílit. Já si každý týden vzpomenu na nechvalně proslulého německého ministra propagandy Josefa Goebbelse, který konstatoval větu, která v dnešním propojeném světě plných sociálních sítí, televizí, rádií, informací nabývá na důležitosti čím dál tím více. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tak si to představte. Bude se dokola opakovat, že to byly ukrajinské drony, které pronikly nad Litvu a tak dále, až někdo tomu uvěří a stane se to vlastně normou.
4: Ona historie ostatně zná už takové podobné útoky pod falešnou vlajkou, to by nebylo eventuálně nic nového. Když se podíváme na tento týden, tak ruský útok na Kyjev byl velmi masivní, tam proletěly téměř všechny rakety, jako by byla v tuto chvíli už ta kyjevská obrana bez zuba, že jim opravdu chybí ty systémy, které požadují po Spojených státech, ale i po dalších zemích.
5: Bez zuba není, pojďme to rozlišit, máte na mysli balistické rakety. To je vlastně ta nejvíc schopná složka těch útočných prostředků Ruské federace, protože střely s plochou dráhou letu i drony, kterých je suverénně nejvíce, umí Ukrajina likvidovat bravurně. V tuto chvíli, když jsme hovořili o tom, že patří mezi tři nejlepší na světě, tak já si troufám tvrdit, že je suverénně nejlepší na světě. Dosahuje se střelu přes 90 až 95%. To jsou čísla klobouk dolů, k tomu není co dodat. Ale samozřejmě, balistické rakety, na to vám nestačí některé improvizované systémy. Potřebujete mít sofistikované antirakety, když to zjednoduším, mimo jiné ony patrioty. No a teď jsme v situaci. Teď jsme v situaci, kdy, vrátím se k Blízkému východu, vidíme zase, ať si posluchači všimnou, jak je všechno propojené ze vším. Spojené státy, vypadá to tak, že během svojí kampaně na Blízkém východě od toho 28. února již spotřebovali téměř polovinu všech patriotů, které měly na svých světových skladech k dispozici, a až 80% systému protivzdušné obrany THAAD. To je ještě sofistikovanější, dražší systém, to je ta vyšší vrstva, ta slouží proti raketám středního dosahu. To znamená, že ani armádě Spojených států se nedostává dostatek protiraket, těch systémů protiraketové obrany. No, takže samozřejmě ty dodávky na Ukrajinu jsou omezené. Bavíme se sice o licenci, což je celá v pořádku, nicméně i ta výroba by naběhla nejdříve koncem příštího roku, kdyby jsme byli optimističtí. Takže to je ta obnaženost Ukrajiny, která v tuto chvíli nemá tolik prostředků, aby se mohla bránit balistickým raketám.
4: Když jste mluvil o ukrajinské armádě a jejich schopnostech, i o tom, jak se vyvinula technologicky celá mimořádnou armádu oproti několika letům zpátky, tak nelze nevzpomenout ale nedávný výrok Valerie Zalužného, bývalého šéfa ukrajinské armády, kdy říká, aliance lpí na postupech, myslí tím na to, z druhé světové války a není připravena na konflikty 21. století, což je v kontrastu s ukrajinskou armádou získávající zkušenosti ze současného konfliktu. Konec citátu. Co to říká?
5: Já bych si s ním obecně dovolil souhlasit, ale určitě to není tak, že bychom lpěli na principech druhé světové války. Ty byly změněny na principy studené války a ty byly poté na summitu NATO v Římě po sametové revoluci nebo po páru železné opony revidovány na principy vedení malých operací typu speciálních jednotek, které budou zasahovat kdekoliv na světě, protože jsme si řekli, že už nebude žádná velká válka. To je ten problém. Ukrajina nás přesvědčila opaku, ostatně i Spojené státy v Iránu vidí, že omezené konflikty nejsou vždy to jediné, co nás čeká. Proto teď i ostatně v Ankaře hlavním závěrem, málo citovaným, bylo to, že musíme nastartovat výrobu munice tak, aby jsme zvýšili naše zásoby a tím pádem jsme byli schopni vyjít konflikt, který bude trvat déle než měsíc. My jsme opravdu v situaci, kdyby byl konflikt vysoké intenzity, tak pořád západní Evropa by byla schopna ho vést třeba jenom měsíc. Proto musíme zbraňové systémy doplnit. Nicméně má pravdu v tom, že ta inovace, kterou on dnes a denně vidí na ukrajinském bojišti, byť z Londýna, protože on je velvyslancem v Londýně, tak je turbulentní. Ale to je zase Víte, když někdo osočuje třeba českou armádu, že již nenakoupila tisíce dronů, já bych byl opatrný, protože modifikace na bojišti se dějí z měsíce na měsíc. Kdybychom ty drony nakoupili před 2 lety, tak dnes by již by byly zastaralé. Tím neříkám, nedělejme nic, ale pozorujme, učme se a zařazujme vždycky per partes, postupně do té výzbroje něco, co nás obohatí. Navíc případný konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací by nevypadal jako ukrajinské bojiště. To by nebyla paralela na zákopovou válku z první světové války. Drony by bezesporu byly důležité, ale ne tak dominantní, že by tvořily 80% ztrát. My bychom pořád spolehli na manévrovou válku, na obrněné kolony a hlavně na letectvo. My bychom si vybudovali vzdušnou převahu. A tím by ten charakter války byl jiný. Proto bych tak kategoricky nedělal závěry, že prostě válka nová by vypadala jako na Ukrajině. Ne, ale tím vůbec neříkám, že nové prostředky typu dronů nebudou zásadní. Budou.
4: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
4: A ještě bych se s dovolením na závěr vrátil k situaci v exklávě Ceuta, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí, mluví se až o 70 tisících, někteří tam doplavali, někteří tam došli, pak tedy se jich většina vrátila, ale někteří tam zahynuli, zůstali tam děti. Co se to tam stalo? O co komu jde?
5: No, údajně se připravuje i další část, snad příští víkend na sociálních sítích je svolávána podobná akce. Jde o kumulaci několika faktorů. První, vztah Maroka a Španělska. Máme několik třecích bodů. První jsou ona exkláva Ceuta, kterou jste zmínil, a Španělsko má ještě jednu exklávu, ta se jmenuje Melilla. Dalším důvodem je migrace, to je přesně ono, to je ten třecí bod. A konečně posledním bodem, předposledním bodem je rybolov, samozřejmě i tam jsou problémy, a v neposlední řadě statut Západní Sahary. Protože Španělsko explicitně neuznalo svrchovanost Maroka nad Západní Saharou, což se Maroku nelíbí. Takže Maroko by samozřejmě chtělo Ceutu Meliu zpátky, říkají, to je postkoloniální reziduum, je potřeba to vzít zpátky, do toho svrchovanost nad Západní Afrikou, či Saharou, pardon. Takže vidíte, že ten komplex z hlediska Maroka je jasný, proč Maroko tomu aktivně nebrání, nebo naopak i pomáhá. No a potom máte ale důvody, které nesmí zapadnout. A to jsou vnitrošpanělské. Premiér Pedro Sánchez, který vládne zemi, tuším, že parlamentním odboru příští rok, takže již přes 3 roky, inicioval 2 důležité záležitosti. První z nich, on vyzval migranty, kteří na černo pracují ve Španělsku, aby se přihlásili, že budou legalizováni. Očekávalo se 500 000 přihlášených, ozvalo se jich 1,2 milionu. Co to znamená? No, když toto slyšíte a chtěli byste prchnout, respektive přijít i jako ekonomický migrant do Evropy, tak si řeknete, tady je precedent, no, oni to udělají znova, takže to vás ponoukne. A druhý argument, nejvyšší soud Španělska nedávno, to se bavíme o několika týdnech zpátky, přijal rozhodnutí, že když migrant docílí španělského území, aniž by překonal překážku nebo u ní by byl zastaven, tak nesmí být ve zkráceném řízení vrácen zpět. Takže opět, zase motivace, no tak my tam zůstaneme týdny, měsíce, bude o nás postaráno a uvidíme, jak se to vyvine. Takže je to kombinace faktorů.
4: Vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Děkuju, nashledanou.
5: Moc díky, krásný letní víkend všem posluchačům.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka přináší zpravodajský servis.
6: Španělsko rozbilo síť pašeráků, migrantů a drog, zadrželi skoro 80 lidí. Soud rozhodne o prodloužení vazby 2 obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v Brně nad zbrojovkou 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
8: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než 1 000 000 nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro 2 obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za 100 milionů korun. V rafinerii Slovnaste na okraji Bratislavy hořilo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožená a další nebezpečí nehrozí.
9: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
10: Počas toho narušenia došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
9: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Co k incidentu vedlo, bude predmetom vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
11: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i nadchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
12: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
13: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
11: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Sport.
6: Fotbalisté zbrojovky Brno poprvé v sezóně nebodovali na úvod 3. kola šance ligy, prohráli doma s Libercem 0-1. Dnes se budou hrát další 3 zápasy. Teplice Plzeň, Zlín Bohemians a Mladá Boleslav Sparta. Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Epanau a po závodě přiznala, že na startu byla nervózní.
14: Věděla jsem, že na to mám, ale ty z tohohle kanálu byly hodně silný, ale v cíli, když jsem dojela do cíle, tak to byl neuvěřitelný pocit dojet a vidět, že jsem první zatím, můj poslední rok v juniorech a takhle ho zakončit. je úplně neuvěřitelný.
6: Další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně čtvrtá.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřená 38 za Havlíčkovým Brodem a nehoda u Brna na takzvané staré dálnici. Silnice 38 je stále neprůjezdná za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy a Kolína. Za výjezdem z Brodu u obce Rožňák havarovalo osobní auto, narazilo do kamionu. Na místě jsou záchranáři, také hasiči a nedá se projet. Objízdná trasa vede obou směrně přes Veselý Žďár. A u Brna čekejte komplikace na silnici z Bystrce směrem na Popůvky, na takzvané staré dálnici. Kousek za posledními semafory stojí osobní auto po nehodě. Překáží částečně v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě naměří kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
16: Přeji příjemné časné ráno a také probuzení. Je tu sobota 8. srpna a hodiny nám ukazují 6 minut po čtvrté. Ten, kdo žije bez lepku, musí hlídat jídelníček a kromě pokrmů také i nápoje. Například pivo by mohl být problém. Vědci v Praze se proto snaží uvařit první zcela bezlepkové pivo u nás. Základem bude rýžový slad. Jak chutná, tak to se dozvíte už za pár minut.
7: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin ale v nabídce českých pivovarů zatím stále chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
3: To je vlastně jako naloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
3: Tak můžeme se podívat, jak se namáčí.
1: Boxík máme zadní, boxík umístíme do velkého máčícího boxu, zavřeme box.
3: Jak dlouho se ta rýže máčí, aby správně naklíčila?
1: Rýže se máčí 3 dny a je to tím pádem delší než u ječmene, kde je to běžně 2 dny. Také právě za vyšších teplot kolem 25 stupňů.
2: Cílem je celý proces vyladit tak, aby naklíčené zrno rýže mělo dostatek enzymů. Ty pomáhají přeměnit škrob na cukry.
1: Klíčí 5 dní. Zkoušeli jsme 3, 5 a 7 dní a těch 5 dní nám vycházelo nejlépe.
2: Pak se zrno usuší, hotový slad se namele a může se využít k vaření piva.
1: Prosím, pořád rovně.
2: Teď jsme přešli ze sladovny už do univerzitního mini pivovaru.
1: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: Uvaření první várky piva z rýže výzkumníci použijí tu menší a starší z roku 1965.
1: Tady na té menší varně, co je na 50 litrů, tak budeme potřebovat přibližně 11 kg sladu.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
4: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, nějaké kratší proteiny a potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
3: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové 11. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Adam Ďurica a novinka Iskry zazněla v nočním radiožurnálu a Česko bude mít dva nové geotraily neboli turisticky naučné trasy zaměřené na geologii nebo horniny. Dálkové stezky připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim. První z nich, takzvanou Blanickou brázdu, chtějí zpřístupnit ještě letos. Už teď ale mohou dobrovolníci otestovat.
1: Máme už někoho na tu první etapu?
2: Už máme nějaký zájemce, hlavně teda cyklisty a chodce.
3: Předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Vlašim Kateřina Červenková teď diskutuje s kolegyní o novém projektu Geotrail Blanickou brázdou. A my, když se podíváme tady na tu brázdu na té mapce, tak ona přechází vlastně ze středočeského kraje až do jihočeského.
2: Skoro celý jihočeský kraj projde, je dlouhá 280 kilometrů.
3: Jak to bude fungovat?
2: Mapka bude virtuální, budu si ji moc stáhnout do mobilu. K tomu bude web geotraily.cz.
3: Michaela Fuller, která tady pracuje na přípravě tady toho nového projektu. Trasa je připravená, ale vy chcete zpětnou vazbu od lidí.
2: Byla teda projita mými kolegy, ale je potřeba, aby to otestoval i někdo zvenčí. I teďka v rámci organizace té trasy dáváme dohromady seznam jednotlivých spřátelených míst a 90% lidí, kterým telefonuju, jestli by měli zájem tam třeba poskytnout zázemí nebo nějakou službu pro ty poutníky, tak jsou nadšení, takže z toho máme velkou radost.
3: A abychom si kousek té podblanické brázdy prošli, tak jsem se vydala do terénu s geologem Českého svazu ochránců přírody Vlašim Michalem Neklem.
4: Nacházíme se na kopci Hříva. Vychází tady na povrch veliká křemená žíla, která právě vyplňuje jeden ze zlomů Blanické brázdy.
3: Vy jste procházel velkou část celé té brázdy. Kde se vám nejvíc líbilo?
4: Opuštěný lom v Klučově, kde vychází na povrch Bulánská brekcie.
3: A geotrail moldanubickým plutonem je podle Michala Nekla neméně zajímavý. Bude mít kolem 200 kilometrů a lidé se na něj budou moci vydat příští rok. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožur.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 17:30. A zprávy doplní Jana Utendorfská.
6: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance. Německé spolkové země Porýní, Falc a Sársko u hranic Francií, Belgií a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jíst kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. Po dobu omezení lodní nákladní dopravy mohou po dálnicích jezdit ve dnech pracovní klidu i kamiony vracející se bez nákladu. Výjimka začíná platit už tento víkend. Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tajvan. Vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje přinesly vydatné srážky taky do čínského Pekingu. A Hořice po celý víkend hostí motocyklové závody veteránů. Část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a ulicemi v centru města. Na bezpečnost proto bude dohlížet i policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem města.
7: Sport.
6: Fotbalisté Ústí nad Labem ve třetím kole druhé nejvyšší soutěže ztratili vedení 3-0 a nakonec se remizovali s Českou Lípou 3-3. V dalších zápasech B tým Slavie porazil Třinec 3-2. Jihlava podlehla Příbrami 1-2. Dukla vyhrála nad Kroměříží 2-0. Opava hrála nerozhodně s Kladnem 1-1. Prostějov prohrál s Karvinou 1-2 a Vlašim zvítězila nad Žižkovem 4-1.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Lepší situace na D5 u Rozvadova a překážka na D8 v tunelu Panenská. Na dálnici D5 je lepší situace na příjezdu do České republiky z Německa směrem z Bavorska. Na Rozvadově policisté prověřovali hlášení o autě jedoucím v protisměru. Situaci prověřili, nebezpečí už podle nich nehrozí. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan pozor v tunelu Panenská. Na 86. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a vybočuje se v tunelu. Na D1 pozor z Ostravy směrem do Brna za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 346,5 je hlášený předmět na vozovce a musí se vybočovat. A silnice 38 je stále uzavřená za výjezdem z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Po těžké nehodě osobního auta s kamionem je provoz zastavený, objíždí se to přes Veselý Žďár. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Už včera byl krásný slunečný den s příjemnými teplotami do 30 stupňů a podobný bude i dnešek. Čeká nás slunečno s letními teplotami. A jaké je sobotní ráno, do kterého se právě probouzíte? Odpověď pro nás má meteoroložka Petra Sýkorová.
11: Aktuálně převládá polojasná až jasná obloha. Teploty přes noc klesly většinou na 16 až 11 stupňů Celsia. Na severu a severozápadě je dokonce na 8 stupňů Celsia a naopak na jižní a střední Moravě je kolem 17.
10: A já ještě doplním, že ve Valašském Meziříčí je aktuálně jasné nebe a teploty se drží kolem 15 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno nad celým naším územím a na teploměrech uvidíme od 26 do 30 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříte 24 stupňů Celsia. A pokud se vydáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů. A povane k tomu jen slabý, na Moravě místy mírný severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
5: A ještě doplním, že zámecký park v Plzni Křemicích se už po páté promění v napoleonské bojiště. Dnes tam vyroste vojenský tábor, proběhnou souboje pěchoty, soutěže jezdců na koních a lekce dobových tanců. Na akci dorazí přes 120 účinkujících z Česka, Německa, Francie i Polska, včetně 20 koní a 4 děl. Hlavní bitva začne v 15 hodin a po celý den budou k dispozici stánky s jídlem, kávou, vínem i řemeslnou výrobou. Tak krásnou sobotu.
8: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Ani dva roky po ničivých povodních není dokončená oprava některých škol. V České Vsi na Jesenicku pokračuje rekonstrukce tělocvičny a jednoho z pavilonů. V Jeseníku dělníci obnovují odborné učebny v prvním patře. Děti se proto budou i v příštím školním roce učit v modulárních školách. Smlouvy na jejich pronájem a financování ale letos končí a opravy se do té doby nestihnou.
1: Tady bylo zničené úplně všechno. Bylo tady, já nevím, skoro metr bahna.
2: Popisuje stav tělocvičny po povodních na základní škole v České Vsi nezávislý starosta Petr Mudra. Na její obnově se už ale v současné době pracuje.
1: Byly vybourané podlahy a teďka je vlastně vybetonovaná základní vrstva.
2: Rekonstrukce tělocvičny vyjde přibližně na 10 milionů korun a dokončená by měla být v březnu příštího roku. Ve stejném termínu má skončit i obnova třetího pavilonu, která vyjde zhruba na 15 milionů korun, pokračuje Mudra.
1: Předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
2: Podle Mudry je opravená už zhruba polovina školy. Na opravu ještě čeká hlavní pavilon s odbornými učebnami a spojovacími chodbami. S obnovou po povodních pokračují také na základní škole v Jeseníku. Tam se pracuje na odborných učebnách v prvním patře, říká ředitel Dominik Liberda.
3: Učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku.
2: Oprava odborných učeben by měla být dokončená do začátku školního roku. Celé spodní patro školy ale na rekonstrukci teprve čeká. Její náklady přesáhnou 160 milionů korun, uvádí Liberda.
3: Čekáme teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace a na to konto hnedka by se měl teda na podzim doufujeme spustit výběr toho dodavatele.
2: Obě zařízení budou tak i nadále potřebovat využívat takzvané modulární školy. Smlouvy na jejich pronájem a financování končí v Jeseníku na konci roku, v České Vsi pak na konci srpna. Usiluje se proto o jejich prodloužení, pokračuje Mudra.
1: Intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv, jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
2: Provoz modulárních škol vyjde v průměru zhruba na 500 000 měsíčně. Vedení škol proto doufá, že si jejich financování podaří prodloužit. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Bývalý skautský vedoucí odsouzený v největší kauze sexuálního zneužívání dětí svého druhu v Česku chtěl podle zjištění i rozhlasu předčasně z vězení. Požádal o podmíněné propuštění, soud však o své nápravě nepřesvědčil. Ve vězení musí zůstat až do konce vyměřené lhůty. V minulosti přitom už na svobodě byl, ale po dalším deliktu se za mříže vrátil. Podrobnosti najdete právě na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě získalo do svých sbírek netradiční exponát. Jaký, o tom na Radiožurnálu uslyšíte ještě před 6. hodinou, ale teď, minutu po 3/4, je tu počasí s Marcelou Hálovou.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami, bude jasno až polojasno a na teploměrech uvidíme od 26 do 30 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříte 24 stupňů Celsia. Pokud se vydáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů. A povane k tomu jen slabý, na Moravě místy mírný, severovýchodní až východní vítr. Také zítřek nabídne slunečné počasí, teploty už se ale místy přehoupnou i přes 30. Čekáme jasno až polojasno, později večer se bude nebe na západě Čech zatahovat. Teploty zítra od 27 stupňů na severu a severovýchodě našeho území až místy po tropických 33 stupňů Celsia. Krásnou sobotu přeji.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce se vracejí do jeho rodiště. Výjevy kašpárka, venuše nebo rváčů, které donedávna zdobily jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je právě Horáckému muzeu. Do Nového Města dovezl rozebrané kusy vnější fasády domu náklaďák ve speciálních boxech.
1: 5 velkých beden.
2: 506. 506 je, no, tak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No a teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
3: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm, na výšku přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé.
3: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
4: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: Jo, to je tady máme ta, u které stojíme.
4: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domků, na kterém ta zgrafita byla. Takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
5: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat. A vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na svou první návštěvu Srbska. Podrobnosti uslyšíte v našich zprávách. Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: S rozvolněním rozpočtových pravidel nesouhlasí skoro 40% Čechů, vyplývá to z bleskového průzkumu pro Radiožurnál. České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně nad zbrojovkou 1-0 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu Medianu pro Radiožurnál. Na začátku týdne se ho zúčastnilo více než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
1: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců. 22. července ji prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vládní strany ANO, SPD a motoristé ale mají 108 poslanců a mohou veto přehlasovat. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boraň.
4: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
1: Během ruského útoku na předměstí Kyjeva zemřeli nejméně 3 lidé, mezi nimi i jedno dítě. Další dítě a 2 lidi útok zranil, informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak je na své první oficiální návštěvě Srbska.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se srbskými představiteli bude jednat o rozšíření ekonomických styků, o vztazích s Evropskou unií, bezpečnostních otázkách a dalších záležitostech, které mohou být prospěšné pro obě země. Ukrajina je vždy naladěná na konstruktivní a vzájemně výhodnou spolupráci na základě oboustranného respektu, napsal Zelenský. Bělehrad patří ke spojencům Moskvy a nepřipojil se k evropským sankcím proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: 60 tun odpadu vyprodukují návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti. Organizátoři přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku. Velkou část odpadu tak mohou předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šrédr.
6: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
7: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo. Zmiňoval to i obránce Jakub Klíma.
8: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozvrhuje ty zápasy.
7: Čeští hokejisté do 18 let zakončili turnaj Hlinky a Greckého prohrou se Švýcarskem. V souboji o 5. místo podlehli v Edmontonu soupeři 1-5. Do finále postoupili Spojené státy a domácí Kanada.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D8 v tunelu Panenská a uzavřená silnice 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan stále pozor v tunelech Panenská Libouchec. Na 86. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné auto a vybočuje se. Na D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za výjezdem z Klimkovického tunelu na kilometru 346,5 je hlášený předjezd na vozovce a musí se uhýbat. Silnice 38 je neprůjezdná stále na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Po noční nehodě u obce Roznák zasahují je provoz zastavený, osobní auto tam narazilo do kamionu, nedá se projet obousměrně, objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. A na Znojemsku je nově neprůjezdná silnice 361 se Znojima směrem do obce Hluboké Mašůvky. Za odbočkou na letiště u Mašůvek havaroval motorkář, provoz tak policisté zastavili. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bitterman.
0: A ještě vás zveme na Děčínsko, přesněji do Jiřetína pod Jedlovou, kde dnes pořádají tolštejnské slavnosti. Program začíná v 10 hodin dopoledne a nabídne jarmark, rytířská vystoupení, ukázky starých řemesel i dílničky pro děti. Večer se pak budete moct vydat s lucernami na světluškový pochod k hradu Tolštejn, kde slavnosti v 21 hodin zakončí noční divadelní představení. Přejeme vám pohodovou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bitterman.

0: Letní prázdniny využívají některá divadla k opravám svých budov. Výjimkou není ani město Brno. Národní divadlo Brno tak letos investuje do všech tří scén. Opravy mají například zvýšit bezpečnost provozu divadel a taky zlepšit komfort pro diváky. Třeba u Mahenova divadla se pustili taky do opravy fasády.
1: Začátek vždycky je takový, že to umíme, pak se opravuje pískem, pak nastupují ty restaurátoři, kteří dělají z grafita.
2: Podle správce divadelních budov Vlastimila Fabišíka se fasáda Mahenova divadla naposledy rekonstruovala v 70. letech. Teď na lešení spolupracují štukatéři z restaurátory z grafit. Jednou z nich je Kateřina Krhánková.
3: Máme za úkol restaurovat grafita, která jsou mezi okny druhého patra. My se pokoušíme najít původní z grafita, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
2: Koncem srpna by po 6 letech měla být obnovená celá svrchní část budovy, dodává Fabišík.
1: Nasledovat by měl vlastně ty venkovní úpravy kolem divadla, žulové kostky, bude se ta fontána restaurovat, obrubníky se budou dávat nový.
2: Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Janáčkově divadle přes léto z fasády odstraňují grafity. Větší úpravy ale čekají jevištní techniku, doplňuje správce Marek Fruvír.
4: Ve strojovně spodní sféry jevištních stolů probíhá výměna opotřebovaných mechanických částí, jako jsou tažná lana, výměna oleje v převodovkách. Ty lana drží vlastně těch 6 jevištních stolů, které vlastně slouží na zdvíhání vlastně dekorací a přestavby scény a tak. Z vizuálního hlediska to bude pořád stejné, ale prostě ty části za ty roky, co se to vlastně používá, tak jsou prostě opotřebené a jsou potřeba vyměnit.
2: Národní divadlo přes léto zlepšuje bezpečnost také v Redutě. Další velkou investicí je pak výměna 127 oken na budově ředitelství. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Za chvíli na Radiožurnálu připomeneme 50 let starý kriminální případ, kdy u Valašských Klobouk zavraždil řidič kamionu dvě stopařky. Podle téhle události vznikl i film. Ze všeho nejdřív ale zprávy. Dobré ráno, 6 hodin a 15 minut. Slovo má Jana Utendorská.
1: Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou, kterou provozuje. Čínská společnost Legend Shipping zde plánuje pravidelnou kontejnerovou námořní linku. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Nabídne odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetnění komentované pozorování noční oblohy.
2: Počasí. Máme před sebou velmi příjemný víkend s letními teplotami, které se budou držet většinou pod 30. Tropické teploty naměříme jen výjimečně v neděli. Po oba dva dny bude tedy jasno až polojasno, úplně bez srážek. Oblačnost začne přibývat až zítra později večer na západě Čech. Teploty se budou držet dnes do 30, zítra místy do 33 stupňů. V sobotu i v neděli bude ale sever a severovýchod našeho území chladnější. V pondělí pak přejde přes naše území slabá studená fronta, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, po případě se může objevit i bouřka. Teploty ale ještě stihnou vystoupat hodně vysoko, na 31 až 36 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Před 50 lety v srpnu roku 1976 našli u Valašských Klobouk na Zlínsku těla dvou stopařek. Případ se později stal námětem filmu Smrt stopařek a na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy dvou dívek, Tatiany a Věry, nedaleko cyklostezky Bevlava, dodnes připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd jsem byl jedenkrát v životě a to se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny náklaďáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil, s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tu kdy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby směrem k té skládce, ale předkem. Tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To bylo dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk a úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrcené ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě, stejně bych nestopoval.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na Šibenici. Z Valašských Klobouk, Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
3: Radiožurnál, 6 hodin a 30 minut. Zprávy pro vás má Jana Utendorská.
4: Prahou dnes projde průvod na podporu menšin Prague Pride. V dolní části Václavského náměstí se lidé začnou scházet od 10 hodin. 5 minut před polednem budou držet minutu ticha za oběti červencového útoku v Berlíně při podobné akci. Poledne pak průvod vyrazí na ostrov Štvanice. Dohlížet na něj budou stovky policistů i antikonfliktní tým. V Česku se prohlubuje sucho. Průtoky v některých řekách jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. Například v Orlické přehradě je hladina zhruba o 11 metrů nižší, než je maximum. Vody v přehradách je ale zatím podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Ta svůj krok zdůvodnila nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a Řím vyzval ke zrušení. Italská vláda to ale odmítla. A Želivský klášter na Pelhřimovsku slavnostně otevírá opravené nádvoří. Prostor před opatským kostelem se proměnil z parkoviště v klidovou zónu celého historického areálu. Od 10 do 19 hodin si návštěvníci budou moct prohlédnout například kostelní věž nebo archeologické nálezy. Připravený je i hudební program.
5: Sport.
4: Fotbalisté Liberce vyhráli na úvod třetího kola šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gól dal po půl hodině hry Dulaj. Dnes se budou hrát tři zápasy, zatím 100% Teplice se utkají s Plzní, Zlín bude hrát s Bohemians. Dnešní program zakončí utkání Mladá Boleslav Sparta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D8 v tunelu Panenská a také na D1 před Rousínovem. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan pozor v tunelech Panenská Libouchec. Na 86. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, musí se vybočovat. Pozor také na D1 z Brna směrem do Ostravy před Rousínovem. Na kilometru 215 stojí nepojízdné vozidlo po zahoření motoru. Na místě už jsou hasiči, projíždí se okolo, ale plynule. A na Znojemsku je stále neprůjezdná silnice 361 ze Znojma směrem do obce Hluboké Mašůvky. Za odbočkou na zdejší letiště havaroval motorkář, provoz tak policisté obou směrně zastavili. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Tuto chvíli je nad Českem jasno až polojasno. Teploty se drží dnes po ránu docela nízko, většinou klesly na 11 až 16 stupňů. Na severu a severozápadě je dokonce chladněji kolem 8 stupňů. Naopak tepleji je na jižní a střední Moravě, tam je kolem 17 stupňů Celsia. No a jak bude přes den? Také krásně. Potvrzuje to meteoroložka Petra Sýkorová.
8: Dnešní den bude slunečný a dočkáme se letních teplot. Maxima budou většinou od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude chladněji, tam čekáme kolem 24. V 1000 metrech na horách namíříme kolem 18 stupňů, na Šumivě až 22 stupňů Celsia.
7: A zítřek také nabídne slunečné počasí, teploty už se ale místy přehoupnou i přes 30. Čekáme jasno až polojasno, později večer se bude nebe na západě Čech zatahovat. Teploty zítra od 27 stupňů na severu a severovýchodě našeho území až místy po tropických 33 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
3: Marcelo, díky, dobré ráno i tobě. Nejdůležitější výrobci čipů na světě pocházejí z malého ostrova v Asii, se kterým má oficiální diplomatické vztahy jen 12 států světa. Přesto na polovodičích z Tchajvanu stojí světová ekonomika. Jak se ostrov stal v jejich výrobě nejlepší a jakou ochranu mu poskytují, popisuje to další díl seriálu o čipech, který teď v létě vychází na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Asii i dál sužuje extrémní počasí. Podle klimatologů jde o jasný důkaz zesilujícího jevu El Niño. A dodávají, že státy se musí připravit na to, že devastující podmínky budou v téhle části světa pokračovat i v dalších letech. Taky každoroční sezóna tajfunů je v Asii letos nebývale silná, což potvrdí náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobrý den do jihokorejského Pusanu.
1: Dobré ráno.
0: O nejnovějším tajfunu Dolphin jsme v našem vysílání už informovali. Kde je teď aktuálně?
1: Tajfun se přesunul nad východočínské moře a míří k severnímu pobřeží Tchajvanu a také k jihovýchodnímu pobřeží Číny. Rychlost vzduchu v té hlavní mase tajfunu se bohužel zvýšila. Včera nad jižním Japonskem to bylo 150 km za hodinu, teď už je to skoro 180 km za hodinu. Tchajvanské úřady nařídily návrat všech rybářských i civilních lodí do přístavů, tam jejich pevné zajištění, protože vlny tam už teď dosahují až 3-metrové výšky a na východním pobřeží to brzy může být metrů až 6. Intenzivně se připravují i záchranáři a armáda v Číně, v čínských provinciích Čitěn, Anhui a Futěn. Připraveny jsou místnosti v evakuačních centrech a narychlo se ještě kontroluje stabilita mostů a hrází. No a bohužel, aby toho nebylo málo, tak provincie Sichuan, provincie v jihozápadní Číně, tak tu postihlo zemětřesení o síle bezmála 5 stupňů. Podle posledních informací tam zemřel jeden člověk a desítky lidí jsou zraněny.
0: Na opačném konci kontinentu v Indii pro změnu lidé bojují se záplavami. Tak jaké o tom tu přicházejí informace?
1: Tak nejhorší je situace ve svazovém státě Assam na jihovýchodě Indie. Silné deště tam zvedly hladinu řek, včetně veletoku Brahmaputra, a ničivá vlna se prohnala desítkami měst a vesnic. Armáda už evakuovala do provizorních center skoro 200 tisíc lidí, nicméně počet obětí se blíží stovce. V horských oblastech se naplnily obavy z půdních sesuvů, kameny a bahno tam zničily kromě vesnic i silnice a desítky mostů. No a indická televize mluví o nebývalé rychlosti a nebývalé intenzitě letošních dešťů. A to i přesto, že v téhle části světa je touto dobou běžný letní monzun, silný letní monzun, a ty záplavy nejsou tak neobvyklé. Úplně na závěr možná ještě informace, že velmi nešťastní jsou také farmáři v indickém Asámu, protože podle nich jsou v tomto svazovém státě už teď zničeny až 3/4 letošní úrody kukuřice. A kukuřice, to je v Indii naprosto stěžejní a strategická obilovina.
0: Asii trápí extrémní počasí, lidé tam bojují se záplavami, půdními sesuvy a nejnověji taky s dalším tajfunem. Situaci i dál sledujeme prostřednictvím našeho zpravodaje Davida Jakše. Davide, díky, klidnou sobotu, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: K nejnápadnějším ptákům české přírody patří dudek chocholatý. Má výraznou chocholku, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na jižní Moravě speciální hnízdní budky. Říká se jim dudníky.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci. Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
2: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé, do spiláku to je slité do jednoho. Jsou to teď takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
2: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků. Vloni vyvedli, bylo jich zhruba něco přes 50.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
3: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecně a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, 6:45. Jana Utendorská a přehled zpráv.
4: Nová umělá inteligence pomáhá v českých nemocnicích vyhodnotit snímky z mamografu. Vyvinuli český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu. Silničáři v poledne uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií tudy řidiči neprojdou do zítřejších 12 hodin. Policie dopravu odkloní přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví taky výtluky za sjezdem z dálnice D5.
5: Počasí.
6: Sobota i neděle nabídne letní počasí s docela příjemnými teplotami. Čekáme slunečno, jasno až polojasno. Mraku bude přibývat až zítra večer v západních Čechách. Nikde ale nebude pršet a tento víkend se obejde i bez bouřek. Teploty dnes do 30, zítra do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji, dnes jen kolem 24 a zítra kolem 27 stupňů. V pondělí se pak nad naším územím bude nebe přechodně zatahovat, také může leckde sprchnout nebo se objeví lokální bouřky. Teploty ale budou vysoké od 31 do 36 stupňů. Příští týden pak bude rozdělený. V první polovině budou teploty mírnější, v té druhé pak budou zase stoupat vysoko nad 30. Krásný víkend přeji.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Španělsko i Afrika. Z obojího něco má španělské autonomní město Ceuta na severu Afriky. Je to místo, díky kterému Španělsko na rozdíl od Británie a Maroka kontroluje nikoli jednu, ale obě strany strategicky důležitého Gibraltarského průlivu. Ceuta se minulý týden dostala kvůli mimořádné migrační krizi do popředí světového zájmu. Jako město ale nabízí daleko víc zajímavostí.
1: Na Ceutě není letiště. Z jihu Španělska se tam dostanete vrtulníkem anebo trajektem z přístavu Algeciras jako já. Severoafrické město je ve zvláštním režimu. V přístavu platí pasové i bezpečnostní kontroly.
2: Teď jsem na zádi lodi a po pravé straně mám Gibraltar, ale z mlhy teď už vykukuje jenom špička té velké britské skály.
1: V centru plném kaváren a tapas barů se setkávám s místními rodáky, sourozenci Irene a Diegem. Ptám se, jestli se cítí jako Španělé a Afričané zároveň. Irene souhlasí.
3: Ano, ale myslím, že Afričan to není o pocitu, to je zeměpis.
1: Říká Diego. Irene bratra doplňuje.
4: Máme tady mnoho kultur, které koexistují po mnoho let. Hinduistickou, hebrejskou, muslimskou a křesťanskou. Není to jako ve zbytku Španělska.
1: Zhruba polovina populace tu je muslimská. Jsou to Španělé, ale muslimové a do španělštiny v hovorech někdy míchají arabštinu. Třeba čtvrť Principe na jihu u marockých hranic je prý kompletně muslimská. Podle Ramona, který donedávna šéfoval místní pohraniční policii, jsou k sobě Ceutěni tolerantní. Chce mi ukázat Fuente de las Cuatro Culturas, kašnu čtyř kultur. Na čtyřstranné střížce kašny vidím z dálky Davidovu hvězdu, pak hinduistickou posvátnou slabiku Om a i islámský půlměsíc a křesťanský kříž. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: me back.
1: Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína vás srdečně zve na historickou akci v příjemném prostředí kolínského Kmochova ostrova. Akce s názvem Neklidná léta je tematicky zaměřená na období první světové války, tedy na roky 1914 až 1918. Specialitou programu bude bojová ukázka, tedy simulovaná vojenská operace s dobovou technikou, výstrojí a výzbrojí. V Kolíně nebude chybět ani tržiště, loutkové divadlo, módní přehlídka, vojenský lazaret nebo polní pošta. Naše další víkendové tipy najdete na webu radiožurnál.cz, ale zveme vás taky na fotbal.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
2: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
3: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
2: Fotbalová liga.
3: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.

0: Na Radiožurnálu jsme vám teď připomněli, jak zněly osmdesátky. Tohle bylo německé synthpopové trio Camouflage a jeho největší hit z roku 1987. A teď samozřejmě zprávy Radiožurnálu, blíží se totiž 7. hodina. Bylo přesně 7, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí na 500 volných pracovních míst po celé republice. Vládní strana TISA bude vybírat kandidáta na maďarského prezidenta. Brněnská zbrojovka ve fotbalové lize podlehla Liberci 0-1 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
3: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
4: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
3: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
5: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
3: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Maďarská vládní strana TISA dnes volí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou jeho poslanci vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl.
6: Média v Maďarsku spekulují nad třemi muži, se kterými se Péter Maďar v poslední době sešel. Jsou nimi oceňovaný historik, významný právník a bývalý předseda nejvyššího soudu. Maďar už dřív řekl, že chce, aby prezident nebyl spojený s politikou. Volba prezidenta se má konat v úterý. Jediná opoziční strana, která má sílu navrhnout vlastního kandidáta, Fidesz Viktora Orbána, chce volbu hlavy státu bojkotovat. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujaka donutil k odchodu parlament ovládaný Tisou minulý měsíc. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Marek Ztracený jako první Čech odehrál koncert na Letenské pláni v Praze. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
7: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
8: Eden se mi líbil mnohem víc.
9: Ale tak to bylo super.
8: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to prostě tam ta energie.
10: Havlíčková Brodu a Zihlavy, ano.
11: A Spelřimova.
12: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
13: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě je 10.
7: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté brněnské zbrojovky v předehrávce třetího kola šance ligy prohráli s Libercem 0-1. Jediný gól vstřelil v 61. minutě z dorážky liberecký Dulaj. Slovan ale od té doby neproměnil množství dalších šancí z protiútoků. Naopak Brno si větší šanci celý zápas nevytvořilo. O tom mluvil i trenér zbrojovky Martin Svědík.
14: Je potřeba nejenom kvalita v obrané fázi, ale je potřeba kvalita v té útoční fázi, více tam tlačit z toho středního pásma. Tam měly chodit vlastně přesnější přihrávky, měly tam být vlastně víc rozběhů, třeba víc udržených balonů a tlačit se vlastně víc do té šestnáctky. A my jsme tu potřebnou kvalitu neměli ani v tom finální fázi, ani v tom středovém pásmu.
0: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D1 u Rousínova, v Praze nehoda v Evropské ulici. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně před sjezdem na Rousínov. Na kilometru 215 stojí nepojízdné vozidlo po menším požáru. Na místě jsou také hasiči a vybočuje se. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce směrem k dálnici D3 k Veselí nad Lužnicí na průtahu obcí Pleše narazilo osobní auto do sloupu. Na místě už jsou policisté, také hasiči, projíždí se pomaleji. V Praze jsou komplikace v Evropské ulici od okruhu do centra u Divoké Šárky. V křižovatce u McDonaldu se srazila dvě osobní auta, směrem do centra se projíždí pomaleji. A ještě aktuálně silnice číslo 3 z Benešova směrem do Prahy mezi sjezdy na Čerčany a Čtyřkoly je hlášený předjezd na vozovce. Podle policie leží kovová trubka a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, čekejte jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: Dnes je 8. srpna a mimo jiné si připomínáme železniční neštěstí ve Studénce. Přesně před 18 lety tam vlak Eurocity číslo 108 Comenius se 400 cestujícími narazil do zřícené mostní konstrukce. Nehoda si vyžádala 8 mrtvých a asi 90 zraněných. Stalo se to mimochodem ve stejný den, kdy v čínském Pekingu oficiálně začaly hry 29. letní olympiády.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bitterman.

0: Na historických minimech jsou teď průtoky na všech jihočeských řekách. Extrémní sucho se výrazně projevuje i na řece Malši, která napájí vodní nádrž Římov na Českobudějovicku. Ta slouží jako zásobárna pitné vody. Hladina na ní ale každý den klesne o několik centimetrů.
1: Teď zrovna se nacházíme pod hrází díla Římov, koukáme na odtok z přehrady.
2: S vedoucím technického střediska horního toku povodí Vltava Petrem Hovorkou právě kontrolujeme situaci těsně pod římovskou přehradou.
1: Je to takzvaný nadlepšený průtok, je na hodnotě 900 litrů za vteřinu.
2: Odtok takového množství vody ale řeka Malše jako zdrojnice přehrady nemá šanci doplňovat. Momentálně do ní přitéká asi jen 250 litrů za sekundu.
1: V celém povodí Malše jsme teď na úplně historických minimech za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
2: I kvůli tomu je podle něho přehrada naplněná jen přibližně ze 2/3.
1: Máme vlastně k dnešnímu dni absolutně nejnižší hladinu nádrži.
2: Římovská přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro asi 2/3 Jihočechů. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince ale nejsou dodávky navzdory větším odběrům nějak ohrožené.
3: Jsou zvýšené samozřejmě, protože díky výpadku malých zdrojů, takže ta měsíční výroba se nám zvýšila zhruba asi o 10%.
2: Pokud by se situace na přítoku nějak zásadně nezlepšila, svaz může vodu z přehrady odebírat maximálně 8 měsíců. Podle hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu se na stavu nádrží, včetně té římovské, projevují i extrémně vysoké teploty.
4: Při teplotách nad 35 stupňů tam může mizet během dne třeba centimetr a pak ani ten přítok není schopen doplnit, kde ta voda mizí do vzduchu.
2: I kvůli tomu povodí Vltavy požádalo krajský úřad o snížení odtoku vody z římovské přehrady na 650 litrů za sekundu. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Jak daleko je očekávaná dohoda mezi Íránem a Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu? Na Radiožurnálu to zjistíme za malou chvíli. Teď je ale 7:15 a na řadě jsou zprávy. S Janou Utendorfskou.
1: Německé spolkové země Poríní Falcasársko u hranic Francií, Belgii a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jízd kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. Po dobu omezení lodní nákladní dopravy mohou po dálnicích jezdit ve dnech pracovního klidu i kamiony vracející se bez nákladu. Výjimka začíná platit už tento víkend. A Hořice po celý víkend hostí motocyklové závody veteránů. Část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a ulicemi v centru města. Na bezpečnost proto bude dohlížet policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem městem.
2: Počasí.
3: Dnešní den bude krásný, letní, slunečný, s teplotami do 30 stupňů. Už včerejšek byl slunečný den s příjemnými teplotami a podobný bude i dnešek. Čeká nás jasno až polojasno a na teploměrech uvidíme od 26 do 30 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříte 24 stupňů Celsia. A pokud se vydáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů. A povane k tomu jen slabý. Na Moravě místy mírný severovýchodní až východní vítr. A také zítřek nabídne slunečné počasí. Až později večer se bude nebe na západě Čech zatahovat. Teploty se už ale místy přehoupnou i přes 30. Krásný den.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: podstatě celý týden se na Blízkém východě čeká na to, jestli Írán a Omán dokončí jednání o Hormuzském průlivu. Mluvčí výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku iránského parlamentu tvrdí, že obě země jsou domluvené na obecném rámci, který ale čeká na konečné schválení. Dohodu očekávají i Spojené státy. Teherán ale opakovaně vzkázal, že realita v Hormuzském průlivu bude záviset na tom, jestli skončí blokáda iránských přístavů. Vývoj vyjednávání i dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová toho času v jordánské metropoli Amánu. Jano, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ukončí tedy Spojené státy blokádu iránských přístavů, pokud Teherán a Maskat dojdou k nějaké společné dohodě o Hormuzském průlivu?
1: Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že jakmile bude oznámena dohoda o obnovení komerční lodní dopravy, a to bez překážek, tak Spojené státy blokádu iránských přístavů zruší. Těžko ale říct, co Spojené státy budou považovat za ty překážky. To konečné rozhodnutí zřejmě bude na americkém prezidentovi Donaldovi Trumpovi. A například iránská polooficiální tisková agentura píše s odkazem na svůj zdroj, že dohoda s Ománem zřejmě počítá třeba s nějakými poplatky za pojištění, ochranu životního prostředí, zásobování lodí nebo další služby, což by mohlo být považované za překážky.
0: V iránském parlamentu vzniká zákon, který by zakazoval cestu průlivem americkým a taky izraelským lodím. Co se o téhle legislativě zjistila?
1: Tak zákon by zakazoval cestu průlivem právě americkým, izraelským, ale taky podle Tehránu dalším nepřátelským plavidlům a za to porušení by byla pokuta ve výši 20% hodnoty nákladu, které by ty lodě převážely. Nicméně je to zatím předběžný návrh zákona, který teprve projedná iránský parlamentní výbor. A jestli si Tehrán prosadí nějaké podobné omezení třeba do té dohody s Ománem, není jisté. Například The National, anglickojazyčný zpravodajský web ze Spojených arabských emirátů s odkazem na své zdroje v tomto týdnu psal o tom, že Irán výměnou za souhlas s bezplatnou plavbou v Hormuzském průlivu požadoval zmírnění sankcí, které jsou teď na iránský režim uvalené.
0: Jano, a ještě jedna věc, jak na to prodlužující se čekání na dohodu o Hormuzském průlivu reagují ceny ropy?
1: Tak včera přes den ty ceny ropy rostly. Ropa Brent se ještě brzy ráno obchodovala za přibližně $79 za barel, pak ale její cena narostla o skoro 6% na zhruba $83,5 za barel. V tom mezitýdenním srovnání je ale stále levnější. Minulý týden v pátek ještě americký prezident Donald Trump hrozil Iránu rozsáhlým úderem, než tedy o víkendu všechno odvolal právě s odůvodněním, že se blíží dohoda.
0: Na Radiožurnálu jsme probrali téma, ke kterému se celý týden opakovaně vracíme, tedy tu očekávanou dohodu mezi Íránem a Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a naším hostem byla blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová. Díky, Jano, klidnou sobotu.
1: Děkuji, pěkný den.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl osmé. Jana Utendorská připravila zprávy.
1: Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout také v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během

0: Dvoudenní cesty se sejde i se svým protějškem Alexandrem Vučičem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb a o vztazích s Evropskou unií. Jak píše agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, která si zachovala přátelské vztahy s Moskvou. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o jejich prodloužení. A liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Začátku jí tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a z obora pro drápkatou zvěř. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Připravený je speciální program a taky symbolické vstupné. Sport. Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu 6. místo. Poté, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary dvakrát porazila a nedostala ani gól. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na pražském okruhu u D1 a nehoda na D1 u Bělotína. Na pražském okruhu teď velmi opatrně na příjezdu k dálnici D1 směrem z letiště. Na konci dálnice na kilometru 76 hlásíte překážku na vozovce kusy pneumatiky.
3: Prakticky už těsně před sjezdem na D1 a na Říčany v levém pruhu rozšmelcovanou pneumatiku od kamionu, která ten levý pruh prakticky celý blokuje.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 315 je hlášená nehoda, policisté jedou na místo, zatím se projíždí plynule. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí na příjezdu do Zubří před železniční stanicí. Havarovalo tam osobní auto, na místě jsou záchranáři, zpomaluje se. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce směrem k dálnici D3 na průtahu obcí Pleše řeší nehodu osobního auta. Rozloupu, okolo se projíždí pomaleji. A v Praze čekejte komplikace v Evropské ulici, od okruhu do centra u Divoké Šárky v křižovatce u McDonaldu stojí dvě auta po nehodě, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Karlových Varech je aktuálně jasno, ale na teploměru jen kolem 11 stupňů. Nad Prahou skoro jasné nebo polojasné nebe, teplota se pohybuje mezi 14 a 16 stupni. Ještě o jeden stupeň více, kolem 17 stupňů je v Pardubicích, je tam ale oblačné nebe. Skoro jasno hlásí Znojmo nebo i Brno a tam je 16 stupňů. A úplně stejné počasí je dnes po ránu v Ostravě, skoro jasno a 16 stupňů. Přes den nás pak čekají příjemné teploty mezi 26 a 30 stupni. O trochu chladněji bude na severu a severovýchodě Česka, tam bude kolem 24 stupňů Celsia. Nebe dnes nabídne, a vlastně i zítra nabídne slunečné, jasné až polojasné počasí. Více oblačnosti čekáme až v neděli večer. No a jaké nás čekají zítra teploty? Poslechněte si meteoroložku Petru Sýkorovou.
5: Nejnižší teploty budou od 16 do 12 stupňů Celsia v údolích a na severovýchodě území namíříme dokonce až 10 stupňů. Nejvyšší teploty budou od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude opět chladněji, tam jenom kolem 27 stupňů Celsia.
4: V pondělí pak přijde přes naše území slabá studená fronta, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, po případě se může objevit i bouřka. Teploty ale ještě stihnou vystoupat hodně vysoko, až k 36 stupňům. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
6: A ještě doplním, že na zámku v Letovicích na Blanensku se dnes už po čtvrté můžete dočkat gurmánského ráje. Koná se tam totiž festival plný chutí. Představí místní výrobce, nabídne produkty od farmářů a taky originální pokrmy připravené restauracemi z okolí. Chybět nebudou ani hudební lahůdky. Vystoupí například Tereza Mašková nebo No Name. Tady na radiožurnálu pro vás máme ku příkladu Jonas Brothers, Verve nebo hned teď Robbie Williamse. Tak dobrý poslech.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Časy se mění, to je téma letošního duhového průvodu festivalu Prague Pride. Tisíce lidí v něm dnes projdou Prahu na podporu leseb, gayů, bisexuálů nebo trans lidí. Na bezpečnost budou dohlížet stovky policistů a s uzavírkami musí počítat i řidiči. Podrobnosti k tomu doplní ve víkendovém radiožurnálu redaktorka Anna Millerová. Vítej.
1: Dobré ráno. Letošní duhový průvod má upozornit na potřebu jednoty a bezpečí. Reaguje ale taky na obavy z útoků na LGBT plus lidi. Krátce před polednem účastníci uctí minutou ticha oběti červencového útoku v Berlíně. Útočník tam při podobné akci najel do davu. Jeden člověk zemřel a 30 dalších skončili se zraněními. Organizátoři pražského pochodu proto dnes posílí i bezpečnostní opatření.
0: Průvod letos čeká jedna velká změna, protože mění trasu, kudy tedy nově povede.
1: Jako tradičně vyjde v poledne z Václavského a Staroměstského náměstí, tentokrát ale nezamíří na Letnou. Přes Pařížskou ulici, nábřeží Ludvíka Svobody a Hlávkův most dojde poprvé až na Štvanici. Tam budou připravené rozhovory, hudební program a taky stánky. Dodám, že podél trasy jsou stejně jako v minulých letech nahlášené i protestní akce.
0: Mluvili jsme taky o uzavírkách, tak s jakými omezeními máme počítat?
1: Tak centrum Prahy bude podél trasy od 12 zhruba do 17 hodin prakticky neprůjezdné. Policie proto doporučuje řidičům, aby nechali zaparkovaná auta na kraji metropole, říká mluvčí Eva Kropáčová.
2: Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu.
1: A já dodám, že loni se průvodu podle pořadatelů zúčastnilo asi 45 tisíc lidí.
0: Kolik jich bude letos, to se určitě rozvíte z vysílání radiožurnálu. Teď byla naším hostem v ranním sobotním vysílání redaktorka Anna Millerová. Díky, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Liberec předehrávce tohoto kola fotbalové šance ligy vyhrál v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Duel rozhodla jediná situace po autu Slovanu.
1: V první chvíli se nám asi nemá stát, že Vedry je tam s hráčem jeden na jednoho, kdy ten hráč si to může oplotit a takhle to kopnout do vápna. Ve druhé chvíli samozřejmě špatně nabraný hráč ve vápně, jednoznačně. Třetí situace, prostě dohrát tu situaci až do konce. No.
2: Dohráním situace až do konce myslel brněnský obránce Jakub Klíma nenechat nikoho ze soupeřů po odrazu od břevna dorážet. To se ale nestalo a liberecký Patrik Dulaj nikým nechráněný zápas v 61. minutě rozhodl.
3: Trenér mi vždy hovorí, že se má pohybovat vlastně na ty odrazné lopte v okolí penalty.
2: A neměl slitování ani se svým dobrým známým krajanem a vrstevníkem, brněnským brankářem Adamem Hrdinou.
3: Jsme spolu aj na repre v 21. Naposledy jsme boli spolu na izbe. Vyrastali jsme vlakedy spolu vnitre, takže sa poznáme veľmi dobre a sme sa bavili pred zápasom a tiež to bral tak z úsmievou, keď som mu dal gól. Takže určite bol sklamaný, ale som rád, že akurát jemu som mohol dať gól.
2: Hrdina byl hrdinou i následujících okamžiků, když po inkasovaném gólu polapil další minimálně 3 vyložené šance Slovanu.
4: Od té doby, co jsem sem přišel, nikdy jsem neměl žádný pochybnosti, že to je skvělý brankář. Hlavně to je skvělý kluk, je to charakter kluk, pracuje na sobě a všechno se mu tohle to vrací a myslím si, že nám roste před očima. Až do konce nám dával tu naději na vyrovnání. Jenom díky němu jsme tu naději měli, protože taky jsme mohli vlastně odejít s porážkou 3-4-0. To se nemohl nikdo dít, protože ten Liberec tam měl 3 tutové šance vlastně, protože jsme to museli otevírat, měli jsme chyby a ten ráz toho zápasu se prostě tím gólem změnil.
2: Líčil trenér brněnské Zbrojovky Martin Svědík. Oproti prvním dvěma kolům se změnilo i to, že Brňané nehráli proti favoritům, které mohli jen překvapit. Z Brna Adam Kudet, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 7.45. Jana Utendorfská a přehled zpráv.
5: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance. Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tajvan. Vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje přinesly vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
6: Počasí.
7: Dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami. Bude jasno až polojasno a na teploměrech uvidíme od 26 do 30 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříte 24 stupňů Celsia. Pokud právě míříte na hory, pak se připravte na teplotu na hřebenech kolem 18 stupňů. Na Šumavě bude na hřebenech kolem 22 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý, na Moravě místy mírný severovýchodní až východní vítr. A také zítřek nabídne slunečné počasí. Teploty už se ale místy přehoupnou i přes 30. Čekáme jasno až polojasno, později večer se bude na západě Čech zatahovat. Teploty zítra od 27 stupňů na severu a severovýchodě našeho území až místy po tropických 33 stupňů Celsia. Krásnou sobotu přeji.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Z Ručí nad Sázavou vede nová naučná stezka, připomíná obuvnickou firmu i rodinu Baťa. Ta ve 40. letech minulého století do města expandovala. Zájemce stezka zavede například do čtvrti, které se dodnes říká Baťov. Jsou v ní původní domky bývalých zaměstnanců nebo škola.
1: V první řadě vám tady dám prospekt, kde máte jednak mapičku, ale i jednotlivé informace k jednotlivým stanovištím.
2: Ještě než se s mapkou od pracovníka infocentra Ondřeje Melcera vydám po stezce Baťovskou z Ručí, zamířím ještě za Martinou Fialovou, vedoucí odboru kultury, abych vůbec zjistila, jak Baťa z Ruč proměnil.
3: Z Ruč měla nárůst 3x vlastně víc obyvatel. Najednou se tady i proměnila mentalita těch lidí, protože přijelo spousta jako Morava. Hodně se tady jako tancovalo a zpívalo, vlastně ty Moraváci sem jako přinesli jako úplně jiný život.
2: A rozkládám si mapku Baťova z Ruč a vydávám se z infocentra s jeho další pracovnicí Evou Boumovou na stezku.
4: Tak, my jsme právě dorazili do Zručského dvora a je tady lampa, na které je nalepený QR kód.
2: A je to skutečně velmi jednoduché, hned jsem na webových stránkách Baťovská z Ruč a teď tady čtu. Zručský dvůr se stal v prvních měsících působení koncernu Baťa ve Zruči centrem veškerého firemního dění.
4: Tady je opravdu dlouhá silnice a na jedné straně jsou baťovské domky.
2: QR kód načten.
4: Ve Zruči bylo postaveno celkem 108 dvojdomků.
2: My teď přicházíme tady i k té samotné továrně. Ty budovy jsou z červených cihel. Vidíme tady dva objekty.
4: Podle původního konceptu ale mělo být postaveno těchto továrních hal 9, ale právě kvůli druhé světové válce nakonec byly postaveny pouze 2.
2: Tady taky vyzkoušíme, že když jdeme s tou mapkou Baťova z Ruč, tak jestli se dostaneme přes vrátnici do areálu, abychom se dostali blíž k těm budovám.
5: Dobrý den.
4: Pustíte nás dovnitř?
5: Pustím.
2: Baťův závod vyráběl boty ve Zruči do roku 1995. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu jste slyšeli projekt Two Choice a Jakuba Ondru. To byla skvělá píseň Reasons to Love You. Za 4,5 minuty bude 8 hodin. A teď ještě ve víkendovém Radiožurnálu o tom, jak umělá inteligence, kterou vyvinul český startup Carebot, pomáhá v českých nemocnicích vyhodnocovat mamografické snímky. Má snížit riziko přehlednutí podezřelých nálezů, které může souviset s rakovinou prsu.
1: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
2: Ukazuje mi technický ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak.
1: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
2: V Česku umělou inteligenci od Carebotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je reálka u Horovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Dobré ráno, je 8 hodin. Zprávy radiožurnálu s Janou Utendorskou.
6: Rozvolnění rozpočtových pravidel Čechy rozděluje, vyplývá to z bleskového průzkumu pro radiožurnál. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnej v Montrealu do osmifinále. Po nehodě je omezený provoz na silnici 35 Rožnov Meziříčí u Zubří a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje jen 28% Čechů, proti je o 10% víc, ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z hnutí ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nad poloviční podporu. Nejvíc by pro ně byly důchody mezi 65 a 74 lety, a to ze 40%. Podle Vojtěcha Dufka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
7: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
6: Vládní koalice má ve sněmovně potřebnou většinu, aby přehlasovala i prezidentské veto. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody v přehradách.
8: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
9: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
10: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
9: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
11: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
9: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
6: A ředitele povodí Vltavy Petra Kubalu zveme do vysílání. Poslouchejte ranní interview Radiožurnálu v 8.50. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. Čínská společnost Sea Legend Shipping zde plánuje pravidelnou kontejnerovou námořní linku. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. Prahou odpoledne projde Prague Pride, dohlížet na něj budou stovky policistů i antikonfliktní tým. Podle organizátorů má být pochod na podporu sexuálních menšin důstojný a klidný. Pokud by si někdo všiml nestandardní situace, může na ně upozornit právě členy ochranné služby nebo policisty. Upozorňuje mluvčí festivalu Nikola Páliničková.
12: Začátek průvodu bude letos už v 11.55 a to uctěním oběti a připomenutím celé tragické události, která proběhla minulý víkend v Berlíně, a potom přesně v 12 hodin bude průvod vycházet z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopech a potom dál směr na ostrov Štvanice.
0: Sport.
5: Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v nové ligové sezóně prohráli, doma podlehli Slovanu Liberec 0-1. O výhře Severočechů rozhodl v 61. minutě křídelník Patrik Dulaj. Dnes pokračuje třetí kolo zápasy Teplice Plzeň a Zlín Bohemians od 17 hodin. Ve 20 hodin pak Sparta nastoupí na hřišti Mladé Boleslavy. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Dva čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu osmifinále. Jiřího Lehečku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menšík.
13: 17. muž světového žebříčku Menšík zvládl zápas s Francouzem Atmanem za necelé 2 hodiny. V každém ze setů mu stačilo vzít soupeři jednou podání a vyhrál 7-5 a 6-4. V osmifinále se utká s Nizozemcem Van de Zandschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř. František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D10 u Brandýsa a nehody na tazích Rožnov mezi Říčí a Soběslav Hradec. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za sjezdem na Brandýs počítejte s novým víkendovým zúžením. Na kilometru 8,5 opravují most, projíždí se jedním pruhem, teď se zpomaluje bez delší kolony. Na silnici 35 z Rožnova pod Drahdoštěm na Valašské Meziříčí těsně před Zubřím havarovalo osobní auto, provoz je omezený a vznikají kratší fronty v obou směrech. Opatrněji taky na 23 od Soběslavy na Jindřichův Hradec na průjezdu Pleší narazilo auto do sloupu, přibrzďuje se, kolona nevzniká. A v Praze v Evropské do centra čekejte překážku na Divoké Šárce, hned za křižovatkou s Libockou stojí v pravém pruhu 2 auta po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 26 až 30, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní Radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
5: Dnes je sobota 8. srpna, dobré ráno přejeme vám všem, kdo vstáváte na vlnách Radiožurnálu a jestli jste třeba právě teď v nejvyšších českých horách, možná byste mohli zvážit návštěvu 28. ročníku krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí. Pořadatelé nejstarší pivařské akce v regionu chystají pódium, na kterém se vystřídá hned několik interpretů, namátkou legendární Jiří Korn nebo kapela Redy Kirken. Krkonošské pivní slavnosti jsou ale především svátkem dobrého piva a jídla. Pod dozorem vládce hor Krakonoše se o zahnání žízně postará nespočet píp, ochutnáte piva různých značek, která doplní taky bohatá nabídka vín, destilátů, koktejlů i nealko nápojů. Tak ať dnešek stojí za to.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Vojtěch Bittermann.

0: Možná právě teď hledá nějaká škola svého nového učitele, asistenta nebo psychologa a možná hledá právě vás. Pomoct tomu může nový portál ministerstva školství, který shromažďuje už kolem 500 pracovních nabídek z celé republiky. Jak tahle stránka funguje a komu může pomoct, prozradí Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Nová služba má jednoduše propojit lidi, kteří hledají práci ve vzdělávání. Funguje na veřejně přístupném portálu edu.gov.cz a školy i další organizace tam můžou zveřejňovat své volné pozice s tím, že každý inzerát před publikováním kontroluje správce portálu. Zájemci pak můžou práci vyhledávat podle typu školy nebo třeba předmětu, pokračuje mluvčí ministerstva školství Emanuel Vitek.
2: K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
1: A volné pozice nejsou jen pro učitele nebo školní psychology. Najdete tam nabídky třeba i pro kuchařky, školníky nebo další zaměstnance. A web obsahuje i konkurzy na pozici ředitele.
0: Jak náročné to dnes vlastně je najít nové zaměstnance pro školy?
1: Tak školám dlouhodobě chybí hlavně učitelé některých odborných předmětů, například matematiky, fyziky, chemie, informatiky nebo cizích jazyků. Portál je tak výhodný v tom, že zjednodušuje jejich hledání na jednom místě. Popisuje Jarmila Čechová z organizace Učitel naživo.
3: Někdo šel přes běžné třeba pracovní portály, někdo to zkoušel přes skupiny na sociálních sítích. Takže to, že teďka máme vlastně jediný centralizovaný a bezplatný portál, tak to velmi vítáme.
1: Web je zatím nový, takže se teprve uvidí, jak si ho školy i zájemci o práci ve školách oblíbí a začnou ho využívat. Ředitelé škol ale každopádně upozorňují, že se při hledání nových kolegů stejně nejvíc spoléhají na vlastní kontakty a doporučení.
0: Učitelé, psychologové, ale třeba i kuchařky nebo školníci, ministerstvo školství spustilo nový web s volnými pozicemi ve školách. Jak ten web funguje, prozradila Anna Millerová z domácí redakce Radiožurnálu. Aničko, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál, je 8:45. A Jana Utendorfská doplní zprávy.
1: Maďarská vládní strana TISA dnes volí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou poslanci za TISU vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neuvedl. A Želivský klášter na Pelhřimovsku slavnostně otevírá opravené nádvoří. Prostor před opatským kostelem se proměnil z parkoviště v klidovou zónu celého historického areálu. Od 10 do 19 hodin si návštěvníci budou moct prohlédnout například kostelní věž nebo archeologické nálezy. Připravený je i hudební program.
2: Počasí.
3: Máme před sebou velmi příjemný víkend s letními teplotami, které se budou držet většinou pod 30. Tropické teploty naměříme jen výjimečně v neděli. Po oba dva dny tedy bude jasno až polojasno, úplně bez srážek. Oblačnost začne přibývat až zítra později večer na západě Čech. Teploty se budou držet dnes do 30, zítra místy až do 33 stupňů. V sobotu i v neděli bude ale sever a severovýchod našeho území chladnější. V pondělí pak přejde přes naše území slabá studená fronta, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, popřípadě se může objevit i bouřka. Teploty ale ještě stihnou vystoupat hodně vysoko, na 31 až 36 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Šermířská show nebo oslavy titulu světového šampiona. Vlastně všechno v jednom. Fleretista Alexandr Šupenič včera na Jakubském náměstí v Brně oslavil s fanoušky svou první zlatou medaili z mistrovství světa. Tu získal před 2 týdny, když ve finále porazil soupeře z Itálie. Podle odhadů organizátorů se na oslavy přišlo do Brna podívat kolem 1500 lidí.
1: Alexandra Šupeniče na oslavách na Jakubském náměstí přivítali nadšené pokřiky a potlesk. Mezi fanoušky byla i paní Darina.
2: Prožívali jsme to velmi, byli jsme zrovna na výletě a cestou místo toho, aby jsme si užívali krásy Krumlova, tak jsme koukali na obrazovku tabletu nebo telefonu respektive a sledovali jsme zápas Alexu. Takže to bylo úplně emocionální a bylo to nádherný a krásný. No a moc mu gratulujeme a fandíme.
1: O kousek dál jsem potkala skupinu chlapců, kteří právě byli na šermířském kempu, který Šupenič pořádá už 11 let. Pokračuje Theodor Šefr.
3: Já musím říct, že je to neskutečný, že vlastně, když si vezmete, že vás trénuje vlastně momentálně nejlepší šermíř na celém světě, tak je to prostě fakt super pocit.
1: Alexandr Šupenič si na včerejší oslavě vyzkoušel spíš roli komentátora, a to kvůli zranění, kvůli kterému musí na 3 týdny vynechat fyzickou zátěž. Finálový zápas, který vyhrál 15-2, má ale čerstvě v paměti.
4: Vybavím si úplně přesně, co se mi honilo hlavou, a to bylo to, že koncentruji se na každý zásah, na každou akci a v každý ty akci dohrají úplně na maximum. Absolutní maximum. A jakmile skončila, tak jsem si to říkal znova. A znova a znova.
1: Teď ho čeká především odpočinek.
4: Hlavně mentálně, ale i fyzicky dolečit ty zranění. A pak si musíme sednout s týmem a říct si, co dál. Protože moje hlava funguje tak, že jsem tam měl nějaký sen a ten se mi teď splnil. Tak tam musíme nastavit další sen, ale ten chce čas.
1: Podle Šupeniče za triumfem stojí 23 let práce a poučení se z chyb. Poslední 2 sezóny vnímá jako nejlepší ve své kariéře. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Možná už to ze sobotního ranního vysílání radiožurnálu víte, do Bělehradu přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jde o jeho první oficiální návštěvu Srbska a setká se při ní s prezidentem Aleksandrem Vučičem. Srbsko je přitom vnímáno jako země, která se snaží udržovat vstřícné vztahy s Moskvou.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se srbskými představiteli bude jednat o rozšíření ekonomických styků, o vztazích s Evropskou unií, bezpečnostních otázkách a

0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
1: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
1: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno vám přejeme i v 8 hodin a 30 minut. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
4: Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie. Zdůvodnila to nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a Řím vyzval ke zrušení. Italská vláda to ale odmítla. Silničáři v poledne uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií tudy řidiči neprojedou do zítřejších 12 hodin. Policie dopravu odkloní přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví taky výtluky za sjezdem z dálnice D5. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Nabídne odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění komentované pozorování noční oblohy.
2: Sport.
4: Fotbalisté Liberce vyhráli v předehrávce třetího kola šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes čeká Spartu zápas v Mladé Boleslavi, který začne ve 20 hodin. Už 17 hodin Viktoria Plzeň rozehraje duel v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Mirošovic, taky na D3 za Budějovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hned za sjezdem na Benešov na 21. kilometru nepřehledněte odstavený kamion. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště na kilometru 150,5 stojí v odstavném pruhu těsně před sjezdem na Krumlov porouchané osobní auto. Na silnici 35 Valašské Meziříčí Rožnov pod Drahoštěm za Zubřím se zpomaluje v obou směrech, provoz je tam omezený po havárii osobního auta. Na 23 ze Soběslavy do Jindřichova Hradce v Pleši se tvoří kratší kolona, projíždí se tam kivadlově po nárazu auta do sloupu. A v Praze v Evropské do centra na Divoké Šárce stojí za křižovatkou s Libockou dvě nabouraná auta v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Letní víkend s příjemnými teplotami většinou pod 30 je právě na svém startu. Tropické teploty naměříme jen výjimečně v neděli. Po oba dva dny čekáme jasno až polojasno, úplně bez srážek. Oblačnost začne přibývat až zítra později večer na západě Čech. Teploty se budou držet dnes do 30, zítra do 33 stupňů. V sobotu i v neděli bude ale sever a severovýchod našeho území o trochu chladnější. V pondělí už bude horko a také čekáme více oblačnosti. Pokračuje meteoroložka Petra Sýkorová.
7: V pondělí očekáváme přechod slabé studené fronty, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, popřípadě i zabouří. Teploty ale stihnou vystoupat hodně vysoko na 31 až 36 stupňů Celsia.
6: V úterý čekáme maxima od 26 do 31 stupňů, ve středu pak bude ještě o 2 stupně chladněji. Ve druhé polovině příštího týdne se pak ale bude opět oteplovat a postupně se k nám vrátí i tropické teploty. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
3: A ještě přijměte naše pozvání na další ročník Svatova vřineckých oslav vína, tedy na Mělnický košt. Najdete ho logicky v Mělníku, a to na náměstí Míru ve Svatováclavské ulici a taky v Radničním dvoře. Těšit se ale můžete nejen na plody mělnických vinařství, čekají na vás taky nejrůznější gastronomické speciality, prezentace tradičních řemesel i kulturní akce. Tak vám přejeme krásnou sobotu. Radio.

0: Vyhrál 4 české slavíky, vyprodal 3 koncerty v Edenu a teď přidal další milník. Marek Ztracený večer jako první Čech odehrál koncert na pražské Letenské pláni. Zhruba 70 tisícům fanoušků nabídl více než dvouhodinovou hudební show plnou světelných efektů.
1: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky zaujal svým prvním velkým hitem Ztrácíš, který velmi hlasitě zpívali s ním. Překvapením koncertu byl duet se slovenským zpěvákem Adamem Ďuricou, s kterým Ztracený zaspíval skladbu Zatancuj si se mnou. Na pódiu se pak představil také syn Ztraceného, který ho doprovodil na kytaru, nebo zpěvačka Marta Jandová. Lidé se na Letenskou pláň sjeli z celého Česka.
2: Okolo Ústí nad Orlicí, tak nějak tam takhle.
3: Bylo to úžasný, skvělá atmosféra.
4: Jo, bylo to krásný.
5: Co se vám líbilo nejvíc, jaká třeba písnička nebo část?
2: Já miluji vždycky poslední naše cesty, ale jinak je to celý hezký, vždycky atmosféra je krásná.
6: Havlíčkova Brodu a Zihlavy, ano.
7: A Spelřimova.
8: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
9: Udělá srandu sám ze sebe, což je super, ale hlavně nevokecává a snaží se fakt jako zpívat a zpívat a zpívat a opravdu ty lidi zahltit těma písničkama, což je fajn.
5: Vy jste vyrazili jako parta kamarádek, odhaduju to správně?
10: Příbuzenstvo, rodina, kamarádky, všichni dohromady. Tak my na Markovi už jsme asi po kolikátý, po čtvrtý nebo po pátý a bylo to vždycky super.
5: On třeba tenhle koncert něčem jiný než ty předešlé?
10: Větší hlavně, bylo tady strašných lidí, když začali spolu zpívat, tak to bylo skvělý. My jsme byli v Edenu, tam to bylo taky super, bylo to zase něco jiného. No.
11: Skladná.
12: Byl dobrý. Lepší jsem asi nezažila, mě je 10.
13: Příbuzný sestry a neteře vlastně. Já můžu osobně říct, že Eden se mi líbil mnohem víc, bylo tam mnohem víc vidět. To bylo úplně skvělý a užili jsme to prostě, tam ta energie a prostě jako život prostě je.
5: Takže holky tady taky poslouchají Marka Ztraceného.
13: A, jo.
5: Co se vám líbilo holky nejvíc?
14: Ta energie.
5: Taky.
14: Já poslouchám u kamarádky, my na to tancujeme.
5: A kolik vám je holky, se zeptám?
14: 8. 6,5.
1: Po Letenské pláni a vyprodaných koncertech v O2 aréně a na stadionu v Edenu se teď Marek Ztracený chystá zorganizovat sérii komornějších vystoupení v rodné Železné Rudě. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. Noční savec může přenášet vzteklinu. Pacienti proto dostali preventivní očkování i injekce s látkou, která podporuje imunitu.
1: A když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousal a já jsem to nebrala jako vážně, prostě no tak mě občas něco kousne, že?
2: Natálii Toflovou kousl netopír doma na terase, zranění podle ní nebylo bolestivé.
1: To jsem viděla, jak pes přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho a zjistila jsem, že to je černé chlupaté. Myslela jsem, že to je mrtvý krtek, co mi občas kočka nosí před barák, tak jsem ho chtěla hodit do křoví.
2: Natália Toflová má první dávky vakcíny a podpůrné látky za sebou a ještě jí další čekají. Vzteklina je smrtelná, virus se přenáší slinami. Podle primářky infekčního oddělení Lenky Petroušové je nutné i hned začít s očkováním.
3: Musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Pacienti dostávají až 5 dávek očkování.
3: Člověk často je poraněn, když ho chce takzvaně zachránit, někam přenést nebo něco takového a to zvíře se přirozeně brání. V letních měsících je to relativně často, dejme tomu za poslední 2 měsíce bylo takových pacientů u nás ošetřeno asi 15.
2: Některé druhy netopírů si na soužití s člověkem zvykly. Agentura pro ochranu přírody uvádí, že v současné době netopíři mnohem častěji žijí v budovách. Mají tam totiž lepší podmínky než v přírodních úkrytech. Vhodnější teplotu a lepší ochranu před predátory. Ubývá taky jejich přirozeného prostředí. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. Jana Utendorská připravila zprávy.
4: Ukrajinské drony v noci podle Ruska znovu útočily na ruské rafinerie. Krizový štáb Krasnodarského kraje informoval o úderech na Ilskou rafinerii na jihozápadě země. Na místě vypukl požár a nejméně 5 lidí je zraněných. Další 2 lidi zranil dron v Zadonsku na Donu. Naopak Ukrajina hlásí nejméně 3 mrtvé po ruském úderu na předměstí Kyjeva. A nová umělá inteligence pomáhá v českých nemocnicích vyhodnotit snímky z mamografu. Vyvinulý český startup Carebot má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
5: Počasí. Sobota i neděle nabídne letní počasí s docela příjemnými teplotami. Čekáme slunečno, jasno až polojasno. Mraků bude přibývat až zítra večer v západních Čechách. Nikde ale nebude pršet a tento víkend se obejde i bez bouřek. Teploty dnes do 30, zítra do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude chladněji dnes kolem 24 a zítra kolem 27 stupňů. V pondělí se pak nad naším územím bude nebe přechodně zatahovat. Také může leckde sprchnout nebo se objeví lokální bouřky. Teploty ale budou stále ještě vysoké, od 31 do 36 stupňů. Příští týden pak bude rozdělený, v první polovině budou teploty mírnější, v té druhé pak budou zase stoupat vysoko nad 30. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou sobotu.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Například na Malši v Roudném na Českobudějovicku je výška hladiny 6 cm. Hydrologické sucho přitom začíná na 11 cm. V některých menších potocích na jihu Čech voda už ani neteče. Ve vysílání generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Povězte nám prosím, kde je tedy situace se suchem nejhorší, ať už v celých jižních Čechách nebo přímo na Vltavě.
1: Vy jste zmínil, pane redaktore, ty jižní Čechy, ale ta situace je taková, že v podstatě v celém území povodí Vltavy je z hlediska hydrologického sucha situace velmi nepříznivá a víceméně téměř ve většině nebo ve všech profilech dosahujeme hodnoty právě sucha. Je ta situace výrazně horší, než byla v loňském roce, protože de facto to hydrologické sucho nám navazuje plynule na ten předchozí rok, který byl také špatný. A když se podívám ještě na jiné části našeho povodí mimo ty jižní Čechy, tak stejně špatná situace je na Sázavě, stejně špatná situace je na některých plzeňských řekách nebo řekách v plzeňském kraji. A doplnil bych to ještě o tom, že opravdu dosahujeme někde průtoky, které jsou vlastně nejhorší zaznamenané hodnoty po celou dobu sledování. Takže v současné chvíli jsme v situaci, kdy některé drobné vodní toky ztratily svoji vodnost, v některých úsecích jsou třeba bez vody a ta situace v podstatě dobrá není. Nicméně jsou úseky řek, kde ta situace je relativně dobrá, a to je na těch vodních tocích, které jsou umístěny pod vodními díly, tedy pod přehradami, odkud prochází nadlepšování průtoku. Tam ta situace je relativně příznivá a mohu jenom k tomu říci, že v podstatě za letošní rok jsme ze všech vodních děl nadlepšili od ledna do července více než 300 milionů metrů kubických vody, to znamená, že to je pro představu posluchačům, jako kdyby jsme do těch řek vypustili třeba jednu Lipenskou přehradu, jednu Slapskou přehradu a to je voda, která, kdyby tato možnost nebyla, tak by byly suché, chyběla by nám. Jenom z vodních děl Vltavské kaskády jsme vypustili více než 180 milionů metrů krychlové vody.
0: Když mluvíte o přehradách, jenom abychom se posunuli, zaujalo mě, že zatímco na Arlíku je vody méně, na Slapech a v toku pod nimi je vody dostatek. Proč tomu tak je?
1: Je to dáno tím, že v podstatě Orlická nádrž a Slapská přehrada z hlediska toho vodohospodářského, kdy plní ten zásobní prostor, tak fungují jako celek. Slapská přehrada je níže potoku a je Orlická přehrada je v podstatě téměř 2,8krát objemově větší než ta Slapská přehrada. Takže logicky z hlediska těch manipulací, když dochází ke snižování hladiny, k nadlepšování, a děje se to z důvodu nadlepšování průtoku na dolním toku Vltavy a Labe, kdy z té kaskády se odpouští 40 metrů krychlových za sekundu, no a přítoky jsou celou dobu nízké, takže neustále prázdníme. Takže ten pokles té hladiny v té Orlické nádrži je v podstatě nižší, než kdyby jsme snižovali z té Slapské přehrady jako první. Samozřejmě celý ten systém je nastaven tak, že pokud na Orlické nádrži klesne hladina na určitou předepsanou kvótu, tak v tu chvíli by se začal ten minimální odtok dotovat právě ze Slapské přehrady.
0: Pane Kubalo, jestli vás můžu přerušit, jak budete dál postupovat, když se situace se suchem nezlepší? Jaké máte další možnosti manipulace s Vltavskou kaskádou?
1: Navážu na to, co jsem říkal před chviličkou. Ono z hlediska vodohospodářského máme ji naplněnou neustále na 60%. Čili z toho vodohospodářského hlediska na to nadlepšování těch průtoků, tak budeme tu funkci zajišťovat v podstatě neustále. Ty dopady toho sucha se tam projevují zejména na rekreaci, na plavbu a na takové ty doprovodné jevy, které v tuto chvíli nejsou tím hlavním prioritním účelem. Takže pokud se nic nezlepší, zatím tomu nic nenasvědčuje, protože nemáme nějaké predikce výraznějších srážek, které by mohly ty zdroje vody doplnit, teď to myslím v obecné rovině, tak se můžeme dostat někdy třeba v průběhu září, že bychom začali odpouštět vodu i z té Slapské přehrady. Ale, jak říkám, z hlediska objemu vody pro ty vodohospodářské účely užití je tam dostatek. Je to stejné, a to je dobrá zpráva, myslím, pro posluchače, jakože máme i kategorii nádrží nebo přehrad takzvaných vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže mohu tady říci, že co se týká dodávky povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, tak nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
0: A za tohle samozřejmě děkujeme. Nicméně dá se očekávat, že podobné situace se budou opakovat v následujících letech. Myslíte si, že existují nějaká opatření ze strany státu, která by bylo dobré udělat?
1: Je to dost možné, je to samozřejmě asi ten průběh klimatické změny, že jo, který u nás v České republice se bude projevovat právě tou extrémicitou a to jak výraznými výskyty těch suchých období, tak potom třeba povodňovými situacemi. Stát jednak tomu napomohl legislativně, to znamená, že máme už za sebou novelu vodního zákona, takzvanou suchou novelu, kde byly ustanoveny takzvané suché komise, které podobně jako máme povodňové komise při povodních, tak zasedají již nyní a mají kompetence a pravomoci omezovat nakládání s vodami, případně měnit minimální zůstatkové průtoky, které jsou v některých řekách. Čili to je takový ten rámec, kdy tomu stát může napomoci, že někde opravdu ty odběry může bez náhrady omezit až zamezit. Jinak máme samozřejmě určité koncepční dokumenty, které směřují k tomu, jak bychom mohli na pomoci, nerad používám slovo boj proti suchu, který se často objevuje v médiích nebo prostě ve výrocích některých i mých kolegů. My si musíme s tou přírodou naučit žít a musíme si dělat taková opatření, která nám zmírní negativní dopady toho sucha. A jsou tady dva hlavní prvky. První je posílit možnosti retence vody v krajině. Stát to podporuje finančně a dává k tomu určité možnosti, a to je zejména financováno z operačního programu Životní prostředí. Od roku 2028 budou nové programy. A pak je to druhá věc, kdy musí zajistit určité posílení akumulace té vody, protože, jak vidíte, tak ty vodní nádrže mají významný pozitivní vliv a na těch vodních tocích, kde jsou, tak ta situace je lepší. Druhá věc je, že my tu vodu potřebujeme nejenom pro zásobování pitnou vodou, ale i pro energetiku, průmysl a samozřejmě i pro zavlažování. Takže existují generelokality pro akumulaci povrchové vody, existují záměry a projekty na retenci vody v krajině a v podstatě to, co bychom od toho státu potřebovali, tak je de facto to, abychom ta opatření mohli dělat rychleji. A abychom je mohli dělat rychleji, tak tam vlastně kámen úrazuje v tom, že vy na každou realizaci takové opatření potřebujete mít zejména vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemkům a tam nám to vázne, protože to trvá dlouho. Takže myslím si, že není to podle mě hodně daleko, kdy bude ze strany státu řešena i možnost realizovat takováto opatření, která by nám měly na pomoci omezovat negativní dopady sucha i k tomu, že bychom mohli postupovat třeba, řeknu principiálně, něco jakoby v intencích liniového zákona, že vy ta opatření budete moct realizovat, ale samozřejmě v průběhu jejich realizace bude muset dojít k tomu majetkoprávnímu vypořádání s tím vlastníkem toho pozemku.
0: Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, byl hostem víkendového radiožurnálu. Děkujeme za všechny ty vyčerpávající informace a přejeme klidnou sobotu, naslyšenou.
1: Děkuji, přeji hezký den.

0: Sobota 8. srpna za chvíli na radiožurnálu magazín Experiment, ale ještě před ním zprávy. Dobré ráno, 9 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Tajfun Dolphin zesílila, posouvá se směrem Tajvanu a jihovýchodě Číny. Část české atletické výpravy odlétá z Prahy na mistrovství Evropy v Birminghamu. Na porouchané auto pozor na dálnici D1 z Brna na Prahu na kilometru 44. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léku bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
3: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
1: Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách spustilo ministerstvo školství. Na svém metodickém portálu EDU aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Zveřejňují je školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát pak projde kontrolou správce portálu, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
4: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
1: Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tajvan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje, přinesl vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
5: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Připravený je dnes speciální program a taky symbolické vstupné, říká mluvčí Barbara Tesařová.
6: K našim narozeninám jsme si pro návštěvníky připravili dárek v podobě vstupného za symbolických 122 korun a také novou hru v aplikaci Ihřiště, díky které si zájemci mohou prohlídku zoo zpestřit tematicky zaměřeným kvízem se sladkou odměnou na konci.
0: Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec vyhráli v šancelize na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes nastoupí v 17 hodin Viktoria Plzeň v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Ve 20 hodin pak Mladá Boleslav přivítá Spartu. Přímé přenosy všech zápasů odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Část české atletické výpravy odlétá z Prahy na mistrovství Evropy v Birminghamu. Přímo z letiště Václava Havla přidá aktuální informace reportér Adam Procházka.
7: Je to většina české výpravy, přes 30 atletů z celkových 52. Mezi nimi do letadla nastupují i některé medailové naděje, jako například výškař Jan Štefela, to je bronzový medailista z mistrovství světa, nebo koulař a český rekordman Tomáš Staněk. Řada atletů mluvila na letišti i o nervozitě, kterou teď cítí, zejména ti mladší, jako dálkař Petr Mindlschmidt nebo desetibojař Tomas Jirvinen, kterého čeká na evropském šampionátu premiéra mezi dospělými. Z letiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Psáři je taky v nájezdu z Pražského okruhu na D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kus za sjezdem na Vlašim na kilometru 44 pozor na porouchanou dodávku stojí na začátku stoupacího pruhu, teď dojela světelná šipka. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte za Prackovickou estakádou. Za tunelem Radejčín na 60. kilometru se levým pruhem sune několik vozidel údržby. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se za sjezdem na Brandýs zpomaluje, potom na kilometru 8,5 je víkendové zúžení, do jednoho pruhu opravují most. Na Pražském okruhu v nájezdu na dálnici D1 do směru na Brno opatrně sekají tam trávu a vozidla se teď pohybují pravým pruhem, můžou překvapit za pravotočovou zaktáčkou. Na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov vznikají obvyklé kolony před omezením u Záhoří mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem a taky na 38 z Jihlavy na Čáslav se pracuje, provoz vázne jak u Střítěže, tak i v úseku mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a teď také magazín Experiment. U mikrofonu zůstává Vojtěch Bidrman.
9: Brněnská hvězdárna v týdnu zveřejnila pozdravy od člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Vzpomínky Čecho-Američana Václava Kostrouna uslyšíte v dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu. A taky prozradíme, jak umělá inteligence pomáhá odhalit poškození sliznice, tedy ne sítnice. A to ještě dřív, než pacient začne mít potíže, které můžou vést až ke ztrátě zraku. Jak takové vyšetření vypadá a co přináší lékařům i pacientům, taky o tom v experimentu uslyšíte. Tak dobré dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Dokáže upozornit na podezřelý nález, pomáhá šetřit čas a slouží jako druhý pár očí radiologa. Česká společnost CareBot vyvinula systém pro vyhodnocování mamografických snímků. Lékařům má pomáhat snižovat riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
1: Na tomto příkladu můžeme přesně vidět pacientku, u které je taková drobná léze, takové ohraničené ložisko.
2: Na monitoru svítí černobílý mamografický snímek. Na první pohled jde o změť světlých a tmavých ploch. Pak se ale na jednom místě objeví malý červený čtvereček. No a právě tím umělá inteligence upozorňuje lékaře na podezřelý nález.
1: Hodnotící lékař, radiolog, si vlastně prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
2: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak. Podezřelá místa podle něj umělá inteligence nejen zvýrazní, ale taky změří a pomáhá lékaři rozhodnout, jestli je potřeba další vyšetření.
1: Naše umělá inteligence CareBot je natrénována na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů, čili je schopna velice robustně rozlišit mezi negativním případem bez nějakého patologického nálezu a mezi tím, který by měl mít nějaké další dovyšetření během screeningového postupu.
2: Umělá inteligence ale nemá lékaře nahradit. Její role je hlavně poukázat na místa, která by mohla uniknout pozornosti. Právě to považuje za jeden z hlavních přínosů i David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice a odborník na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
3: Nás jako pacienty zajímá víc to kvalitativní. A kde nám to může pomoct? Něco, co udělá lépe než lékař, a něco, co třeba pomůže tomu lékaři, který má hodně práce, tak nějaký malý, diskrétnější nález nepřehlédnout.
2: Umělá inteligence už přitom v českém zdravotnictví není žádnou novinkou. Lékařům pomáhá například při hodnocení rentgenových snímků, zhledáním zlomenin nebo třeba při vyšetření tlustého střeva, popisuje David Zogala.
3: Když jdeme dál i mimo radiologii, tak je třeba systém, který umožňuje vlastně lékaři, který provádí kolonoskopy. Jsou k dispozici pomůcky pro hodnocení EKG, existují aplikace pro hodnocení znamének na kůži a hledání maligního melanomu. Čili ta umělá inteligence tady už je tady relativně hodně a je i tam, kde ji vlastně pacient úplně nevnímá. Ona se stává součástí přístrojů.
2: Podobnou cestou jde i CareBot. Začal jako český startup během pandemie koronaviru, kdy vyvinul umělou inteligenci pro hodnocení rentgenových snímků hrudníku a pro hledání zlomenin. Dnes už jeho umělá inteligence podle Daniela Kvaka pomáhá lékařům nejen v Česku, ale i v zahraničí.
1: V rámci těch stovek implementací, které máme napříč Evropou, Blízkým východem nebo třeba jihovýchodní Asii, se řadíme někde mezi top 3, top 4 firmy vlastně s nejvíce nasazeními, s nejvíce implementacemi umělé inteligence ve zdravotnictví. My se snažíme získávat jednak ty velké, jasně fakultní univerzitní nemocnice, ale my se velmi často snažíme soustředit i na ty menší nemocnice na periferii, kde naopak to využití umělé inteligence může být možná ještě s větším dopadem.
2: V Česku umělou inteligenci od CareBotu využívají desítky nemocnic. Patří mezi ně nejen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale taky třeba Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo nemocnice v Kyjově, Havířově a Mladé Boleslavi. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Umělá inteligence už dnes není jen pomocníkem při hodnocení snímků v radiologii, jak jste před chvílí v experimentu slyšeli. AI využívají i lékaři v celé řadě medicínských oborů. Jedním z nich je i diabetologie, kde pomáhá odhalovat poškození sítnice u lidí s cukrovkou. O tom, jak takové vyšetření probíhá a jakou roli v něm umělá inteligence má, jsme mluvili s diabetologem Janem Šoupalem z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
1: To vyšetření vůbec nebolí, pacient nemá rozkapané oči takzvaně, čili přichází ke kameře, pomocí které lékař provede fotografii očního pozadí a tuto fotografii pak už dostane k dispozici umělá inteligence, která řekne, jestli pacient má či nemá diabetickou retinopatii a také řekne, v jakém stádiu se případně pozitivní nález nachází.
2: Co přesně tedy umělá inteligence na té fotografii pozná?
1: Většina těch programů skutečně dokáže označit, přímo ukázat to místo, které je podezřelé, takže ona ty jednotlivé léze, to poškození označí barevným spektrem většinou a zároveň napíše i slovně, jaké je její hodnocení a jaká je závažnost té diabetické retinopatie.
2: Jak moc se vůbec na takové hodnocení můžeme spolehnout?
1: Má velmi vysokou míru přesnosti. Dá se říci, že umělá inteligence se rovná lidskému hodnotiteli, dokonce v řadě klinických studií i lidské hodnotitele předbíhala ve schopnosti správně určit diabetickou retinopatii.
2: Je tedy hlavní přínos umělé inteligence v tom, že dokáže najít diabetickou retinopatii lépe než samotný lékař?
1: Ten celý problém nebyl ani tak v nízké přesnosti očních lékařů. Ta pro screening, který vždycky je zatížen nějakou chybou, tak pro screening byla dostatečná. Tohle problém není. Problém je, že pacient musí navštívit dalšího lékaře. Těch lékařů v tom řetězci je skutečně velká řada a byl to jeden z důvodů, proč pacienti neradi chodili na oční vyšetření, zejména v situaci, kdy žádné obtíže neměli. A z toho rezultovalo, že zhruba polovina pacientů prostě pravidelně k tomu očnímu lékaři nedorazila a dorazila až ve chvíli, kdy diabetická retinopatie byla pokročilá.
2: Vy už předpokládám, máte nějaká data z praxe. Daří se díky tomuto vyšetření pacienty zachytit včas?
1: Záchyt diabetické retinopatie je zhruba u 13% pacientů a jsou to ti pacienti, kteří do té doby nevěděli o tom, že mají diabetickou retinopatii, protože my tato vyšetření provádíme pouze u pacientů, kteří zatím diagnostikovanou diabetickou retinopatii neměli.
2: Jak moc je používání umělé inteligence v rozpoznávání diabetické retinopatie v Česku běžné?
1: Zhruba polovina diabetologických ambulancí v České republice má kamery a používá umělou inteligenci. V České republice máme asi 500 diabetologických ambulancí. A co se týče třeba kolegů očních lékařů, tak tam jistě byla zpočátku poměrně značná skepse a možná, že u některých kolegů stále přetrvává, ale pokud se vyšetření provádí kvalitní kamerou, tak ty výsledky jsou skutečně vynikající.
2: Dodává diabetolog Jan Šoupal z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od planety Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, vymyslel tu krásnou větu.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát, a také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla,

0: Na přehlasování prezidentského veta ve sněmovně dost hlasů. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto teď usiluje o jejich prodloužení. A dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemusí obávat. Podle odborníků jsou srovnatelné s průjezdem tramvaje. Sport. Tenista Jakub Menšík podstoupil na turnaji v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van den Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Psáři a omezení na D10 za Brandýsem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim obezřetně na kilometru 44 nakládají tam na odtah porouchanou dodávku, stojí v odstavném těsně před začátkem stoupacího pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy hned za exitem 9 Brandýs se zpomaluje na 8,5 kilometru, opravují most a projíždí se tam jenom jedním pruhem, zdržení zatím není dlouhé. V Praze v ulici k Barandovu směrem dolů na Barandovský most zpozorněte pod geologickou. Nad terasami se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta, brzdí a vybočuje se v levotočivé zatáčce. A na silnici 34 Humpolec Plhřimov se zdržíte před omezením u Záhoří, tvoří se kolony od Komorovic z druhé strany od odbočky na Velký Rybník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Takové byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a magazín Experiment. Slovo má Vojtěch Bitterman.
3: Více než 7000 let starý dům a záhada jeho vzniku i zániku. Archeologové u Těšetic na Znojemsku skládají příběh lidí, kteří zřejmě patřili mezi první zemědělce střední Evropy. V dnešním experimentu o tom ještě uslyšíte, tak klidné dopoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Na poli Utěšetic na Znojemsku odkrývají archeologové z Masarykovy univerzity pozůstatky jedné z nejstarších zemědělských vesnic ve střední Evropě. Lokalita se jmenuje Amerika a podle vědců byla zřejmě domovem prvních moravských zemědělců. Výzkumníci tam teď zkoumají více než 7000 let starý dlouhý dům. Chtějí zjistit, kdo v něm žil i proč nakonec zanikl v plamenech.
1: Tak v tuhleto chvíli se nacházíme pravděpodobně v místě, kde stál onen dlouhý dům, který tady letos zkoumáme.
2: Na poli u Těšetic na Znojemsku stojím s Jiřím Najberkem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Právě tady archeologové odkrývají zřejmě z nejstarších zemědělských osad ve střední Evropě.
1: Zatím se dá uvažovat, že ony keramické fragmenty pocházejí z nejstarší fáze kultury s lineární keramikou.
2: První nálezy naznačují, že odkrytý dlouhý dům pochází z doby vůbec prvních zemědělců. Osada to mohla stát už kolem roku 5400 před naším letopočtem.
1: Splichíme to
2: prosím. Proč se to vlastně navlhčuje?
1: Můžou se tím odkrýt rozdíly mezi těma jednotlivými uloženinami. To zamokření může odhalit nějaké další detaily, které nevidíme.
2: Vysvětluje Jiří Najberg, zatímco pomocí tlakového postřikovače kropí jeden z 22 sektorů výzkumu.
3: Dneska má někdo volný ruce.
2: Celý výkop připomíná šachovnici. Na jednom z políček koordinuje své kolegy archeolog Pavel Tomek.
4: Máme tu odkrytou sondu, která v tuhle chvíli má 25 metrů na zhruba 8,5.
2: Jednotlivá políčka archeologové centimetr po centimetru snižují lopatami, krumpáči i motykami, aby odhalili, co se pod nimi skrývá.
4: Snažíme se rekonstruovat tu podobu, jak to tu mohlo vypadat.
2: Jeden dům je ale jen začátek. Geomagnetický průzkum naznačuje, že celá pravěká vesnice byla mnohem rozsáhlejší. Ukazuje na mapě vedoucí výzkumu Petr Todt.
5: Tu máme pole a na tom poli vidíme, že jsou jamy a mezi tými dlhými jamami se nacházel takzvaný dlhý dom.
2: Takže máte mapu s takovými flíčky a na základě toho dokážete rozpoznat, teda, jestli se tam opravdu něco nalézá.
5: Přesně tak. Vidíme, že těch dlhých domů tu mohlo být zhruba 40 až 50. Mal šírku zhruba 6 metrov, dĺžka môže byť až 40 metrov, čiže ide o jedny z najväčších stavieb, aké sa stávali v práveku.
2: Podľa archeologov v takovém domne mohlo žiť 10 až 20 ľudí.
5: Jednak tam spali, ale pripravovali aj potravu a takisto aj vyrábali nástroje.
2: Proč ale stavby dlouhé až 40 metrov pravieci zemědělci stavěli, zůstává dodnes předmětem debat.
5: Jeden z tých modelov hovorí, že ten dom bol viac generačný. To znamená, že tam žili deti, ich rodičia a deti tých detí.
2: Další možností by mohlo být, že tehdejší rodina vypadala jinak než dnes.
5: Buď muž mal viac partneriek, alebo žena mohla mať viac partnerov.
2: Odpovědi zatím mají archeologové méně než otázek. Nedaleko také leží mladší naleziště sutny s proslulým rondelem. Možná právě tam podle toho ta lidé z naleziště Amerika odešli. To ale ukáže až další výzkum.
5: Po výzkume artefakty sa musia umyť, zaevidovať a následne budú prebiehať laboratórne analýzy. Z keramiky budeme extrahovať lipidy, aby sme zistili stravu pravekých ľudí.
2: Už teď ale vědci vědí jednu překvapivou věc. Dlouhý dům zřejmě zničil požár. Záhadu, zda šlo o nehodu, násilný konflikt nebo součást záměrného opuštění osady, musí archeologové ještě rozluštit. Z Těšetic, Kyjovic, Marek Hensl, Radiožurnál.

0: magazínu Experiment zůstáváme u archeologů. Stanice Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích na Jižní Moravě má za sebou rozsáhlou opravu. Výzkumníci ji využívají od letošního února a většinu času zatím věnovali stěhování 10 000 nálezů. Ve stanici obklopené významnými nalezišti jsou teď nové laboratoře, místnosti pro studenty i technologie, které z hlíny vytáhnou i to, co lidské oko nevidí.
1: Nacházíme se v depozitářích lokality Těšetice-Kyjovice, kde mají naši archeologové nově zmodernizované depozitáře pro ukládání materiálu.
2: Do nově zrekonstruované archeologické stanice mě uvádí Markéta Stulírová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejím zázemím mě provází vedoucí místního výzkumu Petr Toth.
3: Skladujeme tady všetko, co se doteraz vyskúmalo, keramiku, zvěrací kosti a různé kamenné artefakty.
2: Tady procházíme takovou dlouhou chodbou a všude okolem nás jsou, vypadá to trošku jako sejfy, ale skladujete tady teda archeologické nálezy.
3: A teraz si zkusíme ten regál otvoriť.
2: Točíte takovým volantem a odkrývá se právě celý regál, plný papírových krabic s nálezy. Co jsme tady zrovna odkryli?
3: Různé kosti, ale takisto aj vzorky s pôdami, které byly odobrané v roku 2010 počas výzkumu. Tyto vzorky budou čekat na další zpracování v budoucnosti.
2: Takže tady ještě spoustu nespracovaných vzorků, které čekají na analýzy.
3: Přesně tak. Tu už je vyplavený archeologický materiál, to znamená, že z tej hliny, ktorá sa zobrala, sa v podstate odplavil ten sediment a zostali nejaké semena, ulity alebo drobné kosti.
2: Kolik tady takových nálezných materiálov vlastne máte?
3: Máme tu zhruba 10 000 krabíc a kapacita depozitára je zhruba 40 000 krabíc.
2: Takže sa toho sem ešte spoustu vejde.
3: Je to pripravené aj pre mojich nástupcov do budúcna. Ja si myslím, že vystačí možnože na nejakých 100 rokov.
2: Vycházíme ven a přesúvame sa opäť do další místnosti.
3: Ten depozitár slúži nielen na úschovu archeologických nálezov, ale po jeho obvode sa nachádza aj súbor niekoľkých miestností, ktoré zodpovedajú potrebám vplývajúcim z našej práce.
2: To je taková malá pracovna.
3: Táto miestnosť bude slúžiť na plavenie archeobotanického materiálu.
2: Z obyčejné hlíny sa po vyplavení stáva cenný zdroj informácií. Práve v ní sa totiž skrývajú semena, uhlíky, drobné zvířecí kosti i další pozůstatky, ktoré by inak zůstali bez povšimnutí.
3: Cieľom je získať vzorky, pomocou ktorých môžeme rekonštruovať život človeka v minulosti a zároveň aké bolo prírodné prostredie. A ak ešte chcete, tak sa môžeme pozrieť do kontajnera.
2: Áno.
3: A tam je v podstate to srdce toho celého systému.
2: Otvíráte tady venkovní kontajner, ve ktorom sa nachází čistírna vod tady téhle archeologické stanice.
3: Je to dôležité z toho hľadiska, že počas plavenia sa míňa veľké množstvo vody a aby sme v podstate šetrili prírodné zdroje, tak je potrebné túto vodu naspäť využívať.
2: Nové depozitáře ale nejsou jedinou změnou. Archeologická stanice se má dál rozrůstat, říká archeoložka Barbora Rigulová z Filozofické fakulty.
4: Je v plánu tady se věnovat i experimentální archeologii, protože ta nám může ukázat i jiné pohledy, jak ti lidé fungovali, je třeba si to všechno vyzkoušet a nejenom koukat na ty artefakty, takže máme v plánu experimentální políčko, potom takovou pergolu, kde budeme zkoušet třeba i výrobu té keramiky a podobně.
2: Letos a příští rok přibudou další budovy se studovnami, laboratořemi i zázemím pro výzkum. Z Těšetic-Kyjovic, Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Naše společnost je čím dál závislejší na bezdrátovém spojení. To ale zůstává stejně náchylné k rušení jako v počátcích radiové techniky. Jak zranitelné jsou naše bezdrátové sítě, o tom na letošním setkání kyberbezpečnostních expertů v Praze mluvila Katrin Gebeová z francouzské národní agentury pro frekvence.
1: More and more users.
2: Uživatelů je stále víc. V Mezinárodní telekomunikační unii se každé 4 roky setkáváme, abychom v podstatě změnili přidělená spektra kvůli novým službám, jako jsou sítě 6. generace. Na národní úrovni pak vydáváme povolení a hlídáme dodržování pravidel. V případě, že dojde k rušení, zasáhneme.
3: We also intervene in case of interference.
4: Jak vypadá takový monitoring dodržování pravidel?
1: There is preventive monitoring,
2: which... Existuje i preventivní monitoring. Jezdíme kontrolovat vysílače, kontrolujeme přístroje, které přicházejí na trh. Děláme také vzdělávací akce. Lidi o tom málo vědí, ale bez nich bychom se o mnoha případech nedozvěděli. Když třeba v průmyslu zavádíte úplně novou podnikovou 5G síť, můžete se ozvat, když vám něco ruší signál. Musíme si uvědomit, že rušení není bez rizika.
4: Je rušení častý problém?
2: Dostáváme 1500 až 1800 podnětů ročně. Většina z nich nejsou úmyslné útoky, ale to, že se nějaké zařízení nepoužívá správným způsobem. Na začátku ovšem nevíme, jestli rušení bylo neúmyslné anebo úmyslné.
4: Můžete uvést příklad, jak může někdo rušit omylem?
2: Někdy lidé používají nějaké zařízení na frekvenci určené pro Spojené státy, která se liší od vyhrazených frekvencí pro tuto službu v Evropě. Další příklad je, že třeba přístroj není udržovaný a vysílá takzvané parazitní frekvence. To se může týkat i obyčejných elektrických spotřebičů. Lampy, obrazovky, počítačové kabely. Dokonce jsme měli kabelku s ochranným čipem z obchodu, který nebyl deaktivovaný. Aktivovala ho ale anténa na protější budově. Navázali spolu spojení, jako by si telefonovali a zasáhli tím celou čtvrť.
4: Jak závažné jsou následky takového rušení? Mám pocit, že jsme na rádiovém spojení čím dál závislejší.
2: Myslím si, že snad není v naší společnosti aplikace, která by nepotřebovala nějakou formu bezdrátového spojení. Satelitní navigace používá radiové spojení s družicí vzdálenou od Země asi 20 000 kilometrů. Signál je velmi slabý a velmi citlivý. Málo si to uvědomujeme, ale rušení tohoto signálu může postihnout spoustu firem a infrastruktur. Například elektrickou rozvodnou síť, samozřejmě letectví a lodě. Dokonce i datová centra mají synchronizaci přes satelit. Problém je také v tom, že frekvenci, která je nejnáchylnější k rušení, používají GPS i Galileo.
4: Takže když se přeruší jedno spojení, tak nepůjde ani to druhé?
2: Můžete mít i anténu, která chytá víc frekvencí, ta je robustnější, ale většina systémů používá právě jenom to L1 a E1. Satelitní navigace je velmi dobrý systém, když funguje, ale je tak citlivý, že když se někde babička připojí k internetu krabičkou, která vyzařuje zrovna frekvenci GPS, tak může narušit špičková průmyslová zařízení po celé Francii.
4: Jak se tomu dá předejít?
2: Podle mě je důležité, aby si kriticky důležité instituce prošly, kde a k čemu satelitní signál používají, pro navigaci nebo pro časové sladění. Nejlepší je pak mít nějaký detektor potenciálního rušení a potom zavést opatření, brát časový nebo navigační signál z jiných zdrojů, zastavit autonomní auta.
4: Je dobré mít i záložní plán. Nouzový režim pro případ, že rádiové spojení nebude fungovat, dodává Katrin Gebeová z francouzské národní agentury pro frekvence. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tady jsou zprávy Jany Utendorfské.
1: V Římovské přehradě na jihu Čech rychle ubývá vody. Domácnosti to podle vodohospodářů nepocítí. Vládní strana TISA bude vybírat kandidáta na maďarského prezidenta. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Kolona vzniká kvůli omezení na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nedostatek vody hlásí vodohospodáři na vodní nádrži Římov na Českobudějovicku. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody. Přehrada slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro většinu Jihočechů. Dodávky do domácností podle vodohospodářů ohrožené nejsou.
3: V celém povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoku. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
4: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
5: Úprna vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, který zatím nevyužíváme.
4: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Dopravu v centru Prahy dnes omezí průvod na podporu sexuálních menšin Prague Pride. Pro auta budou mezi 12. a 16. hodinou uzavřené některé ulice v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží a Hlávkova mostu. V oblasti nepojedou ani linky hromadné dopravy. Omezení se dotknou také části magistrály. Průvod vyrazí z Václavského náměstí v pravé poledne. Na akci dohlédnou stovky policistů, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
6: Shromáždění se budou účastnit desítky tisíc osob. Na celou akci budou dohlížet stovky policistů a členové ostatních složek IZS. V trase průvodu se pak budou nacházet také bezpečnostní služba, medici nebo 115 dobrovolníků.
1: Maďarská vládní strana TISA dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou poslanci za TISU vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl.
7: Média v Maďarsku spekulují nad třemi muži, se kterými se Péter Maďar v poslední době sešel. Jsou nimi oceňovaný historik, významný právník a bývalý předseda nejvyššího soudu. Maďar už dřív řekl, že chce, aby prezident nebyl spojený s politikou. Volba prezidenta se má konat v úterý. Jediná opoziční strana, která má sílu navrhnout vlastního kandidáta, Fidesz Viktora Orbána, chce volbu hlavy státu bojkotovat. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujaka donutil k odchodu parlament ovládaný TISou minulý měsíc. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Ochranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry je během letoška využili dokonce dvakrát, říká Libor Opluštil z Českého svazu ochránců přírody.
8: Letos zahnízdilo 21 párů v prvním hnízdění a k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedeni a někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni bylo 14 hnízdění a bylo jich něco přes 50.
0: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj. Brno nebezpečné nebylo, což zmiňoval i obránce Jakub Klíma.
9: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
0: Fotbalisté Sparty ve 20 hodin nastoupí na trávníku Mladé Boleslavy. Už v 17 hodin začnou zápasy Teplice, Plzeň a Zlín Bohemians. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
10: Zdržení na D10 u Brandýsa a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu počítejte s kolonou od sjezdu na Brandýs z 9. kilometru do víkendového omezení pod mostem na 8. kilometru je zdržení kolem 10 minut. Na tahu 34 Humpolec Pelhřimov se tvoří kolony v obou směrech před zúžením u Záhoří. Je to zhruba na čtvrt hodiny od Komorovic, z druhé strany od odbočky na Velký Rybník. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most vzniká teď kolona kousek za Spořilovskou. Od Šelky se sune 10 až 15 minut do esíčka za Lanovým mostem. Ve středním pruhu se tam srazila dvě osobní auta. A v Praze čekejte silnější provoz taky už v Novopatské před zúženou k Belskou směrem z Černého mostu. Navíc tam za Satalicemi za ekoduktem řeší menší kolizi auta s motorkou. Zdržení zatím není dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24. Tolik zprávy. Teď už hosta víkendového radiožurnálu představí Vladimír Kroc.
11: Hostem radiožurnálu je dnes přednosta interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, profesor Radan Kejl. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Co vás kdysi přivedlo k zájmu o gastroenterologii? V čem je pro vás ten obor atraktivní?
12: Ten obor je pro mě atraktivní tím, že byl takový složitý a v té době se tam spoustu těch nemocí různým způsobem překrývalo a spoustu těch diagnóz, které se dnes trošičku více vyjasnily, by přikryté takovou mlhovinou, tak jsem si říkal, že to je takový obor, kde člověk kromě uvažování o té nemoci musí taky malinko zapojit určitou intuici, nějaký cit pro pacienta a potom, co mě na tom velmi lákalo, gastroenterologie má kombinaci uvažování, diagnostiky, to znamená té mozkové práce, ale zároveň je tam endoskopická práce, to znamená řada mini-invazivních chirurgických zákroků, kde je zase adrenalin. A to mě jako velmi lákalo. Je to moc hezká kombinace.
11: No a stejně přitažlivý je i pro současné mediky?
12: Já si myslím, že přitažlivý je, ale je otázka samozřejmě toho osobního ladění, jak moc chce kdo jít do určitého rizika, protože všechny invazivní zákroky, což vlastně analogie chirurgie, mají riziko podle pravidla, kdo nic nedělá, nic neskazí, a nebo ani nemusíte nic skazit, ale kdo nic nedělá, tak samozřejmě nemá komplikace. A v současná doba je o tom spíš tak jako ten život trošku obejít a komplikace nemít. Ale pro určitou krevní skupinu, která tady bude vždycky, je to dobré místo pro život.
11: Takže máte dost zájemců o gastroenterologii, spousta mladých lékařů odchází za prací do zahraničí.
12: Zájemců máme dost a paradoxně to, o čem jsem mluvil, to znamená endoskopické zákroky, mininvazivní chirurgické zákroky jsou to, co nám ty lidi nějakým způsobem láká do té práce, protože to vidět, když jsem já začínal, tak do endoskopu se koukalo prostým okem a zbytek toho sálu vlastně neviděl, co se tam moc děje. V současné době to vidíte na obrazovce, tak je to takové zajímavé a má to ještě jeden zajímavý přínos. Zůstane za váma nějaká viditelná práce. To je pro tu práci strašně důležitý a on to přinášel nějaké uspokojení.
11: Profesor Radan Kejl je hostem radiožurnálu.
13: Host radiožurnálu.

0: Přednosta motolské interny, profesor Radan Kejl, je hostem Radiožurnálu. Teď je období dovolených a exotických cest. Jak se vyhnout nepříjemnostem s problémy zažívání? Teď mám na mysli cestovatelské průjmy. Je pravda, že účinnou prevencí mohou být probiotika?
1: Ano, je to pravda, ale samozřejmě nejlepší prevencí je v podstatě opatrnost při příjezdu do země, pokud možno, když je země exotická, tak o to samozřejmě je nutné být více opatrný. Jsou to taková ta klasická pravidla, vyhýbáte se veřejným zdrojům pitné vody, to znamená, snažíte se používat hlavně balenou pitnou vodu, nechodit na trh, nekupovat si salát a podobně a různé čerstvé potraviny. Tam je samozřejmě ještě jedna věc, vy můžete předejít určitým způsobem nebo snažit se ochránit před bakteriální infekcí, ale to, co je vlastně hlavním zdrojem těch průjmů, jsou většinou virové průjmy, na které je místní obyvatelstvo často adaptováno a vy nikoliv. Proto i časté, to se vždycky se říkalo dříve, nějaké preventivní pití alkoholu, anebo že preventivně dokonce budete užívat nějaká střevní dezinficiencia, tak to nemo samozřejmě nemá žádný význam.
0: Pro jistotu možná, co to jsou probiotika?
1: Probiotika jsou přípravky, které jsou volně dostupné, jsou v nich v různých formách obsaženy přesně specifikované kultury.
0: Tedy střevní, živé mikroorganismy.
1: Ano, živé mikroorganismy, které pomáhají kolonizovat při narušení vašeho mikrobiomu vaše tlusté střevo. Pojí se k tomu jeden zajímavý příběh, který mi vždycky vyprávěl můj učitel gastroenterologie, pan profesor Fritsch, že vlastně první nebo jedno z prvních probiotik, které se objevilo v klinické praxi, byl preparát, který se jmenuje Mutaflor, a to je kmen Escherichia coli, který vlastně ukazuje ten efekt těch probiotik. Tehdy v roce asi 1916 byla ofenzíva na srbské frontě. No a došlo k epidemii úplavice napříč tou frontou. No a ukázalo se ale, že jedna kumpánie žádný průjem neměla. Tak na ně ty tehdejší v podstatě zdravotníci vlítli a začali je vytírat a zjišťovali, jak je to možný, protože všichni samozřejmě chodili na jeden záchod a jedli ze společných ešusů. No a ukázalo se, že jim vykultivovali kmen Escherichia coli, který se jmenoval Nisle, a tam se ukázalo, že ten má protektivní účinek a ten je jaksi ochránil před tou epidemií. A to samozřejmě mělo v době té války obrovský význam, takže oni to vykultivovali a potom ten kmen, ten je do dneška v podstatě nadále kultivován v rámci probiotické terapie a uchováván. Takže to je takový první efekt, který to tak jako velmi hezky ukazoval.
0: No, za účelem, o kterém jsme mluvili, se používá, jak jsem četl, enterobakterie.
1: Ano.
0: Ty jsou účinné i při léčbě antibiotiky?
1: Záleží na tom, a je to individuální, to samozřejmě užívají se po léčbě antibiotiky a jejich účelem je to, co ta antibiotika zničí, zase pokud možno co nejrychleji nahradit. Nelze to samozřejmě ale doporučovat paušálně, protože tam, kde je ta terapie v tomhle, nebo to preventivní podávání těch probiotik účelné, tak je to samozřejmě u rizikových skupin pacientů, to znamená tam, kde předpokládáme, že je dlouhodobě narušená nějaká obnova té mikroflóry, tak tam to samozřejmě určitý význam má. Takhle se to vlastně určitou dobu tvrdilo, takže se to vlastně ty antibiotika dávaly i paušálně i u nízkorizikových částí populace, to znamená u zdravých lidí. O tom v roce asi 2018 se objevila studie autora, který se jmenuje Suez, kde asi na 25 lidech vlastně ty výsledky vyšly jinak. Ukázalo se, jako, že by probiotika měla nějakým způsobem tu reparaci té mikroflóry narušit. Nicméně ten vzorek byl relativně malý a proto někdy v roce 25 vznikly další studie, tentokrát trošku větší, asi o 50 lidech, a bylo to kontrolováno placebem, ale i to jsou tedy velmi nízká čísla. A tam se zase ukázalo to, co se tak vlastně vědělo celou dobu, to znamená, že efekt probiotik je u těch rizikových skupin těch pacientů pozitivní. Ale samozřejmě záleží na tom, jaká probiotika používáte, jestli jsou to ty správné druhy a je tam ta správná skladba. Nelze to prostě úplně paušalizovat. Proto okolo toho vznikají v podstatě relativně rozsáhlé diskuze.
0: Vysvětluje profesor Radan Kejl, náš dnešní host.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s profesorem Radanem Kejlem. Vy se věnujete výzkumu, kromě jiného, střevního mikrobiomu. To je asi velké dobrodružství, ne? Platí, že jde o jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů medicíny?
1: Ano, a samozřejmě je tam jedna věc, kterou je nutné vlastně posluchačům zdůraznit. Ta problematika je nesmírně složitá a mikrobiom jako takový je obrovský orgán. Jsou tam obrovské množství bakterií, takže neskoumá se v podstatě jeden kmen, jeden jeho účinek, ale tam je určitá symbióza a různé synergické účinky těch jednotlivých kmenů a všechen ten výzkum je v podstatě v začátku. Nemůžu říct, že bych se přímo zabýval výzkumem, já se spíš snažím realizovat to, co o tom mikrobiomu víme, do klinické praxe. Z toho důvodu na naší klinice vznikla v České republice první banka dárců stolice, to znamená, máme v Mražáku stolici od zdravých prozkoušených dárců, kterou samozřejmě v rámci terapie potom používáme u rizikových pacientů nebo u pacientů, u kterých vzniknou vážné komplikace po podání antibiotik, třeba klostridiové průjmy.
0: A tomu se říká fekální mikrobiální transplantace?
1: Ano, tomu se říká fekální bakterioterapie a musím říct, že jsem velkým zastáncem této terapie, zvlášť u pacientů s klostridiovými průjmy, protože je to nesmírně levné, přirozené a ještě jedna věc, je to nesmírně efektivní, protože když u pacientů po podání antibiotik vzniknou klostridiové průjmy.
0: Co to znamená?
1: Tak, klostridiový průjem vznikne v důsledku toho, že antibiotika omezí množství bakterií v střevu a přeroste bakterie, která se jmenuje Clostridium difficile, to začne produkovat toxín a vzniknou průjmy. No a pacient je potom ohrožen odvodněním, profuzními průjmy a protože jsou to většinou pacienti, kteří jsou v nemocnici, tak je ohrožen často i na životě, protože tam leží s nějakým dalším onemocněním. No a k léčbě se používala taková a používá i nadále léčba, u které se dá říct, že v podstatě že je to takové vymítání čerta ďáblem, to znamená, užívá se vyšší stupeň antibiotik, která určitým způsobem zase zpátky do Clostridium potlačí, což je jedna varianta, ale samozřejmě jednak na to vzniká rezistence a jednak samozřejmě je to relativně drahá záležitost. Alternativou k tomu, když už jsme byli v koncích, se objevila ta fekální bakterioterapie, která je vlastně nesmírně efektivní a co je zajímavé, když to srovnáte, tak terapie Clostridia antibiotiky, tak její efekt se projevuje přeci jenom v řádech dnů. Pomalu ten efekt nastupuje. V okamžiku, kdy uděláte fekální transplantaci nebo fekální bakterioterapii, tak v řádu hodin dotyčný přestává mít průjmy a ten efekt je obrovský. Říká se, že to vymysleli kdysi Číňani někdy v nějakých stoletích před naším letopočtem a terapii se říkalo žlutá polévka.
0: Kdo je vhodným dárcem v takovém případě?
1: Dárce my selektujeme z studentů prvního a druhého ročníku, kteří ještě vlastně nenavštívili nemocnici a dostávají za to dokonce nějakou drobnou finanční odměnu, ale ta je velmi zasloužená, protože je nutné říct, že ti dárci musí pravidelně být testováni, chodí na zdravotní testy a odběry, aby nedošlo k přenosu a odměna je skutečně z tohoto pohledu jenom symbolická, takže, ale je to taková velmi, velmi pro nás přínosná dobrovolnická činnost.
0: Jak často je možno uplatnit tuhletu terapii? Kolika pacientů se to týká u nás?
1: U těch pacientů máme ročně něco do stovky pacientů z těch medicínských indikací. Samozřejmě je jich mnohem větší množství, ale není to zase tak rozšířená forma terapie A ta, i když ta dostupnost a to provedení je relativně velmi jednoduché. Je to dané také tím, že ty obory, které mají tyhle kombinace, to se mám říkat ortopedické obory, které užívají hodně antibiotika, která tohle vyvolávají, tak samozřejmě k nám mají relativně daleko, mají samozřejmě jiné starosti než průjmy u pacientů. Takže není to pořád tak rozšířeno, jak bychom si přáli.
0: Gastroenterolog profesor Radan Kejl zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Doteď takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska.

0: D10 z Turnova na Prahu vzniká kolona za Starou Boleslaví. Teď z 11. kilometru z mostu přes Labe sune se asi čtvrt hodiny do omezení za sjezdem na Brandýs. Na 8. kilometru upravují most, jezdí se jedním pruhem. Na výjezdu z Prahy na dálnici D4 směr Příbram Strakonice počítejte s kolonou. Kousek za prvním sjezdem na Lipence je to asi na 20 minut do zúžení u exitu 9 Jíloviště. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most v esíčku za Lanovým mostem řeší nehodu. Auta sice ze středního pruhu už odstavili na šrafování, kolona stále od Šelu za Spořilovskou a zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Vladimír Kroc se svým hostem.
3: Hostem je dnes profesor Radan Kejl, vy jste přednostou interní kliniky, proděkanem na Univerzitě Karlově. Jak se vám daří nacházet si čas pro koníčky, jako je třeba horolezení nebo paragliding?
4: Je to vlastně nutnost, je to to, o čem už jsem jednou mluvil, to znamená vymítání čerta ďáblem. Práci si nosíte domů, přemýšlíte nad pacienty a taky samozřejmě nad provozem a organizací relativně hodně velkého celku. A práce s lidmi je vždycky složitá. No a dřív jsem jezdil na kole, nicméně když jsem jezdil delší dobu, tak jsem zjistil, že i na 20., 40. nebo 80. kilometru pořád ještě nad tou prací přemýšlím. Když ale začnete lézt, pokud jste takzvaně na prvním konci lana, tak samozřejmě se musíte soustředit a nemůžete myslet na nic jiného, nebo byste se zranil nebo zabil. Z tohohle důvodu jsem zvolil tenhle sport, protože jsem zjistil, že je schopen mi udělat v podstatě takový reset v hlavě. S paraglidingem je to ještě o něco náročnější, protože tam ta vlna adrenalínu je o dost větší, ale ten zážitek za to stojí. Potom z toho resetu žijete ještě déle než z toho lezení.
3: Takže bez adrenalinu, zdá se, se neobejdete.
4: Bohužel nikoliv. Byl bych radši, kdyby mi to přinášel golf.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu je dnes profesor Radan Kejl. Když jsme mluvili o probiotikách, tak je to tak, že stres ovlivňuje to, co se děje ve střevech, anebo naopak rozháraný mikrobiom může způsobit stres?
1: Je to obojí. Při stresu dochází k vyšší hladině kortizolu, dochází k větší propustnosti střevní a proto samozřejmě dochází potom k řadě nežádoucích událostí, ale naopak zase mikrobiom výrazným způsobem ovlivňuje zpětně váš mozek, vaši náladu. A
0: ono se vlastně mluví o druhém mozku.
1: Ano, je to přesně tak, protože v této oblasti se vyrábí, v oblasti zažívacího traktu se vyrábí obrovské množství produktů, jako je serotonin, které ovlivňují a různých neurotransmitrů, které samozřejmě ovlivňují funkci vašeho mozku. Je docela zajímavé, že je snaha ovlivnit psychiku člověka, třeba u depresivních pacientů nebo duševně nemocných pacientů, pomocí probiotické terapie, dokonce má to specifický název psychobiotika. Je to zajímavé a zdá se, že nějaký efekt to má, jakkoliv samozřejmě na nějaké velké a rozsáhlé studie to stále čeká, ale pozitivní efekt popisován je. Vždycky při takhle složité problematice, ale samozřejmě musíme být opatrní, protože u všech těchto onemocnění hraje velkou roli samozřejmě i placebo efekt.
0: Jak důležitá jsou probiotika pro naši imunitu?
1: Pro imunitu jsou nesmírně důležitá a nejenom probiotika, ale je dobré mít samozřejmě v rovnováze a v dobré kondici zažívací trakt. A ukazuje se, že samozřejmě za nárůstem autoimunitních onemocnění, Crohnova choroba, ulcerózní kolitída, ale i jiná autoimunitní onemocnění z jiných oborů, takže zatím velmi pravděpodobně stojí dvě věci. První je vyšší podávání antibiotik, které někdy od 60. let nastalo. A potom druhá zajímavá věc, nižší procento střevních infekcí, které vzniklo v důsledku větší hygieny. To znamená, zdá se, že když jste-li mlád a pobíháte-li někde po pískovišti, cucáte kamínky a občas máte průjem, tak je to pro vás vlastně docela zdravé, než jste-li doma u maminky ve sterilním prostředí a máte všechno utřeno čistým ubrouskem. Pokud zřejmě touhle fází té pravidelné stimulace zažívacího traktu neprojdete, máte větší šanci, že se při určité genetické predispozici u vás vyskytne autoimunitní onemocnění, kterých samozřejmě přibývá.
0: A stačí zdravému člověku běžná strava nebo doporučujete brát probiotika preventivně?
1: Zdravá strava je jedna z věcí, která váš mikrobiom může upravit. To znamená, vy si tvoříte váš mikrobiom ve střevě na základě toho, co jíte. To je jedna z možností. Druhá možnost je samozřejmě užití probiotik. Já krátce řeknu, jak je to s tou stravou. V případě, že dlouhou dobu užíváte máte nízký přívod nasycených mastných kyselin, nízký přívod tuku, fruktózy, rychlých sacharidů, prostě takzvaná nezdravá dieta, kalorické nápoje a podobně, tak samozřejmě váš mikrobiom se změní. Ten vysoký přívod energie a rychlé energie změní ty bakterie tak, že začnou vyrábět toxíny a dojde k vyššímu riziku vzniku i nádorových onemocnění. Naopak, žijete-li zdravě, užíváte-li hodně vlákniny, vy můžete během roku změnit tím způsobem toho života svůj mikrobiom a na základě toho snížit třeba vznik velmi pravděpodobně prekancerózu v oblasti zažívacího traktu, ale velmi pravděpodobně i jinde. To znamená, vlastně to, co jíte, vás určuje mnohem více, ale dřív se myslelo, že ten účinek je přímý. Teď se ukazuje, že to je velmi pravděpodobně přes ten mikrobiom, který se podle toho nějakým způsobem určuje. Ještě je zajímavá jedna věc. Změníte-li ten mikrobiom, tak třeba kompletně, tak jako to děláme my při té fekální bakterioterapii, tak než to tou stravou zase vrátíte do těch špatných kolejí, kdybyste se špatně stravoval, tak to trvá rok. A já to vždycky přirovnávám, že to je něco, jako máte v sobě les, který když zaléváte a pravidelně rosíte, tak krásně roste. Když ho necháte vyschnout, tak tam vyroste, přežije jenom nějaký plevel, ale podle toho to taky potom působí na váš organismus.

0: Přednosta interní a gastroenterologické kliniky ve fakultní nemocnici v Motole, profesor Radan Kale, je hostem radiožurnálu. Jaké možnosti přináší personalizovaná medicína a individuální přístup ke zdraví na základě mikrobiomu?
1: Personalizovaná medicína už je samozřejmě něco jiného. Tam samozřejmě v oblasti mikrobiomu probiotika hrají svou roli a je snaha ovlivnit nějakým způsobem pomocí mikrobiomu řadu onemocnění v oblasti zažívacího traktu a samozřejmě u rizikových pacientů, kterých je ovšem velká část populace, protože všichni víme z debat o důchodech, že populace stárne a samozřejmě čím jsou lidé starší, tím jsou rizikovější, tak tam to samozřejmě hraje roli velkou. V oblasti probiotické terapie je důležité, aby ty preparáty byly pokud možno komplexní, to znamená, aby byly vyvážené, aby tam byly ty správné kmeny, což je třeba Saccharomyces boulardii nebo různé druhy laktobacilů. A ty mají samozřejmě ten protektivní efekt na zažívací trakt a tam to samozřejmě hraje roli docela velkou. Je také dobré, že samozřejmě tyto preparáty jsou dostupné, ale to může mít samozřejmě i svou achilovou patu v tom, že nelze to paušálně doporučovat tak, jak se to občas děje jako každému, kdo se, my řekněme, vyskytne v lékárně.
0: Jak složitá je výroba probiotik? Mluvili jsme o tom, že jsou to živé kultury. Myslím, že je produkuje i český farmaceutický průmysl.
1: Ano, je to klasická certifikovaná výroba, která je kontrolována a po této stránce je to relativně velmi sofistikovaná věc a velmi přesně kontrolovaná, takže tam bych se nějakých komplikací neobával.
0: Ono je ale, myslím, důležité i, jak jsou probiotika balená, skladována, uchována, je to tak?
1: Ano, je to tak, protože samozřejmě to hraje výraznou roli na přežití těch kmenů, protože některé jsou samozřejmě rezistentní, více některé méně. Ten zmiňovaný kmen nysle, který tady je, tak ten se třeba musí, aby přežil, uchovávat v lednici od 4 do 8 stupňů. Takže to je relativně složitá záležitost. Ale samozřejmě většina ostatních probiotik takhle přísné požadavky nemají, také ty kmeny jsou mnohem rezistentnější.
0: Jinými slovy jste řekl, že jsme to, co jíme. Dá se říct, jestli třeba nějak, nebo sledujete to, že by se měnil mikrobiom současné generace?
1: My můžeme jenom tušit, že se pravděpodobně nemění a rozhodně se nemění k lepšímu, protože v oblasti gastroenterologie děláme prevenci. Gastroenterologická společnost je průkopníkem a zavedení prevence kolorektálního karcinomu a tam nemůžeme říct, že by docházelo k poklesu vzniku těch prekanceros, to znamená polypů v oblasti zažívacího traktu. Tam je spíše stále vzestupný trend. A je to dáno tím, že samozřejmě jdeme-li do většího nákupního centra, tak vždycky vidíme okolo sebe ty košíky plné, pokud možno hodně nezdravého a také tedy levného jídla. To s tím hodně souvisí, protože ty potraviny, ať si říkáme, co chceme, tak vlastně v relaci k našim platům výrazným způsobem zlevnili.
0: Kam se, pane profesore, věda v této oblasti posunula za léta, po která se jí věnujete?
1: Já si myslím, že se posunula nesmírně, protože jsme teď jako na začátku, jako vlastně nově objevované země, kde se snažíme dostat k nějakým exaktním výsledkům, ale už tušíme, co by tam mohlo být. Když jsem začínal, tak se v podstatě tahle věc vůbec neřešila, mikrobiom se bral jako jasná věc, představovalo se, byla představa, že většina těch pacientů, ale nejen pacientů, ale prostě, že celá populace má mikrobiom stejný, kromě lidí, kteří dostali, řekněme, tyfus nebo salmonelu. Od té doby se to naprosto změnilo a samozřejmě teď je díky také různým sekvenováním těch kmenů mnohem větší šance se dostat aspoň k nějakému základnímu pohledu na věc. Ale problém je v té druhé věci těch kmenů ve střevě je obrovské množství. Takže kdyby tam byl jeden, tak bychom se asi dostávali mnohem rychleji k nějakému exaktnímu výsledku. Ale tohle je prostě souhra. Vždycky to přirovnávám k tomu lesu, kde říkám, že když transplantuju stolici, tak je to vlastně něco podobného, jako když do toho střeva dávám třeba celý boubínský prales, včetně potůčku a veverky, kterou ten boubínský prales má. A tam je samozřejmě ta souhra všech těch faktorů strašně složitá a tohle se strašně špatně jako monitoruje. Takže já si myslím, že my se teprve díky umělé inteligenci v dalších letech dostaneme k nějakým jako jasnějším výsledkům, protože tohle je tak multifaktoriální proces. A samozřejmě druhý problém je, že to je strašně dlouhodobý proces na efektu na ten organismus, že ty největší objevy teprve čekají.
0: Hostem Radiožurnálu dnes byl gastroenterolog a přednosta interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice Motol, profesor Radan Kejl. Moc děkuji za rozhovor a buďte zdrav. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Host Radiožurnálu.
3: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
2: Atraktivní a zajímavé povídání.
3: Každý všední den od 9 hodin ráno.
2: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
0: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
0: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
0: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
0: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
3: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
0: Klikněte na radiožurnál.cz.
3: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
0: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Jedenáct hodin, hezké dopoledne. Jana Gulda a zprávy.
5: Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Policisté varují před dnešními uzavírkami v centru Prahy. Čeští hokejisti do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Na dálnici D1 za Ostrovačicemi směrem do Brna je kolona po nehodě a počasí bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
6: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
5: Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. V Brovarském okrese Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidi, mezi nimi malé dítě, oznámila to oblastní vojenská správa.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchyvce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zraněni, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli jeden člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Centrum Prahy dnes bude od 12 do zhruba 17 hodin téměř neprůjezdné. Od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici bude procházet průvod hrdosti za práva menšin Prague Pride. Policisti v Praze proto doporučují do centra metropole autem raději vůbec nejezdit. Pokračuje mluvčí Eva Kropáčová.
8: Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu. Ideálně po příjezdu na okraj města svá vozidla zaparkovali na záchytných parkovištích a dále pokračovali metrem.
5: Dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Vznikl před 20 lety v brazilském městě Esperantina. Jeho cílem je upozornit na ženské sexuální zdraví, podpořit otevřenou komunikaci a zbořit tabu spojená s ženskou rozkoší. Slaví se v zemích Jižní Ameriky, ale třeba taky v Norsku. Podle zakladatele dne je jedním z cílů připomenout takzvanou orgasm gap, tedy rozdíl v dosahování sexuálního uspokojení mezi muži a ženami.
9: Sport. Fotbalisté Sparty v Šancelize nastoupí v Mladé Boleslavi. Duel začne ve 20 hodin. Už 17 hodin začnou zápasy Teplice, Plzeň a Zlín Bohemians. Vše odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy. Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x2 pokusů porazila a nedostala ani gól. Hlinka Grecky Cup hodnotí trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
10: Je to neúspěch samozřejmě. Prostě to, jak my si myslíme, jak jsme ofenzivní, tak jsme strašně křehký, když prostě dostaneme gól a znovu se to v plný nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se jakoby ušpinili, aniž bychom udělali tu černou práci do obrany.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 před Brnem, taky na Trojce v Benešově. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona už od exitu 178 Rosice Ostrovačice, a to přes půl hodiny za sjezd na Popůvky. Na 184. kilometru se po srážce dodávky a osobního auta jede jenom jedním pruhem. Na D10 z Turnova na Prahu za Starou Boleslaví se auta táhnou z mostu přes Labe z 11. kilometru v koloně do víkendového omezení za Brandýsem na 8. kilometru 20 minut. Na silnici 3 Praha Tábor čekejte kolony v obou směrech před Benešovem. U kruhového objezdu u Mariánovic se srazila dvě osobní auta, popojíždí se směrem na Prahu skoro od odbočky na Neveklov čtvrt hodiny a hlavně směrem na jih kolona od Mrače i navíc jak půl hodiny. A k Praze ucpaný je výjezd z hlavního města na D4 od první odbočky na Lipence do zúžení u exitu 9 Jíloviště, je to na půl hodiny. V tunelu Blanka směr Troja se za výjezdem na Letnou srazila 3 auta v levém pruhu kolona zatím od výjezdu na Dejvice. A na jižní spojce směr Černý most kolona od sjezdu na Zahradní město 10 minut na Lanový most, tam došetřují nehodu vlevo v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Přeju vám hezké sobotní dopoledne, 6 minut po 11. hodině. Jak už jste od nás slyšeli ve zprávách, auta v centru Prahy dnes na mnoha místech vystřídá duhový průvod festivalu Prague Pride. Začne na Václavském náměstí a právě tam máme naši reportérku, se kterou se spojíme za pár minut.
1: Víkendový Radiožurnál a Jiří.

0: Duhové vlajky, výrazné líčení nebo extravagantní oblečení. Z pražského Václavského náměstí zhruba za hodinu odstartuje duhový průvod, a to na podporu LGBT komunity. Akce Prague Pride se v Česku pořádá od roku 2011. V centru Prahy máme naši reportérku Elišku Zábrockou. Eliško, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak rozzářily Václavské náměstí výrazné barvy.
1: Dá se to tak říct, účastníci se postupně od 10. hodiny dopoledne schází v té spodní části Václavského náměstí. Většina má v ruce nebo přes záda duhovou vlajku, která je symbolem Prague Prideu. Jiní se třeba oblékli tak, aby duhu připomínali, nebo mají alespoň duhové ponožky a někteří jsou i v kostýmech. Jsou tu vesměs všechny generace, převažují ale tradičně mladí lidé. Teď tedy zhruba hodinu před tím, než odtud průvod vyrazí, jsou tu už tisíce lidí a ještě před zmíněným průvodem budou účastníci tady na Václavském náměstí držet minutu ticha za oběť a zraněné po teroristickém útoku v Berlíně před 2 týdny, kde muž najel do lidí právě při akci na podporu queer komunity.
0: Eliško, kudy průvod povede?
1: Trasa se oproti předchozím ročníkům mění a je 2x delší. Účastníci vyrazí z Václavského náměstí, projdou ulicemi Na Příkopě a Celetnou až na Staroměstské náměstí a odtud Pařížskou ulicí k Vltavě, no a podél ní až na Štvanici. Tam duhový průvod v odpoledních hodinách skončí, dohlížet na něj budou stovky policistů.
0: No a omezí nějak dopravu v Praze?
1: Může se jí to dotknout, jak jsme slyšeli ve zprávách. Průvod půjde kolem Hlávkova mostu, tedy i pražské magistrály. S omezením musí počítat taky někteří cestující, a to třeba v okolí právnické fakulty, kde budou linky městské hromadné dopravy jezdit v odpoledních hodinách po objízdné trase. Průvod půjde taky třeba tramvajovým tunelem na Tišnově, to je taková zajímavost.
0: A je to poslední akce letošního Prague Prideu?
1: Je to nejvýraznější akce Prague Prideu bez pochyby, ale není jediná a není ani poslední. Organizátoři připravili pro účastníky 200 výstav, koncertů nebo přednášek, no a ty můžou zájemci navštívit ještě zítra, právě až zítra ten týdenní festival skončí.
0: Festival Prague Pride teď živě z Prahy naše reportérka Eliška Zábrocká. Tak děkuju, hezké dopoledne.
1: Taky naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tady je vysílání dopoledního radiožurnálu minutu po čtvrt na 12. Maďarsko podle premiéra Petra Maďara překonalo nejkritičtější část léta. Hladina Dunaje u jaderné elektrárny Paks začala stoupat. Detaily od našeho reportéra za pár minut.

0: Maďarské domácnosti už nemusí šetřit elektřinou. Hladina řeky u jaderné elektrárny Paks totiž stoupá. Země se společným úsilím dostala skrz nejkritičtější část let a prohlásil to premiér Péter Maďar po týden dlouhé energetické krizi. Čas usnout na vavřínech ale ještě nepřišel. S dalšími vedry se totiž situace v Maďarsku může znovu zhoršit, a to už příští týden. Více řekne reportér Ladislav Novák. Zdravím tě, hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak chlazení jaderné elektrárny Paks se kvůli nízké hladině Dunaje dostalo jen několik centimetrů od vynuceného vypnutí. Výroba byla omezená na jediný generátor. Teď už se situace zlepšuje?
1: Teď už je hladina elektrárny o 13 cm výš, než byla v pondělí. To je výrazné zlepšení, protože o historicky prvním úplném vypnutí elektrárny rozhodovaly skutečně jednotky centimetrů. Voda má navíc dál stoupat, protože v Rakousku zapršelo. Očekává se dalších až 20 cm. Elektrárna přesto zůstává v omezeném režimu. Úřady ještě neoznámily, kdy by se měly ty jednotlivé generátory a reaktory začít zapojovat. Paks tak zůstává jen na 12% svého běžného výkonu.
0: Přesto ale Maďaři mohou s intenzivním šetřením elektřiny polevit.
1: Ano, vláda v předchozích dnech vyzvala domácnosti, aby na dobrovolné bázi pomohly snížit spotřebu mezi 5:00 odpoledne a 10:00 večer. Premiér Maďar ocenil, že podle prvních šetření se zapojili kromě firem skoro každá maďarská rodina. Teď už ale není ten tlak na energetickou síť tak velký díky poklesu teplot. Lidé budou například míň pouštět klimatizaci a tak se znovu mohou i ve špičce rozjet taky nákladní vlaky, zaměstnanci ve veřejném sektoru, kterou mohou zase pracovat v kancelářích na místo práce na dálku z domova, a znovu se má podle Maďara rozsvítit také osvětlení maďarských památek.
0: Jak už jsme ale naznačili, vyhráno zatím stále není. Příští týden v Maďarsku totiž opět vedra.
1: Ano, přesně tak. Teď o víkendu se v uvozovkách ochladí na 30 až 35 stupňů, ale od pondělí se zase vrátí silnější vedra, má být až 38. Problémem pro Paks může být taky teplota samotné vody v korytě. Elektrárna se musí zastavit, pokud teplota řeky dosáhne 30 stupňů. V uplynulých dnech tomu chyběly jen desetiny stupně. Návrat elektrárny k plnému výkonu by podle premiéra Pétera Maďara mohl celkem trvat zhruba ještě měsíc.
0: Aktuální informace ve vysílání dopoledního radiožurnálu pro nás měl reportér Ladislav Novák. Děkuju, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky.

0: 11:30. Přehled zpráv má Jana Gulda.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Meteorologové taky varují před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Obyvatelé města Sóller na španělské Malorce dnes pořádají protest proti masovému turismu na Baleárských ostrovech. Demonstrují hlavně kvůli jeho negativnímu dopadu na životní náklady tamních obyvatel. Naposledy protestovali před 2 týdny. To ulicemi Malorky prošlo přes 30 tisíc demonstrantů s transparenty. A Pentagon zveřejnil novou, 5. várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů a dalších podobných jevů. Obsahují například vzpomínky vojenského pilota na obrovský podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě. Píše o tom zpravodajský web BBC. Sport. Většina české atletické výpravy odletěla do Birminghamu, kde v pondělí začne mistrovství Evropy. Celkově se na něm představí 52 českých sportů.

0: osobních aut, kivadlový provoz a tak vzniká fronta i opačně na Prahu od odbočky na Neveklov čtvrt hodiny. Na výjezdu z Prahy Strakonickou čtyřkou kolona od první odbočky na Lipence do zúžení u Jíloviště půl hodiny. A na Pražském okruhu, ještě než v poledne začne obousměrná uzavírka tunelů, je už teď zúžení ve směru z letiště na D1 hned za nájezdem z D5. Kolony až na 20 minut z prvního kilometru D5 a taky na okruhu z 24. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: 4 minuty po půl 12. přeju hezké dopoledne, teď z hudby Ava Max.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Ve vysílání sobotního dopoledního radiožurnálu za chvíli připomeneme půl století starý kriminální případ. U Valašských Klobouk zavraždil řidič kamionu dvě stopařky. Podle události vznikl i film. Mluvili jsme s policistou, který se tehdy podílel na pátrání. No a nejen jeho uslyšíte ve vysílání dopoledního radiožurnálu ještě před 11:45. Teď skupina Aha.

0: Před 50 lety v srpnu 1976 našli u Valašských Klobouk na Zlínsku těla dvou stopařek. Případ se později stal námětem filmu Smrt stopařek a na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy dvou dívek Tatiany a Věry nedaleko cyklostezky Bevlava dodnes připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd se byl jedenkrát v životě a to se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny náklaďáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tudy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby směrem k té skládce, ale předkem. Tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To byl dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk a úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrceny ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě, stejně bych nestopoval.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na Šibenici. Z Valašských Klobouk, Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dvě nehody na D1 před Brnem. Potíže čekejte na D1 u Popůvek v obou směrech. V pásu z Prahy na Brno se nejdřív kolem 10. na kilometru 184 srazilo osobní auto a dodávka a teď o kousek dál vážná nehoda na 188. Dodávka a nákladní auto. Záchranáři dojíždějí, je možné, že provoz úplně zastaví. Kolona navíc jak půl hodiny od exitu 178. Udržujte záchranou uličku. A jak se přihlíží, je ucpaný i výjezd D1 na Prahu. Kolona od exitu 194 Vídeňská na 20 minut a natahuje se. Další zelená vlna ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: skupina Roxette ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Fotbalisté Liberce včera v předehrávce třetího kola šance ligy zvítězila 1-0 na hřišti Zbrojovky Brno. Dnes jsou na programu další tři zápasy. Pozornost bude poutat především Sparta, která se po výhře nad francouzským Lyonem představí v Mladé Boleslavi. Víc už přidá redaktorka Tereza Cedidlová. Terezo, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak začněme právě Spartou. Po překvapivé výhře nad Lyonem v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů čeká Letenské další náročný zápas. Tentokrát v domácí soutěži nastoupí na hřišti neporažené Mladé Boleslavy. Tak jak si zatím letenští v lize vedou?
1: Zatím rozhodně ne podle svých představ. V prvním kole překvapivě prohráli v Brně se Zbrojovkou a na vedoucí Slávy už ztrácí 3 body. Teď je čeká Mladá Boleslav, která má po 2 kolech 4 body. Středočeši si ale dobře uvědomují, že proti ním nastoupí tým povzbuzený vítězstvím právě nad Lyonem, jak popisuje trenér boleslavského celku Aleš Majer.
2: Myslím si, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten, řekněme, play-off zápas, dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a jednoznačně chcem v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
0: Dalším dnešním zápasem bude souboj Zlína s Bohemians. Domácí stále čekají na první body. Jaký zápas to bude?
1: Ano, Zlín je společně s Pardubicemi jediným týmem, který v úvodu sezóny nebodoval. Po porážkách s Baníkem a Spartou se dnes tedy pokusí nepříjemnou bilanci změnit. Jeho soupeř, pražští Bohemians, mají zatím jediný bod za bezbrankovou remízu s Hradcem Králové. Na zlínském stadionu se jim ale dlouhodobě daří. Z posledních 13 ligových zápasů tam prohráli jen jediný. Zajímavé bude sledovat také novou posilu Zlína, stopera Ondřeje Kukučku, který v minulé sezóně hrál právě za Bohemians.
0: No a na hřišti Teplic se dnes odpoledne představí tým z Plzně, který v nové sezóně ještě nevyhrál. Může právě tenhle zápas Viktorii nastartovat, Terezo?
1: Minimálně v to hráči Plzně věří, i když sami připouští, že to bude náročné utkání. Teplice totiž zatím opravdu v každém zápase překvapují. Nejprve doma porazili Bohemians a potom zvítězili 1-0 v Liberci. Naopak Plzeň má po 2 kolech jen jediný bod. Další zaváhání by tak mohlo zvýšit tlak na trenéra Martina Hyského, po jehož odvolání už volají někteří fanoušci.
0: Přímé fotbalové zápasy v přímém přenosu slyšíte na naší digitální stanici Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu přímé reportážní vstupy. Ve studiu byla teď Tereza Cedidlová.

0: Tady je vysílání dopoledního radiožurnálu. Za chvíli už toho poledního a odpoledního budete nás poslouchat i po 16. hodině. Jestli ano, tak s vámi bude moderátor Tomáš Pancíř. A když už přišel do rádia, tak ho využijeme i na polední publicistiku. Tomáš, hezký den.
1: Dobrý den. V polední publicistice se budeme věnovat průvodu, duhovému průvodu, který se už za chvíli vydá na cestu Prahou. Tím samozřejmě vrcholí letošní ročník festivalu Prague Pride na podporu práv komunity LGBT+. Heslem toho letošního ročníku je slogan Časy se mění, co všechno tím chtějí pořadatelé vyjádřit, jak se mění přístup české společnosti k lidem LGBT+, ale také na bezpečnostní opatření v reakci na nedávný útok na podobnou akci v Berlíně, se zeptám ředitelky festivalu Prague Pride Kamily Frélichové. Kvůli pokračujícím vedrům doporučují odborníci změnit péči o zeleň ve městech, jak to proberu s ředitelem organizace Česká krajina Daliborem Dostálem, a vrátíme se také k večernímu koncertu Marka Ztraceného na Pražské Letné. Tam dorazilo 70 000 diváků. Jaký ten koncert byl, kde se vůbec vzal fenomén Marka Ztraceného a jestli se dá čekat, že si Letnou začnou vybírat pro svá vystoupení další čeští zpěváci a zpěvačky. O tom budu mluvit s hudebním kritikem a publicistou z deníku Právo a serveru Novinky.cz Jaroslavem Špulákem.
0: Tak na to jsem velmi zvědavý. Pozdravujte Jardu Špuláka. Za 4 minuty bude 12 hodin. Tomáš Pancíř, děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tady je Radiožurnál z hudby Eagle Eye Cherry.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: 12 hodin. Radiožurnál a hlavní zprávy.
2: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Průvod tisíců lidí podporujících sexuální menšiny Prague Pride právě vychází z pražského Václavského náměstí. Fotbalisti Sparty nastoupí v lize v Mladé Boleslavi. Kvůli nehodám jsou uzavřené dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy a D11 před Poděbrady směrem na Prahu. A počasí bude slunečno, přechodněji oblačno a teploty až 30 stupňů. Je sobota 8. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Nedostatek vody je na jihočeské vodní nádrži Římov. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody.
3: V celém povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoků. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
4: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
5: Úprna vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
4: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál.
6: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
7: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
6: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
8: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
6: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Tisíce lidí se sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořili sexuální menšiny při akci zvané Prague Pride. Společně v těchto chvílích vyráží na takzvaný duhový průvod Prahou. A je tam taky reportérka Eliška Zábrocká.
9: Průvod vychází ze spodní části Václavského náměstí ulicemi Na Příkopě a Celetná až na Staroměstské náměstí. Pak podél Vltavy dojdou celý ten průvod, tedy během odpoledne až na ostrov Štvanice. Před původem symbolicky za 5:12 uctili účastníci minutou ticha oběť a zraněné po nedávné meteoristickém útoku na podobnou akci v Berlíně. V průvodu jsou především mladí lidé do 30 let, ale nejen oni. V rukou mají transparenty, na sobě oblečení všech barev a nechybí ani duhové vlajky, které jsou symbolem Prague Prideu. Na pochod dohlíží stovky policistů. Na Štvanici by měli všichni dorazit kolem 16. hodiny odpoledne. Z Václavského náměstí Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Policisti spolu s Besipem dnes na Červenohorském sedle v Jeseníkách kontrolují motorkáře. Právě tam totiž často překračují povolenou rychlost. A na místě je taky reportér Michal Poláček.
10: Dnešní preventivní akce na Červenohorském sedle je jednou z těch největších, které zde policisté během sezóny pořádají. Provoz kontrolují na několika místech, v akci jsou i drony či radary a dohromady je tu na 40 policistů z celé České republiky a také z nedalekého Polska. A padly už i první pokuty. Nejvyšší naměřená rychlost u jednoho z motorkářů přesáhla 120 km za hodinu. Kontroly tady mají policisté naplánované do 4 hodin odpoledne. Z Červenohorského sedla Michal Poláček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: K pobřeží Číny se blíží tajfun jménem Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Tajfun už zasáhnul Japonsko a přinesl vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
12: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Čutěn a Futěn. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky, informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
13: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
14: Řekla jedna z obětí Laurence Pujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. V letních měsících případu přibývá. Noční savec ale může přenášet vzteklinu.
15: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení Ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
16: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
15: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
17: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křovy a když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousal. Já jsem to nebrala jako vážně.
15: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: Sport.
18: Fotbalisté Sparty ve 20 hodin nastoupí ve třetím kole šance ligy na hřišti Mladé Boleslavy. Plzeň se představí už v 17 hodin na trávníku dosud 100% Teplic. Útočník Viktorie Christophe Kabongo věří, že Západočeši poprvé v sezóně zvítězí.
19: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
18: Také v 17 hodin začne zápas Zlín Bohemians. Vše odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu dopoledne odletělo přes 30 českých atletů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
20: Je to asi jedno, já si myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
18: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů.
0: Zelená vlna s
1: známe lepší cestu.
21: Neprůjezdná D1 před Brnem i D11 před Poděbrady. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy dvě nehody za sjezdem na Popůvky, hlavně vážná na 188. Zastavený provoz, kolona od exitu 178 Rosice bez pohybu. Jak se u nehody přihlíží, kolona i na výjezdu D1 na Prahu od exitu 194 Vídeňská, půl hodiny na 188. Na D11 z Hradce na Prahu před Poděbrady uzavřeno na Lanovém mostě na kilometru 41,5, vážná nehoda dvou osobních aut, kolona před sjezdem na Jičín ze 43. kilometru. A na Pražském okruhu právě uzavřeli oba tunely, respektive úsek mezi sjezdy na Barandov a Vestec, začínají vznikat kolony, a to i před dalším omezením u nájezdu z D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 20. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
22: Jak se v dnešním pražském duhovém průvodu promítá heslo letošního festivalu Prague Pride, časy se mění? Jak pečovat v období extrémních teplot a sucha o zeleň ve městech? A nakolik výjimečná byla atmosféra velké hudební akce a bývá atmosféra velkých hudebních akcí na pražské Letenské pláni? Duhovým průvodem právě v těchto chvílích vrcholí festival Prague Pride na podporu práv komunity LGBT+. Ten se v Praze koná už po 16. Na rozdíl od minulých ročníků letos vyvrcholí na ostrově Štvanice. Jako hlavní téma letošního ročníku vybrali organizátoři heslo Časy se mění. Duhový průvod se v Praze koná 2 týdny po útoku na podobnou akci v Berlíně. Útočník tam vjel do davu lidí, jeden člověk zemřel a 30 dalších utrpěli zranění. My jsme se krátce před vysíláním spojili s Kamilou Frélichovou, ředitelkou festivalu Prague Pride, a zeptal jsem se jí, jestli nedávný berlínský útok poznamenává letošní Prague Pride.
23: Obávám se, že určitě, kromě toho, že to velmi zasáhlo celý náš tým, tak si myslíme, že to zároveň zrcadlí i určitý stav v naší společnosti. My osobně vlastně jsme velmi smutní z reakcí části českého internetu, které útok v Berlíně schvalovali, a zároveň samozřejmě spolupracujeme s policií České republiky na zvýšení bezpečnosti nejenom samotného průvodu, ale i festivalu Prague Pride jako takového. Ještě můžu zmínit, že budeme držet minutu ticha na Václavském náměstí těsně před průvodem právě za oběti teroristického útoku v Berlíně.
22: Pokud je o ta bezpečnostní opatření, jak výrazně jste je posílili?
23: My se samozřejmě snažíme maximálně zajišťovat bezpečnost festivalu každý rok, ale ve vztahu k situaci v Berlíně i policie České republiky oznámila, že bude vyvíjet ještě větší snahy o zajištění bezpečnosti a na vyšší počet policistů v ulicích. My sami jako tým festivalu Prague Pride jsme absolvovali například deeskalační školení, takže tak.
22: Kvůli včerejšímu koncertu Marka Ztraceného letos Prague Pride nemůže skončit na tradičním místě, tedy na pražské Letné. Místo toho průvod míří na ostrov Štvanice. Vy jste to komentovali, že to je dobrá zpráva. V čem?
23: Ano, téma roku festivalu je Časy se mění, i tedy nám se mění i nový cíl a trasa průvodu Prague Pride. Já sama se těším na to, že ostrov Štvanice může návštěvnictvu přinést hezčí zážitek, je tam více stínů, stromů, ale je to také příjemné místo u řeky. Průvod samotný také nebude zakončen výstupem do schodů na Letenské sady, ale projdeme se hezky po rovině v centru Prahy.
22: Jaký bude na Štvanici program?
23: Na Štvanici na nás čeká takzvaný Pride Park. Je to místo, kde na návštěvníky čeká 4 stage s hudbou, potom jedna debatní stage, je tam také bohatý doprovodní program, například trh neziskových organizací.
22: Už jste říkala, že motem nebo tématem letošního 16. ročníku festivalu Prague Pride je heslo Časy se mění. Co všechno s tímhletím motem chcete vyjádřit?
23: My tímto tématem reagujeme na relativně rychlé proměny politické mapy v České republice, také na legislativu, ale třeba i na vývoj jazyka a společenských pravidel. To platí i mezi queer lidmi na festivalu, ale nejenom na něm se setkávají různé generace s odlišnými zkušenostmi.
22: Nakolik se z vašeho pohledu mění atmosféra ve společnosti ve vztahu k LGBT+ komunitě?
23: Tak aktuální stav u nás, co se týče politického vývoje, vlastně došlo k rozšíření partnerství s právy blízkými k manželství, ale bez společné adopce a dalším důležitých změn, například pro trans lidi. Co se týče přístupu české společnosti, tak já se obávám, že stále přivyšuje, řekněme, negativní narativ a negativní přístup. Vidíme to třeba i v reakcích na sociálních sítích po teroristickém útoku v Berlíně, kdy jsme bohužel zaznamenali mnoho schvalujících komentářů tohoto hrůzného činu. To já osobně považuji za absolutně nepřijatelné.
3: Nedávno se změnila také vládní koalice po sněmovních volbách. Má i to za důsledek nějaké změny v přístupu k LGBT plus komunitě?
23: Samozřejmě, tak i narrativ politické reprezentace směrem k LGBT plus lidem ovlivňuje veřejné mínění. A současný narrativ politiků není příliš přívětivý, vyjadřují se negativně nejenom ke queer lidem, ale také například k veřejnoprávním médiím a zaznamenali jsme i škrty rozpočtu neziskovým organizacím. To samo vytváří určitý narrativ v české společnosti, který je za nás poměrně smutný.
3: Mluvíme o tom, jak se mění společnost. Mění se samotný festival Prague Pride?
23: Já myslím, že za 16 let festivalu Prague Pride můžu říct, že festival se určitě vyvíjí. Ostatně změna jako taková k životu patří. Za 16 let jsme poměrně narostli. Máme od prvního ročníku, kdy byl festival vlastně jenom průvod, velmi bohatý doprovodný program kolem 200 akcí pro různorodé publikum.
3: Mění se také složení účastníků Prague Pride?
23: V poslední době zaznamenáváme nárůst návštěvnictva z regionů a také ze zahraničí.
3: A to tedy potvrzuje i ten letošní ročník, chápu to dobře.
23: Ještě čekáme na ta hlavní čísla ze soboty, ale zatím to ano, potvrzuje i návštěvnost letošního ročníku festivalu.
3: Říká ředitelka festivalu Prague Pride Kamila Frejlichová. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
23: Děkuju, happy Pride.
22: Na více než polovině území Česka je kritický nedostatek vláhy. Ukazují to nejnovější mapy týmu Intersucho. Právě sucho a opakující se vysoké teploty by podle odborníků měly vést i ke změně přístupu k údržbě zeleně ve městech. Podle ochránců přírody může výrazně pomoci omezení sečení. A k tomu dodáme víc s Daliborem Dostálem, ředitelem organizace Česká krajina. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
22: Jak tedy ve městech přistupovat k sečení trávníků? Kdy a na jakou výšku doporučujete sekat trávu?
4: Trávu je především třeba sekat různorodě, to znamená města by měla upouštět, tak jak už to některá z nich udělala, od takových těch plošných pravidelných sečí bez ohledu na počasí. A vlastně tam, kde je to možné, tak je určitě dobré nechat travní porosty vyšší. V některých městech, jako jsou třeba České Budějovice, se osvědčily květnaté trávníky a i v takto velkém městě ukázali, že pokud je dobrá vůle, tak je možné zelení dát prostor a je možné, aby ty městské trávníky byly pestré a poskytovaly prostor pro biologickou rozmanitost.
22: Vy jste říkal, že pokud to jde, tak by se neměl sekat celý trávník, říká se tomu mozaiková seč. Má to nějaká pravidla, jak velké ty části posečené a neposečené mají být? Jaký má být poměr?
4: Určitě je potřeba sekat ty porosty do určitých čtverců, do určité šachovnice. Ideální je třeba nechat to na šířku sekačky tak, aby se nemuseli vlastně rozměřovat ty porosty, které se mají sekat, které se nemají sekat. A právě tyhle odchylky od těch plošných sečí potom bývají často jedním z těch problémů, proč se třeba technické služby v některých městech nechtějí do těchto méně tradičních způsobů péče o trávníky pouštět.
22: Když říkáte, že někde se do toho technickým službám nechce, jak je přesvědčit?
4: Určitě to, co nejlépe funguje, tak je se podívat právě tam, kde to umějí, kde to funguje. Už jsem zmínil ty České Budějovice, v posledních době se objevil třeba pozitivní příklad i z Pardubic, takže určitě vlastně všichni, kteří si myslí, že je to nepřekonatelný problém, tak by měli vyrazit tam, kde už si s tím poradili a kde mají podobné pracovníky, podobnou techniku a je vidět, že když je dobrá vůle a když třeba i spolupráce s vědci, s botaniky, s biologií, což je právě třeba příklad Českých Budějovic, tak to přináší velmi dobré výsledky.
3: Jak velký efekt vlastně má vysoká tráva? O kolik víc vláhy v těch dnech, jaké teď zažíváme, při tom počasí, jaké teď je zadrží?
4: Určitě to neřeknu na procenta, ale co je důležité, tak vlastně každý potom může vidět, že ten trávník zůstane svěží a zelený i právě v těch suších obdobích, zatímco ty nízce pokosené trávníky už často na začátku prázdnin jsou žluté a vysušené a vlastně žádná tráva tam nepřirůstá. Paradoxně v řadě měst a obcí tím, že jsou nasmlouvané služby na sečení, tak vlastně technické služby potom symbolicky kosí i tyhle ty trávníky, kde nic neroste, takže je to potom často spíš takové divadelní představení než reálná péče o zeleň.
3: Pokud už se tedy na řadě míst z těch původně zelených trávníků staly ty žluté, suché plochy, dá se to ještě pro letošní rok nějak zachránit?
4: Podle toho, jak se vyvíjí počasí, tak ten letošní rok na těchto místech už asi nic nepřinese, žádnou výraznou pozitivní změnu, ale je potřeba se připravovat na to, že ten příští rok už by se i v těchto lokalitách, v těchto městech mohl udělat lépe.
3: Vy mluvíte o pozitivních efektech toho, kdy se tolik neseče tráva. Na druhé straně nemůže to mít negativní efekty třeba v tom, že potom se v městských parcích víc množí klíšťata?
4: Určitě tohle může být jeden z těch negativních efektů, ale dá se určitě omezit tím, že právě ty plochy, které jsou intenzivně využívané, kde si třeba lidé dělají pikniky, tak se kosí na nižší výšku a právě ty plochy, které nejsou tak intenzivně využívané, tak se mohou nechat vyšší a mohou se nechat pro tu kvetoucí část toho parku nebo té zelené plochy.
3: Uváděl jste jako inspiraci České Budějovice a to, že tam jsou květnaté trávníky. Jaké květy se proto nejvíc hodí nebo jaké rostliny v tomto směru se osvědčily nejlépe?
4: Ono, ty zkušenosti ukazují, že není potřeba nic dosévat, že skutečně stačí jenom nechat tomu trávníku a těm květům prostor, takže například na jaře kvetou hodně kopretiny, kvetou hodně šalvě, v dalších částech roku třeba řepík lékařský a další květiny. A řada měst má obavy právě z toho, že budou muset najímat zahradnické firmy a budou muset platit drahé finanční prostředky za osiva, ale jak se právě ukázalo v Českých Budějovicích, stačí skutečně jenom nechat ty trávníky nesečené a z té semenné banky, která tam je, tak se vlastně ty květiny postupně přirozeně rozmnoží.
3: Zatím mluvíme o travnatých plochách. Jak působí vedra na dřeviny ve městech, na různé keře? Jaké to má dopady a jak se starat o ty?
4: Určitě na dřeviny mají ta současná extrémní vedra velmi negativní dopad. Vidíme to nejenom na městské zelení, ale každý, kdo jede autem, tak si všímá, že i třeba kolem veřejných komunikací přibývá stromů, ze kterých už opadává listí, kde začal vlastně už v řadě oblastí předčasný podzim, protože ty stromy nejsou schopné jiným způsobem zvládat ta extrémní vedra, takže samozřejmě na tu městskou zeleň mají ta vedra ještě horší dopad, protože to městské prostředí je pro dřeviny extrémnější než to prostředí té volné přírody.
3: Mě zaujalo, že jste v tomto týdnu také varovali, že se v městské zeleni více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, jmenovali jste pajasan žláznatý nebo javor jasanolistý. Co to je za rostliny a proč je problém, že se rozšiřují?
4: Jsou to rostliny, které pocházejí z jiných kontinentů a vlastně dokáží vytvářet často husté porosty, které potom velmi, velmi intenzivně potlačují veškerou ostatní vegetaci. No a právě tyhle rostliny se z té městské zeleně, kde se proti ním nezasahuje, dokáží velmi rychle šířit do okolní krajiny. Takže pokud města a městští pečovatelé o zeleň přehlížejí to, že se ve městech právě tyhle ty invazní dřeviny množí, tak to může znamenat velké riziko a velké nebezpečí pro okolní krajinu. Zároveň je to rizikové i pro obyvatele, protože řada těchto dřevin působí jako silný alergen nebo mohou způsobovat při kontaktu i poškození kůže.
22: Ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál byl hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky za to, naslyšenou.
4: Děkuji, naschranou.
22: Pražská Letenská pláň byla v předchozích letech a desetiletích dějištěm jen několika velkých hudebních podniků. Před 30 lety tam vystoupil Michael Jackson, v roce 2003 Rolling Stones a slovenský Elán. V roce 2022 se na Letné konal koncert Společně pro Ukrajinu a o rok později uzavřela právě na Letenské pláni festival Prague Pride americká zpěvačka a skladatelka LP. V pátek večer zažila Letná svého druhu premiéru. První samostatné vystoupení některé z hvězd české hudební scény.

0: Nejen tenhle hit zpěváka a skladatele Marka Ztraceného rozespíval publikum pod pódiem s výhledem na Pražský hrad, kde se podle pořadatelů sešlo zhruba 70 tisíc lidí. A mezi nimi byl včera také Jaroslav Špulák, hudební publicista a kritik serveru Novinky.cz a deníku Právo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marek Ztracený říká, že si splnil sen uspořádat koncert mimo tradiční haly nebo amfiteátry. Byl to mimořádný večer i z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že to mimořádný večer byl. Už jenom proto, že se do koncertu na Letenské pláni pustil někdo, kdo pochází z české hudební scény. Víte, problém české scény je ten, že naši muzikanti nejezdí po Evropě na koncertní turné. Oni jezdí po Čechách a dostanou se třeba maximálně na Slovensko. Marek Ztracený se rozhodl, že postaví obrovskou scénu. Vrazil do toho, jak se říká, několik desítek milionů korun, odehrál dvouhodinový koncert a tu scénu zboural. Z tohoto důvodu je to výjimečný koncert také. Myslím si, že by mohl třeba podle mě otevřít diskuzi o tom, jestli by se Češi, tedy muzikanti česká popová scéna, neměli víc snažit o to, aby se také prosazovali třeba v zahraničí.
0: Když mluvíme o Marku Ztraceném, kde se vzal tenhle ten fenomén? Kde se vzalo to kouzlo a z čeho pramení to kouzlo, že přišlo 70 tisíc lidí na Letnou na jeho koncert?
1: Já si myslím, že někdy v nultých letech Marek Ztracený přišel se svým hitem Ztrácíš na své první desce a vypadalo to, že bude velkou hvězdou. Ale ta druhá deska, která následovala asi rok poté, se mu příliš nepovedla. A Marek Ztracený se doslova a do písmene ztratil. On žil takový trošičku marný život, myslím si, že se víc podbízel bulváru, aby se o něm nějak psalo, ale na koncertních pódiích a na albech se příliš neprojevoval. Ale v roce 2014 se stala nepříjemnost Michalu Hrůzovi, který byl zraněn v Ostravě před festivalem Colors of Ostrava, když byl napaden jedním člověkem v tamním baru a namísto něho na koncertní turné Krištof Kemp odjel právě Marek Ztracený. A tohle turné mu otevřelo cestu k jeho druhé etapě, která je nesmírně úspěšná a vede vlastně až nebo vedla až na Letenskou pláň. Marek Ztracený je člověk, který zpívá tak, jak mu ústa narostla. Je to člověk, který chápe lidskou duši, je to člověk, který hodně zpívá o lásce, to je téma, které mají lidé, posluchači rádi a navíc Marek Ztracený je muzikant. On umí napsat dobrou písničku. Myslím si, že by uspěl i v jiných žánrech, ale rozhodl se být v popu. Pop má svá pravidla a Marek Ztracený je naprosto ctí. Jeho písničky jsou líbivé, jednoduché, jasné, přehledné.
0: Otevírá ten včerejší koncert cestu dalším velkým koncertům na Letenské pláni. Je vlastně Letná pro takovéto akce vhodná?
1: Je tam obrovské riziko, protože Letná samozřejmě je krásný prostor. Problém je ten, že ne každému se pravděpodobně povede to, co Marku Ztracenému. Mohl bych si myslet, že třeba Eva Farna začas se na Letné objeví, ale těžko se možná by se tam mohl objevit Kabát a bylo by tam dost lidí, aby ten koncert byl ekonomicky zajímavý. To znamená, aby alespoň nula pošla od nuly. Ale moc dalších interpretů na české scéně nevidím.
0: Když jste včera sledoval Marka Ztraceného, vybavili se vám ty předešlé koncerty na Letné Michael Jackson, Rolling Stones? Dá se vůbec srovnávat tyto akce, tyto koncerty?
1: Já si myslím, že nejvíce diváků přišlo na ten koncert Michaela Jacksona. Tam bylo podle mě přes 100 tisíc lidí. Na těch ostatních, které jste jmenoval, i když všechny byly samostatné, třeba LP byla součástí jiné akce, tak na těch bylo méně lidí než 100 tisíc. V tomto ohledu ale těch 70 tisíc, o kterých se hovoří v souvislosti s koncertem Marka Ztraceného, je konkurenceschopných a srovnat se to rozhodně dalo. Navíc je jiná doba. Já si vzpomínám, že když tam hráli třeba Elán, tak to zvukově nebylo úplně nejlepší, ale dnes nám technika nabízí to, že vlastně všechny koncerty obvykle jsou velmi dobře nazvučeny, protože ta technika už tak pokročila a v tom ohledu třeba je to také srovnatelné, dokonce bych řekl, že je to třeba lepší, než to bylo v minulých letech na Letenské pláni.
0: Ještě stručně, existuje místo, kde by mohl Marek Ztracený překonat ten včerejšek?
1: To je těžká věc. Já jsem o tom samozřejmě přemýšlel. Napadlo mě, že by to mohla být hora Říp a v okolí, tam, kde se vystoupil Ozzy Osbourne a mám pocit, že je to takový symbol České republiky a pokud je o další místa, bych asi teď už vymyslel a tahal z rukávu možná i nesmysly.
0: Tak zjistíme, jestli Marek Ztracený poslouchá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, jestli tedy bude koncert na Řípu. Tolik hudební kritika, publicista, deníku Právo, serveru Novinky.cz Jaroslav Špulák. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
2: 12 hodin na 30 minut. Ve studiu Jana Gůda, tady jsou zprávy.
3: Učitelé, asistenti pedagogů, ale třeba i kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Přímo v portálu edu.cz ho spustilo ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 450 pozic po celém Česku. Zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku, třeba i podle typů škol. K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se v New Yorku uskuteční 26. září světová premiéra jeho nově objevené hry Varování. Jedno aktovka se nedávno našla v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Jsou v ní dvě postavy, Ferdinand Vaněk a příslušník tajné policie jménem Šeřík. S částí hry se návštěvníci mohli seznámit už v červenci na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu. Českou premiéru v režii a úpravě Jiřího Havelky připravuje na 23. října Davidské divadlo. Španělská vláda ode dneška zavádí hraniční kontroly v případě spojů z Itálie, oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Ceuty minulý týden. A polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se dvěma hroznýši královskými ovinutými okolo šíje. Oznámila to zpravodajská televize TVN24. Hroznýši skončili v teráriu. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je taky Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda před Brnem a taky za Prahou. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojící kolona od exitu 182 Popůvky by se měla postupně začít rozjíždět. Na 188. byl po střetu dodávky s nákladním autem provoz zastavený. Před chvílí uvolnil jeden pruh. Kolona se tvoří i opačně na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň ze 194. až půl hodiny na 188., kde se přihlíží po nehodě v protisměru. Na D1 za Prahou směr Brno teď spozorně za připojením z pražského okruhu z kilometru 12,5 hlásíte čerstvě nabouraná auta v levém pruhu. Dálnice D11 z Hradce do Prahy byla před Poděbrady na Lanovém mostě na kilometru 41,5 uzavřená po havárii dvou osobních aut. Teď vypouštějí auta uvízlá v koloně jedním pruhem. Odklon na exitu 43.

Tady je vysílání odpoledního radiožurnálu 8 minut po půl jedné. V kraji, který proslavilo víno, vzniká i nejlepší medovina světa. Pod Malými Karpaty jsme pátrali po tom, proč se právě tam daří včelařství už po staletí a jak se z dětského koníčku může stát nápoj, který poráží světovou konkurenci. Uslyšíte o tom ve vysílání odpoledního radiožurnálu po zpěvačce Céline Dion.

0: Odpoledním radiožurnálu Céline Dion. Když se řekne světově proslulý alkohol, většině lidí se vybaví francouzské víno nebo skotská whisky. Jen málo kdo a málo koho by napadla medovina. A ještě ze Slovenska. Přitom právě pod Malými Karpaty vznikají medoviny, které několikrát získaly titul nejlepší na světě. Celou reportáž uslyšíte zítra dopoledne po 9. hodině, a to v zápisníku zahraničních zpravodajů. Teď vás budeme lákat.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jedna je to tým, že máme výborné medy, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. A z toho, keď sú vynikajúce medy, je aj vynikajúca medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Však sa to vyrába v tých knižkách včelárských, sme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
1: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Prečerpáme do tých nádob, tam ho zmiešame s vodou. Na 1 liter medoviny ide takmer pol kila medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
1: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos. Ze Smolenic Bára Vránová, Radiožurnál.

Zpěvačka Sophie Ellis Baxter a taky DJ Spiller ve víkendovém radiožurnálu ve 12.49. Startuje nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží. I na té nejnižší úrovni umí hráčům vytvořit kulisu jako na ligovém zápase. Je to další téma pro víkendový radiožurnál ještě v čase do 13. hodiny. Teď ale hudebně zpátky do roku 1982 uslyšíte song, který mimo jiné taky před 30 lety zazněl na pražské Letenské pláni. Tohle je Michael Jackson a píseň Billie Jean.

0: Tenhle víkend začíná nový ročník regionálních fotbalových soutěží. Fanoušci znovu můžou vyrazit na venkovská hřiště, aby podpořili své kamarády, sousedy nebo kolegy z práce. Vesnické nebo městské týmy se sice nemůžou pyšnit základnou podporovatelů jako špičkové evropské kluby. Desítky až stovky skalních příznivců jim přesto dokážou občas vytvořit bouřlivou atmosféru. No a není nouze ani o vtipné situace, jako na prahu nové sezóny v přátelském derby na Jihlavsku, a to mezi B týmem Polné a 4 kilometry vzdáleným Brzkovem. Tady je reportáž.
1: I takovou atmosféru může mít přátelský zápas týmu z 8. a 10. ligy, když se jedná o sousedské derby. Mezi nejaktivnější patří fanoušek hostujícího Brzkova na Jihlavsku David.
2: Je to vášeň. Protože některý lidi si myslí, že fotbal je něco mezi životem a smrtí. Já si myslím, že tomu hodně vážíš. Na Brzkov chodím už 20 let a jsem Poleňan.
1: Plná je i lavička fandů domácí Polné B, hned vedle otevřeného bufetu.
3: Od malička to mám rád. No. Takže. Dokud můžu chodit, tak chodím. My jsme to taky hrávali, takový nízký soutěže, že jo?
4: Pivečko, klobáska, pohoda.
5: Patří to k tomu.
4: Přesně.
1: Pro takovou atmosféru hrají i sami fotbalisté. Největších ovací se dočkal bezmála 50-letý polenský odchovanec v dresu Brzkova Martin Procházka pro drobnou postavu přezdívaný Beruška.
6: Fotbal to je celý život pro mě. Krása, pohodička, potom po fotbálku si člověk zajde do hospůdky, dá si pivínko, párek.
5: A co fanoušci?
6: Fanoušci jsou brzkovský, výborný.
5: Patří to k tomu?
6: Patří, fanoušci vždycky patří k fotbalu.
1: I na druhé straně se píše velký osobní příběh. Do branky Polné se postavil 45-letý sekretář klubu Jindřich Skoč do Pole mladší. Poprvé po 5 letech.
7: Teďka to byla prohraná sláska s kamarádem, takže jsem splnil svůj slib, ale i tak jsem se rád jako zachytal. Bylo to super, bylo to jak pouťový utkání, takže já jsem rád, že sem lidi přišli a pro mě skvělý zážitek.
1: Průměrná návštěva jednotlivých zápasů podle dostupných zápisů o utkání krajských soutěží na Vysočině v minulém ročníku atakovala metu 140 lidí. V okresních soutěžích to bylo zhruba 80. Dušan Vrbecký, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50 člená česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Mimořádný hlas.
5: Jsem spokojený.
4: Výjimečná kariéra.
6: Vy osudu musíte taky napomáhat.
4: A celoživotní láska k hudbě.
6: Doma je doma.
4: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. Dnes večer na ČT Art.
7: Dobré odpoledne, je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
8: Česko se potýká s extrémním suchem. Část budovy 34 ve zlínském továrním areálu se při demolici samovolně zřítila. Největší část české atletické výpravy odletěla do Birminghamu na mistrovství Evropy. Silnice 52 před Mikulovem u Bavor je po vážné nehodě uzavřená a počasí bude slunečno, přechodně i oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
8: Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody, ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
9: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nějak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
8: Část trosek 34. budovy ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila, sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího vlastníka budovy Marcela Šmita, trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice bude pokračovat, až se usadí prach.
10: Samozřejmě je to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část byla z pohledu statiky nejvíce narušená, to znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
8: Ukrajinské drony v noci podle Ruska znovu útočily na ruské rafinerie. Krizový štáb Krasnodarského kraje informoval o úderech na Ilskou rafinerii na jihozápadě země. Na místě vypukl požár a nejméně 5 lidí je zraněných. Další 2 lidi zranil dron v Zadonsku na Donu. Ukrajinské drony mířily taky na průmyslový podnik v Samarské oblasti. Ruská protivzdušná obrana údajně zneškodnila stovky bezpilotních letounů. Naopak Ukrajina hlásí nejméně 4 mrtvé po ruském úderu na Kyjev a jeho předměstí. Další minimálně 3 lidi jsou zranění. Na 2 místech v Kyjevě vypukl požár. Návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti vyprodukují během 4 dnů přes 60 tun odpadu. Organizátoři proto přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku, kde odpad rozdělují na plasty, kovy, sklo, bioodpad i další složky. Díky tomu se podaří velkou část odpadu vytřídit a předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šrédr.
11: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
1: Sport.
12: Fotbalisté Plzně nastoupí v 17 hodin v Šancelize v Teplicích. Zlín přivítá Bohemians. Ve 20 hodin pak začne zápas Mladá Boleslav Sparta. Většina české atletické výpravy odletěla dopoledne do Birminghamu na mistrovství Evropy, které začne v pondělí. Na svůj první evropský šampionát mezi dospělými tak odcestoval juniorský mistr světa v 10 boji Tomas Järvinen. Na letišti popsal radiožurnálu Sport své pocity.
13: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
12: Na mistrovství Evropy se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel nebo úřadujícího evropského šampiona oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 před Brnem i za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona za exitem Rusice z kilometru 180 minimálně na 50 minut, za Popůvky na 188. kilometr. Tam byl provoz zastavený, teď už se po nehodě projíždí jedním pruhem. Přihlíží se tam i v protisměru, takže je fronta i na výjezdu z Brna D1 na Prahu od sjezdu na Vídeň 20 minut. Na D1 za Prahou na Brno pozor na kolonu u nájezdu z pražského okruhu z 10. kilometru k nehodě na 12. a pultem v levém pruhu 10 minut. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech uzavřený mezi exity 3 Vestec a 16 Barandov v obou směrech, navíc směrem z letiště na D1 už u nájezdu z D5 omezení a kolona na 10 minut. Na objížďce uzavřené části okruhu je ucpaná obousměrně jižní spojka mezi Barandovským mostem a magistrálou. Na D11 z Hradce do Prahy za Městcem kolona ze 43. kilometru na Lanový most na 41. a pultem po nehodě se jede cikcak pravým a levým pruhem, zdržení 10 minut. Silnice 52 Brno Mikulov u Bavor uzavřená v obou směrech po vážné nehodě, provoz odklánějí po místních komunikacích kolony Dlouhé z Rakouska a od odbočky na Věstonice. A dlouhé fronty taky na trojce před Benešovem po dřívější nehodě od Mrače přes půl hodiny, o něco méně z jihu od odbočky na Neveklov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme slunečno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 20. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Dobré odpoledne, 13 hodin 6,5 minuty, zdravíme taky motoristy. V téhle půlhodině si opět zopakujeme autoškolu, no a vydáme se taky na Červenohorské sedlo, kde pokračuje dnešní policejní akce zaměřená na řidiče. Na místě je náš reportér, uslyšíte ho do 13:15.
1: Víkendový radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Ve víkendovém radiožurnálu Miroslav Žbirka 10 minut po 13. hodině. Policisté ve spolupráci s BESIPem dnes od 10 hodin dopoledne pořádají na Červenohorském sedle v Jeseníkách preventivně bezpečnostní akci. Ta je zaměřená na motorkáře. Právě tady řidiči motorek často překračují povolenou rychlost. Detaily z místa nám už teď řekne reportér Michal Poláček. Michale, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to na místě vypadá právě teď? Dávají policisté pokuty nebo jen motorkářům připomínají pravidla bezpečné jízdy?
1: Děje se tady obojí. Na té akci se podílí na 40 policistů z České republiky a také z nedalekého Polska. A cestou sem na vrchol Červenohorského sedla jsem míjel hned několik hlídek. Dnešní preventivní akce je totiž jedna z těch největších, které tady policisté během roku pořádají. Do akce tak nasadili spoustu techniky. Jsou tu drony, mobilní radary, štábní vozidlo pro monitoring vodorovného značení a také policejní Ferrari a samozřejmě řada policistů na služebních motorkách. Policisté pak na sedlo přivezli i hlukoměr. Jde o jediné zařízení svého druhu v České republice a policisté ho používají od letošního května a kontrolují s ním, zda motorkáři neupravili u svých strojů výfuky a zda tedy jejich motorky nepřekračují povolené limity hluku.
0: Michale, kolik motorkářů zatím policisté zkontrolovali a odhalili nějaké přestupky?
1: Policisté zde na Červenohorském sedle už zkontrolovali desítky motorkářů a také už padly první pokuty. Prozatím jich nejvíc bylo za překročení povolené rychlosti. Jeden z motorkářů překročil hranici 120 km v hodině. U dalšího pak motorkáři zjistili zbytkový alkohol. Další řidič motorky byl pod vlivem návykových látek a další má problém kvůli tomu, že odmítl kontrolu na již zmíněném hlukoměru. U dalších 8 strojů pak policisté odhalili nevyhovující technický stav a ty kontroly pak mají policisté tady na Červenohorském sedle naplánované do 4 hodin odpoledne.
0: No panečku, tak jezděte opatrně, nejen přes Červenohorské sedlo, je tam náš reportér Michal Poláček. Michale, děkuju, hezký den, hezkou sobotu.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Po 7 letech znovu společně na pódiu zpěvačka Kylie Minogue a Nick Cave tenhle song minulý víkend naživo zaspívali na koncertě v Brightonu. Čtvrt na 2 minuty k tomu zpátky do Česka, stovky duhových vlajek a tisíce lidí teď prochází podél Vltavy v centru Prahy. Týdenní festival na podporu sexuálních menšin Prague Pride dnes pokračuje tradičním průvodem. Je v něm i reportérka Radiožurnálu Eliška Zábrocká.
1: Jsme na drati z Václavského náměstí na ostrov Štvanice už přes hodinu, byli jsme už třeba na Staroměstském náměstí, teď míříme podél Vltavy k ministerstvu dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody. Průvěh je dlouhý několik stovek metrů, možná i přes kilometr a hraje doslova všemi barvami. Lidé mají každý kus oblečení jinak barevný, mají na zádech duhové vlajky, třpytky v obličeji a úsměvy na tváři. Spojuje je především jedno, chtějí rovná práva pro všechny bez rozdílu. A nejsou tu jen Češi, vlaje tady i finská, slovenská nebo ukrajinská vlajka. Na pochod dohlíží v ulicích stovky policistů, jsou po celé trase, zatím nemuseli řešit žádné nepokoje nebo problémy. Na Štvanici by měli všichni účastníci dorazit podle organizátorů kolem 16. hodiny, je ale možné, že to bude o něco dřív. Celý festival Prague Pride skončí zítra. Centra Prahy, Eliška Zábrocká, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Za 9 minut bude 2:30. Teď si s námi zopakujte autoškolu.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 13 hodin 30 minut. Teď zprávy a Jana Gulda.
1: Léky předepsané v Česku na e-recepty je možné nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Při výdeji musí předložit e-recept a doklad totožnosti. Rakousko se tak připojilo k 9 evropským zemím, kde už české e-recepty fungují. Patří mezi ně například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. Seznam zapojených rakouských lékáren je na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o její prodloužení. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem víc než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k velkým podporovatelům a bránící se Ukrajiny. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce trvá do pozdního večera. Součástí jsou odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění taky komentované pozorování noční oblohy. Sport. Čeští hokejisti do 18 let obsadili na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu 6. místo, potom co neprošli do bojů o medaile, prohráli taky zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Do finále postoupili hokejisti Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, D10 u Brandýsa a D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy na 188. kilometru se po srážce nákladního auta s dodávkou už jede aspoň jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Popůvky ze 181. kilometru zabere asi 3/4 hodiny. Ucpaná je i náhradní trasa 602 před Veselkou. Na D1 se stále plní i výjezd z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň. Se to sune asi 20 minut na 188. jak se tam přihlíží po zmíněné nehodě v protisměru. Na D10 z Turnova na Prahu od exitu 9 Brandýs vzniká kolona do omezení na 8. je to na 10 minut. Na D11 z Hradce do Prahy kolem sjezdu na Jičín se tvoří kolona ze 42. kilometru, je to na 10 minut k nehodě na mostě na 41. pultem. Pražský okruh je obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech, a to mezi sjezdy 16 Barandov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barandov popojíždí kolony obousměrně na jižní spojce mezi Barandovským mostem a magistrálou, je to asi na 1/4 hodiny až 20 minut. Na silnici 17 Chrudim zámrzk za Stradouní, nehoda, kolony obousměrně až na 1/4 hodiny, a 52 Brno Mikulov je u Bavor po vážné havárii už zprůjezněná, kolony dlouhé ještě z Rakouska. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A po 4 minuty po 2:30 Alec Benjamin z hudby.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ideálně posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Řekneme vám taky o tom, že američtí vědci vytvořili nový chatbot, říkají mu datový docent. Jeho úkolem je pomáhat s hledáním uměleckých děl ukradených nacisty. Co všechno dokáže, tak i to vám řekneme zhruba do 4 minut. Ty 4 minuty vyplní skupina Cranberry. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Nacisté od nástupu k moci do konce druhé světové války ukradli na 650 tisíc uměleckých děl. Právoplatným majitelům se podařilo vrátit jen zlomek. Pátrání po původu děl je totiž náročné. Nově s tím pomáhá umělá inteligence a nový chatbot, kterým z vlastního popudu za vlastní peníze vyvinuli 3 američtí vědci. Detaily už pro nás má Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co je to tady za nástroj?
1: Tak ten nástroj, česky bychom řekli AI asistent pro hledání původu, anglický AI Provenance Assistant, tak vlastně jeho autoři z kalifornské Santa Clara University mu říkají datový docent. Za cíl má tento docent pátrat po původu uměleckých děl a po jejich lokaci. Chatbot je vlastně napojený na jednu z největších databází umění ukradeného nacisty, konkrétně prohledává více než 40 000

0: 1000 ukradených děl, které prošly pařížskou národní galerii Míčovna. Hmm. Nacisté je v Paříži shromažďovali a Míčovna jim tak vlastně sloužila jako takové skladiště pro tranzit a přesun umění.
1: Proč vlastně tvůrci toho chatbotu vybrali právě tuhle databázi?
0: Ty záznamy o ukradených dílech nacisty jsou vlastně totiž roztroušené v různých a taky vlastně v různojazyčných databázích. Údaje navíc často bývají taky falešné nebo neúplné. Autorům toho chatbotu tak vlastně trvalo dost dlouho, než vybrali právě nějakou databázi a oni vybrali právě tu databázi pařížské Míčovny, ale ani v ní nejsou ty údaje nijak standardizované, takže ty informace, které ten datový docent vyhledá a najde, je nutné samozřejmě ověřit. Serveru Art News to tak popsal i iniciátor toho chatbotu Michael Santoro.
1: Cokoliv, co píše umělá inteligence, připomeňme, je nutno ověřit. Jirko, je jasné, kolik děl se ještě nepodařilo dohledat?
0: Nepodařilo se dohledat nejméně 100 000 děl ukradených nacisty, aspoň to jsou čísla, která uvádí americký národní archiv. Těch restituovaných děl, to znamená těch děl, které se vrátily k těm původním právoplatným majitelům, jsou potom celkem desítky tisíc od konce druhé světové války. Při identifikaci uměleckých děl používají experti několik strategií. Například francouzské muzeum v Orleánu přišlo s jakousi variantou zatykačů. Představ si divoký západ s takovými plakátky a nápisem Wanted, ale pod ním není žádný bandita, je pod ním obraz, který se ocitl v nějakých sbírkách muzea, i když mu tedy tomu muzeu nepatří. Web muzea takto vlastně chce, uvádí celkem 400 děl, která byla dříve prokazatelně ve sbírkách i katalozích jiných institucí. Během posledních dvou let se pak podařilo 4 plátna, umělecká plátna vrátit. Podobně se snaží díla navracet třeba taky pařížské muzeum d'Orsay. To má novou stálou výstavu s názvem Komu tato díla patří. Muzeum se stará o víc než 200 takových svým způsobem osiřelých děl. Za posledních 30 let jich vydalo původním majitelům 15.
1: Datového docenta nám ve víkendovém radiožurnálu představil Jiří Chábera, tak děkuju za tyhle informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne i vám.

Co může před odletem na své první mistrovství Evropy cítit 20-letý atlet? Kromě nervozity, třeba i strach nebo obavy. Právě tyhle pocity zmínil český desetibojář Tomáš Järvinen. Uslyšíte ho za pár minut.

0: Na víkendovém radiožurnálu z hudby taky Whitney Houston. Teď sport. Na mistrovství Evropy do Birminghamu už odletěla většina českých atletů. Největší medailovou nadějí je čtvrtkařka a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Velká premiéra na evropském šampionátu čeká třeba desetibojaře Tomase Järvinena. Je mu 20 a na letišti cítil nejenom nervozitu, ale i obavy.
1: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě.
2: A čeho se třeba nejvíc bojíte, kdyby se to měl nějak popsat?
1: Celého toho závodu. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
2: A co je potřeba potom přímo už na místě, abyste vlastně ukázal to, co umíte? Je to hlavně o psychice, nebo ještě se fyzicky připravit?
1: Určitě sklidně hlavu. Zdraví je taky určitě důležitý. Musím být zdravý, nesmí se mi nic stát. Nebo doufejme cítit co nejméně věcí po celém těle.
2: No a máte od sebe nějaká očekávání, konkrétní cíle do Birminghamu?
1: Chci se určitě zlepšit osobák. To je ten první cíl. Nebo první úplně cíl je dojít více boj zdravý. Druhé je udělat si osobák a třetí je překonat více boj z Peru.
2: Říká desetibojař Tomas Järvinen. Dodala vám příprava před vaší premiérou na evropském šampionátu sebevědomí?
1: Vlastně z obojího. Jak dodalo, tak nedodalo. Při tréninkách vím, že jsem dělal osobáky, což je skvělý, ale lehce jsem se zranil právě před republikou. Natrhl jsem si zaďák, málo, ale furt to byl natržený zaďák, což mě lehce zadrželo a nemohl jsem trénovat a asi to úplně na psychice nepomůže, ale doufejme, že to nebudu cítit a bude to v pohodě v závodě.
2: Říká desetibojař Tomas Järvinen, vy jste mluvil o tom, že se musíte hlavně dostat do pohody. Máte proto nějaké rituály, které třeba na místě využijete?
1: Tak já moc rituálů nemám, mám jeden, ale ten neříkám, nikdy jsem ho neřekl a asi zatím říkat nebudu, ale mám jeden, který dělám vždycky před závodem den.
2: A proč vlastně neříkáte, co to je? Myslíte, že by to ztratilo kouzlo, nebo?
1: Je to možný, ale je to taková moje osobní věc.
2: Říká Tomas Järvinen, jeden ze tří českých desetibojařů, kteří budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy. Zatiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 14 hodin. Odpolední zprávy a Jana Gulda.
2: Meteorologové varují před dalšími vedry. V Jemenu hrozí obnovení ozbrojeného konfliktu, varuje OSN. Fotbalisty Sparty čeká v Šancelize zápas v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona a počasí bude slunečno, přechodně i oblačno a teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
2: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých Husíjů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a 14 dalších zranil. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí.
5: K nejvyššímu riziku obnovení rozsáhlého konfliktu od příměří zprostředkovaného OSN v dubnu 2022 podle zvláštního vyslance Hanse Grunberga přispívají taky obnovené útoky na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a údery na civilní infrastrukturu, včetně letišť. Husijové se přihlásili k odpovědnosti za čtvrteční útoky na saudsko-arabské vojenské pozice. Saudská Arábie vede od roku 2015 vojenskou koalici podporující mezinárodně uznanou jemenskou vládu. Válka v zemi způsobila jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Dělníci začali s odstřely horniny pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu Brna. K odstřelům používají výbušninu. Velkých otřesů se ale lidi nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na 2 směny.
2: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumů vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029.
7: Sport. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v předkole Ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
8: Myslím si, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten, řekněme, play-off zápas, dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
7: Duel Mladá Boleslav Sparta začne ve 20 hodin, už v 17 hodin Plzeň nastoupí v Teplicích a Bohemians čeká utkání ve Zlíně. Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a zprůjezněná D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy očekávejte kolonu od sjezdu na Popůvky ze 182. kilometru. Je to na 40 minut na 188. Tam se po havárii dodávky a nákladního vozidla projíždí jedním pruhem. Silnice 602 je od Kývalky k Veselce taky plná. A jak se po nehodě na dálnici přihlíží v protisměru, vzniká kolona na D1 i na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň, je to asi na 20 minut. Na D11 z Hradce do Prahy před Poděbrady na Lanovém mostě na kilometru 41,5 před chvílí odkliděly následky vážnější nehody, volné už jsou oba pruhy, rozjíždí se zbytek kolony ze 44. kilometru. Na příjezdu do Prahy plzeňskou D5 kolona z prvního kilometru je to na 10 minut do zužení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směr D1 a hlavně je Pražský okruh uzavřený v obou směrech kvůli údržbě v tunelech mezi exity 15 Lochov a 3 Vestec, objížďka přes Barandov a po jižní spojce na té kolony obou směrně mezi Barandovským mostem a magistrálou na 15:15. V Praze v Novopatské v zužení před Kbelskou srážka osobního auta s dodávkou, kolona od sjezdu na Černý most na 20 minut. A v Praze čekejte uzavírky kvůli Pride průvodu na nábřežích mezi Právnickou fakultou a Těšnovem, taky kolem Hlavkova mostu, kolony se tvoří na druhém břehu a taky na magistrále už od Vinohradské až ke Štvanici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový a radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Dobré odpoledne, 6 minut po 14. hodině. Ještě ráno se neznali, teď jdou společně v duhovém průvodu na podporu sexuálních menšin. Centrum Prahy, jak už z našeho vysílání víte, zaplnili tisíce lidí v rámci akce Prague Pride. My se do průvodu vydáme za naší reportérkou ještě v čase do 14:15.
3: Víkendový radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Neboj se být tím, kým jsi. I to je na transparentech duhového průvodu. Centrem Prahy v něm jdou právě teď tisíce lidí, aby podpořili práva LGBT komunity, rovnost sexuálních menšin nebo boj proti diskriminaci. Akce je součástí festivalu Prague Pride. No a v průvodu máme naši reportérku Elišku Zábrockou. Tak Eliško, opět tě zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kudy teď průvod prochází?
1: Já jsem společně s čelem průvodu už na ostrově Štvanice, tedy v cíli. Ten průvod má ale určitě přes kilometr, takže lidé budou ještě docela dlouho přicházet. Na trase jsme byli přes 2 hodiny, průvod vyrazil tedy v poledne z Václavského náměstí, prošel úplným centrem Prahy, skrz Staroměstské náměstí, kolem Vltavy a Těšnovským tunelem, kudy běžně jezdí na tramvaje, došel až sem na Štvanici. Organizátoři odhadovali, že sem účastníci přijdou až po 16. hodině, ale stihli to daleko dřív. To může potěšit třeba řidiče, pro které jsou a byly kvůli pochodu některé ulice v centru Prahy uzavřené.
0: Tak teď tedy víme, kudy ten průvod prošel a taky kde právě teď jsi. No a mě zajímá, jak ten průvod vypadal.
1: Nálada v něm je stále hodně pozitivní, lidé se na sebe usmívají a přicházejí postupně na Štvanici. Po trase byly zastávky, kde hraje většinou popová hudba, lidé na ní tancovali nebo se zpívali. V průvodu nezní jen čeština, jsou tu lidé z celého světa, třeba ze Švédska, Mexika, Estonska nebo Kanady. Vypadá to opravdu jako oslava života a lásky. Podle organizátorů je to ale taky demonstrace za lidská práva a to si tady lidé mezi sebou taky připomínají.
0: Účastníci těchto průvodů bývají taky velmi extravagantní oblečení, tak je to taky letos?
1: Je to tak, mají často každý kus oblečení jinak barevný nebo mají v rukou a na zádech duhové vlajky, ty jsou symbolem Prague Prideu. V průvodu jsou i lidé v kostýmech, pro účastníky jsou takové akce zkrátka bezpečným prostorem pro svobodné vyjádření identity, kterou jindy často skrývají. Jde o formu radosti, politického protestu i oslavy rozmanitosti, podobně jako na karnevalech. Mají taky transparenty, mísí se tu anglické nápisy s těmi českými, láska nemůže být nikdy hřích, to je jeden z těch, které jsem viděla. Jinak ta jejich hesla obecně podporují queer komunitu, chtějí rovnost nebo manželství pro všechny.
0: Na akci dohlíží stovky policistů, tak Eliško, museli řešit nějaký problém?
1: Nemuseli, podle toho, co mi říkali, celá akce je poklidná, samozřejmě jsem po cestě viděla nějaké transparenty proti LGBT komunitě, ale žádné potyčky nebo problémy zatím policisté neřešili. Na celou akci dohlíží taky policejní vrtulník a zdravotníci, mimo jiné kvůli tomu dnešnímu letnímu počasí. Na slunných místech totiž umí být docela velké horko tady v centru Prahy.
0: Máš opalovací krém sebou?
1: Nemám, ale jsem namazaná opalovacím krémem.
0: To je dobře. Eliška Zábrocká se hlásí z festivalu Prague Pride, tak díky za to, hezký den.
1: Taky hezký den.

Japonsko se pomalu zpamatovává z tajfunu Dolphin, naopak Tchaj-wan a Čína v noci s obavami očekávají jeho příchod. No a to je důvod, abychom se spojili s naším zpravodajem v Asii ještě v čase do 14:30.

0: I dál posloucháte vysílání víkendového odpoledního radiožurnálu. Za 10 minut bude 14:30. Čína a Tchaj-wan se připravují na příchod tajfunu Dolphin. Ten za sebou nechal na japonských ostrovech Kagoshima a Okinawa desítky tisíc domácností bez elektřiny a úplně tam zastavil leteckou i lodní dopravu. I když rychlost větru dosahuje místy až 200 km za hodinu, tajfun samotný se pohybuje naopak velmi pomalu. Podle japonské meteorologické služby přibližně 20-kilometrovou rychlostí. My jsme už teď ve spojení se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Davide, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tajfun je pod dokonalým dohledem satelitů, meteorologů i krizových štábů. Kde je teď a co se dá v nejbližších hodinách čekat?
1: Podle satelitních snímků se posouvá nad východočínským mořem směrem k čínským provinciím Čitiang a Futien a aktuálně je od nich vzdálen 250, maximálně 300 kilometrů, ale jeho okraje, které také přinášejí silný vítr a prudké deště, tak ty dosáhnou čínské pevniny už dnes v noci. Čínské úřady přerušily lodní dopravu, mezinárodní letiště v pobřežních městech zrušily stovky domácích i mezinárodních letů a vlády v ohrožených provinciích upozornily vedení čínských měst, že jsou zodpovědné za to, že při případné evakuaci obyvatel bude kapacita těch evakuačních center dostatečná. No a na severu a východě Tchaj-wanu, tak tam už několik hodin intenzivně prší, ale ostrov by měl tajfun Dolphin zasáhnout relativně slabě a okrajově. Pevninskou Čínu zřejmě čeká horší průběh.
0: No připomeňme, že pro Čínu je to v pořadí už čtvrtý tajfun za posledních 6 týdnů. Davide, znamená to, že čínští záchranáři jsou už podobnými událostmi prověření a může to znamenat profesionálnější zásah?
1: Ano, určitě ano. Málo která země projde každoročně tak tvrdou zkouškou jako právě Čína. Kromě tajfunů jsou to i povodně, půdní sesuvy, zemětřesení. No a tohle všechno samozřejmě nutí stát, aby do záchranných složek investoval miliardy. Výsledkem je, že čínští záchranáři jsou dnes absolutní světovou špičkou v tom, co dělají. Lidé je tam hodnotí jako nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější složku státu. No a vlastně i technika, výzbroj nebo komunikační technologie, které čínští záchranáři používají, tak je řadí do absolutní světové špičky. Takže ano, je to, jak říkáte, bohužel je to i tím, že ostrých zákroků mají během roku stovky a mají se tedy na čem učit.
0: Davide, a s jakou nejoptimističtější verzí vlastně záchranné týmy a meteorologové teď pracují?
1: Tak čínská meteorologická služba optimisticky věří, že rychlost větru nad pevninou zpomalí a začne slábnout a že možná už pondělí večer zeslábne natolik, že ta kategorie tajfunu se změní na bouři a ty nejoptimističtější čínské prognozy říkají, že ve středu dopoledne by už mohlo být po všem.
0: Tajfun Dolphin pro nás ve vysílání radiožurnálu sleduje zpravodaj fázy David Jakš. Davide, děkuji za tyhle informace. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: 14:23, tady je vysílání odpoledního radiožurnálu. Za chvíli pro vás máme další zprávy.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na hodinách je 14:30. A ve studiu taky Jana Gulda.
1: Mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích vyhodnotit nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu. Trénovala ta umělá inteligence na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů. Využívají desítky nemocnic v Česku. V Hořicích na Jičínsku v Královéhradeckém kraji se po celý víkend konají motocyklové závody veteránů, protože část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a taky dalšími ulicemi v centru města, dohlíží na bezpečný průjezd závodníků policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem městem. Diváci by měli do Hořic přijíždět kvůli tomu s větším předstihem. Krajně pravicový politik Abelardo de la Espriella složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření. Kolumbii chce taky připojit do vojenského programu Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten de la Espriellu ve volbách podpořil. A liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu téměř 14 hektarů. Pro návštěvníky je dnes v zoo připravený speciální program. Sport. Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Ten přestup oznámil na svém webu. Podle Sky Sports zaplatí klub za 22-letého brankáře 7 milionů liber. Z bonusy se může částka vyšplhat dokonce až na dvojnásobek, tedy v přepočtu na téměř 400 milionů korun. Za 6 let neodchytal Vítek v dresu A týmu Manchesteru United ani jeden zápas. Od roku 2024 hostuje v jiných týmech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kus před sjezdem k výstavišti na kilometru 188 po vážné nehodě se projíždí jenom jedním pruhem. Kolona od exitu 182 popůvky pořád až na 40 minut. A silný provoz je i na náhradní trase po 602 od Kývalky k Veselce. Pořád vázne taky výjezd po D1 z Brna na Prahu. Pomalu se jede od sjezdu na Vídeňskou na 188, jak se tam přihlíží u nehody. Zdržení asi čtvrt hodiny. Na D5 před Prahou z Plzně kolona z prvního kilometru se sune 10 až 15 minut do omezení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směr D1. A potom je Pražský okruh obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech mezi exity 15 Lochkov a 3 Vestec. V obou směrech jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Na té vzniká kolona obousměrně na čtvrt hodiny mezi Barandovským mostem a magistrálou. A navíc potom na výjezdu z Prahy na D1 se objevila neavizovaná zřejmě městská údržba a na Brněnské za sjezdem na Chodov sekají trávu ve středovém pásu. Pomalu se sunou levým pruhem, teď jsou na 3. kilometru a vzniká před nimi kolona. A na magistrále fronta ve Velznově směr Holešovice od hlavního nádraží ke sjezdu na Florence, tam je ještě uzavřený Hlávkův most z centra, na Štvanici dochází chvost Pride průvodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: Velmi ráda, jestli ještě nevíte, co během prázdninového v dalšího víkendu podniknout, tak se podívejte na náš web. Máme tam pro vás víkendové tipy.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Aha.

víte, kde se koná nejstarší festival amatérského divadla na světě? Je to v Hronově na Náchodsku. Letošní ročník má před sebou poslední hodiny a tak se tam za pár minut ve vysílání víkendového radiožurnálu živě vydáme za naším reportérem Václavem Plecháčkem. Teď ale hudba Savage Garden. She's

0: V Hronově na Náchodsku, kam se teď vydáváme, dnes skončí Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův v Hronov. V uplynulých 7 dnech tam podle organizátorů tisíce diváků mohli vidět téměř 150 divadelních představení. Na místě je reportér Václav Plecháček. Václav, hezké odpoledne.
1: Pěkné slunečné odpoledne z Jiráskova Hronova.
0: Jaké budou poslední hodiny letošního Jiráskova Hronova?
1: No, když vezmu divadelní program, tak v Jiráskově divadle můžou zájemci od 5 odpoledne a v repríze potom od 8 večer vidět hru Vlastníci spolku divadelních ochotníků z Blatné. Hned vedle v sále Josefa Čapka právě teď představení Ošklivec v podání divadelního spolku Tyl Polička. No a ve stejném hracím prostoru, tedy v sále Josefa Čapka, se v 17:20 hodin představí ochotníci Krvik Tatr Praha s hrou nazvanou Poslední sentence aneb přes střadu vlek nejede.
0: To byl tedy hlavní divadelní program. Co dalšího se tam děje?

0: No, když vezmu doprovodný program v parku Aloise Jiráska, tam chodí spousta lidí, tak tenhle program dnes otevřou dvě pohádky, v 15 hodin o zvědavém sluněti, potom šíleně smutný princ, následně třeba koncert Elan Kontrabend, potom konkurs divadla Jarka Lokose, od 7 večer taneční skupina Sahar s kouzlem Orientu a po ní dechový orchestr mladých základní umělecké školy Hronov, před 10. večer průvod na náměstí a potom slavnostní zakončení festivalu spojené s ohňovou show. Tady na náměstí před Jiráskovým divadlem, kde se teď já, taky vlastně ještě poměrně klid, lidé posedávají u stánku s občerstvením, děti si tady hrají u nedalekých vodních fontánek. Vidím tady i lidi, kteří už mají zbalené věci na zádech, velký batoh s karimatkami a loučí se. Možná se spolu uvidí třeba až za rok na dalším ročníku divadelního festivalu Jirásku v Hronov.
1: Já jsem si právě říkal, že za tebou slyšíme nějakou vodu, takže to tam asi neprší, ale je to tedy nějaká fontána. Reportér Václav Plecháček s námi teď byl ve spojení, představil nám poslední hodiny, program posledních hodin Jiráskova Hronova toho letošního ročníku. Tak Václave, děkuji ti, naslyšenou, hezký den.
0: Napodobně, naslyšenou.

Připomínám, že dnes budeme ve víkendovém Radiožurnálu sledovat taky třetí kolo fotbalové šance ligy. Sparta nastoupí proti Mladé Boleslavi, Zlín bude hrát s Bohemians a Teplice proti Plzni. V přímých vstupech o tom v našem vysílání uslyšíte. No a za chvíli nás bude zajímat taky hokej. Do té doby ještě hudba, tohle je skupina Kansas. Hezké odpoledne.

0: Hokejová horácká Slavia Třebíč dnes slavnostně otevře zrekonstruovaný domácí stadion. Na ledě KHNP Areny se představí v rámci akce Hvězdy zpět významní odchovanci klubu, ale taky třeba mistři světa. Slavnostní akce už začala na třebíčském Karlově náměstí, kde je i reportér Krištof Kousal. Krištofe, dobré odpoledne.
1: Krásný den z Třebíče.
0: Tak jaký je tam teď program na náměstí, jaká je tam atmosféra?
1: Aktuálně tu probíhá autogremiáda, už nějaký 45 minut na tu autogremiádu přijela většina, ne-li všechny hvězdy, které se představí i v tom odpoledním, potažmo podvečerním utkání hvězd, utkání odchovanců Třebíče proti právě týmu vybraných hvězd. A je nutno říct, že se na ty hokejisty, kteří sem přijeli a jsou tady na autogremiádě, přijeli podívat davy lidí a fronta na autogramiádu, ta se táhne úplně přes celé náměstí. Jsou tu určitě minimálně vyšší stovky lidí, kteří právě přišli za svými hokejovými hrdiny, mezi kterými nejsou jenom odchovanci třebíčského hokeje, ale taky reprezentační stálice, mistři světa z Prahy z před 2 let. A rozhodně ti diváci, kteří se sem přijeli podívat, můžou si prohlédnout třeba i trofej pro mistry světa nebo extraligové šampiony, tak ti tady mají o zábavu postaráno.
0: Tak Krištofe, buď prosím konkrétní, kdo z hokejových hvězd bude hrát?
1: V týmu odchovanců se v brance představí Karel Vejmelka, jedna z hvězd NHL, aktuálně hráč Utahu, a na té soupisce figuruje taky ještě jeden brankář, jeho jméno je Petr Čech. Není to tedy tak tolik hokejový brankář jako ti ostatní, kteří se představí na hokejovém nově zrekonstruovaném stadionu, ale je to rozhodně osobnost, která tady už na té autogramiádě poutá velikou pozornost, nejčastěji musí vstávat k fotografiím a jeho návštěva je určitě hodně ceněná. Tady v Třebíči dál v tom týmu odchovanců budou třeba taky bratři Martin, Roman Eratovi, další bývalí reprezentanti Sobotka, Ondřej Němec, nebo taky hokejová budoucnost Petr Tomek. No a v týmu hvězd v brance Lukáš Dostal z Anaheimu, další hvězda NHL, a pak třeba taky Martin Nečas z Koloráda, Radek Faxa, Adam Klapka a mistři světa Tomáš Kundrátek, Jakub Flek, Daniel Voženílek, Roman Červenka a další a další. To obsazení je tady opravdu bohaté a rozhodně diváci se můžou těšit na to utkání od 17 hodin v nově zrekonstruované aréně tady v Třebíči.
0: Tak zdravíme do Třebíče, je tam náš reportér Krištof Kousal. Krištofe, děkuju, naslyšenou, dobré odpoledne.
1: Krásný den.
0: Za chvíli bude 15 hodin, dobré odpoledne i vám.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury.
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
3: Tady je vysílání Radiožurnálu, je 15 hodin. Jana Gulda má zprávy.
4: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí skoro 40% Čechů. Maďarská vládní strana TISA vybrala za kandidáta na prezidenta bývalého předsedu nejvyššího soudu. Plzeňští fotbalisti budou v Teplicích hrát o první výhru v ligovém ročníku. Kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se rozjíždí a počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale taky společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
4: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců 22. července. Prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, vybrala ho vládní strana TISA premiéra Pétera Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu víc než dvoutřetinovou většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Premiér Maďar odvolal předchozího prezidenta Tamáše Sulyoka změnou maďarské ústavy. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta ale nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, vysvětluje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
6: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
4: Na babylonském rybníku na Domažlicku se dnes od 18 hodin koná komorní koncert klarinetových souborů. Vystupovat budou na pláži i na lodičkách. Účastníci mezinárodních letních klarinetových kurzů v Domažlicích, pokračuje organizátorka kurzu Ludmila Petarková.
7: I ze břehu, i z různých částí vodní hladiny z lodiček budou hrát různé komorní soubory. Takže uslyší hudbu Haydna, Handla i Gershwina, Mozarta. V různých velikostech budou to dua, třeba kteří budou hrát nějaký kruslovo duo, nebo tria od českých skladatelů, kvarteta až po třeba 12 lidí.
0: Sport.
8: Fotbalisté Plzně nastoupí k zápasu třetího kola šance ligy na trávníku dosud 100% Teplic. Domácí jakýkoliv bodový zisk posune minimálně do zítřka do čela tabulky. Hosté ze západu Čech naopak budou hrát o první vítězství v sezóně. Mluví o tom i útočník Viktorie Christoph Kabongo.
9: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule, ale samozřejmě hrajou v domácím prostředí, budou hnát fanoušci a bude to těžký utkání v tomhle tom. No. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
8: Utkání Teplice Plzeň začne v 17 hodin, stejně jako duel Zlín Bohemians. Sobotní program uzavře souboj Mladé Boleslavy se Spartou Praha s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už před sjezdem k výstavišti na 188. kilometru odklidili následky po vážné nehodě. Rozjezd kolony, ale ještě brzdí porouchaný autobus na kilometru 185 v pravém pruhu. Popojíždí se od exitu 182 popůvky kolem 15 minut. A pak se auta z původní dlouhé kolony dostávají dál do Brna. Tam se zase plní úsek od sjezdu na Vídeň do omezení u D2. A jak na 188. D1 není na co koukat, následky nehody odklizené, rozjíždí se pomalu kolona taky na výjezdu z Brna na Prahu. Od sjezdu na Vídeň se jede postupně plynulej. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se tvoří kolona už od exitu 5 Rudná, natáhla se. Osobním autem je to na 20 minut do zúžení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směrem na D1. A Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Lochkovem a Vestcem kvůli údržbě tunelů. Jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, na té se tvoří kolony v obou směrech na čtvrt hodiny. A směrem na D1 pak ještě čekejte jednu kolonu z 0. kilometru Brněnské Zachodov na 3. Tam je kvůli sekání trávy zabraný levý pruh, to je dalších asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 15:06 a sledujeme taky to, co se děje v zahraničí. Po domácku vyrobené bomby v Damašku terorizují místní obyvatele. Jak se současnému vedení Sýrie daří potlačovat terorismus a organizaci Islámský stát? Probereme to za pár minut.
10: Víkendový radiožurnál
12: a Jiří Štefl.

0: 15 hodin 10 minut. Čtvrteční výbuch v Damašku je dalším z těch, které terorizují místní obyvatele. Zemřeli při něm dva lidé, zraněných bylo 13. Další bomby v hlavním městě Sýrie explodovaly před měsícem. Nejspíš jsou zatím teroristé z Islámského státu. Nová syrská vláda prezidenta Ahmada Šary přitom slibovala, že terorismus potlačí. Situaci v Sýrii probereme se zahraničně politickým komentátorem Radiožurnálu Milanem Slezákem. Milane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Bývalo, už jsem jenom spolupracovník.
0: Tak, spolupracovník, ale jsme rádi, že vás máme ve vysílání. Jak se prezidentovi Sýrie, který v minulosti sám šéfoval organizaci napojené na teroristickou Al-Kaidu, daří plnit slib?
1: Do jisté míry se mu to daří, ale je to olbřímý úkol, protože Sýrie se stále zpamatovává z té dlouhé občanské války, která proti sobě postavila různé menšiny, jak národnostní, tak i náboženské. Ta válka byla velice krutá, byly do ní zapojeny i zahraniční jednotky, i islamisté, také iránští poradci a vojáci a členové hnutí Hizballáh z Libanonu. Ono je to opravdu velice ještě citlivé, těžko se to dává dohromady a do toho všeho právě přicházejí ty teroristické útoky, jim se sice vláda snaží zabránit, ale jak vidno, není toho schopna. Když si vezmete jenom poslední týdny, když zůstaneme jenom za poslední měsíc nebo měsíc a půl, tak v Damašku nebo v okolí byly 3 teroristické výbuchy, ten poslední, o tom jste právě mluvil, a předtím vybuchly 2 bomby v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, to byl 1 mrtvý, asi 630 raněný. Předtím bylo 10 mrtvých při výbuchu v kavárně. To jsou zkrátka útoky, kterým se velmi těžko dá zabránit a nedaří se to ani bezpečnostním silám nového syrského prezidenta Šary.
0: Milane, jak reálná je hrozba Islámského státu v Sýrii a znovu obnovení občanské války? Připomeňme, že v zemi ta občanská válka trvala déle než 10 let a vyhnala z domovů miliony Syřanů.
1: Ta hrozba Islámského státu je reálná. Islámský stát je sice již velmi zredukovaný. Už to není jako v dobách, kdy vládl několika tisícům a desítkám tisíc bojovníků a ovládl rozsáhlé území. Nicméně i v Sýrii je stále ještě několik stovek bojovníků Islámského státu, kteří se skrývají, ale hlavně jsou tam ty skryté buňky, které může Islámský stát kdykoliv aktivovat a jeho členové pak právě provedou nějaký teroristický útok. Ale nejde jenom o Islámský stát. Tomu poslednímu útoku, který jste zmínil, se přihlásila sunnitská organizace, neznámá poměrně, jejíž jméno v překladu znamená cosi jako základna pro stoupence prorokovi. A to je organizace, která působí právě jenom na tom damašském předměstí, kde došlo k tomu poslednímu výbuchu a je velmi nepřátelská ke křesťanům a k drůzům, přičemž tyto dvě národnostní menšiny právě v tom předměstí, kde ta skupina zaútočila nebo alespoň přihlásila se k tomu útoku, převládají.
0: Zahraničně politický komentátor Milan Slezák teď ve vysílání víkendového radiožurnálu. Rádi se vám zase ozveme, naslyšenou.
1: A budu rád. Mějte se hezky.

0: Skupina R.E.M. ve víkendovém radiožurnálu teď aktuálně ze silnic Štěpán Janda, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážku hlásíte na D49 za Hulínem. Pozor dejte na dálnici D49 ve směru z Hulína na Frišták. Za sjezdem na Holešov jih a přílepy na kilometru 11 leží mezi pruhy větší deska.
3: Metrkrát 7, čouhají nějaký dráty.
2: D49 směr Frišták 11. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Včelaři ve Slavičíně na Zlínsku mají nový prapor, nadělili si ho ke stému výročí založení spolku a při téhle příležitosti otevřeli taky novou naučnou stezku. Zároveň dnes slaví na louce u Slavičínské sokolovny, kde je právě teď naše reportérka Blanka Kovandová. Blanko, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tak tady možná slyšíte cymbálovku.
0: Slyšíme.
1: Protože právě před chvilkou začal program na jevišti, ale jinak se tady dají třeba koupit různé včelí produkty, existuje tady včelařská poradna, voní tady u dírna mimo jiné, no a samozřejmě, že návštěvníci mohou ochutnat taky první letošní med. Včelaři dodali přes 80 vzorků, 10 vybraných pak postoupilo do soutěže o nejlepší med roku 2026, no a který to bude, tak o tom následně rozhodnou návštěvnické hlasy ochutnávačů, ke kterým se hodlám připojit hned, jak spolu domluvíme.
0: Cymbálovku slyšíme, tu u dírnu necítíme, to je škoda. No zmínili jsme taky, že jednou z připomínek z těch narozenin je i nová včelí stezka, tak kde ji zájemci najdou, Blanko?
1: Je v ulici k Hájenkám, což je taková výpadovka ze Slavičína, která vede do luk a do lesů. Lemuje tu cestu asi 5 nebo 6 takových dřevěných zastavení a takové ty klasické vyřezávané včelařské kláty. A předseda místních včelařů Luboš Machu mi řekl, že si tohoto dárku k těm svým stým narozeninám včelaři považují nejvíc, protože po nich zbyde právě dalším generacím. A musím říct, že jsem se tam byla podívat a je to moc pěkná procházka, kterou zvládnou třeba i rodiče z kočárky nebo s malými dětmi, protože vede po asfaltu.
0: No a Blanko, jsou včelaři nejstarší spolek ve Slavičíně?
1: Tak tady musím odpovědět záporně, protože prvenství tak jako v jiných obcích a městech mají samozřejmě dobrovolní hasiči, kteří tady vznikli už v roce 1885. Dokonce včelaře předběhl i čtenářsko-ochotnický spolek Palacký, no a také jednota Orel a Sokol. Až v roce 1926 pak vznikl včelařský spolek Slavičín, který má aktuálně 83 členů ve věkovém rozpětí 25 až 92 let.
0: Nám připomeňme taky, že včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Teď jsme o tom mluvili mimo jiné taky s naší reportérkou Blankou Kovandovou, která je ve Slavičíně na Zlínsku. Tak přeju krásné odpoledne sobotní a díky za tuhle ochutnávku. Hudební naslyšenou.
1: Hezký den všem.
0: 15 hodin 23 minut z hudby víkendového radiožurnálu taky Vladimír Mišík. Dobré odpoledne.

0: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Jana Gulda.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Meteorologové taky varují v pondělí před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky, informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání. A 400 dobrovolníků dnes kroužkuje a měří mláďata plameňáků, která se na jaře narodila v laguně španělské přírodní rezervace Fuente de Piedra. V oblasti nedaleko Malagy žije jedna z největších kolonií těchto ptáků v Evropě. Dobrovolníci každoročně okroužkují okolo 600 mladých jedinců a pak je vypustí zpátky do laguny. Sport. Fotbalistky pražské Slavie budou večer bojovat o šanci na účast v evropských pohárech. Na kvalifikačním miniturnaji ve Skotsku je čeká zápas o třetí místo proti Brøndby Kodaň. Vítězky utkání, které začne ve 20 hodin a 30 minut, si v této sezóně zahrají předkolo druhé nejprestižnější klubové soutěže evropského poháru. Poražený tým naopak v tomto ročníku na mezinárodní scéně skončí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 za Brandýsem a neprůjezdná trojka u Bystřice. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav za Brandýsem pozor na mostu přes Labe na 11. kilometru. Překážka brzdí se a vybočuje.
4: Je v levém pruhu pneumatika.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu nejdřív od exitu 182 popůvky 10 až 15 minut k porouchanému autobusu na 185. v pravém pruhu, potom další fronta v Brně směrem na Vyškov za sjezdem k výstavišti ze 193. do omezení u D2, je to na čtvrt hodiny. Dojela jsem auta z dřívější kolony po už odklizené nehodě u popůvek a před D1 se teď kvůli tomu náporu tvoří asi 2-kilometrové kolony i na vídeňské 52 a na bratislavské D2 u Olympie. Na D5 před Prahou směrem z Plzně kolona od exitu 5 Rudná, osobní auta asi 20 minut do omezení na pražském okruhu hned za nájezdem z D5 a okruh je potom obousměrně uzavřený kvůli údržbě tunelů mezi sjezdy 15 Lochov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barandov vznikají kolony obousměrně na jižní spojce na čtvrt hodiny a směr D1 pak kolona ještě na Brněnské z 0. kilometru do omezení na třetím 10 minut. A na silnici 3 Praha České Budějovice hlásíte čerstvě potíže před sjezdem na Bystřici, srazila se 2 osobní auta, je to neprůjezdné, záchranáři dojíždějí na místo, kolony rychle narůstají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: Zpívá, jak mu ústa narostla, takhle hodnotí kariéru Marka Ztraceného hudební kritik Jaroslav Špulák. Recenzi na včerejší koncert na Letenské pláni v Praze si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: I dál posloucháte víkendový radiožurnál, a to 7 minut po půl čtvrté. I tohle můžete zažít. Hudba z terasy Tremské chaty, koupelny i repliky Vily Tugendhat se o víkendu rozléhá centrem Brna. Ve městě je festival Maraton hudby. Na náměstích, v ulicích i dvorech a v zahradách vyrostla pódia pro desítky umělců. No a jak to zní, to teď uslyšíme od našeho reportéra Tomáše Kremra. Tomáši, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak kde tě právě slyšíme?
1: Zrovna se vám hlásím z propojených zahrad Vil Tugendhatlevber a Arnoldovy vily, kde teď hraje tříčlenná kapela Umcaca, možná je to slyšet za mnou.

0: Takže je to velmi pestré. U Trémské chaty je navíc připravené ohniště na táborách, který začne v podvečer. Na vydlážděném náměstí Svobody si lidé opečou špekáček, zaspívají táborákové písničky a dá se očekávat, že hodně lidí stejně jako loni přespí na náměstí na Karimatce a ve spacáku u ohně pod Širákem.
1: Součástí maratonu hudby jsou i oslavy 25 let od zapsání vily Tugendhat na seznam UNESCO. Tomáši, jak je to propojené?
0: Jakmile tady v zahradách skončí kapely, tak se v 21 hodin spustí ve smyčce světelná show na stěnách všech tří vil. Taky se tady červeně, modře nebo fialově rozsvítí stromy, na trávník namíří kaleidoskop a paprsky světla se začnou odrážet od těch zmíněných zrcadlových koulí a taky jeden velký světelný sloup zamíří kolmo do výšky několika desítek kilometrů do nebe. Tady ty různé instalace mají různé významy, vstup k ním je zadarmo a to všechno se tady v noci zopakuje ještě v neděli.
1: My jsme před půl čtvrtou měli v našem vysílání cymbálovou muziku ze Zlínska, teď další hudební žánry přidal z maratonu hudby z Brna náš reportér Tomáš Kremer. Tomáši, děkuju, naslyšenou, hezký den.
0: Naslyšenou.

Ve zpravodajském podcastu Vinohradská 12 jsme se tenhle týden vrátili k případu, který šokoval Slovensko. Zadavatel vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Poslechněte si celou pětidílnou sérii, a to na Můj rozhlas.cz.

0: Ve víkendovém radiožurnálu pro vás taky novinka Ondřeje Rumla. Po 16. hodině s vámi už bude moderátor Tomáš Pancíř. No a do 16. stihneme ještě sport. Na posledním evropském šampionátu překvapila atletka Lourdes Gloria Manuel 4. místem a teď o 2 roky později se její pozice před stejnou akcí výrazně změnila. Do Birminghamu dorazí jako halová mistryně světa a zároveň jedna z tabulkově nejrychlejších Evropanek současnosti v běhu na 400 metrů.
1: Tak samozřejmě moc bych si přála nějakou medaili. Půjde fakt o to nastavení, o to, jak ty podmínky budou hrát náš prospěch a uvidíme, jak se to vyvine.
2: Před 2 lety byla na olympijském stadionu v Římě Lourdes Gloria Manuel na evropském šampionátu těsně pod stupní vítězů, když si ještě jako juniorka vylepšila osobní rekord na 50,52 sekundy a její rychlý výkonnostní vzestup se nezastavil. Teď už je maximum české atletky o další víc než sekundu lepší a tak bude v Birminghamu startovat v roli tabulkově 2. nejlepší čtvrtkařky.
1: Ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49:37, je skvělý, ale na mistrovství Evropy to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příškách v tabulce, ale na tom závodě samotným to vůbec nic nemusí znamenat, protože ty lidi najdou třeba nějakou skrytou motivaci, bude to v Anglii, takže i spousta holek z Británie, který tam budou závodit, budou mít motivaci odzávodit lépe, protože to budou u nich doma.
2: A tak si Manuel ani nějak výrazně nepřipouští svou novou pozici na vrcholné akci.
1: Asi jsem nad tím ani takhle nějak nepřemýšlela, že bych měla potvrdit nějaká očekávání. Myslím si, že je to tlak, který si nechci úplně připustit a se budu snažit odzávodit jak nejlíp můžu a buď se to povede nebo ne.
2: V Birminghamu se pak může opakovat souboj z halového mistrovství světa v Toruni, kde letos Manuel slavila na 400 zlato poté, co většinu finále bojovala s Norkou Jägerovou.
3: Teď Jägerová se tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
1: Upřímně nevím, jestli se změnilo nastavení soupeřek nebo ne. A přijde mi, že nejdůležitější je vždycky se prostě fokusovat na ten výsledek nebo na to, co bych chtěla v tom závodě předvést, na nějakou tu svou strategii.
2: Nemyslí si česká atletka Lourdes Gloria Manuel, že by si po březnovém titulu z Toruně na ní dávali soupeřky větší pozor. Do rozběhu na 400 metrů vstoupí ve středu s tím, že rychleji letos běžela ze soupeřek jen Norka Henriette Jägerová. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 16 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
2: Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Poblíž rumunsko-bulharské hranice explodoval dron. Na mistrovství Evropy v atletice odcestovala většina výpravy, včetně koulaře Staňka a výškaře Štefely. Silnice 3 mezi Prahou a Budějovicemi je u Bystřice po vážné nehodě neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Nový inzertní portál nabízí kolem 500 pracovních míst ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na svém metodickém portálu EDU. Inzeráty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z Ministerstva školství.
4: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
2: V Česku ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o víc než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
5: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: Do bulharského vzdušného prostoru vletěl dron z Rumunska poblíž plynovodu u vesnice Kardam, asi 100 metrů od státní hranice explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst v zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už víckrát vletěl patrně ruské bezpilotní letouny. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, pokračuje ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
7: Sport. Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o první vítězství na trávníku soupeřů v této sezóně. Ve třetím kole šance ligy nastoupí v Mladé Boleslavi. Souboj začne ve 20 hodin. Už za necelou hodinu mají výkop utkání Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na atletické mistrovství Evropy dopoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před dvěma týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
8: Je to asi jedno, já si myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
7: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na trojce u Bystřice. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy u Popůvek na kilometru 185 blokuje pravý pruh porouchaný autobus. Vzniká před ním kolona a na jejím konci je teď u nájezdu od Popůvek na kilometru 183 hlášená čerstvá nehoda. Hasiči jedou na místo, kolona se natahuje před exit, opatrně dojíždějte. Silnice 3 Praha České Budějovice je kuze za Benešovem přímo u hlavního sjezdu na Bystřici uzavřená. Havarovala tam dvě osobní auta.
10: Asi se srazili čelně. Bylo tam spoustu hasičů a spoustu sanitek.
9: Kolony stojí směrem na jih od Orlenu u první odbočky na Bystřici, směrem na sever od odbočky na Petrovice. Objížďky po místních komunikacích jsou komplikované, úzké cesty. A k Praze na příjezdu po D5 do hlavního města z Plzně od exitu 5 z Rudná se sunou kamiony pravým pruhem na Pražský okruh. Tam ve směru na D1 je hned za nájezdem z D5 zúžení a Pražský okruh je do zítřejšího poledne uzavřený mezi sjezdy na Lohkov a Vestec kvůli údržbě tunelů v obou směrech. Objížďka přes Barandov, na ní kolony na jižní spojce až na čtvrt hodiny obousměrně a směrem na D1 pak ještě jedna kolona na 10 minut v Brněnské od exitu 2 Chodov do omezení na čtvrtém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už s Tomášem Pancířem.
1: Lebka bojovníka proti kolonialismu, šavle nebo čelenka, to jsou historické artefakty, které má Francie vrátit Guineji. Žádá to guinejské ministerstvo kultury. Jak se Francie vyrovnává se svým koloniálním dědictvím a kolik je vůbec ve francouzských galeriích ukradeného umění? Právě o tom budeme mluvit za chvíli ve víkendovém odpoledním radiožurnálu. Přeji vám hezký poslech.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Tomáš Pancíř.

0: Pět minut před 4:15 posloucháte víkendový radiožurnál. Guinea žádá po Francii navrácení lebky bojovníka proti francouzské kolonizaci země v 19. století. Bokar Biro byl posledním nezávislým vládcem státu Fouta Djallon, na jehož území se dnes Guinea rozkládá. Země by se tak mohla zařadit vedle dalších států, kterým už Francie část ukradeného kulturního dědictví vrátila. A detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké předměty by se tedy mohly z Francie do Guiney vrátit?
1: Tím nejdůležitějším artefaktem je už zmíněná lebka vládce Bokara Bira. Vůdce islámského teokratického státu Fouta Djallon zemřel v roce 1896 poté, co prohrál bitvu proti Francouzům o nadvládu nad územím, kde dnes leží Guinea. Spolu s ním francouzská armáda stěla hlavu i jeho synovi, bratrovi a vojevůdci a Guinea teď žádá zpět všechny čtyři lebky a s nimi i osobní předměty Samoryho Turea, vojevůdce, který rovněž vystupoval proti Francouzům. Kolonialistům. Do Guiney by se tak mohly vrátit třeba jeho šavle, čelenka nebo tunika. Agentuře AFP to potvrdili jak francouzské ministerstvo kultury, tak Guinejské národní muzeum.
0: Guinea není první zemí, která Francii žádá o navrácení ukradených artefaktů. Letos se třeba do pobřeží slonoviny vrátil takzvaný mluvící buben. Komu už takhle Francie předměty předala zpátky?
1: Tak je to právě třeba už to pobřeží slonoviny, ale taky třeba Senegal nebo Madagaskar. V září loňského roku ostrovů francouzské úřady vrátily tři lebky obětí masakrů z koloniální éry. Jedna z nich patří zřejmě králi Toerovi, kterému taky francouzská armáda stěla hlavu při masakru v roce 1897. Deník Le Monde napsal, že napříč 230 francouzskými muzeji je asi 150 tisíc artefaktů z Afriky. Asi polovina z nich je v muzeu Quai Branly v Paříži a většina z nich pochází právě přímo z období, kdy byla Francie koloniální mocností.
0: Proč Francie vrací artefakty až po tolika letech?
1: O dekolonizaci se ve francouzské společnosti vede sice už dekády dlouhá debata, ale na intenzitě nabrala až v posledních letech a v roce 2017 Emmanuel Macron slíbil, že Francie ukradené artefakty africkým zemím postupně vrátí. Ten příslušný zákon, který to umožňuje, ale obě komory parlamentu nakonec se schválily až letos v květnu a Francie se tak stala první evropskou zemí, která přijala takový univerzální zákon, který umožňuje navracet ukradené předměty, které jsou začleněné v její národní sbírce.
0: Říká náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Díky za informace, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

posledních dnech bylo zpravodajství nejen ve vysílání radiožurnálu plné zpráv týkajících se Ceuty, samozřejmě v souvislosti s migrační krizí, ale tohle španělské město na pobřeží africké strany Gibraltarského průlivu je celkově unikátním územím, kde se kříží různé kultury. A víc o tom uslyšíte za chvíli, teď je tu ještě Petr Perka, písnička To se ti zdálo.

než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál Španělsko, ale také Afrika. Z obojího něco má španělské autonomní město Ceuta na severu Afriky. Je to místo, díky kterému Španělsko, na rozdíl od Británie a Maroka, kontroluje nikoliv jednu, ale obě strany strategicky důležitého Gibraltarského průlivu. Ceuta se minulý týden dostala kvůli mimořádné migrační krizi do popředí světového zájmu. Jako město ale nabízí daleko víc zajímavostí.
1: Na Ceutě není letiště. Z jihu Španělska se tam dostanete vrtulníkem anebo trajektem z přístavu Algeciras jako já. Severoafrické město je ve zvláštním režimu. V přístavu platí pasové i bezpečnostní kontroly.
2: Teď jsem na zádi lodi a po pravé straně mám Gibraltar, ale z mlhy teď už vykukuje jenom špička té velké britské skály.
1: Hned u saudského přístavu vítá všechny připluvší obrovská bronzová socha Herkula se dvěma sloupy, symbolizujícími Evropu a Afriku. Ty od sebe předtím Herkules podle řecké mytologie oddělil a vytvořil Gibraltarský průliv. V centru plném kaváren a tapas barů se setkávám s místními rodáky, sourozenci Irene a Diegem. Ptám se, jestli se cítí jako Španělé a Afričané zároveň. Irene souhlasí.
3: Ano, ale myslím, že Afričan, to není o pocitu, to je zeměpis. Když třeba mluvíte s lidmi z Německa, neřeknou vám, jsem Evropan. Řeknou, jsem Němec z Evropy. Já říkám, jsem Španěl z Afriky.
1: Říká Diego a Irene bratra doplňuje.
4: Máme tady mnoho kultur, které koexistují po mnoho let. Hinduistickou, hebrejskou, muslimskou a křesťanskou. Není to jako ve zbytku Španělska.
1: Zhruba polovina populace tu je muslimská. Jsou to Španělé, ale muslimové a do španělštiny v hovorech někdy míchají arabštinu. Čtvrť Principe na jihu u marockých hranic je prý kompletně muslimská.
5: Principe je kostel a tam začíná průvod, když křesťané slaví svatý týden. Prochází celou čtvrtí a tamní muslimové to neřeší.
1: Vykládá mi Ramon, který tu donedávna šéfoval pohraniční policii a na ulici ho někteří kolem jdoucí zdraví a oslovují šéfe. Ramon mi chce ukázat Fuente de las Cuatro Culturas, kašnu čtyř kultur. Na čtyřstranné střížce kašny vidím z dálky Davidovu hvězdu, pak hinduistickou posvátnou slabiku Om a i islámský půlměsíc a křesťanský kříž. Kvůli strategické poloze je v Ceutě hodně vojáků, určitě více než turistů.
5: Ceuta je pro turisty neznámá, díky bohu.
1: Směje se Ramon, i když přiznává, že levné město s blízkými plážemi začínají objevovat i někteří španělští turisté. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl páté. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept bylo doteď možné vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých husíů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a 14 zranil. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí. Pentagon zveřejnil novou, 5. várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů a dalších podobných jevů. Obsahují například vzpomínky vojenského pilota na obrovský podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhodnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě, píše o tom zpravodajský web BBC. Sport. Fotbalisti Teplic se můžou posunout do čela neúplné tabulky domácí šance ligy. Už za necelou půl hodinu rozehrají souboj 3. kola doma proti Plzni. K posunu na první příčku stačí Severočechům bod. Ve stejný čas začne i duel Zlína s Bohemians. Sobotní program uzavře utkání Mladá Boleslav Sparta s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Brnem, uzavřená trojka u Bystřice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, je to na 10 minut na 185. kilometr, pravý pruh tam blokuje porouchaný autobus. Silnice 3 Praha České Budějovice je u hlavního sjezdu na Bystřici obousměrně uzavřená po havárii 2 osobních aut, kolony směrem na jih už skoro od odbočky na Neveklov, na sever od odbočky na Petrovice. Na 27. Plzeň Žatec pozor v zatáčce za sjezdem z D6, převrátilo se tam auto na bok. Na silnici 14 z Harachova na Vrchlabí se brzdí asi kilometr za Jabloncem nad Jizerou, havarovala tam motorka. A Praha. Na okruhu je nejdříve směru z letiště na D1 omezení hned za nájezdem z D5. Vzniká kolona od Rudné ze 4. kilometru D5. Osobním autem je to na 15 minut. A následně je na pražském okruhu obousměrná uzavírka kvůli údržbě tunelů mezi exity 15 Slohkov a 3 Vestec. Objížďka přes Barandov a po jižní spojce, na té jsou kolony obousměrně na 15 minut a ta směrem na D1 se může natahovat, protože v nájezdu ze spojky stojí dobrněnské porouchané auto. A ve Strahovském tunelu směr dolů na Smíchov překáží nepojízdné vozidlo v pravém pruhu, kolona na vjezdu z Patočkovy, proto regulují vjezd už do Blanky v Troji, kolona ve sjezdu z mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích bude kolem 7, zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Tomáš Pancíř.
0: A v téhle půlhodině víkendového radiožurnálu se vrátíme ke skutečnému kriminálnímu případu, který byl sfilmován a na dlouhá léta u nás změnil vztah k autostopu. A mluvit budeme také o mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Ze všeho nejdřív je tu ale Síl. Přeju vám hezké odpoledne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Then the rainstorm came over me.

0: Před 50 lety v srpnu roku 1976 našli u Valašských Klobouk na Zlínsku těla dvou stopařek. Případ se později stal námětem filmu Smrt stopařek a na dlouhá desetiletí u rodičů dospívajících dívek zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy Tatiany a Věry nedaleko cyklostezky Bevlava dodnes připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd jsem byl jedenkrát v životě a to se nezapomene.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny náklaďáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil, s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tu kdy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby směrem k té skládce, ale předkem. No, tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já jsem sloužil na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
2: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To byl dosažení na blízku.

0: kiskadott a autobusz, ahol vezinelás, a vászkikra balk, a úkkal, ledát nyitott podezre a zsibliako 20 cenit dvědívky.
1: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
2: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
3: Vlastně máte pravdu.
1: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
3: Ale bejt na vašem místě, stejně bych nestopoval.
1: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na Šibenici. Z Valašských klobouk, Blanka Kovandová, Radiožurnál. V

Nedávné mistrovství světa mládeže v hasičském sportu v Šumperku ukázalo, že sbory dobrovolných hasičů v českých, moravských a slezských obcích mají základnu stále širokou. A děti se daří u tohoto nejen sportovního odvětví udržet i v současné, zejména digitální době. Přesvědčíme vás o tom ve víkendovém radiožurnálu, a to ještě před 17. hodinou.

0: Nabídka sportovního vyžití pro děti a mládež se každoročně rozšiřuje a některá odvětví tak mají nouzi o své členy a bojují mezi sebou o každé dítě. Mezi dobrovolnými hasiči, ale v obcích i mezi mládeží zájemců stále dost. A radost z toho má i čelní představitelka republikového hasičského sdružení Monika Němečková.
1: To já osobně mám k dobrovolným hasičům velký vztah, jsem dobrovolnou hasičkou od 6 let, přivedl mě k ním tatínek a už mi to prostě nějak zůstalo. Začala jsem vést děti, začala jsem se zajímat o vzdělávání, abychom je vychovali k tomu, aby u nás zůstali a aby si sami vybrali, co dál budou dělat. Pečovat o děti, vzdělávat, být v zásahových jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý z nich, když si najde svoji cestu a zůstane u dobrovolných hasičů, tak to je náš cíl.
2: Starostka sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková díky svému dlouholetému působení u mládeže dobře ví, co všechno kolektiv hasičů může dětem nabídnout.
1: Ta naše činnost je obrovsky činorodá s těmi dětmi. Od volnočasových aktivit přes vzdělávání až směrem ke sportu, k přípravě do těch zásahových jednotek. A každé to dítě, ať je malé, velké, tenké či silnější, si prostě najde to svoje. Zdaleka ne všichni sportují, ale ty pohybové aktivity máme vlastně v každé své činnosti. Ochranu přírodě, tábory, víkendovky, to se všechno kloubí v jedno a to je za mě to podstatné.
2: Sportovní část a to, co děti natrénují, mohou ukázat každé 2 roky na mistrovství světa. To se letos konalo v Šumperku a v obou kategoriích ho vyhrál tým z nedalekého Bludova, kde děti vede trenér Martin Sobotka.
3: Naštěstí můžu říct, že v Bludově máme dětí hodně, jsem za to moc rád. Důležité je, že ty děti něco dělají, že nesedí doma u počítačů, u mobilu, ale že přijdou mezi kamarády, sportují, dělají cokoliv, co prostě můžou dělat spolu, združují se. A samozřejmě je to i návaznosti na to, že potom přechází k těm profesionálním hasičům. Od nás i několik vlastně kluků dělá u profesionálních hasičů a tak by to mělo být. Plno dětí dělá v jednotkách a pracuje pro ty sbory a vychovávají další ty děti do budoucna, což je hrozně důležité.
4: To, že je dobrý kolektiv a všichni si rozumíme a je to prostě, všichni se chceme potkávat a je to fakt super.
5: Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková ta elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sám o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví. Já určitě se chci věnovat dál hasičům, mě to pořád baví, takže nemám důvod končit.
2: Doplnili svého trenéra jeho svěřenci Kristýna Konečná a Štěpán Gregor, kteří byli součástí vítězných týmů na mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Adam Kudet, Radiožurnál.

kouří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dělat?
1: Nenechte si ujít v České televizi.
0: Už není na co čekat. Nápady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůžeme mít nějaké potíže třeba?
0: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody za jeden.
6: Viděl z toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. Zítra večer na ČT1 a v i vysílání.
8: Radiožurnál 17 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
9: Meteorologové varují před vedry a rizikem požáru. Záchranáři upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Fotbalisti Plzně bojují v Teplicích o první vítězství v této ligové sezóně. Po nehodě zůstává uzavřená silnice 3 Praha České Budějovice u Bystřice. A neděle bude opět slunečná s teplotami do 33 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Zítra platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu v případě, že se po včelím vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost. Doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně, pokračuje mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
11: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
9: Ukrajinci pokračují v leteckých útocích na ruské rafinérie a plavidla. V Černém moři už podruhé zasáhli ruskou nákladní loď a taky jednu vrtnou plošinu.
12: Obyvatelé ruského Gelendžiku a Novorosísku na sociálních sítích zveřejnili záběry ruské nákladní lodě, na které po zásahu drony vypukl obrovský požár. Ukrajinská televize informovala také o úspěšném útoku na ruskou plovoucí vrtnou plošinu, kterou ruská armáda údajně používala jako základnu pro vysílání dronů na Ukrajinu. V samotném Rusku Ukrajinci znovu zaútočili na dvě velké rafinérie. V Syzrani v Samarské oblasti a v Ilském v Krasnodarském kraji. Ruské úřady připustily dopad úlomků nepilotovaných letounů. Obě rafinérie doteď hoří. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Původ názvů zastávek na trase tramvajové linky číslo 1 v Brně nově vysvětlují informační tabulky. Pracovníci dopravního podniku města Brna je namontovali tento týden. Díky spolupráci s muzeem města Brna odkrývají příběhy skryté za jednotlivými názvy. Lidé se tak přímo na místě nebo pomocí QR kódu dozvědí, od čeho je odvozen název zastávky i zajímavosti, které se s ním pojí, vysvětluje ředitel muzea Zbyněk Šolc.
13: Zjistili jsme, že ne všechny zastávky se jmenují po ulicích a po osobnostech, třeba Hlavní brána nebo pavilon G2, takže jsme museli občas improvizovat, ale třeba u pavilonu G2 jsme mohli říct, kdo ho postavil, kdy a jak. Takže můžeme vysvětlit, co se na tom místě nachází a jak se inspirovat tím městem a jeho historií.
7: Sport. Fotbalisti Plzně nastoupili ve třetím kole šance ligy v Teplicích, zatímco domácí se při bodovém zisku posunou do čela tabulky. Západočeši hrají o první výhru v tomto ročníku. Utkání sleduje reportér David Kalvas.
14: Začíná čtvrtá minuta a Plzeň slaví už druhý gól. Hned v první minutě se trefil Hrošovský, před chvilkou Kabongo a Plzeň tedy vede v Teplicích 2-0. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
15: Čtvrtá minuta utkání, stav duelu Zlín Bohemians Praha 1905 je 0-0. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.
7: Přímé přenosy zápasů pokračují na digitální stanici Radiožurnál Sport. Sobotní fotbalový program uzavře duel Mladé Boleslavy se Spartou Praha s výkopem ve 20 hodin.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 před Brnem, uzavřená trojka u Bystřice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona od exitu 182 Popůvky, teď

0: se bude rozjíždět, protože na 185. před momentem konečně odtáhli z pravého pruhu porouchaný autobus. Zdržení 10 minut. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Horní Počernice na 5. kilometru vzniká kolona, jede pomalu asi 5 minut k nehodě na 6.5. Na D5 před Prahou směrem z Plzně čekejte kolonu od Rudné ze 4. kilometru. Osobní auta jedou o něco plynuleji, i tak to mají asi na 15 minut na Pražský okruh do omezení hned za nájezdem z D5. A následně je okruh obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech mezi sjezdy na Lochkov a Vestec. Na objížďce přes Barrandov čekejte kolony obousměrně na jižní spojce, je to tam na čtvrt hodiny. Silnice 3 Praha České Budějovice je uzavřená v obou směrech u hlavního sjezdu na Bystřici, havarovala tam dvě osobní auta. Kolony se prodlužují, směrem na jih už to stojí od výjezdu z Benešova od posledního kruhového objezdu, směrem na sever od odbočky na Petrovice. Na 27. Plzeň-Žatec za sjezdem z D6 se brzdí v zatáčce u Kolešovic, převrátilo se tam auto na bok, a na 14. Harachov-Vrchlabí za Jabloncem pozor na kratší kolonu, vzniká po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. To byly zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
3: Na okraji Prahy učí ukrajinští váleční veteráni létat z drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi je třeba i žena, která nikdy nedržela dron v ruce. Ukrajinští instruktoři to prý naučí každého. Na kurz, který pořádá nová česká organizace Strong Europe, zamíříme ve víkendovém radiožurnálu už za okamžik. Teď jsou tady Coldplay.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Tomáš Pancíř.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Protisměr na D1 v Brně. Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov při průjezdu Brnem nejpozději jen za připojením z dálnice D2 za exitem 196. Na exitu 201 Slatina bylo zaznamenané nákladní auto, které najelo do špatného směru. Hlídky budou prověřovat úsek mezi sjezdem na Vídeň a na připojením od Ostravské. Ještě jednou D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov nejpozději za sjezdem na D2. Pozor, auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tolik skupina Coldplay ve víkendovém radiožurnálu, jak jste slyšeli v průběhu písničky. Na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov je auto v protisměru. Nejen tam dávejte pozor, samozřejmě všechno dál sleduje naše zelená vlna. Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili drony na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z paměti národa. Letat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale také civilisté, a to i z oborů, kde byste to vůbec nečekali.
1: Je. Právě to pravda?
2: Bilže.
3: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
4: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
3: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
4: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
3: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších.
1: Ok, you need to let the rest, because your hand like... Já bojoval v třetí štrumé brigádě.
5: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého.
1: Kooperáti z Aeroscan.
4: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i 3x zraněný, z toho jednou dronem.
1: Já pokazuji jich vorohám, i oni též nejdou.
5: Nenávidím drony. Jeden mě zranil, proto je nenávidím. Ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
1: Ale já rozumím, že se právě trochu dozadu.
4: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Ice ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
6: Ukrajinský instruktoři jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuhleto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci.
4: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurs totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Dobrá zpráva přichází z dálnice D1. Policie před chvílí odvolala varování před autem z protisměru nebo v protisměru, ale samozřejmě opatrnost nejen na dálnicích, ale na silnicích se dál vyplatí. Naše zelená vlna sleduje, co se děje. Další informace přineseme za 15 minut. Hladina Orlické přehrady je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Na některých místech se už objevují základy domů ze zaniklých obcí. Reportáž od Orlické přehrady nabídneme ve víkendovém radiožurnálu za chvíli hned po písničce skupiny Poetika.

0: tak všechno mám.
1: Blízko a poetika ve víkendovém radiožurnálu. Česko se potýká s výrazným suchem, to zasáhlo například všechny přítoky Vltavy. Některé z nich mají průtoky na historických minimech. Nedostatek srážek ovlivňuje i hladiny přehrad, kam jezdí méně turistů.
2: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
3: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
2: Je tu málo turistů a provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
3: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce v oblasti. Popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
4: Co se týče srážek, tak letos je jako extrémní sucho. Máme pastviny s koňma a je to na těch loukách extrémně vidět.
3: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
5: Horní část, která je z Kácova, řekněme až do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit. Problém je na té spodní části z Týnce do Pikovic, která tu vody má strašně málo a ta se jezdit nedá.
3: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
6: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
3: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
6: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly. Takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
3: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál půl šesté. Zprávy má Monika Vrchotová.
2: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice má ale ve sněmovně dost hlasů na přehlasování prezidentského veta. Část trosek 34. budovy ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Krýma Marcela Šmita, trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Americký senát potvrdil republikána Toda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatím vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. V Hořicích se po celý víkend konají motocyklové závody veteránů. Protože část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a dalšími ulicemi v centru města, bude na bezpečný průjezd závodníků dohlížet policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem městem. Diváci by proto měli do Hořic přijíždět s větším předstihem.
3: Sport.
2: Fotbalisti Teplic se můžou posunout na první místo neúplné tabulky domácí šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže nastoupili doma proti Plzni. Zápas na severu Čech sleduje reportér David Kalvas.
4: 32. minuta, Teplice prohrávají z Plzní 2-4. Za hosty skorovali Hrošovský, Kabongo, Dvech a Vidra, za domácí Mareček a Radosta. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
5: Na pravé straně. 32. minuta utkání a Zlín prohrává s pražskými Bohemians poměrem 0-1. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.
2: Přímé přenosy zápasu dál vysílá digitální stanice Radiožurnál Sport. Sobotní fotbalový program uzavře duel Mladé Boleslavy se Spartou Praha s výkopem ve 20 hodin.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Bezpečno na D1 v Brně a nehoda na D10 za Prahou. Dálnice D1 v Brně už je obousměrně bezpečně průjezdná mezi D2 a Slatinou, úsek prověřený, varováním před autem v protisměru policie odvolala. Jinak na D1 v Brně vzniká fronta směrem na Vyškov mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu kvůli zúžení. Na dálnici D2 za Prahou směrem Mladá Boleslav za sjezdem na Horní Počernice popouští kolona z 5. kilometru kolem 10 minut na 6.5. Tam řeší srážku dvou osobních aut. Opačně na příjezdu do Prahy z boleslavské D10 počítejte s kolonou z 0. kilometru dál Novopatskou do Zúžené k Belské, zabere to kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy dálnicí D5 z Plzně vzniká taky kolona teď už jenom kamionů v pravém pruhu z 1. kilometru do omezení na okruhu hned za nájezdem z D5 a hlavně je pražský okruh až do zítřejšího poledne obousměrně uzavřený mezi sjezdy na Lochkov a Vestec kvůli pracím v tunelech. Na objížďce přes Barandov se zdržíte na jižní spojce směrem na D1 10 minut, směrem na D5 čtvrt hodiny. Na silnici 53 z Znojmo Pohořelice zhruba 3 km za Branišovicemi havarovala dvě osobní auta, čekejte kolony. A silnice 3 Praha České Budějovice byla u sjezdu na Bystřici poslední dvě hodiny uzavřená po vážné nehodě. Provoz už je obnovený, kolony se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Neděle bude převážně slunečná s teplotami do 33 stupňů na severu a na severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi víkendový Radiožurnál a Tomáš Pancíř.
1: Jsou 4 minuty po půl šesté. Pokud nás budete poslouchat i v dalších minutách, uslyšíte, jak skončí první poločasy zápasu první fotbalové ligy. Také se dozvíte, co je to dudník, ale ze všeho nejdřív nabízíme Eda Šírena.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Na Jižní Moravě přibývá dudků chocholatých. Ochranáři jim pomáhají speciálními jízdními budkami, takzvanými dudníky. Reportáž o nich nabídneme ve víkendovém radiožurnálu už za chvíli.

0: 3 minuty před 6:15 posloucháte víkendový radiožurnál. Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Dudek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody, je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky, takzvané dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci.
3: Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
3: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé, do spiláku to je slité do jednoho. Jsou to teďka takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
3: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků. V loni vyvedli, bylo jich zhruba něco přes 50.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
4: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky síčkům obecně a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

Po úvodních dvou kolech nové ligové sezóny stále čeká fotbalová Viktoria Plzeň na první výhru. Prolomit nepříznivou sérii se plzeňští fotbalisté snaží v Teplicích. Tam během necelého prvního poločasu už diváci viděli 7 gólů a detaily nám za chvíli přímo z teplických snídal stínadel, řekne náš reportér.

0: Fotbalisté Plzně hrají o první výhru v tomto ročníku šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší fotbalové soutěže nastoupili na stadionu zatím 100% Teplic. My máme na místě reportéra Davida Kalvase.
1: Tady máme za sebou mimořádně atraktivní první poločas. Teplice po něm prohrávají z Plzní 3-4. Hosté předvedli dokonalý nástup do zápasu. Už v 10. minutě vedli o 3 góly, když se postupně trefili Patrik Rošovský, který namířil krásnou střelu z 25 metrů, která se odrazila od břevna za záda teplického gólmana. Pak přidal další gól Kristof Kabongo a Samson Dvech a hosté tedy byli na koni, jenomže domácí rychle snížili. Lukáš Mareček ve 12. minutě na 1-3 a v 21. minutě Matěj Radosta dal na rozdíl jednoho gólu. V zápětí ale ve 28. minutě Matěj Vidra zase dal plzeňským možnost odskočit do dvoubrankového náskoku, jenomže z něj zase ukrojil teplický Marcel Čermák, který v 35. minutě stanovil zatím to aktuální skóre. Teplice po prvním poločase prohrávají z Plzní 3-4. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
2: Po první půli Zlínští prohrávají s pražskými Bohemians poměrem 0-1. Gól byl k vidění v 9. minutě, bylo to po centru z levé strany, kdy vyrazil nejistým zákrokem balon před sebe do pokutového území. Tam se dostal k míči Mirwald a ten poslal balon do poloodkryté branky. Domácí mohli vyrovnat ve 20. minutě, kdy po závaru před bránou po rohovém kopu se Kopečný dostal k zakončení zblízka, ale z krátké vzdálenosti nedokázal trefit bránu. No a ve 36. minutě ještě měli velkou příležitost hostující fotbalisté. Matoušek šel sám na brankáře, dostála, ale vybíhají golmana domácího týmu nedokázal obstřelit. Po první půli tedy Zlín prohrává s pražskými Bohemians poměrem 0-1. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
3: Prahou prošel průvod na podporu sexuálních menšin Prague Pride, obešel se bez konfliktů. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Fotbalisti Teplic hrají v lize z Plzní. V první půli padlo 7 branek. Uzavřená je po nehodě silnice 53 před Pohořelicemi směrem ze Znojma. Zítra bude opět převážně slunečno s teplotami až do 33 stupňů. Je sobota 8. srpna, dobrý večer u hlavních zpráv přeje Monika Vrchotová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Centrem hlavního města prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem dnes vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách.
9: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
10: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
11: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
10: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi, popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
12: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
10: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví čtvrtstoletí zápisu této památky na seznam UNESCO. Dnes i zítra v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dřív patřily jedné rodině.
13: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
14: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
13: Takové světelné záblesky, byla to trošku, když přistává UFO.
14: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem. Modrá, fialová i červená světla osařují stromy.
13: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
14: Nad náma jenom ten paprsek.
13: Jenom ten paprsek,
14: do vesmíru.
13: No.
15: Dosahuje do výšky desítek kilometrů.
14: Prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
16: Vzory, hodně barev, elektronické čárky.
14: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
17: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISI Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Americký senát potvrdil Toda Blanche v čele ministerstva spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci dočasně zastával od dubna. Senátoři ho ve funkci potvrdili nejtěsnější možnou většinou.
18: The yeas are 50, the nays are 49.
19: Kromě všech demokratických senátorů byly proti i dvě republikánské senátorky, Susan Collinsová a Lisa Murkowská. Oběma vadí politizace ministerstva spravedlnosti. Todd Blanche v minulosti třeba zastavil prověřování Trumpa a jeho rodiny daňovým úřadem. Podle senátorek tím Trumpovi poskytl službu, ke které běžní Američané přístup nemají. Kritikům nového ministra vadil taky podle nich laxní přístup úřadu ke zveřejňování spisů o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Blanche se ke kritice nevyjádřil. Na síti X poděkoval senátu za jeho zvolení a Trumpovi za důvěru. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Včelaři ze Slavičína na Zlínsku slaví 100. výročí, pořídili si k tomu nový prapor a otevřeli naučnou stezku. Během oslavy včelaři taky vybírali nejlepší med.
20: Potřebujeme, abyste šli ohodnotit medy.
21: Na soutěž o nejlepší slavičínský med dohlížel včelař František Tobola.
22: A iba já jediný z celé naše party vím, čím med, pod kterým číslem je.
23: A neprozradíte?
22: Neprozradím určitě, protože si to nepamatuji. Mám to napsané a je to v trezoru v kuchyni.
24: Všechny jsou výborné.
23: A jak jste hlasoval?
24: Zdál se mi nejlepší vlastně 7.
21: Prozradil jeden z návštěvníků, pan Dušan. Předseda včelařského spolku Lubomír Machů pak odstartoval oslavy dobrou zprávou.
20: Kolik toho medu na tom našem spolku slavičínském zhruba bude, to odhaduju tak na těch 250 metrů.
21: Ze Slavičína Blanka Kovandová, Radiožurnál.
3: Ostravská nemocnice v létě ošetřila už 15 lidí, které poranil netopýr. Právě v letních měsících případů přibývá. Noční savec přitom může přenášet smrtelnou vzteklinu.
25: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
26: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
25: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
27: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křovy a když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel. Já jsem to nebrala jako vážně.
25: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
28: Sport. Fotbalisti Teplic hrají mimořádně atraktivní zápas 3. kola šance ligy proti Plzni. V první půli padlo 7 branek. Oba týmy tím vyrovnali nejgólovější úvodní poločas v historii nejvyšší soutěže. Další průběh zápasu sleduje David Kalvas.
29: 49. minuta, zatím ve druhém poločase žádný gól nepadl, plzeňští vedli už 3-0, domácí se ale přitáhli na rozdíl jednoho gólu v 35. minutě díky Čermákovi. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
30: 50. minuta utkání, Zlín prohrává s Bohemians Praha 1905 0-1. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.
28: Sobotní fotbalový program uzavře duel Mladé Boleslavy se Spartou s výkopem ve 20 hodin. A fotbalistky pražské Slávie zabojují o místo v předkole Evropského poháru. K účasti v kvalifikaci druhé nejprestižnější klubové soutěže potřebují porazit Brand Bykodaň. V opačném případě v tomto ročníku na mezinárodní scéně končí. Zápas začne ve 20 hodin a 30 minut.
4: Zelená vlna známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná 53 před Pohořelicemi, uzavírka na Pražském okruhu. Silnice 53 Znojmo Pohořelice je kus Zabraněšovicemi uzavřená, havarovala tam dvě osobní auta, policie odklání provoz na Vlasatice. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona z prvního kilometru se sune pravým pruhem do omezení na okruhu, hned za nájezdem z D5 zdržení do 10 minut a hlavně je Pražský okruh obousměrně uzavřený kvůli servisu tunelů mezi exity 15 Slochkov a 3 Vestec. Jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, na té vznikají kolony obousměrně až na 15 minut. Novopatskou se sune kolona od nájezdu od Černého mostu až čtvrt hodiny před sjezd na Kbelskou, tam čeká na odtah nabourané auto. A uzavřená je Drnovská obousměrně u nádraží Ruzině, hasiči zasahují u požáru elektromobilu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a naměříme 29 až 33 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
2: Je 18 hodin 10 minut, jsme rádi, že sobotní podvečer trávíte ve společnosti radiožurnálu. Už za chvíli se opět vypravíme na ligový fotbal a teď posíláme Imagine Dragons.
4: Víkendový radiožurnál
0: a Tomáš Pancíř.

Fotbalisté Plzně a Teplic vyrovnali historický rekord samostatné české fotbalové ligy. V prvním poločase jejich vzájemného duelu padlo 7 gólů, tedy stejně jako před lety během pandemie covidu v zápase pražské Sparty se Zbrojovkou Brno. Jak se nejen zápas v Teplicích, ale také další duel mezi Zlínem a Bohemians 1905 vyvíjí ve druhém poločase, to zjistíme už za chvíli od našich reportérů přímo na stadionech, tedy na teplických Stínadlech a na Zlínské Letné. Teď je

0: was just like a song when we were young.
1: Fotbalisté Teplice minimálně do zítřka mohou dostat do čela prvoligové tabulky, tedy tabulky Šanceligy. Zatím 100% Severočechům k tomu v zápase třetího kola nejvyšší soutěže stačí bodovat v zápase proti Viktorii Plzeň. Aktuální informace má reportér David Kalvas.
2: 60. minuta, bláznivý zápas tady v Teplicích pokračuje. Teplice totiž poprvé v tomto utkání vedou nad Plzní 5-4. Před malou chvilkou se totiž trefil Jan Fortelný a připomínám, Teplice prohrávali ve třetí minutě 0-2, v desáté minutě 0-3, ale ve druhém poločase auta vyrovnal na 4-4 a před malou chvílí tedy Fortelný dal gól na 5-4. Zápas z Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
3: Nína. 62. minuta už naskočila na světelné tabuli na zlínské Letné. Zlín Bohemians Praha 1905-01. Píšu já, teď zkouší poslat na levou stranu na Bartošáka. Odražený míč sbírá Helebrand. Helebrand sprintuje do středového kruhu. U něho okamžitě bránící smrš. Helebrand se otáčí, vrací se, přihrává zpátky na Černína. Domácí fanoušci místy pískají, chtěli by větší aktivitu svého týmu směrem dopředu a chtěli by samozřejmě hlavně, aby se měnilo skóre, protože 0-1 to je výsledek, který by určitě nepotěšil ani domácí fanoušky, ani domácí fotbalisty, ani domácího trenéra, protože by znamenal, pokud by takto skončil tento duel, protože by znamenal, že by ani ve třetím utkání nového ligového ročníku fotbalisté Zlína nedokázali bodovat. Zatím
1: tolik tedy aktuální informace ze zápasu první fotbalové ligy Zlín Bohemians 1905 od Tomáše Perutky. Stejně tak předtím jsme slyšeli informace o dalších dvou gólech v zápase Teplice Plzeň. Oba zápasy samozřejmě naši reportéři budou dál sledovat. Pokud byste chtěli slyšet přímý přenos, můžete si naladit náš digitální radiožurnál Sport a nebo také můžete tyto zápasy poslouchat v přímém přenosu na našich webových stránkách. Za 9 minut bude 6:30, posloucháte víkendový radiožurnál.
4: Někdy padá na mě stín.

0: Radiožurnál je 6:30. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestíku. Spustilo ho přímo v portálu edu.cz Ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 450 pozic po celém Česku a zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku třeba podle typů škol. Nedostatek vody hlásí vodohospodáři na vodní nádrži Římov na Českobudějovicku. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody. Přehrada slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro většinu Jihočechů. Dodávky do domácností podle vodohospodářů ohrožené nejsou. Do bulharského vzdušného prostoru vletěl dron z Rumunska. Poblíž plynovodu u vesnice Kardam, asi 100 metrů od státní hranice, pak explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst v zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Vznikl před 20 lety v brazilském městě Esperantina. Jeho cílem je upozornit na ženské sexuální zdraví, podpořit otevřenou komunikaci a zbořit tabu spojená s ženskou rozkoší. Slaví se v zemích Jižní Ameriky, ale třeba taky v Norsku. Podle zakladatele dne je jedním z cílů připomenout takzvanou orgasm gap, tedy rozdíl v dosahování sexuálního uspokojení mezi muži a ženami. Sport. Fotbalisti Teplice a Plzně vyrovnali nejgólovější první poločas v historii nejvyšší soutěže. V úvodní půli zápasu třetího kola šance ligy dali dohromady 7 gólů. Další vývoj utkání sleduje na severu Čech reportér David Kalvas.
2: 73. minuta a divoký zápas pokračuje také ve druhé půli. Už padlo 10 branek. Teplice Plzeň 5-5, zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
3: Aktuálně v 74. minutě už platí, že Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-2. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Přímé přenosy pokračují na digitální stanici Radiožurnál Sport. Za necelou hodinu a půl začne ještě souboj Mladé Boleslavy se Spartou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená 53 před Pohořelicemi a nehoda i na trase Želetava Jihlava. Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je uzavřená v obou směrech. Střetla se tam dvě osobní auta. Odklon u Branišovic přes Vlasatice a opačně. Na silnici 38 zhruba 2 km za Želetavou směrem na Jihlavu se brzdí v zatáčce před odbočkou na Svojkovice. Havarovala ta motorka. Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi sjezdy na Lochkov a Vestec. Kvůli údržbě tunelů se do zítřejšího poledne jezdí přes Barandov a po jižní spojce. Na té ještě počítejte se zdržením v obou směrech kolem 10 minut. Od sjezdu na Pankrác jsou fronty na Barandovský most i k nájezdu na Brněnskou. Kolona v Praze i celou Novopatskou od nájezdu od Černého mostu je to až na čtvrt hodiny před Kbelskou. Tam v zúžení čeká na odtah auto po nehodě. A neprojedete Drnovskou u nádraží Ruzyně, hořel tam elektromobil, musí se Libockou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno, až později večer má na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 27, na horách pak většinou kolem 24. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi dál Tomáš Pancíř.
0: Jsou 4 minuty po 6:30. V této půlhodině našeho vysílání vás vezmeme na vodní hrádky a nabídneme také konečné výsledky dvou zápasů fotbalové ligy, včetně zatím 10gólové přestřelky mezi Teplicemi a Plzní. Přeju vám hezký podvečer s Radiožurnálem a teď také s Richardem Millerem.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Pátý ročník akce Vodní hrádky na rybníku Velká Anna v Novém Sedle na Sokolovsku přilákal dnes stovky lidí. Program byl určený jak pro děti, tak pro dospělé. Na místě nechyběla ani naše redaktorka a její reportáž vám nabídneme už za chvíli. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál Závod netradičních plavidel, akvazorbing, ale také slalom nebo plavba na šlapacím kole. To je jenom část programu vodních hrátek na rybníku Velká Anna na Sokolovsku. Pátý ročník téhle akce přilákal stovky lidí a bavili se jak dospělí, tak děti.
1: Stále běží 16 soutěžních stanovišť pro dětičky.
2: Matěj, tak co máš všechno za sebou?
3: Slalom s míčem. Ty.
2: Určitě jsi střílel na plechovku vodou, viď?
3: Střílel na plechovku vodou, pak s tou pálkou a tím míčemkem s kalímkem s vodou.
2: A zvládl jsi všechno?
3: Jo.
2: Jak se těšíte na vodu?
4: Super.
2: Že Jane, jdete se projet ve šlapadle?
4: A jdeme soutěžit.
2: Josefe, jsou tady i vany?
5: Vany jsou vlastně k čemu, že si vlastně sednou doprostřed, rukama pádlujou do nějakého cíle a potom i nazpátek.
2: Je to těžké? To.
5: Je to těžký.
2: Tak musíme říct, že ty vany jsou nadnášené, mají po stranách připevněné takové roury.
6: To jdeme zkusit, aby byla sranda nějaká.
2: Jste odvážní a jdete do vany.
6: Jdeme do vany. Kam se dostaneme, nevíme.
2: Lenka se synem.
6: Snad to bude bez koupele.
2: Roberte, jste na šlapacím kole na vodě, jaké to je?
7: Hrozně pomalu se to otáčí, ale obdivuju, jak je to hezky udělaný po domácku a líbí se mi to.
2: A co je na tom nejhorší?
7: To otáčení. Má to hrozně dlouhý akční rádius, ale jinak je to fajn.
2: A to kole je vlastně umístěné na plošině tak, aby se dalo na té vodě jezdit. A když šlapu, tak budu pohánět klapky, které jsou vzadu jako dvě kola.
8: To taky chcete?
9: Já bych na to kolo, prosím.
8: Můžete?
2: Stelo, chcete si zkusit taky šlapací kolo na vodě?
9: Ano, nikdy jsem to ještě neskoušela.
8: Jako na kole. A můžete jet a šlapáme pomaličku, tak.
2: Robert se Stelou to dobře zvládají na šlapacích kolech. Pepo.
8: Zvládají to?
10: Robert se trochu rozdováděl.
2: Manžel.
10: Manžel, ano.
2: A říká
10: Šárka.
2: Šárka. Dlouho přemýšlel, než se odhodlal to zkusit.
10: Vůbec. Hned jak to viděl, tak šel.
2: Tady na té akci jste poprvé.
10: Tady na té akci, ano. Super, dobrá atmosféra.
2: Všichni mají tu správnou náladu.
10: Já myslím, že jo.
2: Vodní hrátky pokračují i v neděli, a to od 10 do 17 hodin. Z Nového sedla na Sokolovsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

Zatímco fotbalisté Teplic vstoupili do nové ligové sezóny výborně, hráči Plzně se v jejím úvodu trápí. Na vzájemný souboj obou klubů, při kterém už padlo 10 gólů, se v našem vysílání znovu vypravíme už za chvíli.

0: Fotbalisté Teplic, kteří v tomto ročníku šance ligy ještě nestratili ani bod, hostí ve třetím kole nejvyšší soutěže Plzeň. Viktoria naopak bojuje o první výhru v letošní ligové sezóně. Závěr zápasu na teplických stínadlech sleduje reportér David Kalvas.
1: 91. minuta, tepličtí fanoušci, kterých je tu 8000, skandují: my chceme gol. Teplice Plzeň 5-5, hosté dohrávají bez Krčíka a tepličtí zahrávají roh, šance v pokutovém území, ale hosté se ubránili, takže tenhle dramatický zápas pokračuje a vyvrcholí teplickou přesilovkou. Teplice Plzeň 5-5, utkání Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
2: Na zlínské Letné běží pětiminutové nastavení, z něho už dvě minuty odehrány. Platí, že Zlín prohrává s pražskými Bohemiance 0-2. Góly byly k vidění v deváté minutě, kdy se po závaru před brankou dostal k odraženému míči Mirwald a poslal ho do poloodkryté branky. A v 73. minutě pokutový kop proměnil Čermák, který byl chvíli předtím faulován. Takže teď v pětiminutovém nastavení, v polovině pětiminutového nastavení platí, že Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-2. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
3: Meteorologové varují před dalšími vedry. Francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody. Fotbalisti Teplic v utkání bohatém na góly remizovali s Plzní. Uzavřená je po tragické nehodě silnice 53 na příjezdu do Pohořelic ze Znojma. A zítra bude slunečno s tropickými teplotami až do 33 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem ve Francii od začátku měření.
5: Začíná to být složité. Hrozí, že nebudeme moct používat toalety nebo nabízet karafy s vodou. Pro zákazníky to bude komplikované.
6: Řekl francouzskému rozhlasu majitel restaurace Valentin Rigoulet v obci Clairvaux-Lelac na východě země. V obci téměř vyschly dva zdroje pitné vody a radnice musí dovážet pitnou vodu v cisternách ze sousedních měst. Obce navíc nabádají obyvatele k šetření vodou. Přes 40% toků ve Francii je vyschlých nebo téměř vyschlých. Problém kvůli tomu mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Léky předepsané v Česku na e-recept si lidé můžou nově vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost měli v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
7: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
3: Lidé nerespektují zákaz vstupu k likvidovanému mostu mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovskom. Demolice Jiruškova mostu má skončit 16. srpna. Dělníci se tam podle zástupců firmy opakovaně setkávají s lidmi, kteří nerespektují zákaz vstupu na staveniště. Někteří navíc ignorují i zákaz plavby a na pedalboardech vpluli do uzavřeného úseku řeky Orlice. Stavbaři proto znovu důrazně upozorňují, že pohyb mimo vyznačené koridory je zakázaný a porušení pravidel můžou oznámit policii.
1: Sport.
5: Fotbalisti Teplic a Plzně odehráli druhé nejgólovější utkání v historii nejvyšší soutěže. Na severu Čech hráli nerozhodně 5-5. Tepličtí se díky zisku bodu posunuli do čela neúplné tabulky. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v předkole Ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
8: Myslím, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter než ten, řekněme, play-off zápas, dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
5: V dalším sobotním utkání zvítězili hráči Bohemians ve Zlíně 2-0.
1: Z
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 zachodce Rady a uzavřená 53 před Pohořelicemi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na chodce Rady na kilometru 31,5 je tam blokovaný vpravo stoupací pruh. Stojí tam dodávka a hodně se z ní kouří.
10: Pustím a kraj zkakovali z auta.
9: Silnice 53 na příjezdu do Pohořelic ze Znojma je uzavřená v obou směrech. Srážku dvou osobních aut tam nepřežili dva lidé. Vyšetřování se protáhne do nočních hodin. Odklon obou směrně od Branišovic přes Vlasatice a opačně. Vážná nehoda taky na silnici 38, 2 kilometry za Želetavou na Jihlavu. Ještě před odbočkou na Svojkovice havarovala motorka. Provoz byl chvíli i zastavený.
11: Tam v tom kopcu, která vrtulníku řetěle, záchranka ujezdá, takže tam ještě vytívadlo běh.
9: Na silnici 3 z Českých Budějovic na Boršov se před planou střetla tři auta. Záchranáři jedou na místo a tvoří se kolony v obou směrech. Na Pražském okruhu je do zítřejšího poledne obousměrně uzavřený úsek mezi Lochkovem a Vestcem. Kvůli servisu tunelů jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Tam se stále tvoří kolony od sjezdu na Pankrác, na Barandovský most i k nájezdu na Brněnskou. Zdržení kolem čtvrt hodiny a plná zůstává i Novopatská od nájezdu z Černého mostu před Zúženou k Belskou. Tam v Zúžení čeká na odtah auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Slunečné počasí bude pokračovat i zítra, kdy se teploty budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni. Na severu a severovýchodě bude kolem 27. Později večer pak má na západě Čech přibývat oblačnosti. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
2: Prahou popolední prošel duhový pochod v rámci festivalu Prague Pride. Kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně ho provázela přísnější bezpečnostní opatření a kvůli včerejšímu koncertu Marka Ztraceného měl letos jiný cíl. Místo na Letnou mířil na Štvanici. Vše samozřejmě sledoval náš reportér. Shrnutí přineseme už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.
0: Víkendový radiožurnál
12: a Tomáš Pancíř.

0: 10 minut po 19. hodině posloucháte víkendový radiožurnál. Prahou dnes prošel pochod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost. Průvod z centra Prahy na ostrov Štvanice doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty. Mezi účastníky byly také rodiny s dětmi a studenti.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
2: Dnešní program Prague Pride na ostrově Štvanice potrvá do 10 hodin večer. Pro účastníky jsou tam připravená hudební vystoupení a další kulturní program. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

Více než 7 tisíc let starý dům a záhada jeho vzniku i zániku. Archeologové u Těšetic na Znojemsku skládají příběh lidí, kteří zřejmě patřili mezi první zemědělce střední Evropy. I tomu se budeme věnovat v dalších minutách víkendového radiožurnálu.

0: byla Kateřina Knechtová ve vysílání Radiožurnálu. Na poli u Těšetic na Znojemsku odkrývají archeologové z Masarykovy univerzity pozůstatky jedné z nejstarších zemědělských vesnic ve střední Evropě. Lokalita se jmenuje Amerika a podle vědců byla zřejmě domovem prvních moravských zemědělců. Výzkumníci tu teď zkoumají více než 7000 let starý dlouhý dům a chtějí zjistit, kdo v něm žil i proč nakonec zanikl v plamenech.
1: Tak v tuhleto chvíli se nacházíme pravděpodobně v místě, kde stál onen dlouhý dům, který tady letos zkoumáme.
2: Na poli u Těšetic na Znojemsku stojím s Jiřím Najberkem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Právě tady archeologové odkrývají zřejmě z nejstarších zemědělských osad ve střední Evropě.
1: Zatím se dá uvažovat, že ony keramické fragmenty pocházejí z nejstarší fáze kultury s lineární keramikou.
2: První nálezy naznačují, že odkrytý dlouhý dům pochází z doby vůbec prvních zemědělců. Osada to mohla stát už kolem roku 5400 před naším letopočtem.
1: Splichni mi to
2: prosím. Proč se to vlastně navlhčuje?
1: Můžou se tím odkrýt rozdíly mezi těma jednotlivými uloženými. To zamokření může odhalit nějaké další detaily, které nevidíme.
2: Vysvětluje Jiří Najberg, zatímco pomocí tlakového postřikovače kropí jeden z 22 sektorů výzkumu.
3: Dneska má někdo volný ruce.
2: Celý výkop připomíná šachovnici. Na jednom z políček koordinuje své kolegy archeolog Pavel Tomek.
4: Máme tu odkrytou sondu, která v tuhle chvíli má 25 metrů na zhruba 8,5.
2: Jednotlivá políčka archeologové centimetr po centimetru snižují lopatami, krumpáči i motykami, aby odhalili, co se pod nimi skrývá.
4: Snažíme se rekonstruovat tu podobu, jak to tu mohlo vypadat.
2: Jeden dům je ale jen začátek. Geomagnetický průzkum naznačuje, že celá pravěká vesnice byla mnohem rozsáhlejší. Ukazuje na mapě vedoucí výzkumu Petr Tot.
5: Tu máme pole a na tom poli vidíme, že jsou jamy a mezi tými dlhými jamami se nacházel takzvaný dlhý dom.
2: Takže máte mapu s takovými flíčky a na základě toho dokážete rozpoznat, teda, jestli se tam opravdu něco nalézá.
5: Přesně tak. Vidíme, že těch dlhých domů tu mohlo být zhruba 40 až 50. Mal šírku zhruba 6 metrov, dĺžka môže byť až 40 metrov, čiže ide o jedny z najväčších stavieb, aké sa stávali v práveku.
2: Podľa archeologov v takovém domne mohlo žiť 10 až 20 lidí.
5: Jednak tam spali, ale pripravovali aj potravu a takisto aj vyrábali nástroje.
2: Proč ale stavby dlouhé až 40 metrov pravěcí zemědělci stavěli, zůstává dodnes předmětem debat.
5: Jeden z tých modelov hovorí, že ten dom bol viac generačný. To znamená, že tam žili deti, ich rodičia a deti tých detí.
2: Další možností by mohlo být, že tehdejší rodina vypadala jinak než dnes.
5: Buď muž mal viac partneriek, alebo žena mohla mať viac partnerov.
2: Odpovědi zatím mají archeologové méně než otázek. Nedaleko také leží mladší naleziště sutny s proslulým rondelem. Možná právě tam podle Tota lidé z naleziště Amerika odešli. To ale ukáže až další výzkum.
5: Po výzkume artefakty sa musia umyť, zaevidovať a následne budú prebiehať laboratórne analýzy. Z keramiky budeme extrahovať lipidy, aby sme zistili stravu pravekých ľudí.
2: Už teď ale vědci vědí jednu překvapivou věc. Dlouhý dům zřejmě zničil požár. Záhadu, zda šlo o nehodu, násilný konflikt nebo součást záměrného opuštění osady, musí archeologové ještě rozluštit. Z Těšetic, Kyjovic, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl osmé. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice Čechy rozděluje. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Silnější podporu má novela mezi lidmi ve věku od 65 do 74 let, kde s ní souhlasí 4 z 10 dotázaných. Mezi voliči hnutí ANO ji podporuje necelých 45% respondentů. O novele teď rozhoduje sněmovna. V ní má vládní koalice většinu hlasů potřebných k přehlasování prezidentského veta. Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Podle policie se obešel bez konfliktů. Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie, informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kroky kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Ochranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Dudek chocholatý se do Česka každé jaro vrací z Afriky a hnízdí hlavně v nejteplejších oblastech Jižní Moravy. Sport. Fotbalisti Teplic vedou neúplnou tabulku domácí šance ligy. Do čela se posunuli po remíze 5-5 z Plzní ve třetím kole. Na Stínadlech se hrál druhý nejgólovější zápas historie nejvyšší soutěže. V dalším odpoledním utkání Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Už za necelou půl hodinu začne souboj Mladé Boleslavy se Spartou Praha. Duel nabídne v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Chocerady a uzavřená silnice 53 před Pohořelicemi. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za exitem Chocerady na kilometru 31,5 pozor na stojící dodávku ve stoupacím pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy začíná housnout provoz v zúžení na mostě u Šmejkalky. Na 24. kilometru začíná noční omezení a provoz v tom dlouhodobém zúžení bude stažený jenom do levého pruhu. Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do nočních hodin uzavřená v obou směrech. Vyšetřují tam tragickou nehodu dvou osobních aut. Provoz odklánějí od Branišovic přes Vlasatice a opačně. Na silnici 3 na výjezdu z Českých Budějovic na Planou se na úrovni letiště srazila tři osobní auta. Jezdí se kyvadlově, zdržení v kolonách obousměrně až 20 minut, skoro od Litvínovic a taky od Plané. A na pražském okruhu je kvůli údržbě obou tunelů obousměrně uzavřený úsek mezi exity 15 Lohkov a 3 Vestec. Do zítřejšího poledne se jezdí přes Barandov a po jižní spojce. Na té už se rozjíždějí jenom kratší zbytky kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi víkendový Radiožurnál a Tomáš Pancíř.
0: Pokud ještě nemáte jasného programu na zítřek, můžete se inspirovat na webu Radiožurnálu. I na tento víkend tam najdete řadu zajímavých tipů, a to rozstříděných podle jednotlivých krajů. Stačí kliknout na příslušnou část mapy. Teď je 19 hodin 34 minut, posloucháte víkendový Radiožurnál a teď i zpěvačku LP.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Víc než 60 synagog a hřbitovů po celé České republice se zítra otevře veřejnosti. Bude totiž Den židovských památek. Kam se zajít podívat, i to vám poradíme za chvíli ve vysílání Radiožurnálu.

0: To byl David Koller ve víkendovém radiožurnálu. Zítra se opět otevírají desítky židovských pamětihodností po celé republice. Na 9. srpen totiž připadá Den židovských památek. Veřejnost se bude moci podívat do jindy nepřístupných míst. Novinky letošního ročníku popsal radiožurnálu koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý.
1: Novinek je docela dost. Každý

0: A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
1: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo za dobrovolné vstupné.
0: Seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz.
1: O Den židovských památek je v Česku zájem.
0: Z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky.
1: Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
0: Fyzicky zatím tuhle zkušenost nemáme, ale v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili na žádný problém.
1: Dodává Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Pro Radiožurnál Noemi Fingerlandová.

10 gólů, 10 různých střelců a vyrovnání nejvyššího počtu branek nastřílených v prvním poločase v historii samostatné české fotbalové ligy. To všechno přinesl podvečerní fotbalový zápas mezi Teplicemi a Viktorií Plzeň. Byl to opravdu bláznivý zápas a my se k němu proto za chvíli ve víkendovém radiožurnálu vrátíme.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál. Fotbalová šance liga bude mít minimálně do zítřka poněkud nečekaného lídra. V čele neúplné tabulky jsou totiž po svém utkání třetího kola Teplice, které remizovaly s Plzní v gólově velmi atraktivním zápase 5-5. To je téma pro Františka Typovského ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: 10 branek v jednom ligovém utkání, to je opravdu rarita. Pokolikáte v historii české nejvyšší soutěže se něco podobného stalo?
1: 10 a více branek v jednom zápase padlo po čtvrté v české historii. V roce 1995 porazila Slavia Uherské Hradiště 9-1. V roce 2013 hrál Jablonec se Znojmem právě 5-5. No a ten absolutní rekord drží duel Zlína s Mladou Boleslaví z roku 2023. Tehdy hosté zvítězili 9-5, takže tam padlo v součtu těch branek 14. Takže co se týče počtu gólů v tom samotném utkání, tak ten před chvíli skončený zápas na Stínadlech se tedy řadí po bok těch zmiňovaných zápasů na druhou příčku. Zpátky k utkání Teplic z Plzní, hned 7 z 10 gólů tam padlo v první půli, a to znamená vyrovnání rekordu v počtu tref v úvodním poločase.
0: A zajímavostí je, že o těch 10 gólů se při remíze 5-5 postaralo 10 různých střelců. Plzeňský trenér Martin Hyský asi musí cítit jakési deja vu.
1: Je to tak, on totiž jako hráč byl u té zmiňované výhry Slavie nad Uherským Hradištěm 9-1 v roce 95. Tentokrát ale podobně atraktivní výsledek nebo zápas může ukončit jeho trenérské angažmá v Plzni. Záporočiši totiž na Stínadlech po 10 minutách vedli 3-0. Tento náskok ale promarnili a nakonec vlastně museli remízu zachraňovat. Teplický Jan Fortelný po hodině hry otočil skóre na 5-5, upravoval v 68. minutě nakonec účastník mistrovství světa Denis Vyšin. A zatímco Teplice teď se 7 body vedou neúplnou tabulku šance ligy, tak Plzeň má po 3 zápasech body pouze 2 a krčí se ve spodní polovině tabulky. Vzhledem k tomu, že plzeňský boss Adolf Šádek vyhlásil před startem sezony útok na mistrovský titul, tak ten start Západočechů do tohoto ročníku je minimálně rozpačitý.
0: Ty jsi čekal na tiskovou konferenci po zápase. Naznačil někdo, jestli Martin Hyský bude pokračovat?
1: Zatím takové informace nemám, i protože na Stínadlech se stala trochu netypická věc, a to znamená, že se otočilo pořadí. O něch tiskových konferencí bývá zvyklostí, že začínají gentlemansky hosté a potom přijdou na řadu domácí. Tady to bylo obráceně. Tisková konference Plzně by měla probíhat právě teď, ale těžko říct, co stojí právě za tím, že si Teplice a Plzeň prohodili to, kdo v uvozovkách začne první, ale tak či tak nebývá to zvykem.
0: Tak třeba se brzy dozvíme něco dalšího, my to samozřejmě budeme sledovat, konec konců máme tam našeho reportéra. V druhém dnešním podvečerním zápase Bohemians vyhráli ve Zlíně 2-0, třetí dnešní zápas Sparty v Mladé Boleslavi začne zhruba za 10 minut, a to v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ale vraťme se ještě na chvíli do Teplic. Proč podle tebe padlo v tom dnešním zápase Teplice Plzeň právě tolik gólů?
1: Stojí zatím opravdu mimořádná efektivita střelců v těch klíčových situacích a taky velké hrubky v obranách. Stačí se podívat na statistiky. Teplice 6x vystřelili na branku a dali 5 gólů. Plzeň ta vrhla opravdu velké úsilí do toho drtivého úvodu zápasu, ve kterém dala 3 góly. To má, co se střelecké statistiky, 5 z 8, tedy 5 gólů z 8 pokusů na bránu Teplic. A vlastně to vyzní trochu paradoxně, ale skóre 5-5 klidně mohlo být ještě výraznější, protože oba celky další velké příležitosti zahodily.
0: O nezapomenutelném zápase, který přineslo dnešní třetí kolo první fotbalové ligy, jsme mluvili s Františkem Typovským ze sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Monika Vrchotová. Sucho v Česku se zhoršuje, průtoky některých řek jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. Tajfun Dolphin zesílil a posouvá se směrem Tchajvanu a jihovýchodnímu pobřeží Číny. Fotbalisti Sparty bojují v Mladé Boleslavi o druhou ligovou výhru v ročníku. Neděle bude opět slunečná a teploty vystoupají až na 33 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Česko trápí nedostatek srážek. Sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři ji proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
2: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. K pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchajvan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje přinesly vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
3: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát navíc kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
4: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
0: Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách, popisuje restaurátorka Kateřina Krhánková.
5: Máme za úkol restaurovat sgrafita, která jsou mezi okny druhého patra. My se pokoušíme najít původní sgrafita, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč, nahrazujeme rekonstrukcí.
6: Sport. Fotbalisti Sparty ve třetím kole šance ligy hrají v Mladé Boleslavi. Utkání sleduje reportér Tomáš Petr.
7: Druhá minuta utkání Mladá Boleslav Sparta zatím nerozhodně 0-0. Hosté dnes tady ve středních Čechách bez obvyklého kapitána Haraslína, který jedná o přestupu premiéru v české nejvyšší soutěži, zažívá v dresu Pražanů stoper Gudal. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavi Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: V odpoledních zápasech Plzeň remizovala v Teplicích 5-5, byť už v 10. minutě vedla 3-0. Zlín v nové ligové sezóně ani na potřetí nebodoval. Bohemians doma podlehl 0-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky změnili omezení mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem. V kilometrové koloně před omezením se zdržíte do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Choceradi ty překáží dodávka. Kilometr 31,5 blokuje stoupací pruh.
9: Nebo značená, kolem je spousta lidí, stojí u auta, za svodidly, takže kamiony vybočujou do středního.
8: Silnice 53 u Pohořelic do Znojma stále obousměrně neprůjezdná. Provoz v podvečer zastavila tragická nehoda dvou osobních aut. Objíždí se v obou směrech přes Vlasatice plynule. A na trojce z Českých Budějovic do Boršova havarovala tři osobní auta. Nehoda je uplané, zřejmě se objíždí Kyvadlově do Budějovic půlkilometrová kolona. Obět se to dá po Lidické třídě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, většinou s teplotami od 29 do 33 stupňů. Později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Tolik zprávy. A teď už Roma Vakeren a Iveta Demeterová.
10: Dobrý večer, Lačerat Šukar Šuniben. Dnes vám představíme violončelistu a pedagoga Roberta Lacka. Seznámíme vás také s projektem Young Roma Talents. O jeho fungování si budeme povídat s projektovým manažerem Josefem Švejdou a studentem Ježkovy konzervatoře Janem Hronem.
1: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Oromava Keren sme začali temperamentem kapely Rytmu Gitano a s Milanem Krokou. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti propojuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich schopnosti. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. A právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
2: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
2: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary, hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
3: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
3: My to máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii. Takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle ty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
2: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
3: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
2: Umění, malířství.
3: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout, protože si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
0: A o projektu Young Roma Talents si budeme povídat i po písničce. Zůstaňte s námi. A tu

0: před písní od Julky Kozákové jsme si povídali o projektu Young Roma Talents a povídali jsme si se zpěvákem Honzou Hronem a Josefem Švejdou. Jakou konkrétní podporu projekt účastníkům poskytuje, uslyšíte od projektového manažera Josefa Švejdy.
1: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
2: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
3: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profikem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.
4: I když jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
1: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybovej terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
2: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
1: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko, se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Roma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo? Nebylo to nic složitýho.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je tomu to, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
3: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší. A budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: Projekt Young Roma Talents nám představili manažer projektu Josef Švejda a student Ježkovy konzervatoře Honza Hron.

0: a poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman mladší. Příjemný večer. Violončelista a pedagog Robert Lacko po studiu na hudební konzervatoři v Rudných Košicích spojil svoji profesní dráhu s orchestrem vojenského uměleckého souboru Ondráš. Dnes si svůj zasloužený hudební důchod zpestřuje výukou na umělecké škole a především vystoupeními s hudbou, která je mu blízká.
1: Narodil jste se a vyrůstal v Košicích na Slovensku, kde jste taky vystudoval hudební konzervatoř. V jakém prostředí jste vlastně vyrůstal? Byla cesta k muzice snadná?
2: Cesta k muzice není nikdy snadná, co se týče toho, aby člověk něco dokázal, ale měl jsem to štěstí vlastně, že jsem vyrůstal jako většina těch muzikantů, řekne, že v muzikantské rodině, protože děda i praděda byli muzikanti, takže od malá jsem poslouchal tu muziku a nevyhýbal jsem se i jiným stylům. Naše rodina většinou hrávala folklor, cymbálka, takže tady toto jsem poslouchal. Pak jsem nastoupil vlastně do školy na konzervatoř, do hudebky předtím samozřejmě, kde ta klasika byla podaná od paní učitelky velice, velice zkušeně, nenásilným způsobem. Tu klasiku mám velice rád, ale jak říkám, nevyhýbám se i dalším stylům jako jazz a další styly muzice.
1: Vaším nástrojem je violončelo, to je u romských muzikantů zřejmě vzácné. Proč a jak jste si vybral právě tento nástroj?
2: Já jsem si ho nevybral. Měl jsem 12 let, kdy mě vlastně otec řekl, že je možnost nastoupit do hudební školy, kde potřebují žáky na violončelo. Takže jsme šli do hudebky a paní učitelka se podívala na prsty a říká dobrý, tak od té doby vlastně to violončelo mě doprovází až po dnešek.
1: Téměř 30 let jste působil v orchestru vojenského uměleckého souboru Ondráš, jediném profesionálním souboru svého druhu v České republice, zpracovávajícího lidovou hudbu a tanec. Jak k tomu došlo, že jste se dal právě k tomuto orchestru?
2: Po konzervatoři jsem nastoupil do hudební školy, kde jsem učil, ale jenom chvilku, protože vlastně mi přišla obsílka, že mám nastoupit do základní vojenské služby. A právě to byl Ondráš, kde jsem nastoupil a odsloužil jsem si tam 2 roky a hrál, takže v podstatě pak jsem ještě vypomáhal po skončení vojenské služby, takže tam není ani těch necelých 30 let, ale asi tak 33 to bude.
1: V současné době působíte jako pedagog na základní umělecké škole. Jakým způsobem je podle vás ideální učit žáky na hudební nástroj tak, aby třeba vlivem nuceného repertoáru nestratili o hudbu zájem?
2: Tak já inklinuju k tomu, aby ty žáci měli z toho radost, co hrajou, a snažím se je ovlivnit nenasilným způsobem. I když je ta skladba těžká a oni řeknou, že to hrát nebudu, říkám, nemusíš, zkus jenom první takt a uvidíš, kde se to všechno opakuje, takže nenásilným způsobem dosáhnout cíl.
1: Vedle výuky se věnujete také koncertování. S čím aktuálně vystupujete? Nebo možná s kým taky?
2: No, spíš s kým. A zaplať pán Bůh, jako můžu hrát teď, co já chci. A to je to nejvíc, když muzikant si může vybrat ty svoje skladby. A jak jsem říkal, inklinoval jsem a inklinuju jako k folkloru, klasika, jazz, líbivé věci, standardy, které se hrají v jazzu. A právě mě ovlivňuje dost můj kamarád, a je to z rodiny Bagárovců, Radek Bagár, který je výborný jazzový klavirista, tak máme spolu udělané nějaké skladbičky, repertoár, takže od začátku inklinuju víc k tomu, že chci hrát jako neže učit, ale moje hraní je ta priorita, tak bych to řekl.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.
0: Palika Rauhojsenas Adagives Amenca, děkuji, že jste byli s námi. A než uslyšíte zprávy Radiožurnálu, zazní ještě píseň Rika Šarkézyho. Příjemný sobotní večer vám přeje Iveta Demeterová.

0: Radiožurnál je 8:30. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Zítra platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv. Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Vybrala ho vládní strana TISA premiéra Pétera Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu víc než dvoutřetinovou většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví čtvrtstoletí zápisu této památky na seznam UNESCO. Dnes i zítra v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dřív patřily jedné rodině. Sport. Fotbalisti Teplic a Plzně vyrovnali rekord nejvyšší soutěže v počtu branek nastřílených v prvním poločase. Při remíze 5-5 padlo v první půli hned 7 gólů. Právě teď se hraje duel třetího kola šance ligy mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Sleduje ho reportér Tomáš Petr.
2: Polovina 30. minuty, Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0, poté co ve 14. minutě po rychlém útoku domácích skóroval Martin Schubert. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Dnes taky pražští Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 u Bakova a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Bakova je hlášená pneumatika v jízdním pruhu kilometr 53,5 kousek za sjezdem opatrně může se vybočovat. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky nově jede jen jedním pruhem. Kilometry 24 až 22,5 před omezením teď dvoukilometrová kolona zdržíte se zhruba 10 minut. V Praze na městském okruhu ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most havarovala dodávka. Je na boku na místě hasiči, zavřený pravý pruh, kolona už z Dobřížské ulice začíná za Mrázovkou, opět zdržení zhruba 10 minut. Pražský okruh je o víkendu obousměrně neprůjezdný mezi kilometry 3 sjezd na Vestec a 15 sjezd na Lochkov. Jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Delší kolony se teď na objízdné trase netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci a zítra bude převážně jasno nebo polojasno. Noční teploty 15 až 11, v údolích až 7 stupňů, denní 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Teď už je to opět víkendový Radiožurnál a Tomáš Pancíř.
0: Jsou skoro 4 minuty po 8:30. V téhle půlhodině se budeme věnovat divadlu a také fotbalu. A pravidelným posluchačům asi nemusím připomínat, že už za půl hodiny nabídneme také další z příběhů 20. století. Přeju vám hezký večer s Radiožurnálem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Tolik Dua Lipa. Divadelní soubory si i o prázdninách užívají volna nebo se stěhují na letní scény. Divadelní budovy proto zůstávají prázdné a to je ideální čas na opravy. Týká se to i Brněnského národního divadla a detaily nabídneme ve víkendovém radiožurnálu už za chvíli.

0: Letní prázdniny využívají některá divadla k rekonstrukci svých budov. Výjimkou není ani Národní divadlo Brno, které letos investuje do všech tří scén. Opravy mají například zvýšit bezpečnost provozu divadel a také zlepšit komfort pro diváky. A třeba u Mahenova divadla se pustili také do fasády.
1: Začátek vždycky je takový, že to umíme, pak se opravuje pískem, pak nastupují ty restaurátoři, kteří dělají z grafita.
2: Podle správce divadelních budov Vlastimila Fabišíka se fasáda Mahenova divadla naposledy rekonstruovala v 70. letech. Teď na lešení spolupracují štukatéři z restaurátory z grafit. Jednou z nich je Kateřina Krhánková.
3: Máme za úkol restaurovat grafita, která jsou mezi okny druhého patra. My se pokoušíme najít původní z grafita, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
2: Koncem srpna by po 6 letech měla být obnovená celá svrchní část budovy, dodává Fabišík.
1: Nasledovat by měl vlastně ty venkovní úpravy kolem divadla, žulové kostky, bude se fontána restaurovat, obrubníky se budou dávat nové.
2: Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Janáčkově divadlo přes léto z fasády odstraňují grafity. Větší úpravy ale čekají jevištní techniku, doplňuje správce Marek Fruvír.
4: Ve strojovně spodní sféry jevištních stolů probíhá výměna opotřebovaných mechanických částí, jako jsou tažná lana, výměna oleje v převodovkách. Ty lana drží vlastně těch 6 jevištních stolů, které vlastně slouží na zdvíhání vlastně dekorací a přestavby scény a tak. Z vizuálního hlediska to bude pořád stejné, ale prostě ty části za ty roky, co se to vlastně používá, tak jsou prostě

co chtít. Je to těžkou zelená samota vysněná.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Ve 8:45 posloucháte Radiožurnál. Už za chvíli se opět vydáme na fotbal. 4 dny po výhře nad Lyonem na úvod 3. předkola Ligy mistrů totiž nastoupili fotbalisté Sparty k dalšímu zápasu v domácí soutěži, a to v Mladé Boleslavi. Jak se zápas vyvíjí, to uslyšíte hned po písničce skupiny Cranberries.

0: Fotbalisté Plzně ani ve třetím zápase nové sezóny šance ligy nevyhráli. V Teplicích remizovali 5-5, a to i přesto, že už v 10. minutě vedli 3-0. V dalším utkání Bohemian zvítězili 2-0 ve Zlíně. Ten tak zůstává po třech zápasech bez bodu. Pražská Sparta teď hraje v Mladé Boleslavi a tam máme reportéra Tomáše Petra.
1: Před pár okamžiky skončil první poločas, hráči odcházejí tunelem do kabin a domácí jsou spokojenější. Mladá Boleslav vede po prvním poločase nad Spartou 2-0. Sparta měla dobrý nástup do zápasu, a to přesto, že do Mladé Boleslavy ani nepřivezla kapitána Hrastýna, naopak poprvé nasadila norského stopera Gudala. No a v úvodní čtvrthodině byli hosté aktivnější, bylo by se říci i nebezpečnější, i když do nějakého pořádného zakončení se nepropracovali. Pak ovšem ve 14. minutě Mladá Boleslav přešla do rychlejšího útoku a byl z toho gólový zápis Martina Schuberta, který si počkal na tu přihrávku z pravé strany na té vzdálenější tyči, na zadní tyči, a poslal balón za záda gólmana Surovčíka. Mladá Boleslav tedy vedla 1-0. Pak Sparta zase převzala iniciativu, držela míč povětšinou na polovině soupeře, ale zase bylo to bez zakončení, bez střel, bez nějakého vážnějšího ohrožení branky Jiřího Flodera. Boleslavští v klidu bránili a v samotném závěru druhé první půle se také dostali k sérii několika rohů. A po jedné té standardní situaci přišel faul v pokutovém území, kdy Macek v hlavičkovém souboji fauloval Donáta, trefil ho loktem do hlavy a nařízena byla penalta. Míč si položil na penaltový puntík Jiří Klíma a přesnou ranou k tyči překonal brankáře Surovčíka. Takže po prvním poločase Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0. Druhou 45 minutovku můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 21 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: V Římovské přehradě na jihu Čech rychle ubývá voda. Státy na jihu Evropy bojují s lesními požáry. Fotbalisté Mladé Boleslavy se v souboji se Spartou můžou dotáhnout do čela ligové tabulky. A zítra bude opět slunečno s teplotami do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nedostatek vody hlásí vodohospodáři na vodní nádrži Římov na Českobudějovicku. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody. Přehrada slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro většinu Jihočechů. Dodávky do domácností podle vodohospodářů ohrožené nejsou.
3: Celým povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoku. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
4: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
5: Úprava vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
4: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Požár v Andaluzii na jihozápadě Španělska už spálil na 4000 hektarů a kvůli větru se pořád šíří, informovala o tom agentura AFP. Plameny zatím nezasáhly obytné oblasti, úřady ale preventivně evakuovaly asi 70 lidí. Na místě zasahují skoro 300 hasičů s pomocí letadel a těžkých vozidel. V noci na dnešek se rozšířil požár taky u Gardského jezera na severu Itálie. Evakuovat se museli asi 200 lidí, včetně turistů. Výzkumníci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chtějí navrhnout vlastní způsob zpracování tlakových obalů, například od deodorantů nebo laků na vlasy. Jak podobné zařízení funguje v zahraničí, popisuje hlavní ředitel projektu Tomáš Lang.
6: Navštívil jsem i v zahraničí výrobce, existuje jenom jeden v Evropě, ten je v Holandsku, tak tam vyrábí takovou linku, která to lisuje, odděluje ty plyny, kapaliny a kovy a ty kovy pak předává k tomu sekundárnímu zpracování.
1: Podle Lanka je podobných linek v Evropě jen několik a v Česku žádná. Projekt se kromě aerosolových sprejů týká také dalších tlakových obalů, třeba medicínských inhalátorů nebo kempingových kartuší.
2: Sport.
7: Fotbalisti Mladé Boleslavy se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže můžou dotáhnout na vedoucí Teplice. Ve třetím kole šance ligy nastoupili doma proti pražské Spartě a je u toho reportér Tomáš Petr.
8: Čeká se na začátek druhé 45 minutovky po první půli. Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0. Ve 14. minutě skóroval Schubert, pak v nastaveném čase proměnil pokutový kop Klíma. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: V odpoledních zápasech Teplice remizovali s Plzní 5-5. Utkání bylo druhé nejgólovější v historii samostatné české ligy. A v sobotu taky pražští Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zdržíte za sjezdem na chodce Rady. V omezení u Šmejkalky kilometry 24 až 22,5 se nově jede jen jedním pruhem. Před omezením 2-kilometrová kolona. Zdržíte se 15 minut. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je dodávka na boku. Je tam zavřený pravý pruh, kolona už z Dobříšské ulice, kousek za Mrázovkou. Opět zdržení kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci a zítra bude jasno nebo polojasno, večer pak na západě Čech začne přibývat mraku. Noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 7 a zítra přes den naměříme 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 27 a na horách se zítra teploty budou pohybovat většinou kolem 24 stupňů. To byly zprávy. Začínají příběhy 20. století.
10: začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: Martin Jirouz, zvaný Magora, napsal báseň oslavující muže jménem Luther. Pod přezdívkou se skrývá Jan Litomyský, kterého komunisté na začátku 80. let uvěznili na 3 roky na Borech a navrch dostal 2 roky takzvaného ochranného dohledu. Nesměl se bez policejního povolení vzdálit ze své vysočinské obce. Nyní citujeme kousek z básně jménem Jan Litomyský, Ruchadlo boží, báseň ze sbírky Magorova Mystická růže.
12: Agronom Luther se rozhlížel. Viděl hroudy, vlhké, mastné, říkal si, toto je moje země. Podívej se, jak je moje země pěkná. Podívej se, pane Bože, jak je moje země pěkná. Což pak bych ji opustil kvůli 3 rokům a dalším 2. Pane Bože, ty, který jsi seslal nad mojí hlavu pluky andělů, pane Bože, ty si myslíš, že bych svoji zem opustil nebýt těch andělů. A zmlkl Bůh, andělé se stáhli, na nebi na chvíli bylo ticho. Byl slyšet jenom zvuk ruchadla obracejícího zem. Luther se modlil.
13: Pane Bože, dej mi vytrvat. Co jsou to 3 roky? Co jsou to další 2? Ne jak já chci, ale jak ty chceš.
12: Celá vesnice, ve které bydlel Litomyský, ho zná. A celý kraj okolo ho zná taky. Svahy kopců na Vysočině stemněly úžasem.
11: Dnešní příběhy 20. století, kterými vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa, budou vyprávět životní osud Jana Litomyského, alias Lutera, stále žijícího na Vysočině v obci Vyskytná, která se nachází mezi Jihlavou a Pelhřimovem.
14: Já se jmenuji Jan Litomyský, narodil jsem se 19. srpna 1943 v Praze. Tatínek byl už rodák z Prahy, když jeho předkové pocházeli od Kolína, od Poděbrad. Maminka pocházela z Vyskytné u Pelhřimova, kde teda já teď žiju.
11: Jan Litomyský jistě mnohým není neznámý. V létě roku 1990 byl zvolen poslancem za Občanské fórum, spoluzakládal Křesťanskou demokratickou stranu, která se brzo sloučila s ODS. V letech 2006 až 2010 působil jako zmocněnec pro lidská práva. Jan Litomyský oslavil 80. Jeho přátelé o něm mluví takto.
15: Velmi přátelský člověk, otevřený prostě k jakýkoliv debatě, bez předsudků.
16: Takový ten beranovitej typ, si myslím, jak se říká o těch evangelicích berani, že prostě stál si za svým, nepůsobil některých, aspoň to mám tak v paměti, že by se dostával do jakýchsi hlubokých krizí, prostě byl tam a nehnuli s ním.
17: Nesmírně v historii, ve filozofii, ve veškerých i náboženských hrách nesmírně vzdělaný člověk, takže když došlo na takovouhle diskuzi na to téma, on byl velmi přesný a opravoval lidi i ve výrazek, i v terminologii, protože on má fenomenální paměť teda. To byla jedna věc. Na druhé straně člověk věděl o jeho statečných činech.
18: Přijímal vlastně každého a byl, bych řekl, všude vítán. On byl takový přemýšlivý, pomalý, rozvážný, četl docela, bych řekl, náročnou literaturu, o které přemýšlel. Když něco říkal, tak to většinou měl dobře promyšlené.
11: To byli Jan Medek, Martin Palouš, Terezie Jakšová a můj táta Daniel Kroupa. Jan Litomyský toho skutečně příliš nenamluví. Hovoří pomalu a rozvláčně. Ve Vyskytné žije se svojí manželkou Barbarou, za komunismu také velmi statečnou dámou. Pracovala jako laborantka v lékárně. Po sametové revoluci vedla charitu v Pelhřimově. Krátce před pádem režimu se jim narodili Lucie a Vojtěch. Dnes už dospělí lidé, kteří navazují na své rodiče. Lucie je aktivní v politice, Vojtěch hospodaří na Vysočině.
19: Wie ein Mann erhebt sich die Versammlung Der alten Mitkämpfer Adolf Hitler.
11: Tatínek pana Litomyského, Vladimír, jako strojní inženýr pracoval v ČKD, střídavě v Praze a ve Slaném. Maminka Božena se starala o syna Jana. Po válce se jim narodil ještě Vladimír. Když začaly v únoru 1945 padat na Prahu bomby, rodiče se rozhodli odeslat malého Jana za babičkou a dědou na venkovské sídlo na Vysočinu. Tady zažil ani ne tříletý Jan konec války a osvobození Rudou armádou. Ku podivu si toho pamatuje docela dost, například namazaný krajíc chleba.
14: Já jako nějaký matný vzpomínky mám, protože on se o tom taky pořád vyprávěl, takže se to oživovalo. Já vím, že tam přijeli ti Rusové, to byla Malinovskýho armáda, tak jednak všechny ženský se před nima schovávali a kradli hodinky a kde, na co přišli, to prostě tak bylo, ale oni sebou přivedli spoustu zajatců německých. Tam za námi na loukách pro ně udělali takový provizorní tábor, teda tábor, oni jenom je tam shromáždili a hlídali, pak je někam odvedli, nevím, už co s nimi stalo. A ti zajatci měli strašný hlad a vzpomínám si, jak tam vždycky stála taková šedivá řada a u nás u pumpy teda si pumpovali vodu a odnášeli. A když babička nesla krmení prasatům, tak oni se na to vrhli a snědli to všechno. Potom maminka vždycky by namazala krajíc chleba a poslala mě ven a já jsem se jednou ukousnul a ten chleba jsem jim dal a takhle se to opakovalo několikrát, ale pak tam stál takový Rusák se samopalem a zavolal na mámu a říkal, jestli ještě sem toho kluka pošleš, tak ho zastřelím, takže takovýhle.
11: Po válce se rodina vrátila zpátky do pražské vilové čtvrti. Pravidelně navštěvovali evangelický kostel a udržovali si víru. Děti chodili nejen do školy, ale i na náboženství, do evangelického sboru v pražských Nuslích. Jan zažíval dětství v 50. letech, tedy v době bolševického řádění. Znárodňování, zavírání klášterů, internace řeholníků, tisíce lidí mizely v kriminálech a uranových lágrech. Jeho dědečci, stoupenci Masaryka a zastánci demokracie, komunismus vehementně odmítali. Mladší generace, tedy jeho rodiče, hledali cestu, jak prokličkovat.
14: My jsme bydleli ve vilové čtvrti a ty vily všechny patřily buď úředníkům živnobanky, anebo legionářům. Že ty rodiny byly většinou přirozeně antikomunistické. V té třídě byla taková docela svobodná atmosféra, na rozdíl od třeba to, co se dělo na venkově, tam se lidi daleko víc báli, než my v Praze. A až potom teda, když se rozhodovalo, že půjdeme na střední školu, no tak rodiče začali vyvěšovat vlajky na 1. máje a tak nějak se starat o to, aby jsme měli dobrý posudky. A
11: 15-letý Honza Litomyský chodil do školy na 11-letku a do pionýra, ale také na náboženství a do kostela. Chápal svým dětským způsobem, že víra v Pána Boha je jaksi v rozporu s bolševickým materiálním pohledem na svět.
14: Do pionýru nás přihlásili, tam jsme chodili, ale a ze začátku jsme to žrali a pak nás to přestalo bavit. Řekl bych, že víc na mě působil ten kostel. Teda tam.
11: V kostele a na náboženství se četlo z písma. Líbily se mu biblické příběhy a jeden obzvlášť. Je to příběh o siláku Samsonovi, kterému rodiče přestanou stříhat vlasy, aby dali najevo, že hoch patří Bohu. Ze Samsona vyrostl statný muž. Když jednoho dne kráčel po vinici, zařval na něho lev. Samson lva popadl a holýma rukama zabil. A tak poznal, že ho Bůh obdařil neobyčejnou silou. Samson se zamiloval do krásné filištínské dívky Dalily. Filištíni, nepřátelé Izraelců, jí naslibovali veliké bohatství a různé výhody, když zjistí, odkud bere Samson sílu. Dalila z něj vymámila, že síla se skrývá v jeho vlasech, a pak ho zradila. Při spánku Samsona jeho nepřátelé ostříhali, oslepili a uvrhli do želez. Chtěli se zesláblému silákovi vysmívat. Řetězy ho připoutali mezi dva pilíře, které podpíraly chrámovou střechu. Slabý a zmrzačený Samson sloupy pohmatu našel a prosil Boha, aby mu vrátil sílu. A pak se to stalo. Samson se obrovskou silou opřel o pilíře a rozvalil je. V troskách zahynuli všichni filištínští vládci a tisíce jejich poddaných. A také Samson.
14: Takovou mou oblíbenou postavu byl Samson.
19: Vy jste si pak nechal narůst také dlouhé vlasy. Viděl jste v tom Samsonovi tu sílu v těch vlasech?
14: Ne, tam bylo spíš sympatický, že to byl takovej průšvihář, který nikam nezapadnul. Nakonec přesto Hospodin byl s ním.
11: Dospívajícího Jana Litomyského zajímala historie a literatura. A to i přesto, že ho na škole učila dějepisu a občance kovaná soudružka. Té se čtělý student často oponoval. Opravoval ji v nepřesnostech.
14: Já jsem vlastně původně uvažoval, že budu studovat archivářství, ale s tou učitelkou jsem se neschodl, takže ona mi dávala dvojky z dějepisu, což bylo jasný, že by mě s takovou známkou nepřijali a s posudkem. Kromě toho, v té době jsem byl na brigádě ve Vyskytný, taky v létě jsem jezdil na žních chvíli s těma sedlákama. Ten sedlák mi říkal, nechoď na archivářství, to je takový, běž radši na zemědělství, to budeš v přírodě. Jako v té době už jsem si uvědomoval, že v těch humanitních oborech bych musel neustále lhát a nebo se nějak přizpůsobovat.
11: Jan Litomyský trávil každé léto na Vysočině. Od malička znal kluky z vesnice. Hrávali si spolu na schovávačky, na partizány, na četníky a zloděje a samozřejmě fotbal. Zamiloval si to tu. Přírodu, přátelé, sousedy. Miloval dědečka, který se i ve vysokém věku staral o hospodářství. Mýval povoz koňmi, se kterými vyjížděl na stále menší pole a na hůře dostupné neúrodné pozemky, které mu přidělili soudruzi z JZD, aby nesplnil povinné dodávky. Soused strýček Vytiska, sedlák, označený soudruhy za místního kulaka, mýval občas i nezvanou návštěvu, která si odrzle přišla zkontrolovat, co děti dostávají k obědu.
14: Chodili tetu kontrolovat i co vaří, která měla splněné dodávky, aby na úkor dodávek třeba nevařila dětem vejce. No a oni samozřejmě neměli lístky potravinové, ani nesměli chodit do školní jídelny jako kulaci. Strýc, když chtěl si schovat obilí k setí, tak ho nosil v noci v pytlech krám na půdu, aby, protože peníze na osivo neměl a kdyby si to obilí nechal doma, tak by mu ho zabavili a musel by odevzdat státu jako dodávku. Tak stejně tak si vzpomínám, jak třeba kolem nás vozili na nákladních autech mnichy a jeptišky z klášterů. Ty řeholní sestry, já nevím, odkud kam je vezli, ale prostě to byl pohled, jak je prostě vozili na otevřený korbě na nákladáku někam a chlapi se samopalem je hlídali.
11: Ve Vyskytné se také v 50. letech zatýkalo. Státní bezpečnost si přišla pro dvě dívky, o maličko starší než byl Jan. Zavřeli je na několik měsíců za to, že se v kině smáli při filmu o Stalinovi. Další obyvatel vesnice putoval za mříže za to, že podepsal petici za svobodné volby. I tatínkovi Vladimírovi Litomyskému hrozil soud za sabotáž. V kanceláři ČKD dostal přidělenou agilní brigádnici. Dal jí nejdříve překreslit nějaké výkresy, když se pak dožadovala další práce, kterou pro ní neměl, tak jí řekl, ať si sedne na lavici a čte si. Soudružka to komu si oznámila a už si pro Litomyského přišli, že sabotuje socialistickou výstavbu.
14: Říkali, že měl štěstí, že zavřeli Slánskýho, že snad ten žalobce byl nějak zapletený s tím Slánským, a takže nakonec k žádné žalobě nedošlo.
20: Poslední době jdu do sebe. Do sebe!
11: Jan Litomyský složil zkoušky na Vysokou školu zemědělskou. Ke studiu nastoupil roku 1960.
21: Vyvrcholila velká lidová slávnost, kterou připravili Berlínčania na počest návštěvy Nikitu Sergejeviča Chruščova.
11: Gottwald a Stalin už byli po smrti. Plešatý Chruščov na 20. sjezdu komunistů odsoudil Stalina a jeho zločiny a postupně se to i v Československu začalo uvolňovat. V květnu 1960 se otevřely brány uranových lágrů a věznic a vyšly z nich tisíce politických vězňů na velkou amnestii. Jenomže na zemědělské škole studovali budoucí dělničtí kádři, co měli postupně převzít jednotná zemědělská družstva. Nikdo si moc nechtěl pokazit kariéru.
14: Ty lidi z venkova, ty, co se dostali teda na tu školu, a já potom jsem se zjistil, že většinou to byly zase děti rolníků, některý táta dokonce byl kulak, nebo to byly sice menší zemědělci, ale ty spolužáci, jsem měl pocit, že jednak mají strach a odmítali se bavit o politice nebo o nějakých společenských záležitostech. No mě na tom vadilo nejvíc to pokrytectví, že se prostě něco jiného říkalo, něco jiného myslelo a furt se muselo něco předstírat a furt musel člověk dávat pozor, aby nenarazil někde.
11: Na zemědělku se v 60. letech přece jen vracel, snad by se dalo říci, zdravý rozum. Skončila doba ideologického propagování nesmyslů šarlatánského sovětského biologa Trofima Lysenka. V hodinách biologie se probírala i donedávna zapovězená genetika. Jan Litomyský se zajímal o přírodu, četl literaturu, poslouchal vážnou hudbu. Jeho spolužák Tonda Hurich mu nabídl, jestli by se nechtěl přidat do jednoho spolku, do takzvané hudební mládeže, kterou vedl skvělý člověk, muzikolog Ivan Medek, pronásledovaný disident, který měl za sebou už několik měsíců ve vězení v 50. letech. Medek přednášel v druhé půlce 60. let v Pražském divadle hudby a pořádal bytové semináře u sebe doma v legendárním bytě na Smíchovském Janáčkově nábřeží číslo 49.
15: Já se obzoru Litomyského pamatuju, kdy k nám chodil v rámci nějakých takových diskuzních sezení státu na politický témata.
11: Jan Medek, tenkrát student teologie, syn Ivana Medka.
15: To byla taková malá skupina 5-6 lidí.
22: Měl už dlouhé vlasy?
15: Měl dlouhé vlasy. Luther.
22: Vy jste mu taky říkal Luther?
15: Já jsem mu neříkal Luther, to vzniklo v undergroundu. Ta přezdívka. Kdo to vymyslel, nevím, ale doneslo se mi to jakoby z undergroundu.
11: Jan Medek se s Janem Litomyským blízce přátelil a několik měsíců u něj ve Výskytné bydlel. I toto přátelství přivedlo Jana Litomyského k rozhodnutí postavit se komunistickému režimu veřejně. O tom za chvíli.
14: Když se třeba o něčem diskutovalo, tak jsem měl tendenci říkat svoje názory a vyslovovat pochybnosti nad tím, co se oficiálně prezentovalo.
11: Jan Litomyský dostudoval Vysokou školu zemědělskou. Odsloužil si vojnu v Žatci v kasárnách kapitána Jasiuka
0: jako písař na rotě. Povaha komunistického režimu se tady za kasárenským plotem projevovala snad ještě zřetelněji. Kapitán Jasiok sloužil jako velitel jedné tankové jednotky na Dukle za druhé světové války. Vyznamenal se jako statečný bojovník už v bitvách o Kyjev a Bílou Cerkev. Na východní frontě se Jasiok přidal ke komunistické straně a pak padl během pokusu o překročení československých hranic u vesnice Zindranova. Jeho tank dostal dva zásahy. Komunisté z tohoto hrdiny vytvořili jakýsi kult. Politruci nutili mladé muže k obřadnímu chování před jeho sochou vyřizlou z polystyrenu.
14: Z pěnové vaty vyrobili nějakou jeho bystu, kolem toho se dělali všelijaký opičky, tak osobně určitě si zaslouží úctu, ale tohle to, co se dělalo, to byla fraška. Že?
0: Absolventi vysokých škol nastupovali po vojně do zaměstnání na takzvané umístěnky. Režim prostě stanovil, kde jsou soudruzi třeba, nehledě na jejich osobní plány. Jan Litomyský dostal umístěnku na místo agronoma do JZD Lažiště u Prachatic. Po dohodě s předsedou JZD ve Výskytné se mu podařilo umístěnku vyměnit a nastoupil do práce v obci, kterou znal od dětství a kde zdědil po prarodičích dům. JZD ve Výskytné v té době vedli nestraníci, potomci místních drobných zemědělců. Jan Litomyský si je oblíbil, stejně jako oni jeho. Práce agronoma ho bavila. Byla to doba, kdy se zemědělská družstva ocitla ve velkých obtížích. V 50. letech je přivedli soudruzi ke krachům. Tím, jak zaváděli absurdní ideologické nevědecké postupy diktované ze Sovětského svazu. Například přišlo nařízení k setí krmné kukuřice, tak jak to dělají na západě, třeba v Rakousku. Jenomže nebylo k tomu dodané zrno vhodné odrůdy. V Rakousku se totiž používala kukuřice, které to svědčilo v podhorských oblastech. Do Československa navíc přišlo osivo, často ve velmi špatném stavu. Zemědělci neměli také dostatek umělých hnojiv a dalších prostředků na ochranu rostlin, jako na západě. Sovětská nařízení se u nás v 50. letech zaváděla bezohledně, formálně a výsledkem toho byla nízká úroda. Jan Litomyský přišel do JZD v době, kdy se nový předseda pokoušel s omezenými penězi hospodařit. Nešlo prý takřka nic sehnat. Vše důležité bylo na příděl. Odměňování pracující v JZD mělo své normy, takzvané pracovní jednotky. Jedna jednotka znamenala podle odpracovaných let 12 až 18 korun a za den práce si člověk v JZD vydělal 1,5 jednotky. JZDácká šlechta, traktoristé, mívali až dvě jednotky, tedy 25 korun za den dřiny. Měsíční mzdu dostávali pracovníci vyplacenou ale jen do 50% a zbytek obdrželi až na konci roku podle toho, zda to ekonomicky takzvaně vyšlo nebo nevyšlo. Chleba stál asi 3 koruny, máslo 40 korun, pivo koruna 40, láhev rumu za 80 korun. Plat se dělníkům JZD pohyboval mezi 500 až 1000 za měsíc. Aby lidé na venkově přežili, museli hospodařit na záhumenkách, na přidělených pozemcích o velikosti asi půl hektaru.
14: No a na těch záhumenkách si pěstovali brambory a zrní, teda pšenici. No a, takže oni během roku žili z té záhumenky. A
22: bylo to málo nebo dost, nebo jak si žil vlastně?
14: No ono se s tím dalo skromně vyjít a ale v té době vlastně už začínali si i přestavovat nějak ty domy, takže to, nebylo to moc, ale nechalo se s tím skromně vyžít.
0: Říká Jan Litomyský, signatář Charty 77, bývalý politický vězeň a někdejší agronom jednoho JZD na Vysočině. Nyní jeho vzpomínky na chvíli přerušíme. Po zprávách uslyšíte, čím vyprovokoval Státní bezpečnost. Jak vypadaly večírky pro filozofy, písničkáře a básníky v jeho chalupě. Nyní mají slovo kolegové se zprávami. Po nich pokračujeme.
3: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
5: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
3: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
23: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
3: Ne medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
5: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
3: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
5: A překvapit můžou i další.
3: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
5: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
3: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
5: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
5: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
5: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Česko se potýká s extrémním suchem. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Špatná situace je například v povodí Vltavy nebo na Svratce. Malé toky vysychají, hladiny větších řek udržují vodohospodáři vypouštěním vody z přehrad. Kvůli tomu už klesla hladina Orlické nádrže zhruba o 11 metrů. Pitná voda ale podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly chybět nebude. Prahou dnes prošel duhový průvod, který je už tradičním vyvrcholením festivalu Prague Pride. Ten se zaměřuje na práva sexuálních menšin a boj proti diskriminaci. Letos se průvodu podle odhadu organizátorů zúčastnilo přibližně 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Na bezpečnost dohlíželi stovky policistů i kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně. V Praze žádné větší komplikace řešit nemuseli. Bezpilotní letoun dnes vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil ani nic neponičil. Agentura DPA s odvoláním na bulharské ministerstvo obrany oznámila, že dron byl nejspíš ukrajinský. Kyjev podle agentury AFP slíbil prošetření incidentu. Část trosek 34. budovy ve zlínském továrním areálu se dnes při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku.
5: Sport.
1: Fotbalisti Sparty se snaží poprvé v tomto ročníku šance ligy vyhrát na hřišti soupeřů. Ve třetím kole nastoupili Pražané v Mladé Boleslavi a je u toho reportér Tomáš Petr.
6: 71. minuta končí, Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0, ve 14. minutě otevřel skóre Schubert a pak v závěru prvního poločasu proměnil pokutový kop Klíma. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: V odpoledních zápasech Plzeň remizovala v Teplicích 5-5, i když po 10 minutách vedla 3-0. Zlín v nové ligové sezóně ani na potřetí nebodoval, Bohemians podlehl 0-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a taky v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady se stále tvoří kolona. Od zhruba 26. kilometru k novému omezení u Šmejkalky kilometry 24 až 22,5 jede se tam jen jedním pruhem. Aktuální zdržení 10 minut. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je po nehodě dodávka na boku. Je tam zavřený pravý pruh, na místě jsou hasiči, zhruba půlkilometrová kolona už z Dobříšské ulice. Aktuální zdržení kolem 5 minut. Pražský okruh je o víkendu obousměrně neprůjezdný. Kilometry 3 sjezd na Vestec a 15 sjezd na Lohkov. Jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Teď plynule. A silnice 53 u Pohořelic do Znojma po vážné nehodě a několika hodinové uzavírce opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: I zítra bude jasno až polojasno, až později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy. A pokračují příběhy 20. století.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes vyprávíme osud chartisty a bývalého politického vězně Jana Litomyského. V 60. letech vystudoval Vysokou školu zemědělskou, po vojně dostal umístěnku do JZD na místo agronoma. Vyjednal si, že mohl nastoupit do družstva ve Vyskytné na Vysočině, kde měl chalupu po prarodičích. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa. Agronom Jan Litomyský měl v JZD na starost takzvané osevní postupy, objednával nové odrůdy a dařilo se mu postupně zvyšovat produkci. Získal si uznání ostatních tím, že se ochotně zapojoval i do fyzicky náročné práce.
14: Já jsem teda nebyl moc šikovný, takže jsem nejezdil s traktorem třeba na poli, maximálně tak něco popovezl, ale třeba když se nakládali brambory nebo obilí, tak jsme s předsedou šli a nakládali jsme pytle prostě na valník. To bylo skoro jako na malém hospodářství. Člověk musel dělat všecko. A ty lidi byli strašně fajn tam. To družstvo bylo poměrně přehledné. Byla to jedna vesnice, takže ti družstevníci brali ten podnik jako za svůj, měli zájem. Samozřejmě každý měl na prvním místě to svoje, že to bylo různý. Všichni věděli nebo měli takový postoj, že když se bude dobře dařit družstvu, takže se bude dařit i

0: Jo, jsou Putník a Nemedek. Na letní dovolené u něj bydlel a občas svého přítele doprovodil až do JZD, aby nakouknul, jak to tam vlastně vypadá.
1: Tak on tam je samozřejmě nějaké své postavení a co všechno dělá agronom. O tom jsme se zase tak moc nebavili. V kravíně jsme byli spolu, se podívat na krávy.
2: A všiml jste si, jak se tam chovají k němu ostatní?
1: Dobře, dobře se k němu chovali. Jako k kamarádovi, kolegovi kamarádovi. On byl taky nekonfliktní. On byl velice takový klidný a vyrovnaný. Aspoň na venek. Dokázal se ovládat. A svoje názory hájil brilantně. On byl jako sečtělej.
0: Chalupa ve Vyskytné původně sloužila jako dostavníková a četnická stanice. Národní výbor se v 50. letech rozhodl, že rodina obývá nadměrnou plochu a stačí jen jedna jediná místnost. A z části stavení si udělali školní jídelnu, lékařskou ordinaci, kancelář Národního výboru a jeden čas se tam i oddávalo. V době, kdy dům přebíral Jan Litomyský někdy v roce 1965, byla chalupa v dosti žalostném stavu. Podlahy schnilé, bylo třeba udělat nově všechny omítky, elektriku a ústřední topení, vodovod a kanalizaci. Do té doby se na záchod chodilo ven, na dvůr, do dřevěné kadibudky. Pro vodu se muselo k pumpě na zahradu. Jan se rozhodl pro rekonstrukci. Od státu využil takzvanou stabilizační půjčku a chalupu nádherně zrenovoval.
3: Abychom si dobře rozuměli, co to je mimo jiné demokratizace našeho života. A minulá doba vytvořila takový stav, že naše strana komunistická takřka všecko řídila dál.
0: V době pražského jara se Jan Litomyský rozhodl jít do politiky. Tak jako Ivan Medek vstoupil do Československé strany lidové. Ve Vyskytné se stal předsedou místní organizace, byl zvolen do okresního a poté i do krajského výboru. K lidovcům se tenkrát vraceli i staří bývalí funkcionáři, kteří přežili pronásledování v 50. letech. Často měli za sebou uranové lágry. Své příběhy mu vyprávěli. Jan, tak jako ostatní lidé, žil naději na svobodu a na zlepšení občanského života.
4: Nenechte se vyprovokovat. Nechoďte na otevřené srážky v ulicích.
0: 21. srpna 1968 do naší země vtrhla sovětská vojska.
5: A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat.
0: Jan zrovna pobýval v Německu na stáži na univerzitě ve Frankfurtu. Mohl zůstat na západě. Ovšem opustit rodiče pro něj nepřipadalo v úvahu. Vrátil se domů, do Vyskytné, a brzo se dostal do potyčky s ruskými okupanty. Zapálil před nimi jejich propagandistický tisk.
6: Dokonce tenkrát dcera obecního tajemníka, teda komunistického, a spolu se mnou šla na náves a tam jsme ty jejich noviny zapálili. Oni si toho nějak všimli, když se ještě se vrátili, hrozili nám, ale nic nám neudělali nakonec. A dokonce, myslím, v těch prvních měsících, já nevím, jak dlouho to vytrvalo, ale to vypadalo, že těmi komunistickými funkcionáři opravdu se dalo spolupracovat, ale ona část z nich byla potom vyhozená a část prostě začala kolaborovat, takže z toho nic nebylo.
0: Jan Litomyský odešel od lidovců, odmítl se podílet na zdání politické svobody.
6: Tenkrát jsme měli přijmout nějakou rezoluci, že souhlasíme s dočasným pobytem sovětských vojsk. No já jsem hlasoval proti, říkal jsem, že takovýhle prohlášení podporovat nebudu. A oni si mě potom pozvali na pohovor a říkali mi, že si chci takhle vystupovat, tak abych si rozmyslel, jestli chci být členem strany nebo ne. Já jsem říkal, že už jsem si to rozmyslel, že členem strany nebudu, tak tím jsme to vyřešili vlastně rychle. No.
7: Žádné opozičné síly, žádné antikomunistické síly v československé společnosti nemajú najmenšiu nádej na úspech. Nie z nejakých zahranične politických dôvodov. Vlastné, naše vlastné domáce sily sú dostatočné, absolútne, aby sme hocaké rozvratné antikomunistické skupinky, tendencie tu politicky vedeli zlikvidovať.
0: Hned z kraje 70. let začaly v podnicích takzvané prověrky. Pracovníci na vyšších místech, různí funkcionáři byli nuceni před soudruhy z národních a okresních výborů deklarovat loajalitu okupační sovětské moci a nazvat srpnový přepad roku 1968 bratrskou pomocí. Agronom Litomyský by nic takového neudělal, což asi většina jezeďáků a místních soudruhů věděla.
2: Jak jste prolezli těma prověrkama?
6: Ne, neprolezl, já jsem nikdy nebyl prověřený, ale to představenstvo VZD, ještě dokud jsme byli jedna vesnice, tak řeklo, že žádná prověrka nezajímá, že jsou s mojí prací spokojený a s tím mě nechali ve funkci.
0: Janu Litomyskému už táhlo na 30 let a stále neměl žádnou dívku, žádnou známost. A tak to šlo skoro do jeho 45 let. Jeho víra v Boha, jak říká, se prohlubovala. Začal zvažovat celibát a dokonce i řeholní život.
6: V té době jsem se nějak zintenzivnil můj náboženský život. V Praze jsem začal chodit k paní Marii Sněžné a do Záběhlic na bohoslužby pátera Bůšeho. Taky jsem se seznámil s Jendou Metkem a jeho spolužáky zase z katolického semináře a jednu dobu jsem i docela, pak jsem četl třeba různé úvahy od Rožera Šice. Takže v té době jsem i

0: v jeho zdrženlivosti vůči ženám. Jan Litomyský jezdíval často do Prahy za přáteli, do závěrické farnosti za františkánem Bonaventurou Boušem, na bytové semináře nejen k metkům, ale i svobodům a brázdům. Navštěvoval evangelické faráře Sváťu Karáska v Novém Městě pod Smrkem, Miloše Rejchrta v České Lípě. A i za ním do Výskytné začal jezdit přátelé. Už zmíněný Jan Medek na Výskytnou vzpomíná strašně rád. Tenkrát na začátku normalizace mu skončila jeho životní fáze. Předčasně ukončil studium katolického semináře. Rozloučil se s kněžskou budoucností. Šel na vojnu a předtím žil několik měsíců ve Výskytné. Prý tam společně četli, diskutovali, dumali o budoucnosti křesťanských církví a přitom notně popíjeli. Jan Medek se k tomu dostal, když jsem se ho vyptával, jaký vlastně Jan Litomyský je a co s ním zažil.
1: Já se příhodu moc nepamatuju. Já si pamatuju spíš to, co jsem provedl já. Jsem například utrh umyvadlo ve Výskytném. My jsme trošku moc pili a já jsem pojal představu, že to umyvadlo, že je to bolševik a že ho zlikviduju. Tak jsem ho vytrh ze zdi. Tehdy jsem byl docela silný. A rozfákal jsem ho, takže on za tohle to vzal například naprosto s klidem, jako kdyby se nic nestalo. Jo, to byla snad jediná koupelna, která tam byla. Jo.
2: Pak se to ale opravilo, ne?
1: No to už ani nevím, to si nepamatuju. To prostě Honza na to nějak nespěchal. Takže my jsme nejspíš takovýhle vylomeniny dělali. Nebo jsme střílili špunty, otvírali jsme šampaňský, ten jeho dům je vlastně na návsi. A my jsme střílili, kdo dál jako dostřelí ten špunt. Při otvírání té fašky.
2: A kdo vyhrál?
1: To si nepamatuju. Asi pamatuju jenom ty neplechy.
0: Po několika letech došlo na Vysočině ve Výskytné k velkému slučování zemědělských družstev. Vznikl obrovský moloch o rozloze několika tisíc hektarů. A v tomto novém velkém družstvu, překvapivě, jak si místní soudruzi přáli, pro Jana Litomyského místo nezbylo. Díky známým našel roku 1975 práci v JZD v asi 15 kilometrů vzdálené Dolní Cerekvi. Místní předseda JZD a další funkcionáři ovšem věděli, koho přijímají do zaměstnání. Zarostlého antikomunistu, pobožného křesťana, ale také vynikajícího agronoma.
3: No tak byl jsem jako exot, ještě navíc jsem si nechal narůst vlasy a chodil jsem pořád v monterka. To bylo trochu zvláštní, ale oni mě třeba na ty odborné porady mě vždycky brali mezi sebe, v tom se nějak ode mě nedistancovali. Ten předseda v Dolní Cerekvi, tak to byl člověk, který pocházel z kulacké rodiny, oni mu nedovolili studovat, ale na vojně se nějak zalíbil tomu politrukovi, takže oni ho tenkrát získali do strany a umožnili mu kariéru. Takže to byl teda předseda družstva, pak tam byli agronom a zootechnik, to byli staří sedláci místní, kteří ani nebyli členy strany, tam ten předseda byl samozřejmě, a tyhle dva nebyli a vždycky po straně mi dávali najevo sympatie.

0: všetky kampane, ktoré sú v rozpore so životom a s vedomím našich ľudí, môžu skončiť iba krachom. A žalostné figurky, ktoré sa k tomu prepožičia, skončili a skončia znovu na smetišti dejín.
1: O prohlášení Charty 77 se Jan Litomyský dozvěděl z nechvalně proslulého článku v Rudém právu ze dne 12. ledna 1977. Článek byl nadepsán stroskotanci a samozvanci.
2: V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí naplňuje svou každodenní prací linie a závěry 15. sjezdu, pár uražených ješitných stroskotanců a samozvanců, ale ve skutečnosti agentů imperialismu typu Mlynáře, Krígla, Havla, Hájka, Patočky, Vaculíka, bez špetky cti a svědomí spřádá plány, které nemají a nemohou mít jiné poslání než přípravu nové kontrarevoluce.

0: V té době se Jan Litomyský znal s Danou Němcovou a tak se vypravil do slavného pražského bytu Němcových v Věčné ulici, kde se setkal se Sváťou Karáskem.
1: Karásek mi navrhl, jestli bych nechtěl chartu podepsat, tak já jsem si to přečetl, řekl jsem, že co je tam napsáno, s tím souhlasím a podepsal jsem ji. A pak to bylo zveřejněno za několik týdnů nebo měsíců, já už nevím. Pak teda ten předseda si mě pozval na pohovor, vyčetl mi to a to bylo všecko.
0: Jméno Jana Litomyského zaznělo v seznamu signatářů ve vysílání Hlasu Ameriky. Na Vysočině bylo jen pár chartistů, většinou z velkých měst, třeba básník Vít Bohumil Homolka ze Žďáru nad Sázavou. Ale z vysočinské vesnice, dokonce agronom z JZD, to byla skutečná rarita. A soudruzi z STB měli na Jihlavsku poplach, zvlášť když se začali sjíždět antikomunističtí živlové přímo do veliké chalupy ve Vyskytné. Litomyský se choval neobyčejně přátelsky, laskavě, byl pohostinný a doslova nechával otevřené dveře každému, kdo hledal svobodu. Lidé tu hodovali, diskutovali, zpívali a aspoň na chvíli unikali šedivé, sešněrované realitě normalizačního Československa. Vyskytná se stala jedním z center setkávání disidentů, undergroundňáků, písničkářů, křesťanských intelektuálů, filozofů, teologů a literátů.
2: Jezdili tam němečtí katolíci, myslím, že to byli oratoriáni z Lipska, spolu s nimi různí teologové, někdy i docela významní. Konkrétně si vzpomínám na Wolfganga Trillinga, který jezdil s automobilem značky Wartburg. No a moje malé děti, zejména Janek a Mikuláš,
3: jako já.
2: Ano, kteří jezdili s námi v malinkém Fiatku, se na to Wartburga dívali jako na západní luxusní limuzínu, tak Wolfgang Trilling je pak vozil po kraji, aby jim udělal potěšení. Kromě toho tam bývali k vidění lidé jako Anna Šabatová s dětma, kteří tam trávili léto, protože Petr Uhl byl momentálně ve vězení.

0: Jezdil tam písničkář Čávli Soukup, který měl malý mikrobus a vždycky zapískal a seběhli se k němu děti, naskákali do toho mikrobusu a jeli do lesa na houby. Musím říct, že jsem měl velký strach, že se už nevrátí, ale přinesli vždycky kož hub, ze kterého holky udělali takový prádelní hrnec plný guláše. A kdo měl hlad, tak si prostě nandal a jedl. Byli tam filozofové, nejenom Martin Palouš, ale i další, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali. Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, první manželka Ivana Jirouse. No a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
1: Tak to byl můj táta, Daniel Kroupa.
2: Přesně jak můj otec popisuje, tam, jak si to bylo, na jedné straně Čárlí Soukup, na druhé straně filozofové diskutují o věcech, řekněme, abstraktnější a obecnější povahy. No, bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
1: Martin Palouš. Ještě vzpomínka na Vyskytnou od Terezy Medkové-Jakšové. Tenkrát už byl její tatínek Ivan Medek, donucený STBáky k emigraci. Odešel do Vídně a pracoval pro Hlas Ameriky.
3: No tak Pepa Janíček sedí v koutě pod obrazem Davida Němce a brnká na kytaru, že jo. Magor tam chodí na hatej. Klasika. Mezitím přijede Ben, jak on se jmenoval křesně, Beneš, jsem mu říkal, možná, že ho taky máte, chartista, mladý kluk, se svou přítelkyní přivezl nutrie. Pekli jsme tam nutrie na česneku, protože to bylo strašně levný, nebo to někde prostě sehnali od známých, takže tím jsme se najedli. Mezitím se tam opravdu pilo, hodovalo a mezitím tam probíhaly i takové jako hezký myšlenky, hezký vztahy. Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy ty rodiny.
4: Jo, jednak tam jezdila ta parta Martina Šimsi z Brna, jednak z Ječka, Plastici a tihle lidé. A takhle ze začátku my jsme tam vlastně chtěli dělat filozofické semináře s Martinem Paloušem, ale to velmi brzy zkrachovalo, protože STBáci to de facto znemožnili. Oni tam neustále posílali hlídky, ty lidi zadržovali, nebo někdy dělali i domovní prohlídky u nás doma, prostě na nějakou soustavnou činnost to nebylo, spíš to bylo takové místo setkávání a vzdoru.
1: STBáci instalovali před dům kamery a hlídkovali tu SNBáci. Jan Litomyský se ale nenechal zastrašit. Naopak stal se aktivním členem VONCu, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. STB na něj zkusila několik podrazů. Chtěli ho dostat do vězení za nedovolené ozbrojování. Ve sklepě objevili několik gramů výbušniny Tritol z 20. let, ovšem nefunkční, bez rozbušky. Obvinili ho z šíření pornografie. STBáci mu při domovní prohlídce podstrčili do příborníku nějaké fotografie s nahatými dívkami. Takže tohoto evangelíka chtěli i společensky znemožnit. Nakonec u soudu dostal 3 roky a navrch 2 roky ochranného dohledu. Za co tedy byl odsouzen? A jak ztrátu svobody zvládal. O tom budou příští příběhy 20. století. Děkuji, že sledujete aktivity Paměti národa a podporujete nás v Klubu přátel. Kdo se ještě nepřipojil, prosím, přijměte mé laskavé pozvání. Klub přátel Paměti národa jsou lidé, kteří posílají Postbellum neziskové organizaci drobnou částku každý měsíc. Někdo 200 korun, jiný 1000 korun, každý podle svých možností. a my vás na oplátku zveme na výlety, do divadla, na procházky s historickým výkladem, občas do kina, ale také do Institutů paměti národa, do Pardubic, do Brna a Olomouce. Děkuji vám všem, že nás posloucháte. Příště v příběhu Jana Litomyského pokračujeme.
5: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
2: České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. V Karlovarském kraji ubývá orná půda. Fotbalisti Sparty nezvládli zápas v Mladé Boleslavi a po druhé v ligové sezóně prohráli. Neděle bude slunečná a oteplí se až na 33 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli doteď vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
4: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: Jedinou výjimkou je Sokolovsko, kde byl pozorován mírný nárůst orné půdy. Papež Lev XIV. Se v září při návštěvě Francie v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
5: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
6: Řekla jedna z obětí Laurence Poujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnice David Fiala.
7: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na 2 směny.
2: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029. Sport. Fotbalisti pražské Sparty prohráli druhý ze 3 zápasů v novém ročníku nejvyšší soutěže. Mladé Boleslavi na jejím hřišti podlehli ve 3. kole Šance ligy 0-2. Středočeši se naopak díky vítězství dotáhli do čela tabulky. Odpoledne Teplice remizovali s Plzní ve 2. nejgólovějším utkání ligové historie 5-5. Domácí Severočeši se vrátili do zápasu poté, co po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a 2 asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
8: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty. Jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
2: Dnes taky Zlín doma podlehl Bohemians 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na dálnici D1 na Benešovsku a taky v Praze na městském okruhu a magistrále. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále pomaleji za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru čekejte hustý provoz, místy kolona, u Šmejkalky mezi kilometry 24 až 22,5 se nově jede jen jedním pruhem. Aktuální zdržení do 5 minut. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je po nehodě dodávky stále zavřený pravý pruh. Před nehodou z Dobřížské ulice hustý provoz kolona se zdržením 5 až 10 minut. V Praze na magistrále ve Vilzonově ulici se v obou směrech vytvořily kolony. U hlavního nádraží směr Pankrác a také u Hlávkova mostu směr Holešovice. Na obou místech je to na 5 až 10 minut stání po pojíždění. A na 35 se dejte pozor mezi Libercem a Turnovem. V úseku řidiči hlásí Hejno Hus naposledy u sjezdu na Dlouhý most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11, v údolích až na 7 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer na západě Čech začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Tomášem Pancířem.
1: A pokračujeme 6 minut po 22. hodině. Umělá inteligence nově pomáhá včas zachytit rakovinu prsu. Systém české společnosti CareBot mohou lékaři využívat jako další nezávislou kontrolu při hodnocení screeningových snímků. Jak přesně to funguje, to se dozvíte z další reportáže víkendového Radiožurnálu už za chvíli.
3: Víkendový Radiožurnál
10: a Tomáš Pancíř.

0: Dokáže upozornit na podezřelý nález, pomáhá šetřit čas a slouží jako druhý pár očí radiologa. Česká společnost CareBot vyvinula systém pro vyhodnocování mamografických snímků. Lékařům má pomáhat snižovat riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které mohou souviset s rakovinou prsu.
1: Na tomto příkladu můžeme přesně vidět pacientku, u které je taková drobná léze, takové ohraničené ložisko.
2: Na monitoru svítí černobílý mamografický snímek. Na první pohled jde o změť světlých a tmavých ploch. Pak se ale na jednom místě objeví malý červený čtvereček. No a právě tím umělá inteligence upozorňuje lékaře na podezřelý nález.
1: Hodnotící lékař, radiolog, si vlastně prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
2: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak. Podezřelá místa podle něj umělá inteligence nejen zvýrazní, ale taky změří a pomáhá lékaři rozhodnout, jestli je potřeba další vyšetření.
1: Naše umělá inteligence CareBot je natrénována na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů, čili je schopna velice robustně rozlišit mezi negativním případem bez nějakého patologického nálezu a mezi tím, který by měl mít nějaké další dovyšetření během screeningového postupu.
2: Umělá inteligence ale nemá lékaře nahradit. Její role je hlavně poukázat na místa, která by mohla uniknout pozornosti. Právě to považuje za jeden z hlavních přínosů i David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice a odborník na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
3: Nás jako pacienty zajímá víc to kvalitativní. A kde nám to může pomoct? Něco, co udělá lépe než lékař a něco, co třeba pomůže tomu lékaři, který má hodně práce, tak nějaký malý, diskrétnější nález nepřehlédnout.
2: Umělá inteligence už přitom v českém zdravotnictví není žádnou novinkou. Lékařům pomáhá například při hodnocení rentgenových snímků, zhledáním zlomenin nebo třeba při vyšetření tlustého střeva, popisuje David Zogala.
3: Když jdeme dál i mimo radiologii, tak je třeba systém, který umožňuje vlastně lékaři, který provádí kolonoskopy. Jsou k dispozici pomůcky pro hodnocení EKG, existují aplikace pro hodnocení znamének na kůži a hledání maligního melanomu. Čili ta umělá inteligence tady už je tady relativně hodně a je i tam, kde ji vlastně pacient úplně nevnímá. Ona se stává součástí přístrojů.
2: Podobnou cestou jde i CareBot. Začal jako český startup během pandemie koronaviru, kdy vyvinul umělou inteligenci pro hodnocení rentgenových snímků hrudníku a pro hledání zlomenin. Dnes už jeho umělá inteligence podle Daniela Kvaka pomáhá lékařům nejen v Česku, ale i v zahraničí.
1: V rámci těch stovek implementací, které máme napříč Evropou, Blízkým východem nebo třeba jihovýchodní Asii, se řadíme někde mezi top 3, top 4 firmy vlastně s nejvíce nasazeními, s nejvíce implementacemi umělé inteligence ve zdravotnictví. My se snažíme získávat jednak ty velké, jasně fakultní univerzitní nemocnice, ale my se velmi často snažíme soustředit i na ty menší nemocnicích na periferii, kde naopak to využití umělé inteligence může být možná ještě s větším dopadem.
2: V Česku umělou inteligenci od CareBotu využívají desítky nemocnic. Patří mezi ně nejen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale taky třeba Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo nemocnice v Kyjově, Havířově a Mladé Boleslavi. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Fanoušci fotbalové Sparty nemají veselý večer, Sparta totiž prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Po třetím kole šance ligy tak bude mít v tabulce pouze 3 body, nejen za tímto zápasem, ale také za gólovou přestřelkou mezi Teplicemi a Plzní a za dalším dnešním děním ve světě sportu se už za chvíli ohlédneme v našem tradičním sportovním přehledu. Ten nabídneme hned po písničce Jany Kiršner.

0: Pět minut po čtvrt na jedenáct posloucháte víkendový radiožurnál. V čele domácí fotbalové šance ligy jsou po neúplném třetím kole netradiční lídři. Se 7 body pořadí vedou Mladá Boleslav a Teplice. Právě sobotním zápasům se na úvod svého sportovního přehledu bude věnovat Pavel Tilšar. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Sport. Fotbalisté pražské Sparty dál v tomto ligovém ročníku čekají na vítězství na hřištích soupeřů. Ve třetím kole prohráli v Mladé Boleslavi 0-2, když oba góly inkasovali v první půli. Středočeši se naopak dotáhli v čele tabulky na Teplice, které hrály nerozhodně s Plzní 5-5. Tento zápas byl druhý nejgólovější v samostatné ligové historii. Viktoria v něm ztratila tříbrankový náskok. Z gólově bohatého utkání tak neměl radost kapitán Západočechů Matěj Vidra.
2: Asi ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: V sobotu taky pražští Bohemiance zvítězili ve Zlíně 2-0. Fotbalistky pražské Slávie hrají o místo v kvalifikaci do druhé nejprestižnější klubové soutěže Evropského poháru. V přímém souboji o vstupenku do předkola potřebují porazit Brøndby Kodaň. Zápas skončil remízou 1-1 a bude se prodlužovat. Většina české atletické výpravy odletěla dopoledne do Birminghamu na mistrovství Evropy, které začne v pondělí. Na svůj první evropský šampionát mezi dospělými tak odcestoval juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen. Na letišti popsal radiožurnálu Sport své pocity.
3: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
1: Na mistrovství Evropy se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel nebo úřadujícího evropského šampiona oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Závod mezi světovou elitou v orientačním běhu ve Vyšším Brodě přinesl skvělý úspěch Tomáši Křivdovi. Český reprezentant si připsal premiérové vítězství v lesním závodě světového poháru na střední trati. Pokračuje Křivda.
4: Jsem fakt do puntíku spokojený s tím, co jsem tam předvedl. Bylo to, nechci říct učebnicový, možná si tam zpětně něco najdu, ale myslím, že na moje poměry a na takhle těžký terén jsem prostě tam nechal všechno, a to nejenom tím nasazením, ale i tím technickým výkonem. Mám rád, když je závod hodně technický, ale zároveň se tam dá rozeběhnout. Se mi to hodně trefilo do těch mých silných stránek.
1: Mezi ženami skončila Lucie Dittrichová třetí, na švýcarskou suverénku Ebr Soldovou ztratila v cíli 2,5 minuty. A motocyklista Filip Salač obsadil v kvalifikaci třídy Moto2 v britském Silverstoneu 6. příčku. Do Velké ceny Británie odstartuje v neděli ze druhé řady. Na vítězného Španěla Guevaru ztratil 8 desetin sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl další Španěl, lídr šampionátu Martín.

0: Radiožurnál je 10:30. Jsou tu zprávy a Lukáš Pastejřík.
1: Česko zítra a pozítří zasáhne další vlna veder. Teploty můžou překračovat 32 stupňů. Zítra platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro Prahu, střední Čechy, Plzeňsko a jižní Moravu. V pondělí už pro většinu republiky. Na mnoha místech kvůli horku a suchu dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Přibývá případů, kdy lidi kousne netopír. Od začátku léta kvůli tomu v ostravské fakultní nemocnici ošetřili už 15 lidí. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování. Po pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Tamní úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhnul Japonsko a jeho okraje přenesly vydatné srážky i do čínského Pekingu. Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách. Sport. Nejvyšší fotbalovou soutěž vede po sobotních zápasech neúplného třetího kola Mladá Boleslav Oskóre před Teplicemi. Středočeši totiž v Šancelize porazili doma pražskou Spartu 2-0. Tepličtí před vlastními fanoušky hráli z Plzní nerozhodně 5-5. V první půli zápas vyrovnal ligový rekord. V úvodním poločase totiž padlo 7 branek. A v sobotu taky Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka v Praze a kolony na magistrále. Dálnice teď bez kolon, Pražský okruh je o víkendu v obou směrech neprůjezdný. Uzavírka kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi kilometry 3 sjezd na Bestec a 15 sjezd na Lochkov. Potrvá do zítřejšího poledne, jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Kolony se teď na objízdných trasách netvoří. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barrandovský most odklidili. Havarovanou dodávku na Krajnici jezdí se opět dvěma pruhy. V Praze na magistrále dvě kolony. Ve Wilsonově ulici u hlavního nádraží směr Pankrác je to na 5 až 10 minut a od křižovatky u Bulhara po Hlávku v most směr Holešovice aktuálně na 10 až 15 minut stání po pojíždění. A na Chebsku silnici 64 z Františkových lázní do Aše se srazila dvě osobní auta. Je to čerstvá nehoda, kousek za Hazlovem, opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi víkendový radiožurnál s Tomášem Pancířem.
0: Už za půl hodiny vám nabídneme reprízu rozhovoru s dopoledním hostem radiožurnálu, tím byl dnes profesor Radan Kejl, přednosta interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. A do té doby budeme mluvit o suchu a také o výročí případu, který byl předlohou slavného filmu a nadlouho ovlivnil vztah řady lidí k cestě stopem. Přeju vám hezký večer s radiožurnálem.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

posloucháte víkendový radiožurnál. Největší zdroj pitné vody pro jižní Čechy, vodní nádrž Římov, letos hlásí rekordní úbytky. Může za to hlavně historicky nejnižší přítok z řeky Malše. Dodávky vody do domácností ale podle vodohospodářů ohrožené nejsou. Podrobnosti přidáme ve víkendovém radiožurnálu už za chvíli.

0: Roxette ve vysílání Radiožurnálu. Na všech jihočeských řekách jsou prázdninové průtoky na historických minimech. Extrémní sucho se výrazně projevuje i na řece Malši, která napájí vodní nádrž Římov na Českobudějovicku. Hladina zásobárny pitné vody každý den klesá o několik centimetrů.
1: Teď zrovna se nacházíme pod hrází v díle Římov, koukáme na odtok z přehrady.
2: S vedoucím technického střediska horního toku povodí Vltava Petrem Hovorkou právě kontrolujeme situaci těsně pod Římovskou přehradou.
1: Je to takzvaný nadlepšený průtok, je na hodnotě 900 litrů za vteřinu.
2: Odtok takového množství vody ale řeka Malše jako zdrojnice přehrady nemá šanci doplňovat. Momentálně do ní přitéká asi jen 250 litrů za sekundu.
1: V celém povodí Malše jsme teď na úplně historických minimech za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
2: I kvůli tomu je podle něho přehrada naplněná jen přibližně ze 2/3.
1: Máme vlastně k dnešnímu dni absolutně nejnižší hladinu nádrži.
2: Římovská přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro asi 2/3 Jihočechů. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince ale nejsou dodávky navzdory větším odběrům nějak ohrožené.
3: Jsou zvýšené samozřejmě, protože díky výpadku malých zdrojů, takže ta měsíční výroba se nám zvýšila zhruba asi o 10%.
2: Pokud by se situace na přítoku nějak zásadně nezlepšila, svaz může vodu z přehrady odebírat maximálně 8 měsíců. Podle hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu se na stavu nádrží, včetně té římovské, projevují i extrémně vysoké teploty.
4: Při teplotách nad 35 stupňů tam může mizet během dne třeba centimetr a pak ani ten přítok není schopen doplnit, kde ta voda mizí do vzduchu.
2: I kvůli tomu povodí Vltavy požádalo krajský úřad o snížení odtoku vody z Římovské přehrady na 650 litrů za sekundu. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.

Před půl stoletím přišly ženy a dívky v tehdejším Československu o chuť stopovat. U Valašských Klobouk totiž řidič kamionu zavraždil dvě stopařky a podle této události následně vznikl film. My jsme mluvili s policistou, který se tehdy podílel na vyšetřování. Rozhovor s ním uslyšíte už za chvíli.

Reklama na ticho hit skupiny Tým, který tahle kapela vydala před 38 lety. My se teď ve večerním radiožurnálu vydáme ještě do vzdálenější minulosti. Přesně před 50 lety, tedy v srpnu 1976, našli u Valašských Klobouk na Zlínsku těla dvou mladých dívek. Případ se později stal námětem filmu Smrt stopařek a na dlouho

0: Uhá desetiletí u rodičů dospívajících dcer zakořenil strach z autostopu. Zmařené životy Taťany a Věry nedaleko cyklostezky Bevlava dodnes připomíná prostý dřevěný kříž.
1: Byl to případ, který jsem v životě nezažil.
2: Vzpomíná přímý účastník tehdejšího vyšetřování, dnes 88-letý policejní kapitán ve výslužbě Eduard Daněk.
1: U takových dvou vražd se byl jedenkrát v životě.
2: Tragický příběh se začal psát 8. srpna 1976, kdy dvěma 19-letým studentkám Trenčínského gymnázia ujel spoj do Tater. Tatiana a Věra šli na autostop a nastoupili do kabiny náklaďáku svého vraha Miroslava Somory.
3: Ten jim zastavil, s tím, že naložil do auta, počkal, až usnou, vzal těžký klíč, několikrát je udeřil tím těžkým klíčem do hlavy, pak vzal 30 cm dlouhý nůž, pobodal je, pak následně na jedné z nich vykonali posmrtnou soulož.
2: Popisuje známá fakta Josef Bělaška, nezávislý starosta Valašských Klobouk. Právě na skládce u tohoto města se vrah zbavil těl.
3: Tady vedla cesta a jeden všímavý občan, který tudy projížděl, si všiml, že to nákladní auto neparkuje korbou, jak kdyby směrem k té skládce, ale předkem. No, tak ho to nějak zaujalo, tak se na to místo ten den ještě vrátil a našel právě tady ty těla, které byly jenom tak ledabile zahrabané.
2: Nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, vzpomíná policista ve výslužbě Eduard Daněk.
1: Já sloužím na oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně.
4: To tam takto povolali úplně všechny.
1: To byl dosažení na blízko do toho autobusu, odvezli nás do Valašských Klobouk a úkol hledat něco podezřelého, že byly jako usmrceny ty dvě dívky.
2: Případ Československo šokoval a za 3 roky se stal předlohou filmu Jindřicha Poláka Smrt stopařek.
5: Jenomže vy nejste stop, vy jste taxík.
6: Vlastně máte pravdu.
2: Role vraha se tehdy ujal polský herec Marek Perepečko, protože takto záporná postava by českému herci mohla tuzemskou kariéru zničit.
6: Ale bejt na vašem místě, stejně bych nestopoval.
2: Skutečného pachatele Miroslava Somoru dopadli policisté za 2 dny po vraždě. V roce 1978 skončil na Šibenici. Z Valašských Klobouk, Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 23 hodin. Právě a Lukáš Pastejřík.
3: Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. Francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody. Fotbalisté Plzně ztratili v Teplicích 3-gólový náskok a po remíze 5-5 dál čekají na první ligovou výhru v sezóně. A počasí zítra bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
4: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
5: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
4: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
6: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
4: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem v zemi od začátku měření.
7: Začíná to být složité. Hrozí, že nebudeme moct používat toalety nebo nabízet karafy s vodou. Pro zákazníky to bude komplikované.
8: Řekl francouzskému rozhlasu majitel restaurace Valentin Rigoulet v obci Clairvaux-Lelac na východě země. V obci téměř vyschly dva zdroje pitné vody a radnice musí dovážet pitnou vodu v cisternách ze sousedních měst. Obce navíc nabádají obyvatele k šetření vodou. Přes 40% toků ve Francii je vyschlých nebo téměř vyschlých. Problém kvůli tomu mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
9: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
10: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak.
9: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
10: V Česku umělou inteligenci od CareBotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5 a dál čekají na první vítězství v sezóně. Viktoria přitom v utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize vedla v 10. minutě už 3-0. Důvody ztráty náskoku hledal trenér Západočechů Martin Hyský.
11: Bohužel naše obrana čtyřka nefungovala tak, jak měla a v momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně, byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
3: Teplice mají po 3 kolech 7 bodů a v neúplné tabulce jsou druhé o skóre za Mladou Boleslaví, která porazila Spartu 2-0. Zlín podlehl Bohemians 0-2 a v aktuálním ligovém ročníku ještě nebodoval.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku, další na D6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy havarovala dvě osobní auta za sjezdem k Mošnovskému letišti na 340. kilometru. Podle policie je jedno z aut mimo vozovku. Na kamerách vidíme záchranáře a taky zavřenou krajnici, zřejmě i část pravého pruhu. Jede se levým plynule. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu u sjezdu na Loket srazilo auto zvěř. 125. kilometr místo s opatrností průjezdné kolona se netvoří. V Praze na výjezdu do komplexu Blanka směr Smíchov stojí porouchané vozidlo. V Bubenečském tunelu blokuje krajnici. A v Praze na magistrále ve Vilzonově ulici směr Holešovice se stále tvoří kolona zhruba od Florence k Hlávkovu mostu. Je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
14: Hostem Radiožurnálu je dnes přednosta interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, profesor Radan Kejl. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Co vás kdysi přivedlo k zájmu o gastroenterologii? V čem je pro vás ten obor atraktivní?
15: Ten obor je pro mě atraktivní tím, že byl takový složitý a v té době se tam spoustu těch nemocí různým způsobem překrývalo a spoustu těch diagnóz, které se dnes trošičku více vyjasnily, přikryté takovou mlhovinou, tak jsem si říkal, že to je takový obor, kde člověk kromě uvažování o té nemoci musí taky malinko zapojit určitou intuici, nějaký cit pro pacienta a potom, co mě na tom velmi lákalo, gastroenterologie má kombinaci uvažování, diagnostiky, to znamená té mozkové práce, ale zároveň je tam endoskopická práce, to znamená řada mini-invazivních chirurgických zákroků, kde je zase adrenalin. A to mě jako velmi lákalo. Je to moc hezká kombinace.
14: No a stejně přitažlivý je i pro současné mediky?
15: Já si myslím, že přitažlivý je, ale je otázka samozřejmě toho osobního ladění, jak moc chce kdo jít do určitého rizika, protože všechny invazivní zákroky, což vlastně analogie chirurgie, mají riziko podle pravidla, kdo nic nedělá, nic neskazí, a nebo ono se ani nemusíte nic skazit, ale kdo nic nedělá, tak samozřejmě nemá komplikace. A současná doba je o tom spíš tak jako ten život trošku obejít a komplikace nemít. Ale pro určitou krevní skupinu, která tady bude vždycky, je to dobré místo pro život.
14: Takže máte dost zájemců o gastroenterologii, spousta mladých lékařů odchází za prací do zahraničí.
15: Zájemců máme dost a paradoxně to, o čem jsem mluvil, to znamená endoskopické zákroky, mini-invazivní chirurgické zákroky jsou to, co nám ty lidi nějakým způsobem láká do té práce, protože to vidět, když jsem já začínal, tak do endoskopu se koukalo prostým okem a zbytek toho sálu vlastně neviděl, co se tam moc děje. V současné době to vidíte na obrazovce, tak je to takové zajímavé a má to ještě jeden zajímavý přínos, zůstane za váma nějaká viditelná práce. To je pro tu práci strašně důležitý a on to přinášel nějaké uspokojení.
14: Profesor Radan Kejl je hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.

0: Přednostem motolské interny profesor Radan Kejl je hostem radiožurnálu. Teď je období dovolených a exotických cest. Jak se vyhnout nepříjemnostem s problémy zažívání? Teď mám na mysli cestovatelské průjmy. Je pravda, že účinnou prevencí mohou být probiotika?
1: Ano, je to pravda, ale samozřejmě nejlepší prevencí je v podstatě opatrnost při příjezdu do země, možno když je země exotická, tak o to samozřejmě je nutné být více opatrný. Jsou to taková ta klasická pravidla, vyhýbáte se veřejným zdrojům pitné vody, to znamená snažíte se používat hlavně balenou pitnou vodu, nechodit na trh, nekupovat si salát a podobně a různé čerstvé potraviny. Tam je samozřejmě ještě jedna věc, vy můžete předejít určitým způsobem nebo snažit se ochránit před bakteriální infekcí, ale to, co je vlastně hlavním zdrojem těch průjmů, jsou většinou virové průjmy, na které je místní obyvatelstvo často adaptováno a vy nikoliv. Proto i časté, to se vždycky se říkalo dříve, nějaké preventivní pití alkoholu, anebo že preventivně dokonce budete užívat nějaká střevní dezinficienci a tak to nemo samozřejmě nemá žádný význam.
0: Pro jistotu možná, co to jsou probiotika?
1: Probiotika jsou přípravky, které jsou volně dostupné, jsou v nich v různých formách obsaženy přesně specifikované kultury.
0: Tedy živé mikroorganismy.
1: Ano, živé mikroorganismy, které pomáhají kolonizovat při narušení vašeho mikrobiomu vaše tlusté střevo. Pojí se k tomu jeden zajímavý příběh, který mi vždycky vyprávěl můj učitel gastroenterologie, pan profesor Fritsch, že vlastně první, nebo jedno z prvních probiotik, které se objevilo v klinické praxi, byl preparát, který se jmenuje Mutaflor a to je kmen Escherichia coli, který vlastně ukazuje ten efekt těch probiotik. Tehdy v roce asi 1916 byla ofenzíva na srbské frontě. No a došlo k epidemii úplavice napříč tou frontou. No a ukázalo se ale, že jedna kumpánie žádnej průjem neměla. Tak na ně ty tehdejší v podstatě zdravotníci vlítli a začali je vytírat a zjišťovali, jak je to možný, protože všichni samozřejmě chodili na jeden záchod a jedli ze společných ešusů. No a ukázalo se, že jim vykultivovali kmen Escherichia coli, který se jmenoval Nisle, a tam se ukázalo, že ten má protektivní účinek a ten je jaksi ochránil před tou epidemií. A to samozřejmě mělo v době té válce obrovský význam, takže oni to vykultivovali a potom ten kmen, ten je do dneška v podstatě nadále kultivován v rámci probiotické terapie a uchováván. Takže to je takový první efekt, který to tak jako velmi hezky ukazoval.
0: No, za účelem, o kterém jsme mluvili, se používají, jak jsem četl, enterobakterie.
1: Ano.
0: Ty jsou účinné i při léčbě antibiotiky?
1: Záleží na tom, a je to individuální, to samozřejmě užívají se po léčbě antibiotiky a jejich účelem je to, co ta antibiotika zničí, zase pokud možno co nejrychleji nahradit. Nelze to samozřejmě ale doporučovat paušálně, protože tam, kde je ta terapie v tomhle, nebo to preventivní podávání těch probiotik účelné, tak je to samozřejmě u rizikových skupin pacientů, to znamená tam, kde předpokládáme, že je dlouhodobě narušená nějaká obnova té mikroflóry, tak tam to samozřejmě určitý význam má. Takhle se to vlastně určitou dobu tvrdilo, takže se to vlastně ty antibiotika dávaly i paušálně i u nízkorizikových částí populace, to znamená u zdravých lidí. O tom v roce asi 2018 se objevila studie autora, který se jmenuje Suez, kde asi na 25 lidech vlastně ty výsledky vyšly jinak. Ukázalo se, jako, že by probiotika měla nějakým způsobem tu reparaci té mikroflóry narušit. Nicméně ten vzorek byl relativně malý a proto někdy v roce 25 vznikly další studie, tentokrát trošku větší, asi o 50 lidech, a bylo to kontrolováno placebem, ale i to jsou tedy velmi, velmi, i to jsou velmi nízká čísla. A tam se zase ukázalo to, co se tak vlastně vědělo celou dobu, to znamená, že efekt probiotik je u těch rizikových skupin těch pacientů pozitivní. Ale samozřejmě záleží na tom, jaká probiotika používáte, jestli jsou to ty správné druhy a je tam ta správná skladba. Nelze to prostě úplně paušalizovat. Proto okolo toho vznikají v podstatě relativně rozsáhlé diskuze.
0: Vysvětluje profesor Radan Kejl, náš dnešní host.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s profesorem Radanem Kejlem. Vy se věnujete výzkumu, kromě jiného, střevního mikrobiomu. To je asi velké dobrodružství, ne? Platí, že jde o jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů medicíny?
1: Ano, a samozřejmě je tam jedna věc, kterou je nutné vlastně posluchačům zdůraznit. Ta problematika je nesmírně složitá a mikrobiom jako takový je obrovský orgán. Jsou tam obrovské množství bakterií, takže neskoumá se v podstatě jeden kmen, jeden jeho účinek, ale tam je určitá symbióza a různé synergické účinky těch jednotlivých kmenů a všechen ten výzkum je v podstatě v začátku. Nemůžu říct, že bych se přímo zabýval výzkumem, já se spíš snažím realizovat to, co o tom mikrobiomu víme, do klinické praxe. Z toho důvodu na naší klinice vznikla v České republice první banka dárců stolice, to znamená, máme v Mražáku stolici od zdravých prozkoušených dárců, kterou samozřejmě v rámci terapie potom používáme u rizikových pacientů nebo u pacientů, u kterých vzniknou vážné komplikace po podání antibiotik, třeba klostridiové průjmy.
0: A tomu se říká fekální mikrobiální transplantace?
1: Ano, tomu se říká fekální bakterioterapie a musím říct, že jsem velkým zastáncem této terapie, zvlášť u pacientů s klostridiovými průjmy, protože je to nesmírně levné, přirozené a ještě jedna věc, je to nesmírně efektivní, protože když u pacientů po podání antibiotik vzniknou klostridiové průjmy.
0: Co to znamená?
1: Tak, klostridiový průjem vznikne v důsledku toho, že antibiotika omezí množství bakterií v střevu a přeroste bakterie, která se jmenuje Clostridium difficile, to začne produkovat toxín a vzniknou průjmy. No a pacient je potom ohrožen odvodněním, profuzními průjmy a protože jsou to většinou pacienti, kteří jsou v nemocnici, tak je ohrožen často i na životě, protože tam leží s nějakým dalším onemocněním. No a k léčbě se používala taková a používá i nadále léčba, u které se dá říct, že v podstatě že je to takové vymítání čerta ďáblem, to znamená, užívá se vyšší stupeň antibiotik, která určitým způsobem zase zpátky do Clostridium potlačí, což je jedna varianta, ale samozřejmě jednak na to vzniká rezistence a jednak samozřejmě je to relativně drahá záležitost. Alternativou k tomu, když už jsme byli v koncích, se objevila ta fekální bakterioterapie, která je vlastně nesmírně efektivní a co je zajímavé, když to srovnáte, tak terapie Clostridia antibiotiky, tak její efekt se projevuje přeci jenom v řádech dnů. Pomalu ten efekt nastupuje. V okamžiku, kdy uděláte fekální transplantaci nebo fekální bakterioterapii, tak v řádu hodin dotyčný přestává mít průjmy a ten efekt je obrovský. Říká se, že to vymysleli kdysi Číňani někdy v nějakých stoletích před naším letopočtem a terapii se říkalo žlutá polévka.
0: Kdo je vhodným dárcem v takovém případě?
1: Dárce my selektujeme z studentů prvního a druhého ročníku, kteří ještě vlastně nenavštívili nemocnici a dostávají za to dokonce nějakou drobnou finanční odměnu, ale ta je velmi zasloužená, protože je nutné říct, že ti dárci musí pravidelně být testováni, chodí na zdravotní testy a odběry, aby nedošlo k přenosu a odměna je skutečně z tohoto pohledu jenom symbolická, takže, ale je to taková velmi, velmi pro nás přínosná dobrovolnická činnost.
0: Jak často je možno uplatnit tuhletu terapii? Kolika pacientů se to týká u nás?
1: U těch pacientů máme ročně něco do stovky pacientů z těch medicínských indikací. Samozřejmě je jich mnohem větší množství, ale není to zase tak rozšířená forma terapie, A ta, i když ta dostupnost a to provedení je relativně velmi jednoduché. Je to dané také tím, že ty obory, které mají tyhle kombinace, to z toho mám říkat ortopedické obory, které užívají hodně antibiotika, která tohle vyvolávají, tak samozřejmě k nám mají relativně daleko, mají samozřejmě jiné starosti než průjmy u pacientů. Takže není to pořád tak rozšířeno, jak bychom si přáli.
0: Gastroenterolog profesor Radan Kejl zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách.
2: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
3: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
2: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
4: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
2: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
2: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
3: A překvapit můžou i další.
2: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
3: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
2: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
3: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
5: Radiožurnál je 23.30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Bezpilotní letoun dnes vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nic neponičil. Agentura DPA s odvoláním na bulharské ministerstvo obrany oznámila, že dron byl nejspíš ukrajinský. Kyjev podle agentury AFP slíbil prošetření incidentu. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv. Krajně pravicový politik Abelardo de la Esperieja složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření, aby obnovil důvěru v ekonomiku. Kolumbii chce taky připojit do vojenského programu Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lidé nerespektují zákaz vstupu k likvidovanému mostu mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. Dělníci tam pokračují v demolici Jiruškova mostu. Práce mají skončit do 16. srpna. Dělníci se tam podle zástupců firmy opakovaně setkávají s lidmi, kteří nerespektují zákaz vstupu na staveniště. Někteří navíc ignorují i zákaz plavby a na pedalboardech pluli do uzavřeného úseku řeky Orlice.
3: Sport.
5: Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy podruhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgólovějším zápase české nejvyšší soutěže. Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 na Novojičínsku a dálnici D6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy omezují průjezd následky nehody. Za sjezdem k Mošnovskému letišti na 340. kilometru havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich je mimo vozovku. U nehody je zavřená krajnice a zřejmě taky část pravého pruhu. Jede se levým pruhem plynule. Na D6 z Karlových Varů do Chebu u sjezdu na Loket před zhruba hodinou srazilo auto zvěř. 25. kilometr místo nehody mimo kamery průjezdné bez zdržení. A na Chebskou silnici 64 z Františkových Lázní do Aše se srazila dvě osobní auta. Nehoda je kousek za Hazlovem a místo průjezdné plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Hostem je dnes profesor Radan Kejl, vy jste přednostou interní kliniky, proděkanem na Univerzitě Karlově. Jak se vám daří nacházet si čas pro koníčky, jako je třeba horolezení nebo paragliding?
1: Je to vlastně nutnost, je to to, o čem už jsem jednou mluvil, to znamená vymítání čerta ďáblem. Práci si nosíte domů, přemýšlíte nad pacienty a taky samozřejmě nad provozem a organizací relativně hodně velkého celku. A práce s lidmi je vždycky složitá. No a dřív jsem jezdil na kole, nicméně když jsem jezdil delší dobu, tak jsem zjistil, že i na 20., 40. nebo 80. kilometru pořád ještě nad tou prací přemýšlím. Když ale začnete lézt, pokud jste takzvaně na prvním konci lana, tak samozřejmě se musíte soustředit a nemůžete myslet na nic jiného, nebo byste se zranil nebo zabil. Z tohohle důvodu jsem zvolil tenhle sport, protože jsem zjistil, že je schopen mi udělat v podstatě takový reset v hlavě. S paraglidingem je to ještě o něco náročnější, protože tam ta vlna adrenalínu je o dost větší, ale ten zážitek za to stojí. Potom z toho resetu žijete ještě déle než z toho lezení.
0: Takže bez adrenalinu, zdá se, se neobejdete.
1: Bohužel nikoliv. Byl bych radši, kdyby mi to přinášel golf.

0: Hostem radiožurnálu je dnes profesor Radan Kejl. Když jsme mluvili o probiotikách, tak je to tak, že stres ovlivňuje to, co se děje ve střevech, anebo naopak rozháraný mikrobiom může způsobit stres?
1: Je to obojí. Při stresu dochází k vyšší hladině kortizolu, dochází k větší propustnosti střevní a proto samozřejmě dochází potom k řadě nežádoucích událostí, ale naopak zase mikrobiom výrazným způsobem ovlivňuje zpětně váš mozek, vaši náladu. A
0: ono se vlastně mluví o druhém mozku.
1: Ano, je to přesně tak, protože v této oblasti se vyrábí, v oblasti zažívacího traktu se vyrábí obrovské množství produktů, jako je serotonin, které ovlivňují a různých neurotransmitrů, které samozřejmě ovlivňují funkci vašeho mozku. Je docela zajímavé, že je snaha ovlivnit psychiku člověka, třeba u depresivních pacientů nebo duševně nemocných pacientů, pomocí probiotické terapie, dokonce má to specifický název psychobiotika. Je to zajímavé a zdá se, že nějaký efekt to má, jakkoliv samozřejmě na nějaké velké a rozsáhlé studie to stále čeká, ale pozitivní efekt popisován je. Vždycky při takhle složité problematice, ale samozřejmě musíme být opatrní, protože u všech těchto onemocnění hraje velkou roli samozřejmě placebo efekt.
0: Jak důležitá jsou probiotika pro naši imunitu?
1: Pro imunitu jsou nesmírně důležitá a nejenom probiotika, ale je dobré mít samozřejmě v rovnováze a v dobré kondici zažívací trakt a ukazuje se, že samozřejmě za nárůstem autoimunitních onemocnění, Crohnova choroba, ulcerózní kolitída, ale i jiná autoimunitní onemocnění z jiných oborů, takže zatím velmi pravděpodobně stojí dvě věci. První je vyšší podávání antibiotik, které někdy od 60. let nastalo. A potom druhá zajímavá věc, nižší procento střevních infekcí, které vzniklo v důsledku větší hygieny. To znamená, zdá se, že když jste-li mlád a pobíháte někde po pískovišti, cucáte kamínky a občas máte průjem, tak je to pro vás vlastně docela zdravé, než jste-li doma u maminky ve sterilním prostředí a máte všechno utřeno čistým ubrouskem. Pokud zřejmě touhle fází té pravidelné stimulace zažívacího traktu neprojdete, máte větší šanci, že se při určité genetické predispozici u vás vyskytne autoimunitní onemocnění, kterých samozřejmě přibývá.
0: A stačí zdravému člověku běžná strava nebo doporučujete brát probiotika preventivně?
1: Zdravá strava je jedna z věcí, která váš mikrobiom může upravit. To znamená, vy si tvoříte váš mikrobiom ve střevě na základě toho, co

svůj mikrobiom a na základě toho snížit třeba vznik velmi pravděpodobně prekanceróz v oblasti zažívacího traktu, ale velmi pravděpodobně i jinde. To znamená vlastně to, co jíte, vás určuje mnohem více, ale dřív se myslelo, že ten účinek je přímý. Teď se ukazuje, že to je velmi pravděpodobně přes ten mikrobiom, který se podle toho nějakým způsobem určuje. Ještě je zajímavá jedna věc, změníte-li ten mikrobiom, tak třeba kompletně, tak jako to děláme my při té fekální bakterioterapii, tak než to tou stravou zase vrátíte do těch špatných kolejí, kdybyste se špatně stravoval, tak to trvá rok. A já to vždycky přirovnávám, že to je něco, jako máte v sobě les, který když zaléváte a pravidelně rosíte, tak krásně roste. Když ho necháte vyschnout, tak tam vyroste, přežije jenom nějaký plevel, ale podle toho to taky potom působí na váš organismus.

0: přednosta interní a gastroenterologické kliniky ve fakultní nemocnici v Motole, profesor Radan Kejl, je hostem Radiožurnálu. Jaké možnosti přináší personalizovaná medicína a individuální přístup ke zdraví na základě mikrobiomu?
1: Personalizovaná medicína už je samozřejmě něco jiného. Tam samozřejmě v oblasti mikrobiomu probiotika hrají svou roli a je snaha ovlivnit nějakým způsobem pomocí mikrobiomu řadu onemocnění v oblasti zažívacího traktu a samozřejmě u rizikových pacientů, kterých je ovšem velká část populace, protože všichni

0: víme z debat o důchodech, že populace stárne a samozřejmě čím jsou lidé starší, tím jsou rizikovější, tak tam to samozřejmě hraje roli velkou. V oblasti probiotické terapie je důležité, aby ty preparáty byly pokud možno komplexní, to znamená, aby byly vyvážené, aby tam byly ty správné kmeny, což je třeba Saccharomyces boulardii nebo různé druhy laktobacilů, a ty mají samozřejmě ten protektivní efekt na zažívací trakt a tam to samozřejmě hraje roli docela velkou. Je také dobré, že samozřejmě tyto preparáty jsou dostupné, ale to může mít samozřejmě i svou achilovou patu v tom, že nelze to paušálně doporučovat tak, jak se to občas děje jako každému, kdo se, řekněme, vyskytne v lékárně.
1: Jak složitá je výroba probiotik? Mluvili jsme o tom, že jsou to živé kultury. Myslím, že je produkuje i český farmaceutický průmysl.
0: Ano, je to klasická certifikovaná výroba, která je kontrolována a po této stránce je to relativně velmi sofistikovaná věc a velmi přesně kontrolovaná, takže tam bych se nějakých komplikací neobával.
1: Ono je ale, myslím, důležité i, jak jsou probiotika balená, skladována, uchována. Je to tak?
0: Ano, je to tak, protože samozřejmě to hraje výraznou roli na přežití těch kmenů, protože některé jsou samozřejmě rezistentní, více některé méně. Ten zmiňovaný kmen nysle, který tady je, tak ten se třeba musí, aby přežil, uchovávat v lednici od 4 do 8 stupňů. Takže to je relativně složitá záležitost. Ale samozřejmě většina ostatních probiotik takhle přísné požadavky nemají, také ty kmeny jsou mnohem rezistentnější.
1: Jinými slovy jste řekl, že jsme to, co jí. Dá se říci, jestli třeba nějak, nebo sledujete to, že by se měnil mikrobiom současné generace?
0: My můžeme jenom tušit, že se pravděpodobně nemění a rozhodně se nemění k lepšímu, protože v oblasti gastroenterologie děláme prevenci. Gastroenterologická společnost je průkopníkem a zavedením v zavedení prevence kolorektálního karcinomu a tam nemůžeme říct, že by docházelo k poklesu vzniku těch prekanceros, to znamená polypů v oblasti zažívacího traktu. Tam je spíše stále vzestupný trend. A je to dáno tím, že samozřejmě jdeme-li do většího nákupního centra, tak vždycky vidíme okolo sebe ty košíky plné, pokud možno hodně nezdravého a také tedy levného jídla. To s tím hodně souvisí, protože ty potraviny, ať si říkáme, co chceme, tak vlastně v relaci k našim platům výrazným způsobem zlevnili.
1: Kam se, pane profesore, věda v této oblasti posunula za léta, po která se jí věnujete?
0: Já si myslím, že se posunula nesmírně, protože jsme teď jako na začátku, jako vlastně nově objevované země, kde se snažíme dostat k nějakým exaktním výsledkům, ale už tušíme, co by tam mohlo být. Když jsem začínal, tak se v podstatě tahle věc vůbec neřešila, mikrobiom se bral jako jasná věc, představovalo se, byla představa, že většina těch pacientů, ale nejen pacientů, ale prostě, že celá populace má mikrobiom stejný, kromě lidí, kteří dostali, řekněme, tyfus nebo salmonelu. Od té doby se to naprosto změnilo a samozřejmě teď je díky také různým sekvenováním těch kmenů mnohem větší šance se dostat aspoň k nějakému základnímu pohledu na věc. Ale problém je v té druhé věci, těch kmenů ve střevě je obrovské množství. Takže kdyby tam byl jeden, tak bychom se asi dostávali mnohem rychleji k nějakému exaktnímu výsledku. Ale tohle je prostě souhra. Vždycky to přirovnávám k tomu lesu, kde říkám, že když transplantuju stolici, tak je to vlastně něco podobného, jako když do toho střeva dávám třeba celý boubínský prales, včetně potůčku a veverky, kterou ten boubínský prales má. A tam je samozřejmě ta souhra všech těch faktorů strašně složitá a tohle se strašně špatně jako monitoruje. Takže já si myslím, že my se teprve díky umělé inteligenci v dalších letech dostaneme k nějakým jako jasnějším výsledkům, protože tohle je tak multifaktoriální proces. A samozřejmě druhý problém je, že to je strašně dlouhodobý proces na efektu na ten organismus, že ty největší objevy teprve čekají.
1: Hostem Radiožurnálu dnes byl gastroenterolog a přednosta interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice Motol, profesor Radan Kejl. Moc děkuji za rozhovor a buďte zdrav. Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Letošní sucho výrazně snížilo průtoky řek a hladiny nádrží. Ode dneška se vracejí vysoké teploty. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku po druhé prohráli. Plzeň dál čeká na vítězství a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Posloucháte hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko se potýká s výrazným suchem. Některé řeky kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách. Týká se to i Vltavy.
3: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
4: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
5: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
4: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
6: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšily průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
4: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě a sledovat zákazy dané vyhláškami jednotlivých obcí nebo měst. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
8: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fidesz bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Americký senát potvrdil Todda Blanche v čele ministerstva spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně funkci zastával od dubna, kdy nahradil předchozí ministryni Pam Bondiovou. Senátoři ho ve funkci potvrdili nejtěsnější možnou většinou.
9: Kromě všech demokratických senátorů byly proti i dvě republikánské senátorky, Susan Collinsová a Lisa Murkowská. Oběma vadí politizace ministerstva spravedlnosti. Todd Blanche v minulosti třeba zastavil prověřování Trumpa a jeho rodiny daňovým úřadem. Podle senátorek tím Trumpovi poskytl službu, ke které běžní Američané přístup nemají. Kritikům nového ministra vadil taky podle nich laxní přístup úřadu ke zveřejňování spisu o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Blanche se ke kritice nevyjádřil. Na síti X poděkoval senátu za jeho zvolení a Trumpovi za důvěru. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Východní pobřeží Číny se připravuje na příchod tajfunu Dolphin. Kvůli prudkým srážkám na místě hrozí záplavy a sesuvy půdy. Úřady proto uzavřely školy, přístavy nebo turisticky oblíbená místa. Podle našeho zpravodaje v Asii Davida Jakše je země na extrémní počasí dobře připravená.
10: Málo která země projde každoročně tak tvrdou zkouškou jako právě Čína. Kromě tajfunů jsou to i povodně, půdní sesuvy, zemětřesení. No a tohle všechno samozřejmě nutí stát aby do záchranných složek investoval miliardy. Výsledkem je, že čínští záchranáři jsou dnes absolutní světovou špičkou v tom, co dělají. Lidé tam hodnotí jako nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější složku státu. No a vlastně i technika, výzbroj nebo komunikační technologie, které čínští záchranáři používají, tak je řadí do absolutní světové špičky. Bohužel je to i tím, že ostrých zákroků mají během roku stovky a mají se tedy na čem učit.
1: Tajfun Dolphin už v sobotu zasáhl japonský ostrov Okinawa, zranil nejméně 5 lidí a způsobil výpadek proudů ve víc než 40 tisících budovách. Centrem hlavního města v sobotu prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
11: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
12: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
13: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
12: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
14: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
12: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle nejsou přístupné. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
15: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky, a seznámit návštěvníky také se jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
1: Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Sport. Fotbalovou šance ligu vede po neúplných třech kolech Mladá Boleslav Oskóre před Teplicemi. Oba týmy mají 7 bodů. Středočeši ve třetím kole porazili Spartu 2-0, když v prvním poločase skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražené, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku. Pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
16: Rozhodlo to, že jsme byli první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a nic jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
1: Teplice remizovali z Plzní 5-5 v zápase, který byl na góly druhý nejbohatší v samostatné ligové historii společně s dalšími dvěma utkáními. Západočeši tak nezvítězili ani ve třetím kole ročníku. Bez bodu poslední zůstává Zlín po prohře s Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1, na Novojičínsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se stále objíždí následky nehody dvou osobních aut. Zase jdeme k Mošnovskému letišti na 340. kilometru. Je zavřená krajnice a zřejmě taky část pravého pruhu jede se levým plynule. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici havarovala dvě osobní auta. Nehoda je na úrovni nebo uli Hovaru a místo s opatrností průjezdné. Připomínáme uzavírku na Pražském okruhu. Obousměrně neprůjezdný kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná a ráno bude svěží. Teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů v údolích a na severovýchodě území až k 9. Během dne čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. a začíná repríza sobotní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
18: Jak se v dnešním pražském duhovém průvodu promítá heslo letošního festivalu Prague Pride Časy se mění? Jak pečovat v období extrémních teplot a sucha o zeleň ve městech? A nakolik výjimečná byla atmosféra velké hudební akce a bývá atmosféra velkých hudebních akcí na pražské Letenské pláni? Duhovým průvodem právě v těchto chvílích vrcholí festival Prague Pride na podporu práv komunity LGBT+. Ten se v Praze koná už po 16. Na rozdíl od minulých ročníků letos vyvrcholí na ostrově Štvanice. Jako hlavní téma letošního ročníku vybrali organizátoři heslo Časy se mění. Duhový průvod se v Praze koná 2 týdny po útoku na podobnou akci v Berlíně. Útočník tam vjel do davu lidí, 1 člověk zemřel a 30 dalších utrpěli zranění. My jsme se krátce před vysíláním spojili s Kamilou Frélichovou, ředitelkou festivalu Prague Pride, a zeptal jsem se jí, jestli nedávný berlínský útok poznamenává letošní Prague Pride.
19: Obávám se, že určitě, kromě toho, že to velmi zasáhlo celý náš tým, tak si myslíme, že to zároveň zrcadlí i určitý stav v naší společnosti. My osobně vlastně jsme velmi smutní z reakcí části českého internetu, které útok v Berlíně schvalovali, a zároveň samozřejmě spolupracujeme s policií České republiky na zvýšení bezpečnosti z nejenom samotného průvodu, ale i festivalu Prague Pride jako takového. Ještě můžu zmínit, že budeme držet minutu ticha na Václavském náměstí těsně před průvodem právě za oběti teroristického útoku v Berlíně.
18: Pokud je o ta bezpečnostní opatření, jak výrazně jste je posílili?
19: My se samozřejmě snažíme maximálně zajišťovat bezpečnost festivalu každý rok, ale ve vztahu k situaci v Berlíně i policie České republiky oznámila, že bude vyvíjet ještě větší snahy o zajištění bezpečnosti a na vyšší počet policistů v ulicích. My sami jako tým festivalu Prague Pride jsme absolvovali například deeskalační školení, takže tak.
18: Kvůli včerejšímu koncertu Marka Ztraceného letos Prague Pride nemůže skončit na tradičním místě, tedy na pražské Letné. Místo toho průvod míří na ostrov Štvanice. Vy jste to komentovali, že to je dobrá zpráva. V čem?
19: Ano, téma roku festivalu je Časy se mění, i tedy nám se mění i nový cíl a trasa průvodu Prague Pride. Já sama se těším na to, že ostrov Štvanice může návštěvnictvu přinést hezčí zážitek, je tam více stínů, stromů, ale je to také příjemné místo u řeky. Průvod samotný také nebude zakončen výstupem do schodů na Letenské sady, ale projdeme se hezky po rovině v centru Prahy.
18: Jaký bude na Štvanici program?
19: Na Štvanici na nás čeká takzvaný Pride Park. Je to místo, kde na návštěvníky čeká 4 stage s hudbou, potom 1 debatní stage, je tam také bohatý doprovodní program, například trh neziskových organizací.
18: Už jste říkala, že motem nebo tématem letošního 16. ročníku festivalu Prague Pride je heslo Časy se mění. Co všechno s tímhletím motem chcete vyjádřit?
19: My tímto tématem reagujeme na relativně rychlé proměny politické mapy v České republice, také na legislativu, ale třeba i na vývoj jazyka a společenských pravidel. To platí i mezi queer lidmi na festivalu, ale nejenom na něm se setkávají různé generace s odlišnými zkušenostmi.
18: Nakolik se z vašeho pohledu mění atmosféra ve společnosti ve vztahu k LGBT+ komunitě?
19: Tak aktuální stav u nás, co se týče politického vývoje, vlastně došlo k rozšíření partnerství s právě blízkými k manželství, ale bez společné adopce a dalších důležitých změn, například pro trans lidi. Co se týče přístupu české společnosti, tak já se obávám, že stále přivyšuje, řekněme, negativní narativ a negativní přístup. Vidíme to třeba i v reakcích na sociálních sítích po teroristickém útoku v Berlíně, kdy jsme bohužel zaznamenali mnoho schvalujících komentářů tohoto hrůzného činu. To já osobně považuji za absolutně nepřijatelné.
18: Nedávno se změnila také vládní koalice po sněmovních volbách. Má i to za důsledek nějaké změny v přístupu k LGBT+ komunitě?
19: Samozřejmě, tak i narrativ politické reprezentace směrem k LGBT plus lidem ovlivňuje veřejné mínění. A současný narrativ politiků není příliš přívětivý, vyjadřují se negativně nejenom ke queer lidem, ale také například k veřejnoprávním médiím a zaznamenali jsme i škrty rozpočtu neziskovým organizacím. To samo vytváří určitý narrativ v české společnosti, který je za nás poměrně smutný.
18: Mluvíme o tom, jak se mění společnost. Mění se samotný festival Prague Pride?
19: Já myslím, že za 16 let festivalu Prague Pride můžu říct, že festival se určitě vyvíjí. Ostatně změna jako taková k životu patří. Za 16 let jsme poměrně narostli. Máme od prvního ročníku, kde byl festival vlastně jenom průvod, velmi bohatý doprovodný program, kolem 200 akcí pro různorodé publikum.
18: Mění se také složení účastníků Prague Pride?
19: V poslední době zaznamenáváme nárůst návštěvnictva z regionů a také ze zahraničí.
18: A to tedy potvrzuje i ten letošní ročník, chápu to dobře.
19: Ještě čekáme na ta hlavní čísla ze soboty, ale zatím to ano, potvrzuje i návštěvnost letošního ročníku festivalu.
18: Říká ředitelka festivalu Prague Pride Kamila Frejlichová. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
19: Děkuju, happy Pride.
18: Na více než polovině území Česka je kritický nedostatek vláhy. Ukazují to nejnovější mapy týmu Intersucho. Právě sucho a opakující se vysoké teploty by podle odborníků měly vést i ke změně přístupu k údržbě zeleně ve městech. Podle ochránců přírody může výrazně pomoci omezení sečení. A k tomu dodáme víc s Daliborem Dostálem, ředitelem organizace Česká krajina. Dobré odpoledne.
20: Dobrý den.
18: Jak tedy ve městech přistupovat k sečení trávníků? Kdy a na jakou výšku doporučujete sekat trávu?
20: Trávu je především třeba sekat různorodě, to znamená města by měla upouštět, tak jak už to některá z nich udělala, od takových těch plošných pravidelných sečí bez ohledu na počasí. A vlastně tam, kde je to možné, tak je určitě dobré nechat travní porosty vyšší. V některých městech, jako jsou třeba České Budějovice, se osvědčily květnaté trávníky a i v takto velkém městě ukázali, že pokud je dobrá vůle, tak je možné zelení dát prostor a je možné, aby ty městské trávníky byly pestré a poskytovaly prostor pro biologickou rozmanitost.
18: Vy jste říkal, že pokud to jde, tak by se neměl sekat celý trávník, říká se tomu mozaiková seč. Má to nějaká pravidla, jak velké ty části posečené a neposečené mají být? Jaký má být poměr?
20: Určitě je potřeba sekat ty porosty do určitých čtverců, do určité šachovnice. Ideální je třeba nechat to na šířku sekačky, tak aby se nemuseli vlastně rozměřovat ty porosty, které se mají sekat, které se nemají sekat. A právě tyhle odchylky od těch plošných sečí potom bývají často jedním z těch problémů, proč se třeba technické služby v některých městech nechtějí do těchto méně tradičních způsobů péče o trávníky pouštět.
18: Když říkáte, že někde se do toho technickým službám nechce, jak je přesvědčit?
20: Určitě to, co nejlépe funguje, tak je se podívat právě tam, kde to umějí, kde to funguje. Už jsem zmínil ty České Budějovice, v posledních době se objevil třeba pozitivní příklad i z Pardubic, takže určitě vlastně všichni, kteří si myslí, že je to nepřekonatelný problém, tak by měli vyrazit tam, kde už si s tím poradili a kde mají podobné pracovníky, podobnou techniku a je vidět, že když je dobrá vůle a když třeba i spolupráce s vědci, s botaniky, s biologií, což je právě třeba příklad Českých Budějovic, tak to přináší velmi dobré výsledky.
18: Jak velký efekt vlastně má vysoká tráva? O kolik víc vláhy v těch dnech, jaké teď zažíváme, při tom počasí, jaké teď je zadrží?
20: Určitě to neřeknu na procenta, ale co je důležité, tak vlastně každý potom může vidět, že ten trávník zůstane svěží a zelený i právě v těch suších obdobích, zatímco ty nízce pokosené trávníky už často na začátku prázdnin jsou žluté a vysušené a vlastně žádná tráva tam nepřirůstá paradoxně v řadě měst a obcí tím, že jsou nasmlouvané služby na sečení, tak vlastně technické služby potom symbolicky kosí i tyhle ty trávníky, kde nic neroste, takže je to potom často spíš takové divadelní představení než reálná péče o zeleň.
18: Pokud už se tedy na řadě míst z těch původně zelených trávníků staly ty žluté, suché plochy, dá se to ještě pro letošní rok nějak zachránit?
20: Podle toho, jak se ví počasí, tak ten letošní rok na těchto místech už asi nic nepřinese, žádnou výraznou pozitivní změnu, ale je potřeba se připravovat na to, že ten příští rok už by se i v těchto lokalitách, v těchto městech mohl udělat lépe.
18: Vy mluvíte o pozitivních efektech toho, kdy se tolik neseče tráva. Na druhé straně nemůže to mít negativní efekty třeba v tom, že potom se v městských parcích víc množí klíšťata?
20: Určitě tohle může být jeden z těch negativních efektů, ale dá se určitě omezit tím, že právě ty plochy, které jsou intenzivně využívané, kde si třeba lidé dělají pikniky, tak se kosí na nižší výšku a právě ty plochy, které nejsou tak intenzivně využívané, tak se mohou nechat vyšší a mohou se nechat pro tu kvetoucí část toho parku nebo té zelené plochy.
18: Uváděl jste jako inspiraci České Budějovice a to, že tam jsou květnaté trávníky. Jaké květy se proto nejvíc hodí nebo jaké rostliny v tomto směru se osvědčily nejlépe?
20: Ono, ty zkušenosti ukazují, že není potřeba nic dosévat, že skutečně stačí jenom nechat tomu trávníku a těm květům prostor, takže například na jaře kvetou hodně kopretiny, kvetou hodně šalvě, v dalších částech roku třeba řepík lékařský a další květiny. A řada měst má obavy právě z toho, že budou muset najímat zahradnické firmy a budou muset platit drahé finanční prostředky za osiva, ale jak se právě ukázalo v Českých Budějovicích, stačí skutečně jenom nechat ty trávníky nesečené a z té semenné banky, která tam je, tak se vlastně ty květiny postupně přirozeně rozmnoží.
18: Zatím mluvíme o travnatých plochách. Jak působí vedra na dřeviny ve městech, na různé keře? Jaké to má dopady a jak se starat o ty?
20: Určitě na dřeviny mají ta současná extrémní vedra velmi negativní dopad. Vidíme to nejenom na městské zelení, ale každý, kdo jede autem, tak si všímá, že i třeba kolem veřejných komunikací přibývá stromů, ze kterých už opadává listí, kde začal vlastně už v řadě oblastí předčasný podzim, protože ty stromy nejsou schopné jiným způsobem zvládat ta extrémní vedra. Takže samozřejmě na tu městskou zeleň mají ta vedra ještě horší dopad, protože to městské prostředí je pro dřeviny extrémnější než to prostředí té volné přírody.
18: Mě zaujalo, že jste v tomto týdnu také varovali, že se v městské zeleni více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin. Jmenovali jste pajasan žláznatý nebo javor jasanolistý. Co to je za rostliny a proč je problém, že se rozšiřují?
20: Jsou to rostliny, které pocházejí z jiných kontinentů a vlastně dokáží vytvářet často husté porosty, které potom velmi, velmi intenzivně potlačují veškerou ostatní vegetaci. No a právě tyhle rostliny se z té městské zeleně, kde se proti ním nezasahuje, dokáží velmi rychle šířit do okolní krajiny. Takže pokud města a městští pečovatelé o zeleň přehlížejí to, že se ve městech právě tyhle ty invazní dřeviny množí, tak to může znamenat velké riziko a velké nebezpečí pro okolní krajinu. Zároveň je to rizikové i pro obyvatele, protože řada těchto dřevin působí jako silný alergen nebo mohou způsobovat při kontaktu i poškození kůže.
18: Ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál byl hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky za to, naslyšenou.
20: Děkuji, na shranou.
18: Pražská Letenská pláň byla v předchozích letech a desetiletích dějištěm jen několika velkých hudebních podniků. Před 30 lety tam vystoupil Michael Jackson, v roce 2003 Rolling Stones a slovenský Elán. V roce 2022 se na Letné konal koncert Společně pro Ukrajinu a o rok později uzavřela právě na Letenské pláni festival Prague Pride americká zpěvačka a skladatelka LP. V pátek večer zažila Letná svého druhu premiéru. První samostatné vystoupení některé z hvězd české hudební scény.

0: Nejen tenhle hit zpěváka a skladatele Marka Ztraceného rozespíval publikum pod pódiem s výhledem na Pražský hrad, kde se podle pořadatelů sešlo zhruba 70 tisíc lidí. A mezi nimi byl včera také Jaroslav Špulák, hudební publicista a kritik serveru Novinky.cz a deníku Právo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marek Ztracený říká, že si splnil sen uspořádat koncert mimo tradiční haly nebo amfiteátry. Byl to mimořádný večer i z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že to mimořádný večer byl. Už jenom proto, že se do koncertu na Letenské pláni pustil někdo, kdo pochází z české hudební scény. Víte, problémem české scény je ten, že naši muzikanti nejezdí po Evropě na koncertní turné. Oni jezdí po Čechách a dostanou se třeba maximálně na Slovensko. Marek Ztracený se rozhodl, že postaví obrovskou scénu. Vrazil do toho, jak se říká, několik desítek milionů korun, odehrál dvouhodinový koncert a tu scénu zboural. Z tohoto důvodu je to výjimečný koncert. Také. Myslím si, že by mohl třeba podle mě otevřít diskuzi o tom, jestli by se Češi, tedy muzikanti česká popová scéna, neměli víc snažit o to, aby se také prosazovali třeba v zahraničí.
0: Když mluvíme o Marku Ztraceném, kde se vzal tenhle ten fenomén? Kde se vzalo to kouzlo a z čeho pramení to kouzlo, že přišlo 70 tisíc lidí na Letnou na jeho koncert?
1: Já si myslím, že někdy v nultých letech Marek Ztracený přišel se svým hitem Ztrácíš na své první desce a vypadalo to, že bude velkou hvězdou. Ale ta druhá deska, která následovala asi rok poté, se mu příliš nepovedla. Marek Ztracený se doslova a do písmene ztratil. On žil takový trošičku marný život, myslím si, že se víc podbízel bulváru, aby se o něm nějak psalo, ale na koncertních pódiích a na albech se příliš neprojevoval. Ale v roce 2014 se stala nepříjemnost Michalu Hrůzovi, který byl zraněn v Ostravě před festivalem Colors of Ostrava, když byl napaden jedním člověkem v tamním baru a namísto něho na koncertní turné Krištof Kemp odjel právě Marek Ztracený. A tohle turné mu otevřelo cestu k jeho druhé etapě, která je nesmírně úspěšná a vede vlastně až nebo vedla až na Letenskou pláň. Marek Ztracený je člověk, který zpívá tak, jak mu ústa narostla. Je to člověk, který chápe lidskou duši, je to člověk, který hodně zpívá o lásce, to je téma, které mají lidé, posluchači rádi a navíc Marek Ztracený je muzikant. On umí napsat dobrou písničku. Myslím si, že by uspěl i v jiných žánrech, ale rozhodl se být v popu. Pop má svá pravidla a Marek Ztracený je naprosto ctí. Jeho písničky jsou líbivé, jednoduché, jasné, přehledné.
0: Otevírá ten včerejší koncert cestu dalším velkým koncertům na Letenské pláni. Je vlastně Letná pro takovéto akce vhodná?
1: Je tam obrovské riziko, protože Letná samozřejmě je krásný prostor. Problém je ten, že ne každému se pravděpodobně povede to, co Marku Ztracenému. Mohl bych si myslet, že třeba Eva Farna začal se na Letné objeví, ale těžko se možná by se tam mohl objevit Kabát a bylo by tam dost lidí, aby ten koncert byl ekonomicky zajímavý. To znamená, aby alespoň nula pošla od nuly. Ale moc dalších interpretů na české scéně nevidím.
0: Když jste včera sledoval Marka Ztraceného, vybavili se vám ty předešlé koncerty na Letné, Michael Jackson, Rolling Stones? Dá se vůbec srovnávat tyto akce, tyto koncerty?
1: Já si myslím, že nejvíce diváků přišlo na ten koncert Michaela Jacksona. Tam bylo podle mě přes 100 tisíc lidí. Na těch ostatních, které jste jmenoval, i když všechny byly samostatné, třeba LP byla součástí jiné akce, tak na těch bylo méně lidí než 100 tisíc. V tomto ohledu ale těch 70 tisíc, o kterých se hovoří v souvislosti s koncertem Marka Ztraceného, je konkurenceschopných a srovnat se to rozhodně dalo. Navíc je jiná doba. Já si vzpomínám, že když tam hráli třeba Elán, tak to zvukově nebylo úplně nejlepší, ale dnes nám technika nabízí to, že vlastně všechny koncerty obvykle jsou velmi dobře nazvučeny, protože ta technika už tak pokročila a v tom ohledu třeba je to také srovnatelné, dokonce bych řekl, že je to třeba lepší, než to bylo v minulých letech na Letenské pláni.
0: Ještě stručně, existuje místo, kde by mohl Marek Ztracený překonat ten včerejšek?
1: To je těžká věc. Já jsem o tom samozřejmě přemýšlel. Napadlo mě, že by to mohla být hora Říp a v okolí, tam, kde se vystoupil Ozzy Osbourne a mám pocit, že je to takový symbol České republiky a pokud je o další místa, tak bych asi teď už vymyslel, tahal z rukávu, možná i nesmysly.
0: Tak zjistíme, jestli Marek Ztracený poslouchá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, jestli tedy bude koncert na Řípu. Tolik hudební kritik a publicista deníku Právo, serveru Novinky.cz Jaroslav Špulák. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
2: Brněnská jedenáctka.
3: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
2: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
3: Brněnská jedenáctka.
2: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
3: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Je přesně půl jedné. Lukáš Pastýřík a krátké zprávy. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou oblastí je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice má ale ve sněmovně dost hlasů na přehlasování prezidentského veta. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci se můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé státní muzeum skla a bižuterie. Přehlídka začala ve čtvrtek 6. srpna.
3: Sport.
4: Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny. Tradiční anketu ovládl už po deváté. Satoranský si ještě před odchodem do Hapoelu Tel Aviv zahrál s Barcelonou finále španělské ligy. Mezi ženami poprvé zvítězila pivotka Emma Čechová. Ta v květnu odešla z USK Praha do zámořské ligy WNBA, kde nastupuje za Minnesotu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy omezují průjezd následky nehody. Zasjezdem k Mošnovskému letišti na 340. kilometru havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich mimo vozovku. U nehody je zavřená krajnice a zřejmě taky část pravého pruhu. Objíždí se levým pruhem plynule. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici se před půlnocí srazila dvě osobní auta. Nehoda je u Lihovaru. Místo průjezdné kolona se tam netvoří. A na dálnici D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky včera večer změnili omezení. Mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem. Aktuálně bez delšího zdržení. Uzavírka má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: 3,5 minuty po půl jedné začíná noční vysílání Radiožurnálu dnes s datem 9. srpna. Je tu neděle, druhá polovina víkendu, takže ještě jeden den odpočinku a výletů je před námi. A i dnes bude slunečné a letní počasí, takže když už jsme u těch výletů, asi bude ideální vyrazit někam k vodě se ochladit. A teď už první noční téma. Žáci dvou základních škol na Jesenicku budou i příští rok dál chodit do modulárních škol. Rekonstrukce budov po předloňských povodních pořád ještě skončili a podrobnosti nabídneme už za malou chvíli.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ani dva roky po ničivých povodních není dokončená oprava některých škol. V České Vsi na Jesenicku pokračuje rekonstrukce tělocvičny a jednoho z pavilonů. V Jeseníku dělníci obnovují odborné učebny v prvním patře. Děti se proto budou i v příštím školním roce učit v takzvaných modulárních školách. Smlouvy na jejich pronájem a financování ale letos končí a opravy se do té doby nestihnou.
1: Tady bylo zničené úplně všechno. Bylo tady, já nevím, skoro metr bahna.
2: Popisuje stav tělocvičny po povodních na základní škole v České Vsi nezávislý starosta Petr Mudra. Na její obnově se už ale v současné době pracuje.
1: Byly vybourané podlahy a teďka je vlastně vybetonovaná základní vrstva.
2: Rekonstrukce tělocvičny výjde přibližně na 10 milionů korun a dokončená by měla být v březnu příštího roku. Ve stejném termínu má skončit i obnova třetího pavilonu, která výjde zhruba na 15 milionů korun, pokračuje Mudra.
1: Předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
2: Podle Mudry je opravená už zhruba polovina školy. Na opravu ještě čeká hlavní pavilon s odbornými učebnami a spojovacími chodbami. S obnovou po povodních pokračují také na základní škole v Jeseníku. Tam se pracuje na odborných učebnách v prvním patře, říká ředitel Dominik Liberda.
3: Učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku.
2: Oprava odborných učeben by měla být dokončená do začátku školního roku. Celé spodní patro školy ale na rekonstrukci teprve čeká. Její náklady přesáhnou 160 milionů korun, uvádí Liberda.
3: Čekáme teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace a na to konto hnedka by se měl teda na podzim, doufujeme, spustit výběr toho dodavatele.
2: Obě zařízení budou tak i nadále potřebovat využívat takzvané modulární školy. Smlouvy na jejich pronájem a financování končí v Jeseníku na konci roku, v České Vsi pak na konci srpna. Usiluje se proto o jejich prodloužení, pokračuje Mudra.
1: Intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv. Jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
2: Provoz modulárních škol vyjde v průměru zhruba na 500 000 měsíčně. Vedení škol proto doufá, že si jejich financování podaří prodloužit. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Linkin Park v nočním radiožurnálu. A na posledním evropském šampionátu překvapila atletka Lourdes Gloria Manuel čtvrtým místem. A teď, o dva roky později, se její pozice před stejnou akcí výrazně změnila. Do Birminghamu dorazí jako halová mistryně světa a zároveň jedna z tabulkově nejrychlejších Evropanek současnosti v běhu na 400 metrů.
1: Tak samozřejmě moc bych si přála nějakou medaili. Půjde fakt o to nastavení, o to, jak ty podmínky budou hrát náš prospěch a uvidíme, jak se to vyvine.
2: Před dvěma lety byla na olympijském stadionu v Římě Lourdes Gloria Manuel na evropském šampionátu těsně pod stupní vítězů, když si ještě jako juniorka vylepšila osobní rekord na 50,52 sekundy a její rychlý výkonnostní vzestup se nezastavil. Teď už je maximum české atletky o další víc než sekundu lepší a tak bude v Birminghamu startovat v roli tabulkově druhé nejlepší čtvrtkařky.
1: Ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49:37, je skvělý, ale na mistrovství Evropy to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příčkách v tabulce, ale na tom závodě samotným to vůbec nic nemusí znamenat, protože ty lidi najdou třeba nějakou skrytou motivaci, bude to v Anglii, takže i spousta holek z Británie, který tam budou závodit, budou mít motivaci odzávodit lépe, protože to budou u nich doma.
2: A tak si Manuel ani nějak výrazněji nepřipouští svou novou pozici na vrcholné akci.
1: Asi jsem nad tím ani takhle nějak nepřemýšlela, že bych měla potvrdit nějaká očekávání. Myslím si, že je to tlak, který si nechci úplně připustit a se budu snažit odzávodit jak nejlíp můžu a buď se to povede nebo ne.
2: V Birminghamu se pak může opakovat souboj z halového mistrovství světa v Toruni, kde letos Manuel slavila na 400 zlato poté, co většinu finále bojovala s Norkou Jägerovou.
3: Teď Jägerová tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
1: Upřímně nevím, jestli se změnilo nastavení soupeřek nebo ne. A přijde mi, že nejdůležitější je vždycky se prostě fokusovat na ten výsledek nebo na to, co bych chtěla v tom závodě předvést, na nějak

0: nějakou tu svoji strategii.
1: Nemyslí si česká atletka Lourdes Gloria Manuel, že by si po březnovém titulu v Toruně na ní dávali soupeřky větší pozor. Do rozběhu na 400 metrů vstoupí ve středu s tím, že rychleji letos běžela ze soupeřek jen norka Henriette Jägerová. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Lukáš Pastejřík.
1: Do konce září je možné žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Po celém Polsku budou lidé protestovat proti nenávisti. Fotbalovou šanci ligu vedou po neúplných 3 kolech hráči Mladé Boleslavy o skóre před Teplicemi a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovně žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
3: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
4: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
3: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se lidé můžou zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jelení hoře.
6: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paně Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
7: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také nesouvisející modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
1: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další 3 nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili ve 3. kole Spartu 2-0 a vedou neúplnou tabulku šance ligy o skóre před Teplicemi. Ty zůstaly neporažené po remíze z Plzní 5-5. Poslední je Zlín, který prohrál i 3. zápas v sezóně. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Většina české atletické výpravy odletěla v sobotu do Birminghamu na mistrovství Evropy. Na svůj první kontinentální šampionát mezi dospělými odcestoval taky juniorský mistr světa v 10 boji Tomas Järvinen.
8: Určitě se hrozně těším.
9: Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
1: Atletické mistrovství Evropy začne v pondělí a představí se na něm celkem 52 českých reprezentantů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u sjezdu na Studénku a v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy odklízí následky srážky 2 osobních aut za sjezdem k Mošnovskému letišti a na Studénku na 340. kilometru je zavřená krajnice. Opatrně většina projíždějících vozidel v místě vybočuje do levého pruhu. V Praze na jižní spojce směr Černý most se srazilo osobní auto s motorkou. U sjezdu na Spořilovskou ulici je neprůjezdný, levý pruh, místo je označené a kolona se tam netvoří. V Praze v komplexu Blanka směr Troja blokuje pravý pruh odstavené vozidlo. Stojí u sjezdu na Letnou a jak už zaznělo ve směru od Strahova na Troju. A do dnešního poledne bude neprůjezdný Pražský okruh. Obousměrné omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se přes Barandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
0: Ladíte Noční radiožurnál, dnes je neděle 9. srpna a minulý týden bylo zpravodajství plné zpráv z města Ceuta kvůli lokální migrační krizi. Španělské město na pobřeží africké strany Gibraltarského průlivu je unikátní území, kde se kříží různé kultury. My vám ho blíže představíme už za okamžik v reportáži našeho zpravodaje.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: za 100 let.
1: Španělsko, ale i Afrika. Z obojího něco má španělské autonomní město Ceuta na severu Afriky. Je to místo, díky kterému Španělsko na rozdíl od Británie a Maroka kontroluje nikoli jednu, ale obě strany strategicky důležitého Gibraltarského průlivu. Ceuta se minulý týden dostala kvůli mimořádné migrační krizi do popředí světového zájmu, jako město ale nabízí daleko víc zajímavostí.
2: Na Ceutě není letiště. Z jihu Španělska se tam dostanete vrtulníkem anebo trajektem z přístavu Algeciras jako já. Severoafrické město je ve zvláštním režimu. V přístavu platí pasové i bezpečnostní kontroly.
3: Teď jsem na zádi lodi a po pravé straně mám Gibraltar, ale z mlhy teď už vykukuje jenom špička té velké britské skály.
2: Hned u saudského přístavu vítá všechny připluvší obrovská bronzová socha Herkula se dvěma sloupy, symbolizujícími Evropu a Afriku. Ty od sebe předtím Herkules podle řecké mytologie oddělil a vytvořil Gibraltarský průliv. V centru plném kaváren a tapas barů se setkávám s místními rodáky, sourozenci Irene a Diegem. Ptám se, jestli se cítí jako Španělé a Afričané zároveň. Irene souhlasí.
4: Ano, ale myslím, že Afričan, to není o pocitu, to je zeměpis. Když třeba mluvíte s lidmi z Německa, neřeknou vám, jsem Evropan. Řeknou, jsem Němec z Evropy. Já říkám, jsem Španěl z Afriky.
2: Říká Diego a Irene bratra doplňuje.
5: Máme tady mnoho kultur, které koexistují po mnoho let. Hinduistickou, hebrejskou, muslimskou a křesťanskou. Není to jako ve zbytku Španělska.
2: Zhruba polovina populace tu je muslimská. Jsou to Španělé, ale muslimové a do španělštiny v hovorech někdy míchají arabštinu. Čtvrť Principe na jihu u marockých hranic je prý kompletně muslimská.
6: Principe je kostel a tam začíná průvod, když křesťané slaví svatý týden. Prochází celou čtvrtí a tamní muslimové to neřeší.
2: Vykládá mi Ramon, který tu donedávna šéfoval pohraniční policii a na ulici ho někteří kolem jdoucí zdraví a oslovují šéfe. Ramon mi chce ukázat Fuente de las Cuatro Culturas, kašnu čtyř kultur. Na čtyřstranné střížce kašny vidím z dálky Davidovu hvězdu, pak hinduistickou posvátnou slabiku Om a i islámský půlměsíc a křesťanský kříž. Kvůli strategické poloze je v Ceutě hodně vojáků, určitě více než turistů.
6: Ceuta je pro turisty neznámá, díky bohu.
2: Směje se Ramon, i když přiznává, že levné město s blízkými plážemi začínají objevovat i někteří španělští turisté. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce se vracejí do jeho rodiště. Výjevy kašpárka, venuše nebo rváčů, které donedávna zdobili jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je Horáckému muzeu. Do Nového Města rozebrané kusy vnější fasády domu dovezl nákladní automobil ve speciálních boxech.
1: 5 velkých beden.
2: 506, tak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No a teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
3: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm, na výšku přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé.
3: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
4: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: Jo, to je tady u které stojíme.
4: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domků, na kterém ta z grafita byla. Takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
5: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat. A vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Radio.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Lukášem Pastýříkem.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou překročit 32 stupňů. Dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Zítra se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehrátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Požár v Andaluzii na jihozápadě Španělska už spálil na 4000 hektarů a kvůli větru se pořád šíří. Informovala o tom agentura AFP. Plameny zatím nezasáhly obytné oblasti. Úřady ale preventivně evakuovaly asi 70 lidí. Na místě zasahují skoro 300 hasičů s pomocí letadel a těžkých vozidel. Hoří taky na severu Itálie u Gardského jezera. Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči mohou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Ten spustilo přímo v portálu edu.cz Ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce kolem 500 pozic po celém Česku a zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku třeba podle typů škol. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně. Sport. Fotbalistky Slavie si v této sezóně evropské zápasy nezahrají. V utkání o účast v evropském poháru podlehli Brøndby Kodaň. Po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení zvítězil dánský celek v penaltovém rozstřelu 5-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 u sjezdu na Studénku a taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pokračuje odklízení následků nehody. Za sjezdem k Mošnovskému letišti a na Studénku 340. kilometru je zavřená krajnice. Místo je dobře označené, bliká tam šipka. Dejte pozor, většina projíždějících vozidel stále v místě vybočuje do levého pruhu. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je u sjezdu na Spořilovskou, na místě policie, kolem projedete plynule. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jíčín stojí osobní auto bez paliva. 41. kilometr je to na mostě, stojí vpravo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: Je to tak, noční radiožurnál pokračuje a to 3,5 minuty po 1:30. A teď je tu Amy McDonald s písní This is the Life.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Česko se potýká s extrémním suchem. Například na všech jihočeských řekách je historicky nejmenší průtok vody. Jak se situaci snaží řešit Povodí Vltavy, tak to nám za chvíli v nočním radiožurnálu řekne generální ředitel Povodí Petr Kubala.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Depeche Mode zazněli v nočním radiožurnálu a kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Například na Malši v Roudném na Českobudějovicku je výška hladiny 6 cm. Hydrologické sucho přitom začíná už na 11 cm. V některých menších potocích na jihu Čech voda už ani neteče. O situaci s generálním ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou mluvil moderátor Vojtěch Bidrman.
1: Povězte nám prosím, kde je tedy situace se suchem nejhorší, ať už v celých jižních Čechách nebo přímo na Vltavě.
2: Vy jste zmínil, pane redaktore, ty jižní Čechy, ale ta situace je taková, že v podstatě v celém území povodí Vltavy je z hlediska hydrologického sucha situace velmi nepříznivá a víceméně téměř ve většině nebo ve všech profilech dosahujeme hodnoty právě sucha. Je ta situace výrazně horší, než byla v loňském roce, protože de facto to hydrologické sucho nám navazuje plynule na ten předchozí rok, který byl také špatný.

0: letošní rok jsme ze všech vodních děl nadlepšili od ledna do července více než 300 milionů metrů kubických vody. To znamená, že to je pro představu posluchačům, jako kdyby jsme do těch řek vypustili třeba jednu Lipenskou přehradu, jednu Slapskou přehradu, a to je voda, která, kdyby tato možnost nebyla, tak by byly suché, chyběla by nám. Jenom z vodních děl Vltavské kaskády jsme vypustili více než 180 milionů metrů krychlové vody.
1: Když mluvíte o přehradách, jenom abychom se posunuli, zaujalo mě, že zatímco na Arlíku je vody méně, na Slapech a v toku pod nimi je vody dostatek. Proč tomu tak je?
0: Je to dáno tím, že v podstatě Orlická nádrž a Slapská přehrada z hlediska toho vodohospodářského, kdy plní ten zásobní prostor, tak fungují jako celek. Slapská přehrada je níže potoku a je Orlická přehrada je v podstatě téměř 2,8krát objemově větší než ta Slapská přehrada. Takže logicky z hlediska těch manipulací, když dochází ke snižování hladiny, k nadlepšování, a děje se to z důvodu nadlepšování průtoku na dolním toku Vltavy a Labe, kdy z té kaskády se odpouští 40 metrů krychlových za sekundu, no a přítoky jsou celou dobu nízké, takže neustále prázdníme. Takže ten pokles té hladiny v té Orlické nádrži je v podstatě nižší, než kdyby jsme snižovali z té Slapské přehrady jako první. Samozřejmě celý ten systém je nastaven tak, že pokud na Orlické nádrži klesne hladina na určitou předepsanou kvótu, tak v tu chvíli by se začal ten minimální odtok dotovat právě ze Slapské přehrady.
1: Pane Kubalo, jestli vás můžu přerušit, jak budete dál postupovat, když se situace se suchem nezlepší? Jaké máte další možnosti manipulace s Vltavskou kaskádou?
0: Navážu na to, co jsem říkal před chviličkou. Ono z hlediska vodohospodářského máme ji naplněnou neustále na 60%. Čili z toho vodohospodářského hlediska na to nadlepšování těch průtoků, tak budeme tu funkci zajišťovat v podstatě neustále. Ty dopady toho sucha se tam projevují zejména na rekreaci, na plavbu a na takové ty doprovodné jevy, které v tuto chvíli nejsou tím hlavním prioritním účelem. Takže pokud se nic nezlepší, zatím tomu nic nenasvědčuje, protože nemáme nějaké predikce výraznějších srážek, které by mohly ty zdroje vody doplnit, teď to myslím v obecné rovině, tak se můžeme dostat někdy třeba v průběhu září, že bychom začali odpouštět vodu i z té Slapské přehrady. Ale, jak říkám, z hlediska objemu vody pro ty vodohospodářské účely užití je tam dostatek. Je to stejné, a to je dobrá zpráva, myslím, pro posluchače, jakože máme i kategorii nádrží nebo přehrad takzvaných vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou, a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže mohu tady říci, že co se týká dodávky povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, tak nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
2: O vlivu letošního sucha na řeky a přehrady mluvil ve vysílání Radiožurnálu generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala a rozhovor vedl Vojtěch Bidrman.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lukáš Pastýřík, za zní zprávy.
1: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Modernizace vodní elektrárny Kořensko na Vltavě umožní provoz při nedostatku vody. Fotbalisté Teplic remizovali z Plzní 5-5 v zápase s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné ligové historii. A počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v bulharském směru úmyslně nevyslaly. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. Pokračuje vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
5: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. Tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
1: Modernizace bude stát víc než 100 milionů korun. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Pak začne s modernizací druhého. Práce by měly skončit příští rok na jaře. Sport.